0: Druhou hodinou raní v pondělí 5. října se můžete začíst, nahlédnout do knihy Ozeáš s Jiřím Zdráhalem. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš 12. kapitola. V této kapitole Bůh připomíná Izraelcům, že už jejich praotec Jákob nejednal správně, když chtěl získat Izákovo požehnání podvodem. Hospodin má žalobu proti Judovi, Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí. Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil, s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Betelu a tam s ním promluvil. Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin. Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Jákob na začátku své cesty více spoléhal na své vlastní síly a moudrost, než na Boha. Nejprve od svého bratra pokoutně koupil prvorozenství. O tom čteme. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to tu odpřísáň, řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřísáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši. Jákob využil slabosti svého bratra a získal takto prvorozenství. Ezau sice o prvorozenství moc nejevil zájem, ale stejně bylo Jákobovo jednání podrazácké. To je také jeden z výkladů jména Jákob, ten, kdo chytí za patu, neboli ten, kdo podrazí. A to nebylo vše. Předtím, než jejich otec Izák zemřel, chtěl dát své požehnání a s tím tedy i předání Abrahamova slibu Ezauovi. Nevíme, jestli Izák nevěděl o prodeji prvorozenství, nebo s ním nesouhlasil, anebo to udělal prostě proto, že měl Ezau raději. Když se to dozvěděl Jákob, převlékl se za svého bratra, obelhal svého otce a takto získal Izákovo požehnání. Není divu, že se na něj Ezau rozhněval a Jákob musel na dlouhé roky uprchnout z domova. Jákob je příkladem křesťana, který se snaží hledat Boží požehnání ze svých sobeckých důvodů a slouží Bohu tak, jak si sám vybere. Jákobovi se to vymstilo. Stejně jak on obelhal svého otce, tak byl zase obelhán svým strýcem a musel mu sloužit o 7 let déle, než měl. Nakonec vedl svůj boj s Bohem, nebo spíš s andělem, jak jsme četli v Ozášově proroctví. Po zvláštním nočním zápase Jákob dostal nové jméno. O tom čteme ve 33. kapitole Genesis. Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob zápasil nejen s Bohem a lidmi, zápasil také sám se sebou. Příběh Jákoba je příběhem věřícího, bojujícího se sebou samým. Jeho příběh dopadl dobře. Jákob nad sebou zvítězil a plně se poddal Bohu. Jeho bratr Ezau dopadl opačně. Z prvorozeného se nakonec stal tím, který marně hledal cestu k pokání. Ezau svůj boj se sebou prohrál. Byl přemožen svými vlastními tužbami. Apoštol Pavel učil Korinské, že jsou různí křesťané. Někteří se Bohu poddají a pokorně ho následují. Jiní Bohu slouží, jak si sami zvolí, vzpírají se a bojují sami se sebou celý svůj křesťanský život. Jako Jákob hledají vlastní cestu k Božímu požehnání. V 1. listu Korinským o tom čteme. Podle Boží milosti se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na ní staví. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže, Bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li čí dílo, které postavil, získá odplatu. Schoří-li něčí dílo, utrpí škodu, sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Pavel píše o věřících, kteří něco staví. O těch, kteří se ani o službu Bohu nepokouší, nepíše. Tyto věřící, kteří něco staví, pak rozděluje na ty, jejich služba zůstane, je trvalá a vychází z základu Krista. A pak na ty, jejich služba není trvalá, protože vychází z nich samotných, z jejich vlastní volby. Dříve nebo později by se každý věřící měl zastavit a zeptat se dvě otázky. První otázka je, stavím vůbec něco Božího, nebo žiju jen sám pro sebe? A druhá otázka zní, je to, co stavím, trvalé? Vychází má služba z Pána nebo z mé vlastní vůle? Buďme odvážní a ptejme se.

Poznávat Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhlem, pastorem církve ICF v Brně, nahlížet každý všední den v 8 a 18 hodin.

Jaký je Bůh, jaký je Duch Svatý a jeho dary? O tom bude hovořit Jiřina Džina Čunková s Jiřím Procházkou už za chvíli.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
2: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu, kterým vás provází Jiřina Džina Čunková. Jsou situace, v nichž se neobejdeme bez boží pomoci. Například, když mluvíme s někým, kdo má takzvaně navrh, všemu rozumí, všechno ví, všechno umí, a tudíž, co já, jako obyčejný člověk, mu můžu říct nebo dát. Když Duch Svatý naplnil o letnicích učedníky, tak oni najednou svědčili jako ti, kteří mají moc. A nebo třeba stojíme před nějakým zásadním rozhodnutím a najednou nám přijde spásná myšlenka a je nám jasné, že z naší hlavy to asi nepřišlo. Křesťané mají dobrodružný život. Často potřebují zjevení a to přichází od Ducha Božího. Modlím se, abyste dnes zakusili Boží jednání, třeba i skrze tento pořad. Moje pozvání přijal Jiří Procházka z Brněnského baptistického sboru. Pěkný poslech.

0: Kdy a kde se poprvé osobně setkal s nějakým duchovním darem nebo projevem?
1: Přiznám se, že si to úplně nepamatuju, nebo nepamatuju si to jednoznačně. Myslím si, že to bylo někdy v prvním či druhém roce poté, co jsem se obrátil.
0: V první třídě.
1: To jsem se ještě neobrátil. Myslím si, že to asi byl dar jazyku v rámci nějaké modlitební chvíle. Ale to, co si určitě pamatuju, tak je ten okamžik, kdy jsem se poprvé setkal s tím samotným dárcem, s Duchem Svatým, kdy jsem se poprvé vážně a prostě na základě rozhodnutí vůle rozhodl přijmout Ježíše do svého života. Já jsem už v té době měl svědectví, věděl jsem, znal jsem evangelium od křesťanů a věděl jsem, co dělám. Přijal jsem Ježíše, modlil jsem se na zastávce tramvaje.
0: S někým nebo sám?
1: Sám. To bylo v takové pohnuté chvíli, kdy jsem šel vlastně z nemocnice, kde jsem navštívil maminku a ona byla velmi vážně nemocná, tam se mě Bůh velmi silně dotkl. A v takovém tom pohnutí jsem vlastně přijímal Ježíše do svého života. A já jsem opravdu věděl, řekl bych rozumově věděl, co dělám a činil jsem to opravdu za srdce, vůlí. Ale co jsem netušil, jako bylo to, co potom přišlo, mě vlastně zaplavilo takový obrovský teplo, bych řekl, a světlo. Přišlo to jakoby z vrchu, tak to celé mnou projelo. A to byl pocit prostě nepopsatelný, který jsem nikdy předtím nezažil. Asi bych řekl pocit lásky a přijetí. A to musím říct, že já jsem měl prostě normální rodinu, rodiče, dobré rodiče, zažil jsem dobré dětství, ale toto bylo něco, co jsem do té doby nezažil a vlastně až potom jsem se, jakoby, když jsem byl vyučován, tak jsem jaksi pochopil, že to byl tak právě ten závdavek, Duch Svatý ke mně přišel nebo do mě vstoupil a prostě já jsem se stal Božím vlastnictvím.
0: A v tu chvíli jsi ještě neuvědomoval, že to je Duch Svatý, jenom si to psal jako
1: asi jsem si to,
0: láska.
1: Ano, asi jsem si to jako neuvědomoval, ale říkám potom, já jsem začal samozřejmě chodit na nějakou skupinku biblickou a tam jsme se to jako všechno nějak učili, takže tam potom zpětně rozumově došlo k tomu porozumění, co to vlastně jakoby bylo, no.
0: A co jsi dozvěděl o tom, že to je závdavek Ducha Svatého?
1: To jsem se možná dozvěděl ještě mnohem později, to slovo závdavek, že je to vlastně to, že se opravdu člověk stává Božím vlastnictvím a že dostává v podstatě takové to, řeknu, právní potvrzení, ty jsi Božím dítětem, ty mě patříš.

přijetím Pána Ježíše se Jiří Procházka nevšedním způsobem setkal i s prvním projevem Ducha Svatého. Popisuje to jako teplo, světlo, příjemno. Stal se Jiří Božím vlastnictvím, což v některých může vyvolat otázky. Stát se Božím vlastnictvím, co to je? No, to znamená, že mu patřím a už nepatřím sám sobě a taky na nic už nejsem sám. Když vím, že Bůh je dobrý a má otcovské a laskavé srdce, není vůbec čeho se bát. Jak se to všechno událo, popisuje Jiří Procházka v dalším příspěvku.

0: to byla taková doba, počátek 90. let, kdy nastalo všeobecně, že jo, probuzení a hodně lidí uvěřilo a nastalo i to, řeknu, probuzení po stránce duchovních darů. Došlo i k mnoha neporozuměním a nějakým excesům a asi to byl ten dar jazyků, že možná byl u někoho až moc jakoby přeceňován nebo spíš bych řekl jako zdůrazňován. A já vím, že z toho byly nějaké nezhody a dohady. A já jsem tehdy bohužel udělal takový nesprávný rozhodnutí, že řekl bych zbaběle, jsem se k tomu postavil jako to je něco, co rozděluje, bacha na to, od toho radši dál. A jako dnes už to vidím, jako že to nebyl správný postoj. A prostě jsem si jako tak nějak možná srabsky na to dal jako víc pozor, nebo jsem zatím nešel. Jako, jo. To byl asi možná ten problém.
1: Bylo asi dost dětinské, že? Prostě ty hádky o to, jestli jsem lepší, když mám dar jazyků, nebo nejsem lepší.
0: Tak, no.
1: Trošku se taky pamatuju, takže trochu vím asi, o čem mluvíš. Dalo se to vzít potom zpátky?
0: No dalo, protože já jsem vlastně, že jo, rostl jsem jako křesťan, rostl jsem ve víře, začal jsem sloužit v církvi, vedl jsem dorost, pak jsem učil v besídce, tak nějak jsem se snažil pomáhat prostě křesťansky ve sboru, že jo. Boženil jsem se, měl jsem děti a jak šel čas, tak jsem jakoby měl najednou pocit, že mě něco chybí prostě. Neuměl jsem to popsat, jako kdyby to bylo jakoby formální křesťanství, ale přitom to nebylo formální křesťanství. Já jsem o to opravdu jako usiloval, že jo. To, co jsem asi poznal, je, že mi chybí právě to vědomí přítomnosti Ducha Svatého, to, že se mnou chce být, to, že se mnou chce jednat. To, že mě chce hlavně asi zmocňovat. Jo, já jsem tak někdy po 40. roce, já to nazývám takový období druhého obrácení, kdy jsem prostě...
1: To ti bylo včera, ne, těch 40?
0: No už je to pár let dneska zase, ale prostě musel jsem znovu hledat Pána Boha, A musel jsem znovu vlastně přicházet k tomu, že je to o milosti, že to není o tom našem výkonu, že to je o pokoře. Já konkrétně jsem třeba z toho postoje dál od duchovních darů, tak jsem z toho činil opravdu pokání a řekl jsem, ne, chci to jinak, chci všechno, co pro mě máš, pane, dej mi to, chci to přijmout.

Kdo zažil 90. léta a zajímal se o dění v naší zemi, o příliv nejrůznějších evangelistů a misionářů s nejrůznějšími důrazy na charismata, tak si možná vzpomene, že byly nejenom kladné, ale i záporné reakce. Sama si vzpomínám na sportovní házenkařskou halu v Praze, která byla zaplněná lidmi, co toužili po uzdravení a čekali až hodně do noci, než se jich evangelista dotkne. Psalo se o tom v novinách, někde se tomu smáli, někteří psali statistiky o tom, kolik lidí vlastně přišlo do církvi a tak dále. No, ale já sama jsem byla svědkem, co konkrétního se u některých lidí změnilo. Vzpomínám si na maminku s děťátkem. Bylo už moc pozdě a bylo mi jí líto. A viděla jsem tu velkou frontu v té hale a bylo tam horko a v jejich očích by už ráda měla miminko doma. Přišla jsem k ní a zeptala se, co jí trápí. Odhrnula peřinku a ukázala patičku, která byla úplně odchýlená, prostě do pravého úhlu a taky červené fleky na tělíčku. Vzala jsem nožičku do rukou a ono v ní cosi cvaklo. A nožička byla tak, jak má být. Zároveň zmizela v tu chvíli vyrážka. Byla jsem v šoku, protože jsem se ani nemodlila. Nebyla jsem na to připravená. Bylo mi strašně líto, to bylo jediné, co jsem prožívala v tu chvíli. A já jsem tehdy pochopila, že Pán může dělat, co chce. Vážně může dělat, co chce. A samým zděšením jsem ani nestihla nic říct. Maminka dojatá poděkovala, odešla a já zůstala stát jako opařená. Může Duch Svatý udělat cokoliv? Může. I navzdory našim představám a očekáváním. Viděla jsem toho víc, ale toto bylo v naprosté blízkosti a bez evangelisty. Prostě to Bůh udělal sám. Jiří Procházka, můj dnešní host, popsal, že mu pak bylo moc líto, že na několik let ze svého života odstřihl Ducha Svatého. Postupem času se učí lépe spolupracovat.

0: No, já jsem se zajímal o duchovní dary. Hodně mě zajímal třeba dar uzdravování a hodně jsem v té věci, řeknu, zkoumal, sledoval nějaký, byl na nějakých konferencích nebo poslouchal přednášky, modlil jsem se za to. V podstatě bych řekl, dodnes o to tak nějak usiluju, protože to uzdravení, to je vlastně samotná podstata toho, co Pán Bůh dělá v životě člověka, že jo. Takže nejde jenom o to, jako někde na někoho vztáhnout ruku, pomodlit se a on najednou skáče, jako zvedne se z lůžka, jo. Je to sama podstata toho, co Pán Bůh dělá, že uzdravuje. Takže vnitřní uzdravení i fyzické uzdravení, ale nemůžu zároveň říct, že bych si nějak byl úplně vědom toho, že třeba tento dar mám, nebo to. Ale co určitě chci dělat, tak je třeba, že se chci modlit za nemocné.
1: Měl jsi někdy takovou příležitost, že by ses mohl modlit tímto způsobem?
0: Měl.
1: S tím vědomím, že,
0: jo,
1: že to je
0: to,
1: ten...
0: To byla zajímavá příležitost vlastně v rámci... Ono je takové to mezidenominační hnutí, prorocké hnutí Orly, to se zabývá jakoby tu tématikou daru proroctví. A tam mi volala jedna vedoucí z toho hnutí: prosím tě, já mám takový pocit, že bys měl, my se scházíme, toto hnutí se scházelo, nebo schází dodnes vlastně v domě misionářky Glorie Ginn. A ona měla odlítat do Ameriky a zrovna měla nějaký problémy se zádama, že jí prostě bolely záda a teď čekala ta cesta a já jsem o tom jakoby věděl, ale prostě najednou mi volala tady ta vedoucí a říkala, já mám pocit, že bys tam měl zajít, měl bys na ní vložit ruce a pomodlit se za ní. Jako. A tak já jsem, ne že bych v sobě cítil nějakou prostě víru nebo takový, ale já jsem to prostě bral OK, tak tohle je vnímání sestry, která je teda prorocky obdarovaná. Já o to usiluju, tak jsem řekl, dobře, tak já to vykonám a prostě půjdu. A tak jsem skutečně zavolal jsem té Glorii, řekl jsem, že se za ní zastavím, že se za ní pomodlím a jí se skutečně ulevilo. Takže to byl jedno takový malý okamžik nebo malý moment.
1: A pak, to je velký moment.
0: To je určitě velký moment. Pro mě to bylo samozřejmě velké povzbuzení a věřím, že Pán Bůh chce dávat vlastně každému člověku takovéto povzbuzení, že ho chce dávat nám všem, celé církvi.
1: Posloucháte Dary z rukou mistra, dneska s Jiřím Procházkou. Už na začátku Jiří popisoval svoji první zkušenost s působením Ducha Svatého a taky nepříjemnost, která se v 90. letech stala, nebo spíše děla. Jak to má dnes?
0: Pro mě je to takové choulostivé téma, vlastně ani nevím proč. Možná je to ještě pořád dozvuk nějakého toho, co bylo na počátku, ale já jsem přijal dar jazyků. Musím říct, že jsem ho přijal vírou a aktivoval jsem ho vírou. Prostě jsem začal mluvit jazyky a modlím se jazyky. To použití je zejména to osobní použití pro osobní růst. Ono to je i v Bibli v 1. Korinským v té 14. kapitole jakoby rozepsáno, že je to použití prostě především pro ten osobní růst, ale je tam i to použití jakéhosi zjevení pro druhé, nebo že to v podstatě může nahradit proroctví, ale to potom musí být spojeno s výkladem. Nedávno jsem zase byl dotčen právě s 1. Korinským 14. Ono tam je napsaný, Pavel píše, kdo má dary jazyků, ať prosí, aby dovedl také vykládat. Takže já jsem byl vlastně usvědčen a řekl jsem, aha, tak já ještě musím usilovat dál, jako musím usilovat o ten dar výkladu. Modlím se za dar, ale neumím říct svědectví nějaké konkrétní, spíš jenom takové velmi subjektivní, že občas člověk neví, jak se za někoho třeba modlit nebo za danou věc modlit, tak se modlím v jazyku a pak najednou přijde i člověk má prostě pocit, že slova, a nemusí jich být moc, stačí pár slov prozebných v češtině v mém případě a člověk má pocit, ano, to je ono, tak to se má modlit. Možná je to ten dar výkladu jazyku, ale v mém případě zatím zase jenom v té osobní rovině.

0: Jiřího Procházky jsem se samozřejmě také zeptala, jestli se změnila atmosféra vzhledem k duchovním projevům. Je mezi křesťany stále to napětí, anebo polevilo?
1: Obecně si myslím, jak kdo. Jo? Jsou lidi, kteří o to usilují a jsou lidi, kteří o to vůbec neusilují. A když přemýšlím nad tím, proč o to neusilují, tak tam vidím asi dva důvody. Buď to je to nějaká celková ochablost nebo vychladnutí jakoby toho nadšení z Pána, nebo to může být i vliv učení, že k tomu lidé prostě nejsou povzbuzováni. No a pak jsou ti, kteří o to usilují, neumím říct, jaký je to podíl, kolik je kterých. A určitě mezi těmi, kdo o to usilují, tak může docházet i třeba k nějakým možná excesům nebo k neporozumění. To, jak to vnímám, je, že ty excesy to dělají lidé, to dělá to neproměněné v nás, to určitě nepůsobí Duch Svatý. I když Duch Svatý může někdy dělat něco zvláštního,
0: něco po svém,
1: jsou na to svědectví a konec konců i jak vedl ve Starém zákoně, že jo, proroky, kteří dělali takové excesivní věci, může to tak jakoby být, ale myslím si, že řada těch excesů, které pak vedou právě k nedorozumění v církvi, tak jsou prostě z toho neproměněného charakteru. Ale asi bych řekl k tomu to, že tady nejde o to vyhýbat se excesům za každou cenu, alespoň tak, jak jsem to třeba já udělal ten chybný postoj na začátku svého života s Pánem, jako vyhýbat se v tom smyslu, že to je jenom pro některé a tady ty dary nejsou pro mě. Je třeba prostě k tomu přistupovat s pokorou a hledat a usilovat prostě.
0: Duch Svatý je tady na zemi, aby byl církvi nápomocný. Hmm. To znamená, že on je ten utěšitel, on je ten pomocník, on je ten, který, ty už si to slovo použil a ono je to takové zvláštní slovo, ale možná se hodí, aktivoval tu boží moc.
1: Ano.
0: To, aby se věci pohnuli, aby se... Protože proč jsou ty zázraky? Zázraky jsou proto, aby lidé mohli poznat tu boží moc, aby byli dotčení, aby to jejich svědectví opravdu bylo svědectvím o boží moci a o božím jednání. O čem s tebou Duch Svatý mluví v poslední době?
1: Možná teď úplně nejaktuálnější mě říká, že bych se měl třeba víc modlit. Včetně toho modlit se víc v jazyku. Jako jo, protože to je takový zvláštní, člověk je taková ta nádoba nevděčná, jak má chvíli volno a chce si odpočinout. Prostě volá mě víc do modlitby. Řešil jsem právě otázku, pro koho je dar jazyků. Taková ta základní otázka, jestli je pro každého nebo není. A snažil jsem se to hodně opravdu na modlitbě si tuto otázku jakoby klást, nebo ne sobě, ale Duchu Svatému, snažil jsem se najít tu odpověď. Dostal jsem takovou jakoby zvláštní odpověď. Dostal jsem právě tu odpověď, chci, aby ses ty víc modlil v jazyku, abys ty měl větší zkušenost a abys ty mohl vydat svědectví. A jakoby ta odpověď zněla, já ti to teď nemůžu tady říct, nebo nemůžu to říct tobě. Může to souviset s tím, že já třeba nemám dar vyučování. Jo? Jakoby ta odpověď zněla, vy křesťani jste teďka hrozně, já nevím, rozhádaní nebo rozpolcení v tom. Vy nejste možná schopni, aby prostě přišel nějaký pomazaný učitel a řekl, je to takhle a teď všichni půjdeme tou správnou cestou. Ale je to o tom osobním opravdu svědectví, aby jsme to, řeknu, praktikovali. Tahle otázka je dar jazyku pro každého, tak jsem na ní dostal odpověď, ty, jestli ten dar máš, tak se modli a sluštím a vydej svědectví, jo? A já si to nějak použil.
0: A nech tam ty, ať si.
1: Tak nech ty další.
0: Otázku jako, taky vyřeší.
1: Tak. A já věřím, že opravdu Pán Bůh dává dary, třeba dar vyučování je hrozně důležitý dar a není to jenom o tom teologickém jakoby vzdělání, ale že ten člověk potom opravdu to umí uchopit a říct a předat to, takže to pochopí člověk, který je víc takový ten extrovert nebo víc introvert, tak je jakkoliv založený, že to prostě pochopí mnoho lidí. Jako.

0: dohrála krásná písnička, ve které zní prosba: naplň mé srdce svým ohněm, chci hořet pro tebe. Může se zdát, že o nic nejde, že není třeba o nic usilovat, však on si to Pán Bůh nějak ošéfuje bez nás, proč se mu do toho míchat. I takové názory jsou. Ale já si myslím, že jestli budeme plni Boží lásky k němu a zároveň k lidem kolem nás, že jaksi automaticky přichází druhá rovina vztahu. Bože, prosím, použij si mě. Z rozhovoru s Jiřím Procházkou mám radost. Jeho upřímné hledání pravdy mě posiluje v přesvědčení, že je to tak dobře. Přátelé, posloucháte Radio 7 a pořad Dary z rukou mistra. Je něco, co chybí Jiřímu Procházkovi?
1: Možná je to dar povzbuzení.
0: To už si druhý, kdo to říká.
1: To je, nebo já bych možná řekl vůbec takový to, aby jsme o ty dary usilovali. Ona je možná pořád někde takový jakoby strach z těch duchovních darů, ale na druhou stranu zase já jsem mnohem v posledních letech mnohokrát slyšel právě takovéto povzbuzení: nebojte se chyb. Teď to může znít jako zvláštně, jako že oblast duchovních darů a s nimi spojené třeba excesy, že to může nadělat spoustu paseky v církvi, to je pravda. Ale my se nesmíme jakoby dostat do toho, že se toho budeme bát natolik, že to budeme všecko, řeknu, utlumovat hned z začátku.
0: Je potřeba přemýšlet.
1: Je potřeba přemýšlet, nebát se chyb. Věřím, že jsou zralé způsoby, jak prostě vést k duchovním darům, jak motivovat, nebo obecně on je to o vedení, že jo? Jak jako vést a motivovat, aby člověk mohl růst. A přitom, když se dopouští nějakých chyb, tak aby je mohl prostě napravit, že jo, pochopit, objevit, napravit a prostě už nedělat třeba dál. Jako. Takže myslím si, že asi dar povzbuzení, možná dar proroctví. Já osobně vnímám jakoby dar proroctví zejména v tom rozměru toho povzbuzení. Je to samozřejmě jakoby dar, který říká člověk, sděluje Boží slova druhým lidem nebo sám sobě, ale prostě obecně sděluje Boží slova. A já to vnímám především v tom rozměru povzbuzení. Možná máme my tendenci moc o tom přemýšlet a málo to jako dělat, málo o to usilovat, málo to prakticky zkoušet. Možná je to tím, že prostě my jako Evropani jsme zasaženi tím helenismem, že jo, tím prostě gnóze poznání. A že nás to možná dodnes tady jako ten duch nějak jako ovlivňuje. Jo.
0: Jiří, je něco, co bys posluchačům chtěl říct na závěr?
1: Poproste Ducha Svatého, ať k vám teď přijde, ať vám něco pěkného řekne. A on přijde a dotkne se vás a něco vám řekne.

Jiří Procházka z Baptistické církve v Brně, můj host, nás v závěru pořadu Dary z rukou mistra povzbuzuje, ať požádáme Ducha Svatého, aby nám něco řekl. Možná sami hledáme, jak lépe Pánu sloužit. Možná jsme unavení a hledáme sílu, možná nás trápí nějaká i životní krize, kterou procházíme, anebo jenom nevíme, co dál. A on přijde. Vzpomněla jsem si, že i Pán Ježíš Kristus řekl něco podobného. Požádejte a Otec nebeský vám dá Ducha Svatého. A nebojte se. Neudělá nic, co by vás na dobro vyděsilo. Dovolte mi, abych se na závěr pořadu modlila. Otče, ty, který jsi stvořitelem všeho, můžeš úplně všechno a není nic, co bys nedokázal. Prosím tě za sebe, ale taky za každého, kdo právě poslouchá a touží tě poznat víc. Naplň nás svým Duchem Svatým a ukaž nám, jak se přiblížit k lidem ztraceným, strápeným, nemocným, unaveným. Nauč nás sloužit jim stejně, tak jak si to naučil svého syna Ježíše Krista. Vyzbroj nás tím vším, co k tomu potřebujeme. A kdekoliv naši posluchači v tuto chvíli jsou a touží po naplnění, přijď a naplně. Děkuji ti za dar modlitby. Amen. Milí posluchači, v tuto chvíli se s vámi loučí Jiřina Džina Čunková a pokud chcete napsat nějakou reakci, nějaký komentář, můžete. Studio@radio7.cz. Naslyšenou.

Ducha svatého jako tichého společníka představíme v úterý v 11.15 v dalším pokračování darů s rukou mistra. Třetí hodina raní nás zavede na dobrodružnou plavbu na loti Jitřenka, kde proběhla vzpoura a odehrává se tam také děj knihy Plavčík Žán manželů Dolejších. Tu knížku otevřeme za čtvrt hodinky, teď ještě několik písní a dobrý poslech vám přeje Pavel Kohl.

Bůh je pevný a i na takové rozbouřené lodi se může projevit jeho moc a sláva. Za chvíli otevřeme knížku Plavčík Jean.

Na lodi Jitřenka, kde se odehrává děj knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, probíhá na jedné straně duchovní proměna některých členů posádky a na straně druhé neustálý boj o moc. Navíc zmizela Patricie Gosnoldová. Vypukne další vzpoura? To čte Pavel Hromádka.

Tak to bychom měli, vrněl samou spokojeností Cartier. Pokud budete rozumná, slečno Gosnoldová, prožijete zde docela příjemně nějaký ten den plavby, aniž vezmete jakoukoliv újmu na zdraví, ukázal prstem na úzký vchod do jedné ze dvou

šachta se zdála být nesmírně vysoká a teprve až kdesi úplně nahoře do ní otevřeným světlíkem vnikalo trochu světla a s ním i vzduch. Nepokoušejte se o nemožné, upozornil Patricii námořník. Zabila byste se. To mě zde chcete v té tmě skutečně zavřít? Snažila se dívka ovládnout třes hlasu. Nechám vám tu lampu. A nebojte se, kromě společnosti pana de Contiho tady nebudete nic postrádat. Patricii připadalo, že se nemůže nadechnout. Zápach z oleje jí zvedal žaludek. A navíc i Cartier silně páchl štiplavým potem. Na okamžik se jí zmocnila panika a měla pocit, že pokud zrzek co nejrychleji nevypadne, omdlí. Odejděte, poručila Cartierovi. Tak slyšíte? Utrhla se na něho, když viděla, že se nehýbá z místa. Jste moc pěkná, slečinko. Položil Cartier na zem malou svítilnu a vytáhl knot. Moc pěkná, opakoval a přejel dívce nestoudným pohledem po živůdku. Smyste! Dupla vstekle nohou Patricie. Když jste mě už uvěznil v téhle odporné díře, nedýchejte mi alespoň vzduch, který budu sama potřebovat, a pak zapácháte. Za nějaký ten den na tom budeme hádám úplně stejně, zafrkal pobaveně nosem námořník. Když už jsme se ale dostali na hygienu, tamhle máte odtokovej žlábek. Jste odporný. Třeba za určitý čas svůj názor změníte, mademoiselle. Rozesmál se zrzek a pak se konečně otočil k odchodu. Zakrátko již Patricie slyšela, jak zamyká vchod a tlumeným hlasem cosi přikazuje mužům, kteří ho doprovázeli. Asi mají za úkol mě hlídat, dovtípila se dívka. Ale proč? Posadila se vedle lampy a stáhla opatrně knot. Že by ji sem ten blázen strčil pro své osobní potěšení? Připomněla si Cartierovi chlípné pohledy a bez díky si přitáhla k tělu širokou sukni. Rozhlédla se kolem sebe, ale nezjistila nic, co by ji potěšilo, až na to, že v rohu místnosti objevila slamník. Opravdu, pamatovali na všechno. Stáhla trpce rty a posadila se. Hlavně musí zachovat klid a rozvahu, žádné zbytečné pohyby. Křik, bušení do dveří, s tím vším je zcela jistě počítáno. Náčelník Samoset jí jednou vyprávěl, jak jej v malém srubu jednoho dne zavalila lavina. Dostali ho odtamtud jeho bojovníci, kteří se k němu téměř 2 dny vytrvale prokopávali. Po celou tu dobu však ležel na lůžku, minimálně se pohyboval a odpočítával každé nadechnutí. Díky tomu tehdy přežil. Ona má naštěstí vzduchu dostatek, takže jí rozhodně udušení nehrozí. A co je ze všeho nejdůležitější, nahoře ji budou zcela určitě postrádat. Otec, matka, i ten zvláštní mladík. Hrabě.

Pousmála se jeho seprané košili a plandavým kalhotám. Hrabě de Conti. Až na to vznešené jméno se zdánlivě v ničem nelíší od mladých mužů, které byla zvyklá vídat od dětství v městech Nového světa, a přesto ví, že je naprosto jiný. Napadlo jí to už tenkrát, když se tak statečně postavil proti Flaubertovi, a počase zjistila, že ji její intuice nesklamala. Ten dost uboze vyhlížející plavčík s hřívou sluncem vyšisovaných vlasů byl osobnost vpravdě výjimečná. Například jeho smích. Zpočátku nevěděla, proč ji tak fascinuje jeho spontánní veselí, teprve mnohem později si uvědomila, že je asi prvním bílým mužem, kterého zná, jenž se nestydí dát před druhými najevo svou radost ze života. Kam až její paměť sahá, nevzpomíná si, že by v Americe

Alice viděla smát se někoho jiného než indiány. Angličtí puritáni, mezi nimiž vyrůstala, ji systematicky učili smíchem a dalšími citovými projevy pohrdat. Oni sami šli výrazně příkladem. Z toho důvodu také nikdy neměli snahu se přiblížit k americkým domorodcům. V jejich očích zůstávali pouhými velkými dětmi, protože smích a veselí má své místo snad ještě v období dětství, ale v žádném případě nemá co pohledávat v životě dospělých. No, a vážení rudí sagamorové s pomalovanými tvářemi a vyholenými hlavami se dovedli chechtat a plácat do stehen, až se zalikali. Žán, pomyslela si zasněně, věří ve stejného boha jako puritánští osadníci, čte stejnou Bibli, z níž čtou pastoři s podmračenými tvářemi při nedělních bohoslužbách, a přitom se jim v ničem nepodobá. Pro něho není život pouhá cesta slzavým údolím, spojená s odříkáním si všech pozemských slastí, aby byl člověk jednou hoden věcí nadpozemských. On umí žít a Bůh, v něhož věří, je jakousi přirozenou součástí celého jeho bytí. Ona sama se Boha bojí jako někoho nesmírně přísného a tvrdého. A není divu, vždyť v puritánských modlitebnách slyšela daleko častěji o pekle a věčném zatracení, než o nebi a boží lásce. Jak tak vzpomínala, zabloudila opět bez děky očima ke světlíku, jímž pronikalo synavé světlo. Ten upocený zrzavý chlap, po němž zde zbyl nepříjemný zápach špíny a tabáku, má pravdu, je příliš vysoko, aby se vůbec o něco pokoušela. Bude rozumnější počkat, jak se situace vyvine, nebo lépe, až si pro ní přijde ten hrabě v bavlněných kalhotách. Trochu se té romantické představě usmála. Za slabou dřevěnou stěnou, která ji dělila od svobody, zaslechla tiché hlasy svých strážců, jak se o něčem dohadují. Porozuměla však pouze několikrát opakovanému jménu Cartier a pak slovu kapitán, což jí nedávalo žádný smysl. Zpěvavá francouzština jí začala pozvolna splývat v jakousi monotónní melodii a ona cítila, že jí zvolna těžknou víčka. Zmožena nepříjemným dusnem a mírně omámena výpary oleje, se pomalu natáhla na slamník a usnula s myšlenkou, kterou by lidé sídlící v Bostonu či Salemu považovali za velice hříšnou. Jaké by to asi bylo, kdyby ji Jean de Conti objal a políbil?

0: takže zmizela, konstatoval lord Gosnold rozčileně. Nepříjemnou chvíli ticha, kdy muži stočili podvědomně pohledy na ubohý zbytek po námořníku Durancovi, přerušil až Lasalleho rozrušený hlas. Hrom to škopku, ulevil si šťavnatě. Snad ji taky nehodili do vody. Kam? Vytřeštil Angličan oči. Uklidněte se, milorde, ozval se chlácholivě Bikarat. A vy, kavalíre, přestaňte laskavě plácat nesmysly. Pane de Conti, obrátil se kapitán na Žána. Kdy jste naposledy viděl slečnu Gosnoldovou? Tohle vím náhodou naprosto přesně, protože lodní zvon odbíjel zrovna 9:00 a mně začínala služba. Patricie, tedy slečna Gosnoldová, mi pověděla, že si zajde do své kajuty, kde je přece jenom o něco chladněji. Kam ovšem pravděpodobně už nedorazila, rozhodil ruce Angličan. Na téhle lodi by člověk přišel o zdravý rozum a já se už skutečně nemohu dočkat chvíle, až vypadnu na pevninu. Máme naprosto shodné přání, milorde, chápal jeho rozčilení Bikarat. Hněv je však špatný rádce a vůbec to nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo začít jeden druhého obviňovat. Vám se to mluví, když se nejedná o vaši dceru. Ručím vám za to, že ji najdeme. Bikarat vytáhl z kapsy veliký kapesník a přejel si jím mokrý obličej. Proklatý vedro, zahučel. Myslím, že se po ní půjdem podívat, vyzval Mario pohledem zdrceného Žána. Nikam! Ani jeden, ani druhý, uhodil Bikarat pěstí do stolu. Nemám chuť sbírat po vás knoflíky jako potom, ale... Něco přece podniknout musíme, rovněž se zvedl de La Salle. Jenom si zase klidně dřepněte zpátky, kavalíre. Rytířská gesta teď momentálně nejsou na místě a té dívce nepomohou. Začínám tušit, jak se věci mají. Ukázal Bikarat bradou na poblíž lelkující dvojici námořníků. Nechte to na mě. A žádné výbuchy emocí. Tak spustte, co máte. Vyzval Cartiera s Jerésem, když je pokynem hlavy přivolal. Podívejte, kapitáne, přešlápl Zrzek. Nám se prostě nelíběj některé vaše způsoby. Tak... Za to já jsem těmi vašimi přímo unesen. Kde je slečna Gosnoldová? Je pravda, kapitáne, stavěl se, jakoby přeslechl otázku Cartier, že máte v úmyslu najmout v Quebecu novou posádku. Zatím děláte všechno proto, abych se tou možností přímo opájel. Pokud vím, podepsali jsme smlouvu. Vlezte mi na záda s vaší smlouvou, Cartiere. Teď se ptám já. A to, kde je slečna Gosnoldová? Jestli nedostaneme uspokojivou odpověď, vyhrožoval Zrzek. Jste směšní, máchl přezíravě rukou Bikarat. Tyhle typy, jako jste vy, jsou vždycky a všude trapně stejné. Kdyby byla aspoň někdy nějaká změna. Dobrá, stvrdl rázem Cartierův pohled. Ta mladá mis je, jak správně tušíte, v našich rukou a nevydáme ji dřív, dokud nebudeme kotvit na Tortuze. No jistě, něco podobně nesmyslného jsem předpokládal. Asi vám není dostatečně známo, že vzhledem k tomu, že cesta již nějakou dobu trvá, nemáme zásoby na to, abychom kličkovali po moři jako zajíci po poli. Tak budete držet půst. Konečně my jsme s tím kličkováním nezačali. Poslyšte vy dva, radím vám, abyste si se mnou nezahrávali. Dokud nezměníte směr, odtušil s ledovým klidem Cartier, budeme vám každý den nosit ze slečny Gosnoldové kousek. Každý den vám předložíme něco jinýho. Nebude to, hádám, příjemný pro ni ani pro vás. Zavadil významným pohledem oblednoucího Žána. Takže máte na vybranou. Kdo nám zaručí, že pokud splníme vaše podmínky, Patricii se nic nestane? Zeptal se ochraptěle Angličan. Nezdáme se vám snad dostatečně důvěryhodní, milost pane. Žel, ale nic jinýho, než spolehnout se na naše slovo, vám nezbývá. Radil bych vám však příliš naši trpělivost nenapínat a přemluvit kapitána, aby co nejdřív otočil kormidlem.
1: Copak tobě, Cartiere, nedošlo, že takovej rozkaz může dát kapitán pouze tehdy, když loď pluje, a ne když se za bezvětří nehne z místa?
0: Běž si zase hnípat ke kormidlu, levasére, obořil se Cartier na kormidelníka. Od jistý doby mi silně lezeš na nervy.
1: Tak mě hoď přes palubu jako Dyrance, poradil mu levasér.
0: Já? Dyrance? Co to blábolíš? Zatěkali Cartierovi oči po napjatých tvářích, až padly na knoflíky na stole. Víc se s vámi vybavovat nebudu, obrátil se zády rezavý námořník.
1: Pitomče, zvedl levasér prst k nebi. Tohle ti nic neříká?
0: Cartier se podíval za kormidelníkovým ukazovákem. Přestože nebylo nikde ani mráčku, zbyl ze slunce pouhý rozmazaný obrys a celá obloha byla pokryta těžkou mrtvolnou šedí. Žár polevil, ale o to větší bylo dusno.
2: Nejspíš bude bouřka,
0: odhadoval Cartier nejistě.
1: Bouřka? Opakoval pomalu kormidelník. Já bych spíš řekl parádní bouře.
2: Bouře nebo bouřka?
1: Pokud ses už někdy plavil po moři, pak by ti mělo být jasný, že tyhle dva pojmy se od sebe náramně liší.
2: Chceš mi nahnat strach? Pro ten mám rozhodně uděláno.

0: Levasseur si zaťukal na čelo a šel se postavit zpět na své místo ke kormidlu. Nebe teď před očima měnilo svou barvu do fialova, obzor začal tmavnout a ve vzduchu jiskřilo nepříjemné napětí. Paluba ožila a vzduchem létaly lodníkovi povely.
1: Jsme tedy domluveni, kapitáne,
0: ubezpečoval se Cartier.
2: Nevzpomínám si, že bychom se na něčem dohodli,
0: sledoval Bicarat ostřížím zrakem práci mužů vysoko v lanoví.
1: Aby nebylo pozdě.
2: Koukej plavat a začni se i se svým kamarádem místo lotrovin modlit, ať doplujeme vůbec někam.
1: Dobrá, počkáme,
0: znejistil Cartier, kterého přece jenom vyváděl z míry kapitánův ustaraný obličej.
1: Počkáme, ale jenom než přejde bouře,
0: dodal výhružně a chystal se s Žerésem odejít. V zápětí však strnul a v očích se mu usadil výraz zděšení, protože se celá loď z ničeho nic rozzářila mdlým, namodralým světlem. Drobné plamenky přeskakovaly z jednoho místa na druhé, až pokryly všechny kovové části lodi. Zářila jimi dokonce i pozlacená hruška lasalého kordu a hořely i na třech stříbrných knoflících z Dyransovy dragonské uniformy. Schon rázem ustal a Jitřenka se ponořila do tíživého ticha.
1: Eliášův oheň!
0: Zaječel do něho Jordanův hlas.
1: Všemohoucí nám sesílá znamení svého soudu!
0: Zvedl ruce k nebi a každý mohl vidět, jak také jeho náušnice vyzařuje strašidelně namodralé světlo.
2: Neposlouchejte toho blázna,
0: snažil se uklidnit vyjevené námořníky de La Salle.
2: Úkaz, který sledujete, je sice poněkud neobvyklý, ale vědecky je již popsal a vysvětlil Descartes. Jedná se o skutečnost, že ovzduší naplňuje velké množství elektrických výbojů a proto...
1: Nenechte se obelhávat bezbožníkem, který odvrhl kněžský talár,
0: přerušil prvního důstojníka patetickým hlasem lodní tesař.
1: Copak si nevzpomínáte, co jsem vám říkal? Bůh se rozhodl, že tuto loď zatratí.
2: Nesmysl,
0: překřikoval Jordana de La Salle a šermoval přitom rukama proti mužům drmolícím v pověrčivé hrůze růženec.
2: Všechen vtip je v tom, že se chystá pořádná bouře. Pokud budeme jednat rozumně, máme šanci vyváznout z ní bez větší újmy na zdraví jako každé jiné plavidlo.
1: Loď, na níž se plaví Jonáš, nemůže vyváznout,
0: skřehotal tesař.
2: Zacpěte tomu komediantovi zobák,
0: ztrácel trpělivost Bicarat, jehož tento přírodní úkaz v první chvíli rovněž zaskočil, i když o něm již pochopitelně slyšel. Lodní tesař si však dál vedl svou.
1: Jonáš,
0: pronášel exaltovaně.
1: Jonáš, který dostal od Hospodina úkol zabít ďábla, ale on neposlech a život mu ponechal.
0: Jordanovi se v koutcích úst objevila pěna a v očních důlcích zasvítilo bělmo, jak zvrátil oči.
1: To je on!
0: Namířil prst proti Žánovi.
1: Hoďte ho do moře a budete zachráněni. Jestli zůstane na palubě, nikdo kromě mě neunikne smrti.
2: Ten chlap je zřejmě šílený,
0: mumlal bezradně de La Salle.
1: Jestli i hned něco neuděláme, poblázní celou posádku.
0: Lodní tesař stál vyzývavě nakročený proti Žánovi a chystal se pokračovat ve svých slovních výpadech, když v tom sjelo z oblohy oslňující světlo, následované burácivým rachotem hromu. Zároveň s ním zmizely jako mávnutím kouzelného proutku i plamenky Eliášova ohně.
2: Chlapi, vzpamatoval se Bicarat. Jestli do 5 minut nebudou svinuté plachty, bude mít ten pomatenec nakonec pravdu. Ovšem až na to, že nás ke dnu pošle jen a jen naše vlastní hloupost.
0: Svůj rozkaz nemusel opakovat dvakrát. Příznaky kvapem se blížící bouře udělali tečku za pochmurným představením a námořníci se rozeběhli po své práci. Pouze lodní tesař jakoby skameněl s prstem stále namířeným do místa, kde ještě před malou chvílí stál Žán. Nikdo mu však již nevěnoval pozornost.
1: Pohněte k čertu s tou hlavní plachtou, hromoval kapitán. Jestli ji pořádně nepřitáhnete kráhnu, nadělá nám z ní vichr spoustu malých kapesníčků, projemné nosíky městských paniček.
0: Snažil se překřičet zvedající se vítr. Dáte nám odpověď teď nebo až se přežene bouře? Přitočil se k němu neodbytný kartiér.
1: Zmizte z paluby nebo uvidíte, co s vámi udělám.
0: Dupl bykarat nohou. Pojistili jsme se, kapitáne?
1: Jestli se tomu děvčeti něco stane.
0: Nechceme po vás přece nic nemožného.
1: Překážíte mi tady, oba.
0: Dobrá, objevíme se znovu, až bude po všem. Nízkou oblohu téměř nepřetržitě protínaly kliky háky oslňujících blesků a vyschlou palubu začaly bičovat provazce prudkého lijáku. Žán sledoval odcházejícího kartiéra s Žerésem a udělal pohyb, jako by se za nimi chystal vykročit.
1: Ani krok, mladý muži!
0: Strhla jej zpět silná ruka.
1: Tohle jsou zabijáci, kteří nemluví do větru!
0: Křičel bykarat přes stěnu deště.
1: Nelezte jim na oči, nebo skončíte opravdu jako Jonáš, aniž byste mis Gosnoldové jakkoliv prospěl. Musíme čekat. A nemyslete si, že nevím, jak vám je.
0: První, opravdu vysoká vlna se přihnala nečekaně z boku, nadzvedla loď a pak ji nechala klesat po své nekonečné stěně až k samému úpatí, kde jitřenku čekala další, ještě větší. Během chvíle změnil oceán tvář k nepoznání a unášel loď rychlostí uragánu neznámo kam.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší, vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a hudbou doprovodil Tomáš Najbrt. Dnes ve 12.15 budeme pokračovat již 19. částí této knihy.

píseň Michaela W. Smitha k oslavě 20 let vydání alba Worship, tak vznikla v podání symfonického orchestru a nahráváno při něm byla tato píseň z alba Worship Forever.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Výpravu za obzor, konkrétně na sever, do Švédska, zprostředkuje Rádio 7 v následující hodince. O 4. hodině raní vás v pondělí 5. října k poslechu pořadu Cestování zve Pavel Kohl.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. I dnes vás chceme vzít na jedno zajímavé místo. Tentokrát vás chceme pozvat do Švédska spolu s Kristýnou Vrchotovou, Ginger, která ve Švédsku strávila celkem 10 měsíců. Ginger, vítej u mikrofonu, ahoj.
1: Ahoj, Lucie, a zdravím vás, posluchači.
0: Pojď nám nejprve přiblížit, jak ses vlastně do Švédska vypravila.
1: Bylo to tak, že jsem se rozhodla jít studovat biblickou školu Slovo života, World of Life, a vlastně z tohoto vzniklo celý ten můj přesun. Bylo to celkově zdlouhavý nápad, protože už jsem ten nějaký impuls měla, já nevím, 2-3 roky před, ale vždycky do toho vlezlo nějaký dění v Čechách, přičemž mi to přišlo zajímavější, než odjet zrovna do Švédska, ale nakonec, když jsem tam byla, je to teda vlastně před rokem a půl, jsem byla na youth konferenci, a když jsme, úplně si pamatuju ten okamžik, kdy jsme se vraceli zpátky do Čech v letadle, jsem poslouchala nějakou chválu a teď jsem byla v těch nebesích s tím letadlem a v té chvále přemýšlela jsem celkově nad tím a řekla jsem, bože, OK, já tam prostě příští rok jdu studovat.
0: Co jsi představovala, když ses na tu školu chystala? Jaká byla tvá očekávání?
1: Budu úplně upřímná, moje nejdražší kamarádka je Janet Obrechtová, kterou spoustu z vás zná určitě. A opravdu to prvotní bylo, že OK, bože, já bych chtěla stejnou změnu, jakou vidím v jejím životě. A upřímně opravdu tohle to bylo ten spouštěč, že já chci taky takovouhle změnu.
0: Když se řekne biblická škola, tak každý má si jiné představy, co je náplní toho studia, toho vyučování. Jak to vypadá na biblické škole Slova života?
1: Dobře, teď to zkusím říct stručně a ne jakým zvykem. Celkově třeba vyučování tam vypadá tak, že v 8 hodin se všichni sejdou ve třídě, kde se společně modlíme se za potřeby spolužáků, dalších lidí, děkujeme Bohu i za vlastně vyslyšený modlitby. A pak společně chválíme, potom se rozdělíme na švédskou třídu a tu international class. A vlastně začne to samotný studium, který má každý den 3 vyučovací hodiny, přičemž celý ty 3 vyučovací hodiny jsou jeden předmět. Takže třeba v úterý je dary Ducha Svatého, ve středu, já nevím, cokoliv, modlitba. Teď si to nemůžu všechno vybavit. Spoustu úžasných, ale předmětů. Ježíšův život, opravdu spoustu skvělých předmětů.
0: A kromě tohohle vyučování měli jste i nějaké praktické věci, nebo co jste dělali odpoledne, večer?
1: Tak to už bylo potom hodně individuální. Z církve je tam spoustu doprovodných programů, nebo doprovodných, tak se to nedá říct. Pro ně je to standardní program, že třeba středy mají nějaký kázání, který třeba proběhlo v neděli, ale kdo nemohl třeba v neděli, tak pak chodí na to středeční večer. Je tam spoustu modlitebních časů, spoustu aktivit pro youth, pro mladý, takže je tam toho opravdu hodně. Ale já osobně jsem byla opravdu požehnaná tím, že jsem měla naprosto úžasnou práci, kterou člověk z cizí země, který nemluví švédsky, naprosto a jako student naprosto docení. Měla jsem to minutu do práce, jenom přes ulici, protože Livets-Urt Slovo života má svoji vlastní takovou, dá se říct, jako základku. Pro většinou to jsou ty děti těch pastorů a těch členů církve. A já jsem pracovala tam ve školní kuchyni, což pro někoho může znít jako a špinavý, umaštěný pánve, ale to byla naprosto nejlepší práce pro studenta z cizí země, který neovládá vlastně jejich švédský jazyk. Takže já jsem třeba po škole jsem šla rovnou do práce, tam jsem byla do 3 hodin a potom většinou jsem byla tak nějak ráda, že jsem ráda. A taky jsem nebydla přímo v Upsale, kde se právě ta církev nachází, ale dopravovala jsem se kousek dál do vlastně okrajového vedlejšího městečka. Takže já jsem se bohužel, já osobně jsem se do těch aktivit večerních moc nezapojovala, protože mi navazoval nejlepší autobus domů v 6.45 a většina těch aktivit nebo těch věcí začínala v 7 hodin, takže jsem se k tomu moc nedostala. Ale mám spoustu jako mých spolužáků, který bydleli třeba i kousek od církve, tak vím, že hodně z nich nebo většina z nich se těch věcí účastnila, a pak když jsem slyšela další den o tom, jak by právě jak se tam měli, co probírali, co si, nebo co se dělo prostě, jak se jich Duch Svatý dotýkal, tak mě to upřímně jako mrzelo, že jsem si tohleto nenačichla.
0: Zmiňovala si švédskou i mezinárodní třídu. Hodně mě zajímá složení studentů, jak věkové, tak to národnostní.
1: No, takže nejvíc nás tam bylo za Českou republiku. Byli jsme tam tři. A musím říct, že tenhle ten rok, co jsem tak slyšela, tak byl na počet studentů hodně, hodně slabý. Nás bylo ve třídě pouze 17. Pak se to ještě během vlastně prvních dvou měsíců snížilo na 16, což není takový rozdíl, ale krátka se tohle to stalo. Byli tam studenti z Rakouska, z Litvy, z Estonska, z Kanady a můj úplně jeden z nejoblíbenějších, z Anglie tam byli, a jeden můj nejoblíbenější pán byl Antonio, byl z Peru. Byl to bohužel ten jeden, který pak odešel, protože to zkrátka bylo hodně komplikovaný, on bydlel opravdu, opravdu hodně daleko. A byl to pán, kterýmu bylo skoro 70 let. Byl to takový náš, já jsem ho brala úplně jako našeho dědečka a naprosto jsem si ho zamilovala. A bylo mi teda opravdu líto, že pak už nezvládnul to dojíždění, protože opravdu bydlel moc daleko a nemohl sehnat nic blíž. Ale jsem s ním neustále v kontaktu na Facebooku, což jsem moc ráda, protože to byl to takový tam náš dědeček poklad.
0: A kromě dědečka pokladu, ten věkový rozptyl?
1: Většinou tam byli mladší než já. Byli tam průměrově, to bylo asi okolo 20 let, pak tam byl manželský pár právě z té Anglie, úžasný lidi, mám na ně nádherný vzpomínky, opravdu hodně zapálený manželský pár pro Krista. A těm bylo k 30, asi 30 jim bylo, ale jinak tam byly 20 a některý i mladší teda. Vím, že jedna holčina, vlastně spolužečka z Řecka, tak to bylo 17.
0: Ptala jsem se na tvá očekávání, když jsi na školu nastupovala, ta byla velice specifická díky tomu, že jsi zažila to, co prožila Žanet Ulbrichtová. Měli jste příležitost bavit se i se spolužáky o tom, co od školy očekávají, proč tam jsou?
1: Já myslím, že jsme se o tom bavili, ale teď si to opravdu nevybavím. Vím, že samozřejmě většina z nás tam měla prostě zažít si nějakou tu chuť zažít si nějakou proměnu. Prostě většinou, když jsme, co si tak pamatuju, tak to bylo, že zkrátka chtějí nějaký zlom v životě. A nebo opravdu jako to studium Bible, poznat Bible z jiný stránky, nejenom tak, jak si to čte člověk prostě jako malej někde v nedělce, ale opravdu jít do hloubky, což se mi třeba líbil předmět právě, teď si to nevybavím v angličtině, ale zkrátka to bylo jako život s Ježíšem, nebo Ježíšova služba, kde se brali jednotlivé části, jak vlastně ve starém zákoně zjevovaný Ježíš a pak praktické věci vlastně z nového zákona, kde opravdu vidíme, jak Ježíš šel jako step by step, krok za krokem. A to mi přišlo hodně zajímavé, protože jsme tam otevírali takové věci a spoustu těch podobenství, které ukazují prostě na příchod Ježíše a na život Ježíše a i na to, jak zemře, tak to mi třeba hodně dalo. To se mi opravdu líbilo, přišlo mi to hodně moc zajímavé.
0: Studium bylo v angličtině. Jak moc náročné to je studovat Bibli v angličtině? Jinak, jak moc náročné to bylo pro tebe?
1: No, to právě je věc, o který mluvím neustále, když se mě na to někdo ptá. Biblická jako taková, jsem vnitřně duchovně cítila, že je to něco naprosto úžasného. A to se hrozně, to zní hrozně jako, jak to říct, jako suše, že to bylo úžasný, spoustu věcí je úžasných, ale tohle si fakt člověk musí zažít. I ten čas tam, i kdybych prostě nemluvila vůbec, tak bych tam chtěla být. Ale sama za sebe musím říct, že moje angličtina opravdu není tak dobrá. Řekla bych sebe kriticky, že tak 70%. Možná trošku je to lepší, nevím. Ale bohužel na tu školu to fakt nestačí. Tu školu, takhle, člověk tu školu zvládne udělat různý testy a podobně, ale jako proto tam ten člověk nejde, aby si to odfajfknul. Spíš je to prostě, že opravdu chce zažít ty věci do hloubky a pokud člověk tu angličtinu nemá opravdu co možná nejperfektnější, tak přijde o obrovskou spoustu věcí a je to neskutečná škoda. Musím říct, že tohle to mě bolí úplně nejvíc. Mám kamaráda, který tam vlastně studoval se mnou, je od nás církve a jeho angličtina je na úplně jiném levelu než moje a on z toho opravdu takzvaně nadojil co nejvíc. A já musím říct, že tohle to mě opravdu mrzí, že ať jsem věděla, že ať jsem se ta rozhodla vlastně skoro rok nebo půl roku dopředu, že pojedu, tak jsem si bohužel tu angličtinu nezačala pořádně jako nějak zlepšovat a proto jsem tam jela s nějakou tou mojí angličtinou, která, jak říkám, na to stačila, ale bohužel to prostě já jsem z toho nenadojila co nejvíc.
0: Měli jste i nějaký domácí úkoly, anebo to celé bylo jenom o tom, nebo dobře, nejenom domácí úkoly ve smyslu něco píšu, ale nějaké výstupy z vaší strany, anebo to byly jenom přednášky, které jste teda ten rok poslouchali a na konci jste dostali osvědčení, že jste absolvovali tuhle tu školu?
1: Měli jsme domácí úkoly a nejčastěji to bylo, že jsme měli povinnou četbu, nebo povinnou, měli jsme četbu, která vlastně potom, když jsme psali z každého předmětu, jsme psali na konci poslední lekce test a v tom testu, když jsme k tomu měli tu povinnou četbu, tak poslední otázka bylo, zda jsme tu knížku četli. Odpovídalo se tam ano nebo ne. A bylo to prostě na našem svědomí, jestli tam prostě dáme jako pravdu a nebo jestli tam zalžem, protože tady ta otázka byla za nejvíc bodů. Takže já, jelikož jsem se bála, že opravdu některé otázky, ať třeba bych věděla v češtině odpověď, tak v angličtině se k tomu jako úplně nedopátrám, tak jsem opravdu poctivě četla všechny knížky. Samozřejmě s mojí angličtinou ne, že bych všemu úplně rozuměla, ale každopádně jsem se opravdu snažila a poctivě jsem četla každý den nějaký počet stránek, aby mi to pak vycházelo, abych to prostě dočetla včas. A musím říct, že fakt sama za sebe jsem vždycky tu knížku dočetla do konce a fascinovali mě lidi, který ještě vlastně ten den poslední, kdy se ten test na konci třetí hodiny měl psát, tak celý ty hodiny prostě četli ještě rychle při hodině tu knížku, aby ji dočetli. No, každý jsme nějaký, ale tohle jsem teda vždycky nechápala, proč se takhle honí na poslední chvíli a nepřečtou si to radši, když na to mají čas. Takže měli jsme tam knížky a v jednom předmětu to bylo vlastně kázání a vyučování. Myslím, že se to tak jmenovalo. Každopádně to bylo o kázání a měli jsme si připravit, měli jsme nadhozený nějaký témata, z Bible nějaký verše. Měli jsme si z toho nějaký ten verš vybrat a na to vlastně připravit 5-minutový kázání. Já si pamatuju, já jsem měla vytáhnutý Efeským, bylo to o boží zbroji. A jelikož opravdu neumím moc mluvit ze stručna a tak to bylo takový hodně jako obsáhlý téma, ale dalo se to tak hezky fikaně snížit na půlku tím, že vlastně bylo dovolené v podstatě všechno, takže já jsem třeba v mém případě jsem uvedla celý tady to moje kázání tím, že kázali jsme to jako před naší třídou a já jsem to udělala tím způsobem, že by se mi tam opravdu toho času to nevešlo všechno, takže jsem začala s tím, že dobrý den, děcka, tak vás vítám na mládeži. Pamatujete, minule jsme mluvili o tomhle a o tomhle a dneska si povíme podrobně o tomhle a o tomhle. Takže vlastně těch 5 minut jsem mluvila opravdu detailně pouze o těch věcech, co jsem viděla, že stihnu říct a bylo to akceptováno. Mám radost, že to mám nahraný, takže z toho můžu vzít nějaký feedbacky a poučení a nějaký pointy do pak třeba do budoucna do nějakého kázání. A líbilo se mi zpětná vazba od studentů, protože oni od těch spolužáků oni nám na to měli dát feedback, zpětnou vazbu a pak samozřejmě i učitel. A spousta z těch feedbacků od těch spolužáků byly hodně pozitivní, hodně mě to jako pozbudilo. Byl to zajímavý čas i tady to vyzkoušet a bylo super, že jsme mohli kázat nejdřív před spolužákama, který známe a kterých tam není stovka a zkusit si to kázání. Bylo to super.

0: Posloucháte týdeník Za obzor. Dnes jsme spolu s Ginger zamířili do Švédska. Ginger ve Švédsku studovala na biblické škole Slova života. Ginger, my jsme před písničkou hodně mluvili nebo zmiňovali jazykovou bariéru, která pro tebe byla v rámci studia. A tak se chci ptát i na ten pobyt ve Švédsku, tedy v zemi, jejíž řeč si neovládala. Ta kombinace působí jako hodně zajímavě. Jaké pro tebe bylo žít v zemi, jejíž řeč neznáš, a studovat školu, kde si vnímala, že teda je to tak na těch 70%?
1: Já jsem takovej typ, že tyhle ty výzvy jsou pro mě, že tak jako beru. Já jsem jeden čas byla i v Anglii a v podstatě jsem tam taky, ale tak jako, že tam prostě jedu to jako nějakým způsobem zkusit. A já jsem docela takový dobrodruh, takže tady ty věci mi nedělají problém. Vydat se někam, kde to vůbec neznám, kde nikomu jako nerozumím, protože zase vím, že anglicky teďka už mluví skoro každej. A zase vím, že s mojí angličtinou se domluvím, takže můžu spát někde v suchu a dostanu najíst. Myslím, že to ovládám trošku víc, ale tady ty základy prostě, já s nima si sedím bezpečně, takže tady z těch věcí strach nemám. Já nevím, buď je to jako nějaká bláhovost, anebo prostě se cítím v tom v klidu. Neměla jsem z tohohle jako vůbec nějak strach, protože jsem, nevím, cítila jsem, že to bude prostě v pohodě, že to zvládnu.
0: Dneska spousta lidí mluví o Švédsku různým způsobem, hodně často v souvislosti s migrací, hodně často v souvislosti s tím, že tvář té země se proměňuje. Můžeš nám dát nahlédnout do toho, jaká je Uppsala, tak jak jsi ji zažila?
1: No, Uppsala je studijní město, má to zhruba 160 tisíc obyvatel, takže je to opravdu veliký. A je pravda, že když jsem velmi často projížděla centrem, abych se mohla dostat tím autobusem domů, tak těch vlastně migrantů, těch uprchlíků je tam opravdu spousta. To opravdu, to prostě vidíte jako na každém kroku. Ale musím říct, že jako, že bych vyloženě se nějak třeba bála. Jako někdy, když třeba bylo pozdě večer, tak mi to bylo trochu, jako samozřejmě, tak mi to bylo trochu nepříjemný. Ale teď to fakt, kdo mě zná, tak ví, že já nejsem samozřejmě žádný rasista. A přijde mi to v podstatě, jako když tady v Čechách máme Romy, Cikány, který chodí po ulici a teď prostě mají zapnutou nahlas muziku. Bylo to v podstatě úplně, mně to přišlo skoro úplně stejný, takže já jsem opravdu z toho jako nepocitovala nějaký, jak to říct, jako nějaký nebezpečí extrémní nebo tak něco. Ale je samozřejmě pravda, že prostě ta arabština, tam bylo hodně jako Arabů, ale i třeba tam byli třeba Pákistánci a podobně. Tak a Peršani teda, jsem chtěla říct, pardon. A tak je pravda, že ten arabský jazyk zní tak hodně jako často, když se o něčem baví, tak člověk si říká, tyvo, že se to prostě baví. Je to takový, nechci říct úplně jako agresivní, ale takový divoký. Je to hodně divoký ten jejich jazyk. A teď takový to a člověk, jako bylo mi nepříjemný občas, že prostě teď nevím, o čem se baví a některý ty jejich pohledy, ale nějaký jako drama to nebylo. Je teda pravda, že zrovna v ten čas, kdy já jsem tam byla, tak se tam přihodily takové nějaké věci, které mě osobně se naštěstí vůbec nějak nedotknuly ani nikoho z mých přátel. Zjistila jsem až teda pár dní třeba potom nebo den potom, že tam v Uppsale vybuchly nějaké dvě bomby, což já jsem se dozvěděla až teda den potom. A nevím, jestli moji rodiče teďka budou poslouchat tady tohleto mý povídání, případně to bude poprvé, co se o tom dozvědí, protože jsem je tím opravdu nechtěla nějak znepokojovat. Protože by byli schopný tatínek si pro mě dojet a odvíct si mě domů. A i přesto teda jsem se necítila nějak jako ohrožená, ale bylo to zvláštní, protože víme často, že v Praze se někde nahlásí, že třeba je někde nějaká bomba a teď většinou je to planý poplach, nebo prostě nikdy jsem nezažila, nebo nepamatuju si, že by něco vyloženě vybuchlo. A tady vybuchly jakoby dvě nějaké bomby, ale mám za to, že snad vůbec jako nikoho nezranili. A bylo to většinou v těch čtvrtích, kde jsou teda ty přestěhovalci, ale nebylo to vyloženě nějak jako

0: teroristický útok, protože oni v podstatě si ty spory většinou nějaký řešili mezi sebou. A to mi přišlo teda docela takový, jako, nevím, jestli úplně to nazvat zajímavý, ale každopádně to bylo vždycky jako vyloženě jako mířený útok na někoho, s kým má ten dotyčný problém. A pak už jako nemůžu vám říct samozřejmě, co to bylo za problémy, ale z doslechu jako prostě nějaký jako jejich osobní věci. Takže i přes tady to jsem byla tam i jako proběhla tam nějaká i střelba, u který jsem se naštěstí taky nezúčastnila, ale co vím, tak všichni jako to přežili a sice třeba někdo se zraním, ale zase to bylo cíleně, že si řešili spor mezi sebou.
1: Když jsi pobývala 10 měsíců ve Švédsku, máš už možnost srovnávat. Jaká je švédská společnost ve srovnání s tou naší?
0: Vzhledem k tomu, že jsem vlastně jim nic nerozuměla, tak jsem si říkala, že jsou úplně úžasný, že vlastně nemluví sprostě vůbec. Třeba protože jsem jim nerozuměla, tak jsem samozřejmě nevěděla, tak mi to přišlo, že mohu, tak něco povídají. Ale když to vezmu opravdu ty Švédi jako takový, tak jsou takový, jak to říct, mně to přišlo, že jsou víc jako v chillu, takový jako vyklidněný, takový v klídku. Musím říct, že třeba můj velmi oblíbený děkan školy, tak to byl můj tak oblíbený učitel a to byl opravdu typický Švéd. Ne teda blondětej, ale byl hrozně vysoký, hubený a takový úplně jak komár a úplně to byl naprosto úžasný děkan. Já jsem moc ráda a jeho žena taky a byli moc otevřený každému a i spousta jiných učitelů. Vím, že jsme měli pana učitele na správcovství, na jako jak spravovat svý nějaký majetky nebo svý věci. A ten nás neustále při každý hodině nám říkal, no a kdybyste nikdy neměli co jíst, nebo prostě byste si chtěli jenom popovídat, tak nám už tam vždycky diktoval adresu svojí maminky, která sice neuměla ani slovo anglicky, ale přesto byla všem otevřená, všem by otevřela dveře doma do kořán, nakrmila je, neustále nám to připomínal, takže zkušenost mám takovou, že jsou, ale je teda pravda, že to bylo v tom křesťanském prostředí, že jsou hodně pohostinní, ale celkově si myslím, že jsou hodně otevřený a pohostinný. Takový jakoby mám z toho dojem. Nebo takový jsem jako měla ty prožitky z toho.
1: Chci se ptát i na postavení církve Slovo života ve Švédsku. Jednak proto, že před pár lety ta církev zažila velký otřes, když odešel její zakladatel. A taky proto, že přece jenom ve Švédsku je švédská národní církev luterská, která je taková jakoby obecná, lidé do ní patří a Slovo života, aspoň co vím, je vnímáno tak trošku přes prsty jako taková zvláštní církev. Je tomu tak skutečně?
0: No, z tohohle mám přímo opravdu jeden svůj osobní zážitek, kdy jsem jela v autobuse, už ani nevím, jak to vlastně začalo, ale nějak jsem tam začala povídat s jednou starou prostě paní, nějakou Švédkou, to ještě teda, jestli můžu jenom malou odbočku, velmi mě překvapilo, že to už byla opravdu babička a mluvila se mnou naprosto plně anglicky. Což jsem se pak jako dopátrala, jak je to možný, že takhle to hezky ovládají. Hodně filmů tam mají, ne jako tady v Čechách s dubbingem, ale v jejich jako v originálním jazyce toho filmu, takže hodně filmů v angličtině a už i vlastně jako malí děti koukají na prostě anglické pohádky a ne jako my tady všechno prostě s překladem, tak to je nám ještě taková odbočka. A s paní jsem si povídala, už si přesně nevybavím ten rozhovor, ale nějak jsme došli k tomu, že jsem jí prostě otevřeně řekla, no, že tady studuju na biblické škole a teď ona jako, jaká biblická škola, tak jsem jí říkala, že to je Slovo života, Livec Urt. A teď ona jako začala tak jako, tak zakabonila a teď jako říká, no, já jsem slyšela, že jako je to taková jako spíš sekta. A já říkám, to jste slyšela? A říkám, no, asi to nemyslím, já tam studuju a přijde mi to, cítím se tam fakt dobře. A říkala jsem paní, a tak víte co, tak si to někdy, když jste to jenom slyšela, tak si tam někdy přijďte a zkuste si to zažít a udělejte si vlastní obrázek, no a uvidíte. No nevím, jestli tam paní byla, ale jo, takže je teda pravda, že to byla ze starší generace. A takže nevím, jestli třeba i ty mladší, s nikým takovým jsem se tam vyloženě jako o tom nebavila, jestli nějaký mladší generace mají na to jako stejný ještě tady ten starý jako názor nějaký, nevím. Takže jako tohle to jsem si teda zažila, ale vím, že vlastně na každý nedělní shromáždění přicházelo, jestli můžu říct, třeba i 20 nových lidí Protože my jsme tam vždycky pak měli takový stánek, kam vlastně každý novej příchozí si mohl přijít pro fiku, to je takzvaný náš čas na čaj, tak oni tomu říkají fika, je to vlastně sladký, slaný občerstvení s kávou, s čajem, s čímkoliv, takový prostě ten klidný čas s kafíčkem. A spoustu lidí tam na tu fiku chodilo, ty nově příchozí, vždycky se tam o ně někdo staral, řešil nějaký třeba jejich dotazy a podobně. A vím, že každou církev tam prostě ty nový tváře byly. Jak říkám, je to studentské město, takže spoustu z těch lidí byli třeba zahraniční studenti. Takže ty si třeba nemohli nebo nestihli ani převzít tady ty nějaký starý dojmy o tom, že Livec Urt je něco, na co se kouká právě skrz prsty. Takže přicházeli a mohli si udělat vlastní obrázek, což si myslím, že je určitě nejlepší.
1: A když se ještě pořád pohybujeme v té švédské společnosti, tak se chci ptát i na to, jestli tě tam něco zaujalo. Nevím, ze švédského života, z jejich přístupu k životu. Fika do toho rozhodně patří, to jsem si jistá. To mám pocit, že každý člověk, který se pohybuje na severu, tak tohle to zmiňuje, že to je důležitý bod programu. Ale přijde mi, že vždycky, když jedeme z domova někam do zahraničí, tak člověk najde něco, co mu přijde zajímavé, co by chtěl třeba mít tady a tady mu to chybí. Tak co bylo pro tebe ve Švédsku takové?
0: Tak teď úplně, jak jsi to zmínila, tak co mi hnedka vyvstalo. Není to teda úplně nějak jako typicky švédský, protože jsem se dozvěděla, že to snad funguje i v Německu. Ale co mě opravdu nejvíc ohromuje, tady u nás v Čechách se platí záloha, pokud vím, pouze na skleněný lahve. A ve Švédsku se platí záloha i na plastové lahve a i na plechovky. U plechovky a u malých plastových lahví je to švédská koruna, což na naše je v přepočtu asi 2,50. A na dvoulitrovky je to, myslím, 2 švédské koruny, takže nějaká 5 koruna. Mně tohle přijde jako naprosto úžasný nápad. Nechápu, proč u nás v Čechách to ještě nefunguje, když v jiných zemích to evidentně funguje. Z toho doslechu vím, že snad právě i v Německu, tuším. A je to skvělý v tom, že za prvý teda se nikde neválej ty plastový, aspoň teda ty lahve, že se nikde neválej. A když už se válej, tak pro spoustu těch, nebo spoustu, ono, jsou tam samozřejmě i nějaký bezdomovci nebo nějaký třeba nižší vrstvy, pro který tohle může být naprosto skvělý přivýdělek. Častokrát, když jsem jela v neděli do církve ráno, tak jsem viděla, jak opravdu v těch brzkých hodinách chodí prostě po centru nějaký člověk s obrovským černým pytlem, který šustí a šramotí podle těch plechovek tam naházených. Takže tohle mi přišlo teda, mě osobně tohle úplně vždycky nejvíc fascinovalo. Ale pak spíš jako opravdu z toho švédského prostředí miluju ty skandinávský, ty jejich domečky. Červený dřevěný domeček, bílý orámování okolo okén. Všechno líbilo se mi to, že ty stavby, já teda nejsem úplně nějak přes architekturu, ale mám ráda takový ty útulný, hezký prostě věci, takový to, když si člověk zachumlá do teplý deky, teď ten krb, v ruce horkej čaj, prostě chlupatý ponožky a takový ten klídeček, tak z těch jejich domů tohle to naprosto vyzařuje. Pro ně je typický, že po každý nebo většina domů má v okně nějakou lampičku nebo nějaký prostě světýlko a kdykoliv vlastně večer projíždíte tím Švédskem, těma městečkama, těma vesničkama, tak vždycky jim tam takhle září nějaký to světlo v tom domě a je to něco tak hřejivýho prostě, kdo opravdu není nějaký morous, tak tohle toho se ho musí opravdu dotýkat. A líbilo se mi opravdu ty stavby, že byly ve většině případů byly v jednom konceptu, že třeba OK byl modrej s bílým orámováním okolo oken a dveří. Byl červený zase s tím orámováním, žlutej. Byl třeba větší škála barev, ale neustále ty domy vypadaly hezky jednolitě a ne jako tady v Čechách, kdy někdo si udělá fialový barák a vedle někdo žlutej. OK, je to jejich dům, samozřejmě mají na to právo, ale pak v celku to vypadá teda naprosto šíleně. Takže tohle se mi líbilo a ještě teda poslední věc, co se mi hodně líbila, že opravdu Švédi, aspoň teda z toho mýho pohledu, jsou opravdu hrdí vlastenci, protože každý tak 20. dům, neříkám teda byt, ale byty teda to některý vlastně měli taky, každý dům měl na svý zahradě, nebo každý ten 20. dům třeba na té svý zahradě měl obrovský stožár a na něm vlála ta švédská vlajka. A to bylo něco taky moc, no, nevím, tady prostě v Čechách tohle to fakt nevidíme a když už vidíme nějakou lajku, tak si říkáme, a to je nějaký nácek. Což je docela teda smutný, protože já mám naši zem moc ráda a nehledě na to, co se tady děje, některý samozřejmě ne úplně příjemné věci, tak minimálně krajinu máme naprosto nádhernou a i z historie prostě určitě tady je spousta věcí, na které máme být a i právem hrdí. Takže tam opravdu ty stožáry, anebo když aspoň měl někdo byt, tak mu z toho okýnka koukala ta vlaječka. Tohle se mi taky moc líbilo, že opravdu mají rádi svoji zem.

0: týdeníku za obzor putujeme po Švédsku. Ginger, ty jsi mluvila o tom, že fika je takové tradiční občerstvení, něco slaného, něco sladkého ke kávě či čaji. Tak pravidelnou součástí těchto rozhovorů jsou vždycky taková okénka věnovaná jídlu. Tak bych se ráda ptala taky na to, co tě ze švédské kuchyně zaujalo. Doufám, že jste nechodili pořád jenom do KFC nebo k McDonaldu.
1: No to vůbec ne. My jako studenti jsme chodili na takzvaný socký oběd do IKEA. Protože to byl opravdu jeden z nejlevnějších obědů. Ne, ale tak hodně, to je právě to, že jak vlastně tady v Čechách máme IKEA, tak spoustu věcí, které právě pro Švédsko jsou pro tu kuchyni typický, tak my to tady právě skrze IKEA můžeme si jako tak ochutnat, přičichnout. Určitě ty masové kuličky, které já teda osobně nejím, ale to tam jedli hodně a hodně se to i dělalo. Třeba když jsme měli v církvi nějaký oslavy nebo prostě cokoliv, nebo i v té školní jídelně, kde jsem pracovala, tak velmi, velmi často tam byly ty masové kuličky. Z toho pečiva, a teď teda se to přesně jmenovalo, je to zkrátka taková ta kořicová ta rolka, ta bulka takzvaně nějaká a kanel bular, myslím. Teď doufám, že to nepopletu. To se tam jedlo hodně. To musím říct, že toho jsem se pak úplně skoro až přejedla. Švédi mají evidentně v oblibě velmi, velmi sladký věci a hodně moc karamelu. Což já nevím, jak mi tady Češi, ale mně se to teda osobně hrozně lepí na zuby, takže tomu až tak neholduju, ale celkově sladký mají hodně rádi. Většina věcí bylo, co jsem ochutnávala různý i jako takový normální dortíky, tak hodně jako přeslazený. Hodně typický dort je tam princes torta. Je to takovej nadýchaný dort se zeleným marcipánem a je v tom nějaký takový hrozně dobrý krém. To mi ta osobně asi chutnalo nejvíc, to jsem měla opravdu hodně ráda. Marcipán s krémem a nadýchaný piškot. A kdybyste chtěli někdo někdy obdarovat Janetku, tak na ní prásknu, že miluje lékořici. A tady v Čechách lékořice, pokud vím, nebo i vidím to v těch obchodech, není až tak oblíbená evidentně, protože jestli se tady najde do 10 druhů nějakých věcí, tak je to ještě možná hodně. Ve Švédsku milujou lékořici. Lékořici se žen... lékořicový bonbony, lékořicovou čokoládu, lékořicovou zmrzlinu, spousty věcí. Seženete po celém Švédsku v každém obchodě nespočet opravdu typů lékořicových věcí. Takže kdo má rád lékořici, tak rozhodně doporučuji tam dojet a nakoupit si nějaký mlsky, protože to tam je opravdu na nespočet způsobů. Já tomu teda taky moc neholduju, ale třeba se k tomu jednou propracuju.
0: Nejlepší je slaná lékořice, to je takový jako typ. No dobře. Když jsi strávila ve Švédsku 10 měsíců, tak jsi měla možnost zažít i některé oslavy, svátky. Na Vánoce předpokládám, že jsi jela domů, ale stejně bych se ráda ptala na ten vánoční čas, protože on je hodně specifický na severu. A ráda bych se ptala třeba na Velikonoce nebo cokoliv. Prostě nějaké sváteční příležitosti v průběhu toho roku, které si mohla zažít.
1: No, tak to je teďka docela trapný, protože já si teda vůbec teďka nemůžu vybavit žádnou oslavu. A jediný dvě, který se vybavuju, tak nejsou švédský. Zažila jsem tam, protože jeden z mnoha božích darů bylo, že jsem bydlela v naprosto úžasné rodině. Mladý manželský pár. Mamince jsem říkala moje švédská maminka, ačkoliv byla jenom o 2 roky starší než já. Tak to byla taková moje švédská maminka. Ona je původně teda Norka a její manžel je na půl Švéd a na půl Američan. Takže jsem bydla v takovýhle mezinárodní rodině. A co si pamatuju, tak se mi moc líbilo, když se ale zase, jak říkám, je to převzatý teda spíš svátek z Ameriky, díku vzdání jsme slavili. A jak, slyšela jsem už párkrát, že tomu někdo říká na dneseně spíš jako svátky obžerství, což bohužel teda to tak skoro vypadalo, protože takovýho jídla, no to jsem se v životě neviděla. A nejhorší na tom bylo, že všechny chody byly naprosto vynikající. A člověk chtěl ochutnat aspoň lžíci z každého, přičemž už při té lžíci se zvládnul přejíst teda maximálně. Ale byly to teda, je to americký svátek, no, není to vložně jako, není to švédský, ale byl to nádherný čas se sladkýma bramborama zalitejma v marshmallownama a v karamelu. Šťouchaný vynikající brambory. Prostě No, ale jak říkám, je to americky. Vím, že jsme tam pak že tam vyloženě byl svátek, kdy se slavilo, nebo tak nějak, jak to říct, se slavilo den vlastně té jejich buchty. A byly tam vlastně dva svátky. Jeden ten svátek byl právě tý skořicový buchty, kdy ve škole nám k tomu zaspívali i nějaký song o tady té buchtě. Mám to natočený, protože to byl zážitek, kdy právě ten náš děkan byl jedním z aktérů, který zpíval, což bylo opravdu velmi vtipný. Vidět děkana školy, jak zpívá o nějaký buchtě. A to vím, že jsme tam oslavovali. A pak se tam oslavovala takhle ještě jeden den, kdy ještě jiná buchta a ta byla mazaná nějakým krémem a když byla dělaná domácí, tak byla naprosto vynikající, musím říct. Ale když byla kupovaná, no tak teda žádný zázrak to teda nebyl. Ale nevybavím si už teďka název týhletý krémový buchty. A pak jsem tam zažila ještě jednu oslavu, která se mi teda moc líbila. Církev Slovo života ve Švédsku je hodně otevřená právě pro uprchlíky. Vlastně z církve se utvořila taková v podstatě komunita těch Peršanů, kdy tam těch lidí bylo třeba 100 odhadem. A vím, že oni teď nevím, na který měsíc to vycházelo, ale slavili jsme perský nový rok, což pro mě byl teda neuvěřitelný zážitek, protože jako řekněme si, kdo tohle to může zažít, perský nový rok. A my vlastně jako studenti nebo celkově círke jsme se tam mohli přihlásit jako dobrovolníci, pomoct se servírováním jídla, nevím, doplňovat vodu, všechno možný, aby oni opravdu si tenhle ten rok mohli, nebo tenhle ten, tu oslavu, aby si mohli užít. A to se mi tak líbilo. Ty Peršani byli naprosto otevřený pro každýho a smáli se a radovali se a tančili se šátkama a tohle byl pro mě naprosto nádherný zážitek.
0: Zpátky od Peršanů do Švédska. Zatím jsme mluvili o Upsale. Dostala ses taky někam dál? Mohla si něco procestovat?
1: Tohle je další věc, která mě hodně mrzí. Nikde jsem vyloženě sama za sebe moc necestovala. Ale byla jsem se samozřejmě podívat ve Stockholmu dvakrát. Jednou teda, když byla zima, což vůbec nebyl příjemný zážitek, protože jsem měla naprosto zmrzlý prsty u nohou. A kdykoliv to šlo, tak jsem kamarádku tahala do nějaký kavárny se aspoň trošku ohřát a načerpat energii pro dalších 10 metrů na ulici. Ale pak jsme tam jednou byli vlastně, to i přijela Žanetka a byla v ten čas prostě ve Švédsku a zrovna probíhaly volby, tak jsme jeli do Stockholmu, aby právě hodila lístek. To jsme se podívali tam a už bylo prostě krásně, takže ve Stockholmu jsem se podívala, ale byli jsme tam teda hodně v centru a my jako holky samozřejmě jsme prolízali spoustu obchodů. Takže nevím, co chcem teďka říct.
0: Takže až bude někdo potřebovat nějaký tip, kam jít nakupovat ve Stockholmu, tak se obraťte na Ginger.
1: Přesně tak. Ale musím ještě teda zmínit, že vlastně my tam máme velmi dobrýho kamaráda, který už tam žije, je to Čech a žije ve Švédsku, byl tam studovat právě tak na biblické škole před 8-9 lety a už tam zůstal, má tam skvělou práci a je členem Církve Slovo života v Upsale a je to náš opravdu dobrý kamarád, opravdu takovej jako anděl. Každý Čech, který tam přijede, tak tenhle ten náš kamarád se tam o něj naprosto úžasně stará a ze všem jako by tam pomáhá, co je potřeba. A ten mě párkrát vyvez někam na výlet a vím, že jsme byli, nepamatuju si bohužel, jak se to jmenovalo, ale vím, že v ulicích toho místa se natáčelo pár dílů z Pipy dlouhý punčochy. A bylo to kouzelný, byla tam zátoka nějakého velikého jezera. Je fakt hloupý, že si nepamatuju ten název, ale určitě, kdyby někdo z vás chtěl, tak se to pokusím zjistit. A tam jsme se vlastně byli projít a podívat se na ty staré domky a když jste viděl Pepi dlouhou punčuchu, tak tyhle ty domečky, bylo to opravdu hezký, bylo to tou uličkou tam mít a teď si říkat, je, tak tady, jak se jmenovali, Anita a ten druhý tam běhali s Pepi dlouhou punčuchu. To bylo fajn. A vlastně až teda úplně ke konci, kdy už začalo být trošku tepleji a i déle světlo, než bylo ve Švédsku zvykem přes zimu, tak mě vlastně ta moje rodinka, v který jsem bydlela, tak mě vyvezli na víkend na takový výlet ještě s pár přáteli z církve, kde jsme strávili noc dvě v jejich vlastně summer house v letním domě. No, zase si bohužel nepamatuju, jak se to tam jmenovalo, ale bylo to tam překrásný. Hodně, hodně mi to připomínalo naší českou Šumavu. To prostředí, prostě ty kopce a ty lesy. A byl tam nádherný klid. A ten jejich summer house mi náravně připomínal vilu Vila Kulu od Pipi Dlouhý Punčochy. Byl to fakt nádherný čas. Příroda je tam opravdu překrásná. Jediný, co mi bylo líto, tak zrovna ta Uppsala leží v takovém místě, že to v podstatě taková placka. A nejvyšší kopec tam je takový, který byl uměle udělaný kdysi vikingama. Ale určitě bych se tam chtěla podívat ještě znovu, nebo někam jako vyloženě do té přírody a asi víc na sever někam, kde to bude fakt nějaký takový to severský. Ještě bych asi zmínila, že mezi vlastně Uppsalou a tím místem, kde já jsem bydlela, tak se nachází Gamla Uppsala, což je právě nejstarší, pokud si to dobře pamatuju, nejstarší část Uppsaly a je tam muzeum a starý kostel, který právě zakládali a vystavili vikingové. A v tom muzeu jsou právě různý ty věci, co tam prostě nějaký vykopávky udělali, různý jako rekonstrukce toho, jak vypadaly třeba ty jejich nějaký obydlí a podobně. A právě v té Gamle, tak tam jsou tři takové kopce a co jsem se tak jako dozvěděla, tak pod těma kopcema, jsou to uměle vytvořený kopce, nevím, výšla vám zabere asi 3 minuty. A pod tou hlínou vlastně jsou zakopaný prej 3 vikingské lodě.

0: Ginger, ty jsi říkala, že jsi do Švédska odjížděla s touhou zažít změnu, zažít boží zásah do svého života. Stalo se tak?
1: No, v určitých oblastech se tak stalo, ale já si myslím, že to je hodně tím, že bohužel, jak jsem zmínila, že spoustě věcí jsem nerozuměla a některé věci mi opravdu jako unikly a nedopátrala jsem se bohužel pak už třeba, cože to vlastně bylo a to, tak mi přijde, že jako, já nevím, jestli si to tím nějak jako omlouvám, nebo přijde mi, že jsem jako mohla ještě právě jako zažít něco víc. Celkově to bylo úžasné a bylo to pro mě moc přínosné už aspoň se jakoby ponořit hloub do Bible a poznat další prostě věci nebo pochopit další věci. Ale myslím si, že to není jako, že já si takhle vymyslím, lusknu si prstama a bože, tak a chci teďka změnu a takovouhle. Takhle to prostě určitě nefunguje. A ve spoustě věcech mi tam bylo mi tam vlastně otevřený a ukázaný nějaký i prostě věci, co mám změnit, na čem mám pracovat a což dám a rozhodně v tom hodlám pokračovat. Bůh mi tam ukázal spoustu věcí, na co se třeba můžu zaměřit. Stejně jako teda Žanetka vlastně přijala pak do České republiky s nějakýma svýma vizema, který teďka proměňuje ve skutečnost, tak stejně tak já jsem tam díky Bohu prostě přišla k nějakým vizím a k nějakým nápadům, který bych tady v Čechách chtěla aplikovat a provést do reality. I spoustu kontaktů, prostě s různýma lidma, kterými v těchto těch věcech můžou pomoct. Takže jako já to jako přínos rozhodně beru, vůbec toho ani špetičkou nelituju. Jediná ta věc, že opravdu jsem neměla být lempl a měla jsem si tu angličtinu pořádně zopáknout a ponořit se do toho opravdu plnými roušky. A ještě jedna věc teda bylo, což si taky uvědomuji, že to asi nebylo úplně dobrý, že já už jsem prostě, ty to vůbec zní, že jsem hrozně stará. Ale jsem prostě osoba, která má ráda takový nějaký svůj klid a mám hrozně ráda, nemusím se celý den válet v posteli, to ne, ale mám ráda jít večer do postele s tím, že si prostě jdu odpočinout a chci se vyspat a načerpat sílu na další den. A moje rodina byla, jak říkám, úplně skvělá. Ten dům, kde jsem bydlela, byl opravdu domovem, nebylo to jenom nějakým ubytováním, ale opravdu jsem se tam cítila jako doma. Ale jedna pro mě z nevýhod bylo to, že ač dům jako takový krásný, tak stěny měly naprosto papírový a bylo slyšet úplně všechno. A já jsem hodně citlivá na to, že mě všechno jako vzbudí. A v rodině byly dvě malé děti, které stávaly v nějaký svůj čas a mě bohužel budili taky. Takže já jsem, abych se vyspala, tak jsem musela jít spát s dětma a stávat s dětma. Jsem teda musela. Ale jestli jsem se chtěla vyspat, tak jsem musela jít spát i ve stejný čas, což znamenalo pro mě, že jsem se nepodílela na spoustě těch nočních aktivit, abych právě se mohla prostě vyspat, protože když ty děti i v sobotu a v neděli stávají třeba v 6:30 ráno, tak já, jak říkám, nejsem úplně typ, že bych spala třeba do 11, ale takový to, když se zbudíte tím, že vedle v místnosti vám přijde, že běží stádo dinosaurů, prostě protože se všechno otřásá a po chvíli slyšíte nějaký kladivo, tak to není úplně příjemné probuzení. Takže, ale nevím, no, prostě myslím si, jestli chci vám doporučit, že pokud byste se tam někdo z vás chtěl vydat, tak prosím, dejte co možná nejvíc času do toho, abyste měli opravdu co nejlepší angličtinu, abyste si z toho co nejvíc načerpali. A nestraňte se tolik, jako jsem se nějakým způsobem stranila a tady těm aktivitám, ať už jakoby za tím straněním bylo cokoliv, tak pokuste se opravdu co nejvíc opravdu vyždímat z toho času tam, bejt co nejdelší čas a nejintenzivnější čas, nebo jak to říct, prostě bejt tam, dokud vám síly stačí a zažít si opravdu všechny tyhle ty věci, které ten čas v této církvi nabízí, v této škole.
2: Dáš nám nahlédnout do nějaké své vize?
1: Jedna z věcí, ale musím na tom ještě opravdu máknout, je třeba, že u nás v církvi tady v Čechách, v Milovicích, vlastně misijní skupina Slovo života v Milovicích, tak Zatím máme takovou menší církev, což vůbec ale nevadí, protože máme zapálený srdce a to je hlavní. Tak jsem na biblický jakoby pocítila, nemáme úplně nikoho, kdo by nějak byl zainteresovaný do nedělky. A já mám malýho brášku, nebo už není zase tak malý, 12 let, a jak jsem byla na biblický, tak jsem pocítila, že by ho chtěla vést k Bohu, protože ho nezná tak, jak by bylo dobrý. A skrz to mě právě napadlo, že OK, tak když si budu připravovat nějaký biblický příběhy nebo prostě cokoliv pro mýho brášku, tak proč bych to třeba nepřipravila v církvi i prostě pro nedělku, jako pro děti z nedělky. Takže jsem pak o tom se bavila se Ženetkou. Třeba tady ta věc není úplně, že bych cítila jako povolání víc nedělku, ač s dětma si pohraju ráda a pak je zase teda ráda vrátím. Tak necítím to úplně teda zrovna tohleto jako povolání, ale chtěla bych s tím určitě pomoct, protože zase cítím tu potřebu. A jelikož vím, že tady na to jako čas mám, nebo prostě mám ty možnosti s tímhletím pomoct, tak chci. A pak to případně předat, třeba udělat nějakou platformu a pak vlastně ji předat někomu, kdo opravdu ucítí to povolání. Tak s tím bych třeba hodně ráda pomohla, ale pak vyloženě teda volání, který a vizi, kterou bych chtěla, tak mám hodně na srdci starý lidi a různě třeba jako pečovatelský domy a podobné věci a nějakým způsobem bych chtěla začít dělat programy pro starý lidi. Trávit čas s nima a víst je k Bohu, protože jakoby kdy jindy už teda člověk má dát svůj život Ježíši, když jakoby už je, to nechce, aby to vyznělo nějak špatně, ale když už jakoby je takzvaně v tom, jak to říká, v zimě nebo v podzimu svého života. A, takže bych určitě nějakým způsobem chtěla pracovat právě se starýma lidma. A líbilo se mi, jednou jsem byla, už ani nevím, jak jsem tam nachomejtla, byla jsem na biblické škole pro ty uprchlíky a byla tam jedna paní z Holandska a zrovna tam byl teda i právě překlad, oni to mají ve švédštině a v té perštině, ale protože tam byla ještě tady ta jedna návštěva, tak to bylo i v angličtině překládaný, takže jsem tomu mohla víceméně rozumět i já. A byla tam paní z Holandska, ze kterou jsem se pak při pauze nějak zapovídala a ona mi říkala, že s manželem, už taky jako starší paní, ale ne úplně babička, že s manželem právě dělají nějaký aktivity a v podstatě jako kempy pro starý lidi, pro seniory. A to jsem říkala, no to je něco naprosto úžasného, to je úplně to, co jsem si přála já. A tak jsme si o tom nějak povídali. A já samozřejmě různě i z našich aktivit, co děláme v církvi, vidím, že většinou nebo skoro vždycky je to o nějakým jako dobrovolničení, což je samozřejmě úžasný, ale řekněme si prostě na rovinu, jako žijeme tady v tý zemi a za něco si potřebujeme koupit jídlo, zaplatit prostě nájem a podobně. Takže mě hodně zaujalo a líbilo se mi, že pro tady ten manželský pár je to jak koníček, služba a zároveň práce, kterou mají i zaplacenou, což mi přišlo naprosto úplně super skloubený všechny věci dohromady. Takže to mě hodně zaujalo a vzala jsem si na paní kontakt a chtěla bych je určitě do Holandska jet přijet navštívit tady na ten kemp.
2: Když se řekne Švédsko, co se ti vybaví, co tě napadne?
1: Určitě švédská vlajka a její barvy a ten kříž žlutej. A hodně, hodně zeleň, kdy prostě člověk jede v autobuse a teď, když se teda zadaří, tak svítí i sluníčko, který se rozlívá jakoby po té krajině, kde je tráva a spousty lesů a teď ten sluneční paprsek dopadá na ty stromy. Tak taková nostalgická vzpomínka, to se mi vybaví. A ještě určitě takovej tradiční švédský symbol, říká se tomu dolana, a je to takový ten červený kůň, možná jste to viděli už někdo někde v IKE, tak tyhle ty asi tři věci se mi vybaví.
2: Moc děkuju, že jsi nám dala nahlédnout do svého pobytu ve Švédsku a ať se ti daří, ať se naplňují tvé vize, no a třeba někdy zase znovu o Švédsku nebo o čímkoliv jiném. Hostem dnešního vydání pořadu Za obzor byla Kristýna Vrchotová. Ginger, děkuji za návštěvu. Dík, měj se dobře, ahoj.
1: Taky moc děkuji, mějte se, ahoj.
2: Loučí se i Lucie Endlicherová, naslyšenou.

0: Další zaobzor nás čeká v pátek v 10 hodin. Předchozí cestovatelské vyprávění naladíte na podcastových platformách u pořadu Zaobzor, ať už na Spotify nebo na webu Rádia 7.
1: Ráno s Rádiem 7.

0: Pořad Základy hledá důležité křesťanské otázky a pojmy. Kdo je Ježíš Kristus? Jedna z hlavních otázek, kterou je dobré si pokládat, tak zní v podání Marka Šuby v následujících minutách na Rádiu 7. Od mikrofonu vám klidný poslech přeje Pavel Kol.
1: Základy. Pokud se mě někdo zeptá na otázku, kdo je Ježíš Kristus, automaticky se mi začínají vybavovat nejrůznější odpovědi. Například Ježíšova slova: já jsem světlo světa, nebo já jsem ta cesta, pravda i život, a v neposlední řadě i Petrovo vyznání: ty jsi syn Boha nejvyššího. Ano, toto jsou dozajistá pro člověka důležité a úžasné pravdy. Zkusme se ale odpoutat od naučených a zaběhnutých standardů a zamyslet se nad tím, kdo je Ježíš Kristus pro mne osobně. Popravdě řečeno, z kazatelny ani od ostatních lidí jsem se to nedozvěděl. Nechápejte mě špatně, to není chyba. Takhle to doopravdy je. Ježíš si mě zamiloval a chce, aby ho poznal osobně. A já ho poznávám už více jak čtvrt století. Zdaleka nejsem u konce a raduji se, že tomu tak je, vždyť Bůh je nekonečný. Dobře, ale někdo se zeptá, a co jsi za to čtvrt století zjistil? Pár věcí jsem zjistil a o ty se s vámi rád podělím. Předně, varujme se laciného evangelia. Co tím myslím? Přijmi Ježíše za svého pána a všechny tvé těžkosti budou vyřešeny. S tímto evangeliem jsem se na počátku své cesty setkal a v určitých podobách se s ním setkávám dodnes. Je Ježíš někdo, koho mám přijmout za svého pána, abych tím vyřešil obtíže, které mi přináší život na této zemi? Není to příliš instantní řešení? Ale tato doba přeci chce především instantní řešení. Dobře, ale pokud přijmu tuto vizi Krista, má to šanci na úspěch? Bude to fungovat? Pochybuji. Ježíš je správcem mých cest, to ano. Ale důležitou podmínkou je skutečnost, že on sám mě zajímá. To ostatní jde s tím. Před časem jeden můj bratr popisoval vidění, které mu pán ukázal. Kdybych ho dobře neznal, trochu bych nad tím viděním zapochyboval a zarazil se, tak jako se možná zarazíte i vy. Bůh mu totiž ukázal sklenku Martiny, ve které byla oliva. Výklad tohoto podivného vidění byl ale překvapivě trefný a zapadající právě do naší doby. Pokud to nevíte, a já to nevěděl, Martiny je koktejl namíchaný z různých nápojů, tak aby nám co nejvíce chutnal. Ano, váš život je jako tento nápoj, namíchaný z věcí, které máte rádi, a já jsem ta oliva, tedy něco na zpestření chuti. Jsem nedílnou součástí vámi namíchaného koktejlu. Tak zněl onen výklad. Má tímto ale Ježíš opravdu být? Znovu musím říct, pochybuji. Já vám nenabídnu instantního Krista. Nabízím vám učitele. Nenabídnu vám instantní, zázračnou, okamžitou změnu. Nabízím vám Boží univerzitu, ve které se hlupák stane moudrým, univerzitu, kterou pochopí každý, kdo má upřímné srdce. Nabízím vám Boží výchovu. Vždyť v naší nezakryté tváři se odráží Boží sláva jako v zrcadle. Sami se tak stáváme jeho obrazem, čím dál věrnějším, jak nás jeho duch mění a přetváří. To jsou slova apoštola Pavla. Zjistil jsem tedy, že Ježíš je tím, kdo mi znovu otevřel cestu do Boží blízkosti, tím, kdo mi umožnil znovu se navrátit do Božího původního plánu, který Bůh od počátku pro člověka zamýšlel, do plánu, v němž mohu poznávat svého Stvořitele a skrze jeho výchovu se stávat podobným jeho synu. Ježíš je tedy klíčovou postavou tohoto stvoření. Apoštol Jan plakal, když viděl, že není nikdo v nebi ani na zemi, kdo by mohl rozlomit Boží pečeť a dát tak průchod událostem, které mají ukončit tento bezbožný věk a umožnit začátek Boží vlády na zemi. plakal, protože nikoho neviděl. Ale jeden z andělů za ním přišel a řekl mu, neboj se, je jeden, který je hoden rozlomit tu pečeť. Je to Beránek, ten obětovaný, ten, který zvítězil na smrti. Ano, a je jen jeden. Je tedy i tím, kdo se brzy ujme vlády na této zemi. To, kým Ježíš ale opravdu je, musí zjistit každý sám osobně, a to je na celé věci to nejúžasnější. Ježíš je živý, je tvým osobním spasitelem.
0: Další základy naladíte zítra v 9:30 a budeme se ptát, proč Kristus a ne nikdo jiný.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je pro mě ctí vylít před tebou všechno, Ježíši, miluji tě. Nechci nic jiného, než být tady s tebou, ty jsi mou jedinou touhou, znělo v podání skupiny Maverick City Music.

Co vedoucí potřebují? Přemýšlení, úvahy nad vedením, nad charakterovými vlastnostmi a dalšími schopnostmi přemýšlejí Vojta Barot s Pavlem v 3D Talku už za chvíli.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu 3D Talk. Dnes tu sedím s Pavlem Kolem a společně tak přemýšlíme o tom, co vedoucí potřebuje. Říkali jsme si, že bychom mohli tak společně brainstormovat i z našich zkušeností, i z toho, co nám někdo jiný řekl, společně dát nějak dohromady takovou vizi nebo takový obrázek toho, co by vedoucí v církvi nebo nejen v církvi mohlo potřebovat. Ahoj Pavle, vítám tě v 3D Talku.
2: Ahoj Vojto. Říkal jsem si, protože někteří mají rádi manuály, tak jako nesestrojí takový jako manuál toho vedoucího, co by vezmu si do kapsy, A, B, C, D, myslíš, že něco takového jde?
1: Úplně nevím, jestli je to nějak možné pro všechny vedoucí, ale nějaké základní předpoklady asi tam jsou. Co z tvé zkušenosti potřebují vedoucí?
2: Pokud vedu druhé lidi, tak asi zájem o ně, jako být tam s nimi, být pro ně k dispozici, být tím pomocnou rukou, mít ten prostor možná. To je to slovo, kdy dnes jsme zahlcení vším možným sítěmi a úkoly a vším, ale nemáme ten čas a prostor to strávit, vstřebat, přemýšlet o věcech, tak možná to může být jako základní předpoklad vůbec do něčeho jako vstupovat. Těch věcí bude spoustu.
1: Když takové ty znalosti a skilly nebo takové ty soft skills, to se všechno člověk může naučit, ale charakter, ten se člověk nenaučí. Tak přijde mi, že zájem je vlastně jedno z toho, že když má člověk opravdový zájem o druhé, tak je to něco jiného, než když jenom jako kdyby finguje, nebo když,
2: položka na seznamu, když mám očkrtnuto.
1: Přesně tak, jako projevil jsem zájem, očkrtnuto. A ten skutečný zájem o druhé je součástí toho charakteru člověka. A na tom myslím, že je potřeba pracovat.
2: Charakter se mění mnohem hůře než nějaký skill, kdy neumím mluvit, tak můžu mít nějaká školení, cvičit a učit se mluvit, ale charakter je to, co dělám, jak o věcech přemýšlím, z čeho čerpám, s kým se stýkám, kamarádím, s kým komunikuji, že to jsou věci, které ten charakter jako utváří, naše minulost, naše zranění, jako tam je vlastně těch věcí spoustu. Je to ta těžší disciplína možná
1: ano,
2: v tom.
1: Ano, těžší a delší utvářet. Vlastně i hodnoty do toho patří, že, které zastáváme a v našem prostředí křesťanském, pak i Bůh. Ten myslím, že jako jestli dáváme Bohu dost prostoru nás měnit, nás utvářet ke svému obrazu.
2: Jak nám promlouvá, nebo jestli sloucháme, můžeme ho tam mít jako nějakého toho dirigenta, ale i v tom orchestru nemusíme poslouchat tu taktovku a hrát si podle svého a pak to podle toho vypadá.
1: Někdy můžeme mít hluboké teoretické znalosti o spoustu věcí. Já mám spoustu teoretických znalostí o urbanistickém zahrádkáření, o kutilství, o sváření.
2: Kolik si toho vyrobil?
1: No právě. A to je ta potíž, že pak se nám to nedaří uvést do praxe. Ano, v některých případech nemáme na to k tomu příležitost nebo místo, ale v některých případech nám chybí odvaha nebo takové.
2: Nebo máme možná nějakou představu, jak by to mělo vypadat. Vybavuju si, stalo se mi, šel jsem na procházku, modlím se a říkám, pane Bože, chtěl bych někomu říct o Bohu a na mysli mě tak jako vytanul nějaký pán s hůlkou a já jsem si dosadil tu představu toho staříka, co se opírá o hůlku a tak se tak vleče někde postupně po cestě. No a během chvilky potkám pána, co si vykračuje a hůlku měl přes ruku a nebyl to ten stařík, ale byl to takový jako mladší pán. A já prošel dál, protože jsem minul tu svoji představu, že? Tak to není přece on, jak by měl vypadat. A pak mi to došlo, ale mezi tím už pán samozřejmě odešel někam za roh a jsem za ním neběžel. Tak mi to přijde jako, někdy máme to, jak by to mělo vypadat, ale nevkročíme do toho, protože to nezapadne do těch našich představ, ale ty boží můžou být vlastně trochu jiné, tak mít tam i tu otevřenost, to hledět na ty příležitosti jinýma očima, dívat se na to trošku ze široka.
1: Možná i nebát se aktivně vyhledávat.
2: A možná si je vytvářet, ano. Mm-hmm.
1: Co jsou pak takové ty znalosti nebo ty dovednosti, které se vedoucí potřebuje naučit? Co je to, co potřebuje znát, umět?
2: Přijde mi důležitá komunikace. Ono to souvisí s tím zájmem, ale možná jako umět vyjádřit to, co prožívám, to, co chci, kam chci vést ty druhé nebo kam je chci nějak směřovat, tak umět popsat ty svoje myšlenky, myšlenkové pochody, prožívání a možná dát do toho nahlédnout právě skrz nějakou komunikaci. Ježíš to měl v něčem jako zmáknuté dobře, že vzal ty učedníky a chodili s ním dennodenně, krok za krokem, tamhle uzdravili, tamhle někomu pomohli, tamhle Ježíš něco prožíval, šel se modlit, oni viděli, jak se modlí, ptali se ho na to, doptávali se a byli v tom blízkém kontaktu a komunikovali o těch věcech. Měli spoustu času spolu, protože se líbí v Biblii slůvko, Ježíš šel do Galileje a ono to bylo 40 kilometrů nebo nějaký jako kus cesty, který neujdeme za hodinku, ale trvá to den, dva a ty učedníci tam byli s ním a teď se ptali a tamhle hele fíkovník a co to a Ježíš do toho přidával ty podobenství a další. Tam to v něčem šlo, tohle jsme trochu v dnešní době si neumím moc představit, vzít někoho takhle nablízko a mít ho takhle jako v tom učednickém nebo nějakém spolupracujícím módu, aspoň takové střípky vždycky na těch akcích nebo tam, kde se setkáváme s těmi druhými, tak tam možná, ale v této intenzitě je to něco asi velmi neobvyklého.
1: Mm-hmm. Další věc, co mi přijde důležitá, je ochota se učit. Žádný učení z nebe nespadl. Člověk, který si jednou řekne, tak teď už jsem se naučil dost a už nemám co přijímat, už nepotřebuji, tak tam je začátek jako konce vedoucovství. Že je potřeba být neustále otevřen novým informacím, novým podnětům, možná z knížek, možná z přednášek. Nebát se přijímat nebo diskutovat nebo přemýšlet nad názory jiných lidí.
2: Myslím, že to byl Dannon Kriegerův efekt, který je o tom růstu jako vědomostí a na začátku mám to nadšení a jako to bude super a neuvědomuju si to, co nevím a pak mě to mnohdy vyškolí, že věc, kterou bych si představil, že udělám za 10 minut, tak trvá hodinu, dvě, týden, protože tam přišlo spoustu vlivů, ale rostu v tom, až dojdu na nějaký bod, aha, tak nejsem tak dobrý, musím více učit, více vzdělávat a pak po nějaké čase se to ustálí a získám určitou jako odbornost třeba v dané věci a pak už ten růst není takový.
1: Bavíme se tady o tom, co vedoucí potřebuje a tohle jsou věci, které sám může nějak ovlivnit, ale přijde mi, že i důležitá součást je vlastně to okolí, co potřebuje ten vedoucí od toho okolí. Tak možná, jestli nás poslouchá někdo, kdo má kolem sebe nějakého svého vedoucího, tak myslím, že důležité od toho okolí je podpora a důvěra. Sám to ten člověk neudělá, když je mu dávána podpora a důvěra a možná i povzbuzení, tak to vedoucímu může usnadnit a ulehčit a možná odstranit nějaké pochyby, které má sám o sobě.
2: Někdy ty vedoucí vidíme jako takové supermany nebo někoho, kteří by měli zvládat A, B, C, do toho komunikovat, do toho umět spravovat, u toho být
1: dostupný 24/7
2: a tak dále. Ano. To si myslím, že je jedna věc, kdy můžeme tomu vedoucímu ukázat, není na to sám a mění to i nás, ten náš pohled na to, že ten vedoucí teda nás taky potřebuje, že nemůže ten sbor táhnout sám, ale musí tam být ty další sloužící, kteří se starají a i v Bibli mě napadá Mojžíš, který byl tím vedoucím jako v podstatě single vedoucí toho izraelského národa a pak zjistil, že už to nestíhá, že už je toho na něj moc a přišlo povolání těch jako dalších starších, rozdrobil tu službu, aby on se mohl věnovat to, v čem byl dobrý, on slyšel Boží hlas, on vedl Izrael, ale ty spory a další, to si tady řešte na základě nějakých pravidel nebo vytvořil nějaký koncept. A Ježíš to samé, že ten zas měl podporu, vlastně stále byl napojený na Boha Otce, který ho podporoval v těch nejtěžších chvílích, zazněl hlas a toto je ten milovaný syn, toho poslouchejte. Takže Ježíš potřeboval tu podporu toho okolí, ač možná učedníci mu ji nedokázali dát, tak on měl dobrý zdroj.
1: Co myslíš, že je nejvíce nedostupné v uvozovkách zboží, které se k vedoucímu dostává? To znamená, co často hodně potřebuje, ale nejvíc se mu to nedostává.
2: Padá mě čas a možná ta podpora, no, že mnohdy spoustu vedoucích, které znám, tak jsou do nějaké míry, nebo já nevidím do jejich zázemí tolik, možná mají ty lidi kolem sebe, ale jsou tak skrytí a modlí se za ně a dělají nějakou tu práci pod povrchem, která stabilizuje toho vedoucího a není tak vidět, ale zároveň je spoustu vedoucích tak zaneprázněných, nebo má těch úkolů moc, třeba neví, jak předávat ty úkoly, nebo delegovat, dávat ten prostor pro další. Vidím i na sobě, že dojdu do nějakého bodu, kdy si říkám, možná tohle, kdyby udělal někdo jiný, tak to bude vlastně lepší, protože já budu mít čas na ty jako věci, které mi jdou, nebo které mě baví, nebo které mají nějakou přidanou hodnotu a tady to zvládne někdo a dá mu to ten prostor pro ten růst, a tak je to asi nějaké nastavení mysli možná.
1: To se mi líbí vlastně na církvi, že nejsme vůbec stejní, nejsme všichni stejní, každý umí něco jiného, každému jde něco jiného, každého baví něco jiného a když se to tak jako podaří nějak propojit, rozvrstvit, tak to může být skvělé. Já bych ještě dodal, že možná odvaha. Někdy možná po mnoha snahách něco změnit nebo po mnoha odmítnutích už ten člověk nechce se možná vystavit znovu odmítnutí nebo možná zranění a někdy se možná stáhne trošku k sobě a už nechce začínat některé věci. Tak možná ještě odvaha znovu a znovu vstupovat do toho pole nebo do neznáma a znovu zkoušet nové věci.
2: Možná i ty informace, které mám, tak převádět do nějaké praxe trošku.
1: Ano, je, to myslím, že je vlastně nejdůležitější věc, kterou vedoucí potřebuje udělat a nejen vedoucí, ale i spousta lidí. Máme informace, že víme, co máme dělat, víme, jak to máme dělat, ale bojíme se do toho jít, protože co kdybychom to nedokázali udělat přesně tak, jak to má být? Co kdybychom možná tím nějak uškodili církvi nebo ukázali špatný obrázek o Bohu? Často se to stává, když máme někomu říct něco o Bohu, tak co když bychom to neřekli správně?
2: Tak raději neřekneme vůbec.
1: Tak přesně, raději se připravujeme, raději si připravíme 5minutové svědectví, naučíme se ho nazpaměť a potom stejně ho vlastně neřekneme, protože co kdybychom to řekli špatně, co kdyby ten člověk to nepřijal a pak jenom čekáme na tu ideální příležitost, ale z mé zkušenosti ta ideální příležitost vlastně nikdy nebude. Že na nás je jenom být. Že informací, znalostí, vlastně všeho máme dost a jenom se nebát a zkusit to použít, zkusit využít, zkusit použít to, co jsme se zrovna naučili na nějaké přednášce nebo na nějakém z nějakého rozhovoru od někoho jiného, zkušenějšího, anebo zkusit jít a říct lidem o Bohu, říct to tak, jak to dokážeme a dát Bohu důvěru a věřit, že on si to dokáže použít a že to třeba z toho může vzniknout skvělý rozhovor.
2: Ještě mě napadá potom se zastavit, ohlédnout, zhodnotit a můžu se vlastně z té situace poučit. Když to by šlo dobře, můžu si říct, ha, super, tak příště to můžu zkusit udělat podobně nebo stejně. A ne, tohle asi není ta cesta, tak hledám jinou, někam dál zastavit se v tom a možná vykročit, no, udělat ten krůček a ono se otevřou postupně ty další kouty a další možnosti, kam najednou můžu jít nebo co můžu říkat, jak sdělovat.
1: Ale pokud ten první krok neuděláme, tak to vlastně nezjistíme. Nemůžeme reflektovat, co bylo dobré, co nebylo dobré. Tak možná nebát se udělat ten první krok. To myslím, že je důležitá vlastnost, důležitý skill, který se vedoucí potřebuje naučit.
2: Já si myslím, že bychom s ním mohli i zakončit to dnešní povídání 3D Talku.
1: Ano, tak od mikrofonu se loučím já, Vojta.
2: A Pavel.

zítra v 8.30 nahlédneme do vedení z pohledu Lucie Mesároš. Pořad najdete jak na podcastových platformách, tak na webu Rádia 7.

0: Možná jste zaslechli v písni Jamie Smith píseň starého kancionálu Vše v pořádku s mou duší, it is well with my soul. Píseň nás přivedla k 6. hodině ranní, k 6. nás doprovodí Miťo Bodnár a od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý poslech nejen Rádia 7, ale i toho božího hlasu a naděje přeje Pavel Kohl.
1: Keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mám, vtedy Ježiš za mňa

Bylo 6 hodin. V pondělním ránu s datem 5. října 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Touhou a modlitbou týmu Rádia 7 je, aby se dobrá zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva proměňovala naše životy a dávala nám naději do každého nového dne. Pojďme se v úvodu podívat na programovou náplň ranního vysílání. Ve 6:45 nás tichý čas provede krátkým ztišením a pomůže nám nastartovat den. Zjistit, kdo je v Království nebeském největší, to je zájem učedníků, kterého si všímá kazatel Jaroslav Pleva v biblické úvaze 6:45. Pravidelné listování vašimi ohlasy otevíráme v listárně po 7. hodině. Grow up znamená růst vzhůru. Tato touha se zrcadlí i ve stejnojmenném podcastu, který představíme v ranním telefonátu o 7:30. V závěru Ozeášova proroctví zaznívá zaslíbení vítězství nad smrtí. Co znamená Boží příslib, že člověk bude vysvobozen z moci smrti a získá život, který nekončí? Dozvíte se v relaci Bible Guide v 8 hodin. Už od začátku o mně Bůh stál. A věděl, že mu jednoho dne budu patřit, zaznívá v životním příběhu Anny Mikleové. Přestože byla odloženým dítětem, nalezla přijetí a laskavost u svých adoptivních rodičů. Jak pociťovala maminčiny modlitby, když se život v dospělosti nevyvíjel právě podle jejich představ? A co nakonec v Bohu našla? Poslouchejte v relaci Stopy v 8:30. Mnozí z nás si kolem své víry postavili složité systémy názorů a pravidel, za které se dnes možná spíše stydíme a nepouštíme do nich návštěvy. Co když je ale právě tento pocit trapnosti a chaosu začátkem něčeho mnohem hlubšího? To je pozvánka k poslechu 5. části série Lepší pochyby, kterou naladíte v pořadu a podcastu Překročit hranice po 9:30. Do určitého věku nám nedělá problém nechat se vést. Chytneme se za ruku táty nebo mámy a věříme, že jsme v bezpečí. S přibývajícím věkem a zkušenostmi narůstá problém nechat se někým vést. Chceme si život řídit sami. Realita potom vypadá různě. Lenka Malinová si o tom bude povídat v 10 hodin s dalším hostem fortepiána Lubomírem Bednárkem, který je nyní pastor ve výslužbě. Takové bude vysílání Rádia 7 v následujících hodinách. Přeji dobré ráno a dobrý poslech.

O Boží milosti bude řeč v tichém čase. Ještě předtím právě skladba s názvem Milost, a to v podání Mio.

Otevírám nový zákon, epištolu apoštola Pavla, psanou Titovi, 2. kapitolu budu číst od 11. verše.

Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele, Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z každé špatnosti a očistil si pro sebe zvláštní lid horlivý v dobrých skutcích.

To byl biblický text v překladu Bible pro 21. století. A protože ten biblický úsek nebyl dlouhý, přečtu jej ještě v českém studijním překladu. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Bože, Otče, děkuji ti za to, že tvá milost, tvůj nezasloužený dar, který se zjevil lidem, může přinášet záchranu. Může přinášet vysvobození a zároveň nás může vychovávat, abychom se odřekli toho, co není z tebe, a abychom na tomto světě se učili žít rozvážně, spravedlivě, zbožně. Abychom se učili žít v očekávání té dobré naděje, zjevení slávy Pána Ježíše Krista, našeho zachránce, který přišel na tuto zem,

prosím, uč přijímat. Uč nás nad ní přemýšlet, objevovat ji. Přemýšlet nad tím, co může znamenat pro nás osobně. Děkuji ti za to, že ty jsi, Pane Ježíši, zjevením Boží milosti, Boží lásky k člověku. Amen.

Po skladbě Do tvojich rúk slovenské kapely GPS je tady Lauren Daigle se skladbou Ego. Naše ego nechce ukázat prohru nebo slabost. Končím s egem, chci najít, kdo opravdu jsem.

S 6 hodinou 45 minutou se o slovo přihlásí Jaroslav Pleva s biblickou úvahou na téma Největší v království nebeském. Ještě předtím dvě skladby, tou první bude píseň Můj Bůh v podání kapely KSP Music.

Následující minuty budou patřit Jaroslavu Plevovi a jeho biblické úvaze. Zjistit, kdo je v království nebeském největší, to je zájem učedníků, kterého si všímá právě kazatel Jaroslav Pleva.

předchozích úvahách jsme sledovali učedníky, jak prožili Boží slávu na hoře proměnění, viděli projev Boží moci při uzdravení nemocného chlapce a slyšeli Ježíšovu předpověď o cestě oběti a blížící se smrti. Dostali lekci o pokoře, když je Pán vedl k plnění běžných povinností ohledně chrámové daně, kterou uhradil navzdory tomu, že byl Boží syn, který obětování zvířat nepotřeboval a který je vlastně přišel zrušit. Řekli byste, že učedníci už věděli docela dost a že se soustředí na to, co je podstatné, na Ježíšovu službu, na jeho poslání. Zdá se ale, že ne. Podívejte se, o čem se dohadují. Matouš 18. kapitola od 1. do 4. verše. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebes největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Učedníci mají potřebu se naparovat a soutěžit mezi sebou. Prý, kdo je před Bohem největší? Chvíli to vypadá, jako by řešili obecný problém, kdo je v Božím království velký. Ale když si přečteme, jak tuto situaci popisuje evangelista Lukáš, vidíme, že se dohadovali, kdo z nich je největší. To je lidská soutěživost. Kdo výš, kdo dál, kdo rychleji. Člověk má v povaze poměřovat se s druhými a vyniknout, překonat druhé, v čemkoliv. Největší sbírkou lidské soutěživosti je Guinnessova kniha světových rekordů, kde najdeme několik desítek tisíc nej. Zatímco ve sportu je soutěžení v pořádku, snaha předčit druhé ve společenském postavení je problematická. A u Boha je už vůbec nemožné dostat se do předních řad pomocí silných loktů nebo výmluvnějších úst. Učeníci se tedy přou, kdo z nich je nejvýznamnější, nejdůležitější, největší. Aby to nevypadalo na první pohled sobecky, formulují to obecně, kdo je před Bohem největší. A s touto otázkou přichází k Ježíši, aby je rozsoudil. Všimněte si, že Pán Ježíš na jejich otázku zprvu neodpovídá, ale mluví o něčem úplně jiném. Druhý a třetí verš. Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Neodpověděl učedníkům, kdo z nich je největší, ale, a to je první věc, kterou chci dnes zdůraznit, odpověděl na otázku, kdo se dostane do nebe. Ne kdo je v Božím království největší, ale kdo tam vůbec přijde. To má samozřejmě logiku, abychom se mohli někde poměřovat, musíme tam nejprve být. Takže, milí pánové, Petře, Jakube, Jane a ostatní učedníci, cítíte se jako duchovní supermani? Vůbec nepochybujete, že v nebeském království budete? A už si tam rozdělujete místa a postavení? Jak si můžete být jistí, že se tam dostanete? To nemusí tak úplně platit. Milí přátelé, to je aktuální otázka pro každého z nás. Pro každého křesťana, ale i nekřesťana. Budu v Božím království? Dostanu se tam? Chtěl bych tam být? V tomto příběhu Ježíš nastavuje zrcadlo všem sebevědomým, duchovně soběstačným lidem a jejich sebevědomí a sebejistotu zpochybňuje. Učedníci se zdáli být jistí, že tam přijdou. Následovali přece svého mistra, všechno opustili a šli za ním. Tak to snad musí být tutovka, že je vezme do svého království. Tento příběh nás učí, že u Boha žádné tutovky nejsou. Co my si myslíme, že rozhoduje, může být v Božích očích úplně jinak. To je první věc, kterou nás dnešní příběh učí. Nebuď sebejistý. Nespoléhej, že něco platí automaticky. Co se ti zdá samozřejmě, může být jinak. Pán Ježíš tedy zatím neodpověděl na otázku učedníků, ale na otázku důležitější přednější.
Do Božího království je potřeba se nejprve dostat a k tomu je třeba, a to je ta druhá věc, kterou bych chtěl dnes říci, je třeba změnit své smýšlení a být jako dítě. Pozor, tohle je důležité. Nemáme být děti, ale být jako děti. To je velký rozdíl. K tomu je třeba předeslat. Děti mají mnoho vlastností, které není radno napodobovat a ze kterých musí vyrůst. Jsou sobecké, nešikovné, uplakané, zlobivé. Každý, kdo má děti, by mohl tento seznam negativních vlastností doplnit. Od toho je třeba výchovy, aby z nich vyrostly dospělí a odpovědní lidé. Kdybychom se ve všem chtěli chovat jako děti, bylo by to špatně. Ale na druhou stranu, děti mají některé vlastnosti, které jako rodiče oceňujeme a jsme za ně rádi. Jistě by se dalo najít víc, já jsem vybral tři. První, dítě je upřímné a nezná pokrytectví. Řekne hned, co je napadne a co si opravdu myslí. Nerozlišuje, jestli mluví s bezdomovcem nebo s prezidentem, je přímé a řekne to, co má na srdci. Za druhé, dítě miluje totálně, celým srdcem. Nenechává si žádnou rezervu, upne se na mámu, na tátu, celým srdcem, celou bytostí. A to třetí, dítě důvěřuje naprosto. Bere všechno, věří všemu, co mu táta nebo máma řeknou. Táta nebo máma mají vždycky pravdu a dítě o jejich slovech nepochybuje. To jsou vlastnosti, které děti v dospělosti ztrácejí. A zase na okraji je nutno dodat, že to je dobře. V tomhle světě by s nimi nepřežili. Děti se musí naučit, že nemohou říkat všechno, co je napadne, že nemohou svoje city věnovat všem bezvýhradně a že nemají každému důvěřovat. Tyto dětské vlastnosti však potřebujeme ve vztahu k Bohu. Kdysi jsme se je odnaučili, ale nyní je potřebujeme znovu objevit a znovu si je osvojit. Ve třech ohledech máme být jako děti. Je to upřímnost vůči Bohu, absence pokrytectví, za druhé láska k Bohu celým srdcem a za třetí naprostá důvěra v Boha. Co on řekne, to platí, mohu se na to spolehnout. A to jsou tři věci, ve kterých máme být jako děti, protože nám otevírají cestu do Božího království. Jak to říká Ježíš ve třetím verši, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. A teprve potom odpovídá pán Ježíš na otázku učedníků, kdo je největší v království nebeském. Je to překvapení pro učedníky tenkrát i pro nás dnes. Čtvrtý verš, kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Také jste si všimli, že tu jaksi není žádný žebříček, žádná hierarchie, žádná soutěž? Není tu první, druhé, třetí, ani poslední místo? V Božím království jsou největší ti, kdo do něj dokážou vejít. Bůh má jiná měřítka, i na postavení, hodnosti a velikost. U něj neplatí zásluhy, prebendy ani posty. V jeho království je největší prostě ten, kdo se pokoří a vejde. To můžeš být i ty. Chceš vejít?

Biblická úvaha Jaroslava Plevy zazní v našem vysílání ještě odpoledne v 15 hodin 15 minut. Zítra v 6.45 nabídneme biblickou úvahu Jiřího Marvána.

Je pondělí 5. října, krátce po 7. hodině se z brněnského studia Rádia 7 hlásí ranní moderátor Kuba Lofítek. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát, který představí podcast Grow Up. V úvodu nové 60-minutovky je tady listárna.

Vítejte v první říjnové listárně. Léto už necháváme za sebou a pomalu přichází podzim. Letos zatím docela vlídně, s teplým sluncem a prvními barevnými listy. A spolu s nimi vyhlížíme také vaše zprávy. Přes léto jich obvykle trochu ubývá, po prázdninách se ale schránka zase začne pomalu plnit. Letos se tohle tišší období poněkud protáhlo a ohlasů k nám v poslední době přichází opravdu málo. O to větší radost máme z každého, který dorazí. Vaše zprávy otevíráme skoro jako malé dárky se zvědavostí, kdo nám píše, co právě poslouchá, co ho zaujalo a při jakých chvílích ho Rádio 7 provází. Někdy přijde jen krátké pozdravení, jindy delší příběh. Každý takový ohlas nám ale dává nahlédnout na druhou stranu vysílání. Jsme moc rádi, že i dnes se máme s čím podělit. Maruška začala Rádio 7 poslouchat teprve nedávno a napsala nám: DAB plus rádíko, s vaším naším Rádiem 7 mám teprve 2 měsíce a je to pro mě doslova dar z nebe. Jsem za vás a za vaši službu moc vděčná. A právě spojení vaše naše Rádio 7 nás potěšilo snad úplně nejvíc. Máme totiž velikou radost, když se z Rádia 7 stane i vaše rádio, protože, jak s oblibou rádi poznamenáváme, bez vás by to nešlo. V našem moderátorském týmu máme nové hlasy. Noví moderátoři se stále zaučují, hledají si svůj styl a svoje cesty k vám, posluchačům. O to víc je potěší každá konkrétní zpětná vazba. Maruška napsala jedné z našich moderátorek: máte v hlasech radost, úsměv a lásku. A jindy přidala: díky za lehkost tvého projevu. Možná jsou to jen 2 krátké věty, ale pro člověka, který si teprve hledá své místo za mikrofonem, mohou znamenat opravdu hodně. Další zpráva nás potěšila i pobavila. Často koukám jako puk, co se od mladých věřících dozvídám. Jak uvažují, čím žijí, co řeší a jak žijí vztah s Pánem. Mám se co učit od mladých. Fandím jim. Někdy přijde ohlas dlouhý, někdy poetický a někdy jen... 24/7, vážně? Pecka, drazí. Kochám se výsledkem vaší obětavé a usilovné práce, zvlášť v noci a o víkendech. A na ty noční chvíle přišly hned 2 ohlasy. Klárka napsala: moc zdravím, jsem vaše posluchačka ponocná. Když se brzy ráno probudím, poslouchám vás a často u toho znovu usnu. Jsem s vámi ale téměř každý den a Rádio 7 je součástí mého duchovního rozjímání. Děkuji. Ještě jeden ohlas na noční vysílání. Ve 3 hodiny v noci mě v mém nočním bdění moc zpříjemnil zpívaný žalm Mirka Navrátila. Noční chvíle mohou být někdy dlouhé, tíživé. Máme radost, pokud je můžeme aspoň trochu zpříjemnit, a děkujeme za tuto zpětnou vazbu.

Posloucháte Listárnu a my listujeme dál. Další ohlas, nebo spíš dotaz, nás opravdu potěšil. A víte proč? Často nám totiž píšete, že cizojazyčný pořad není nic pro vás. Že posloucháte skoro všechno, ale jakmile přijde angličtina, rádio vypínáte. A upřímně, klidně vypněte. Rádio se přece dá kdykoliv zase zapnout, až budete mít čas a chuť. Tentokrát nám ale přišla zpráva přesně opačná. Přeji všem v rádiu pěkný den. Postrádám v archivu jakýkoliv záznam z vysílání pořadu Live Plus. Snažím se učit angličtinu a velice by mi pomohlo, kdyby z toho, co bylo odvysíláno, existoval zvukový záznam a nejlépe i napsaný text. Předem děkuji za pochopení a za vyjádření, jestli se můžu dočkat splnění svého přání. A tak máme radost, že i pořad Life Plus má své pozorné posluchače. Pokud pořad ještě neznáte, Life Plus je 15-minutovka anglické konverzace, kterou připravuje Elsa Randall. Britka žijící v Česku s krásnou britskou angličtinou a mimochodem také překvapivě dobrou češtinou. Věnuje se nejrůznějším tématům z běžného života. Rodině, práci, vztahům, volnému času. A ono plus v názvu přidává ještě pohled víry a boží perspektivu. Jednou za měsíc si navíc Elsa zve do pořadu hosta. A teď je dobrá zpráva pro autora dotazu i pro všechny, kdo by si chtěli svou angličtinu trochu procvičit. Life Plus v našem audioarchivu najdete. A právě archiv je pro učení ideální. Pořad si můžete zastavit, vrátit, některou větu pustit znovu a zkusit zachytit to, co vám napoprvé uteklo. Psaný přepis zatím součástí pořadu není, ale samotný zvukový záznam k dispozici je. Takže, jestli jste Life Plus se dosud vypínali, možná mu někdy zkuste dát těch 15 minut. Třeba zjistíte, že angličtina v rádiu 7 nakonec není vůbec k ničemu.

Více ohlasů přišlo také na klíčové slovo s Petrem Rausem, tentokrát věnované tomu, jak číst Bibli. Petr je náš bývalý spolupracovník a také někdejší ředitel Rádia 7. A tento díl klíčového slova nejen podle vašich reakcí soutě rozhodně stojí za poslech. Jedna z posluchaček nám napsala: hltám každé jeho slovo. A právě u podobných rozhovorů je velkou výhodou náš audioarchiv. Člověk se k pořadům může vrátit, zastavit si je, pustit znovu část, která ho zaujala, nebo si některou myšlenku nechat ještě chvíli dojít. Pokud jste tedy klíčové slovo s Petrem Rausem o tom, jak číst Bibli, ještě neslyšeli, doporučujeme se k němu v archivu vrátit. Je to jeden z těch pořadů, u kterých může být druhý poslech možná ještě užitečnější než ten první. A když už jsme u archivu, přidáme rovnou odpověď na jeden z častých dotazů. Po odvysílání je potřeba pořad ještě zpracovat, takže se v audioarchivu obvykle objeví až během následujícího týdne. Potom je tam necháváme přibližně 8 až 10 týdnů. Pokud tedy něco hledáte a nemůžete to najít, klidně nám napište. A rádi ověříme, jestli už je pořad v archivu, případně vám poradíme, kde ho hledat. Někdy jen prosíme o trpělivost.

A tím se pomalu dostáváme k závěru dnešní listárny. Budeme moc rádi, když nám budete psát i dál. Nemusí to být dlouhé dopisy, klidně jen pár řádků, pozdrav, postřeh k pořadu, nebo zpráva o tom, při čem Rádio 7 posloucháte. Tak se nám ozvěte, rádi o vás uslyšíme. A kam vlastně psát? Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné, pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube kanále Rádia 7. A na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová. Od mikrofonu zdraví Kuba Lofítek.

Kapela We Are Messengers vydala v uplynulých dnech nové album, jehož součástí je také skladba Sorries and Retributions. V té se zpívá: chci vidět tvou lásku, jak smívá bolest. Chci, aby srdce nebes vládlo a panovalo. Chci, aby můj život hrál melodii, kterou si broukáš. Chci, aby veškerý smutek zmizel.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli i osobních zážitcích s Bohem. To je podcast Grow Up. Hostem ranního telefonátu je jeho autor Honza Herman. Dobré ráno, Honzo, vítej ve vysílání.
4: Dobré ráno, tobě i posluchačům.
3: Kdy a s jakým záměrem podcast vznikl?
4: Vznikl tak před 5 lety, v roce 2021, když ještě byla pandemie covidu a vlastně byli jsme jeden z prvních takových těch křesťanských podcastů, kteří vlastně do toho začali nějakým způsobem zabrušovat v té naší kotlině a od té doby se jich samozřejmě připojilo víc, ale byli jsme, myslím, jedni z těch prvních, kdo to vůbec zkusili tady u nás v Česku.
3: Tebe jsem zmínil jako autora, ale nejsi v týmu sám, tak kolik lidí tvoří váš tým a jak máte rozdělené role?
4: Samozřejmě se to mění v průběhu, ale jsem moc rád za tuhle otázku, protože často člověk slyší v podcastu jenom jeden hlas, případně dva nebo nějakého hosta, ale těch lidí je spoustu. A musím říct, že od té doby, co jsme začali, se to hodně změnilo. My jsme začínali vlastně i s tím záměrem, že jsme to vlastně chtěli tvořit primárně pro náš region na Vysočině, jako během covidu takovou alternativu i pro tu neděli, kdy člověk mohl jít do shromáždění třeba i s rouškou. Ale během týdne toho moc neměl. A v tu chvíli jsme to dělali ne moc profesionálně, snažili jsme se prostě přidat nějaké vyučování nebo něco takového navíc a bylo nás třeba 2 nebo 3. A teďka máme 5-6 lidí, někdy i víc, kteří se na tom podílí. Máme někoho, kdo natáčí, připravuje, máme editora, kdo to stříhá, máme člověka, který se nám stará o sociální sítě, máme dalšího člověka, který nám třeba natáčí nějaká videa, když potřebujeme. Je to spousta a všechno jsou to lidi, kteří to dělají dobrovolně a díky jim za to.
3: Grow up znamená růst vzhůru. Jakým způsobem k růstu povzbuzujete? Co přesně je součástí obsahu, který vytváříte?
4: My ten název vlastně můžeme vnímat z dvojí roviny, protože my se snažíme, aby náš podcast mohl být jak pro věřící publikum, tak i pro to nevěřící. A když vlastně se bavíme o té věřící části našich posluchačů, řekl bych, že je to většina, tak vlastně povzbuzujeme je k růstu tím, že vlastně jim dáváme mimo jejich standardní vlastně čas možná nějakého vyučování třeba v neděli během bohoslužby, případně během setkání mládeže, jsou to třeba mladší posluchači, tak aby měli i nějaký další zdroj a mohli mít další důvod k tomu zamyslet se nad svým jako nad vertikálou svého života, to znamená vztáhnout trochu své vnímání Pánu Bohu, ale zároveň musím říct, že se snažíme motivovat právě k tomu růstu vzhůru i ty, kteří nás poslouchají z těch hledajících nebo dosud neobrácených lidí a možná jim jenom ukázat, že je potřeba taky občas podívat se vzhůru a růst tím směrem a možná srozumitelně se o tom něco dozvědět a přemýšlet nad tím.
3: Pokud už se třeba posluchači setkali s obsahem podcastu Grow Up, tak mohli zaregistrovat, že to jde v určitém schématu, že pravidelně zařazujete konkrétní typy nebo formáty, tak můžeš i toto přiblížit a jestli to takhle bylo nastaveno už od začátku?
4: Určitě rád přiblížím. Na začátku jsme primárně se věnovali vyučováním a třeba jsme tam dávali i nějaké záznamy z nedělních bohoslužeb, ale nakonec tenhle formát jsme rychle přešli dál, protože jsme si uvědomili, že opravdu chceme tady ten podcast distribuovat pro celou republiku i pro zahraničí, protože i v zahraničí nás někteří poslouchají. A vlastně nakonec teda jsme se ustálili na takovém formátu toho, že točíme 3 témata, to znamená vlastně každý týden jednou vyjde epizoda a to znamená, že vždycky jednou za 3 týdny se nám tady točí naše vyučování, které tady máme od začátku a potom ale taky jsme přidali vlastně příběhy a svědectví křesťanů, kteří uvěřili v Pána Boha a mají nějaký svůj zážitek s Bohem a potom ta třetí varianta jsou vlastně rozhovory, kdy vlastně buď pozveme někoho, nějakou kapacitu křesťana, který ve svém oboru je v něčem dobrý, tak se ho snažíme trošku vyspovídat, a nebo vlastně tady tu sekci taky máme vlastně doplněnou takovým formátem u trojúhelníkového stolu, kde se vlastně potkáváme tady jako tři křesťané vedoucí v církvi na Vysočině a snažíme diskutovat nějaká témata, která možná běžně neotevíráme.
3: Takové formáty, to znamená, že je potřeba sehnat poměrně dost hostů. Kde hledáte inspiraci jednak pro témata a hosty?
4: Tak samozřejmě se snažíme být relevantní, to znamená, že ta témata, která zrovna nějakým způsobem jsou aktuální v církvi, tak se snažíme taky otevřít a samozřejmě často těch jako odborníků nebo těch lidí, kteří by v církvi dokázali na to téma opravdu dobře mluvit, tak není zase tolik. Takže musím říct, že nakonec jako tohle není něco, co by bylo úplně jako složité nakonec jako vybírat nějaké té míry. Přímíře možná těch hostů, ale naopak se snažíme vlastně vyhledávat i lidi, kteří prostě mají co říct a možná ani to téma by nás nenapadlo prvoplánovitě. Takže často jsou to lidi, o kterých prostě v církvi slýcháme, víme, že mají nějakou klíčovou službu, pracují v nějaké křesťanské organizaci nebo se věnují nějakému tématu a přijde nám dobré, aby dostali taky platformu, kde můžou něco říct a my můžeme nějaké téma otevřít možná i když nad ním nepřemýšlíme. Takže to takováhle kombinace toho, že se snažíme jednak být relevantní pro naše posluchače a jejich témata dnes, ale taky vlastně otevírat témata, která možná by jen tak někoho nenapadla.
3: Takové možná bolavé místo pro náš kontext v tom, v jakém žijeme, je získávání zpětné vazby. Na Spotify vyzýváte posluchače, aby vám posílali své příběhy, otázky, případně komentáře. Děje se to?
4: Musím říct, že zpětná vazba v podcastovém světě je skoro neexistující slovo a to se můžeme bavit i o světských podcastech, které jsou jako špičkové a vyhrávají tady nějaké křišťálové lupy a tak dále, tak oni mají třeba jakoby jednotky komentářů na svých Spotify účtech a tak dále. To znamená, že opravdu my jako se zpětnou vazbou přímo v těch našich platformách jako nemůžeme z ní těžit, minimálně takhle bych to řekl, i když tu a tam se nějaká vlaštovka objeví, ale máme minimálně i nějakou síť lidí kolem sebe, kteří poslouchají. Já taky často cestuju po České republice a vím, že nás poslouchají různě všude možně a dostávám tu zpětnou vazbu osobně, za což jsem hodně rád. A co se týká těch příběhů, které pak i nakonec vlastně my vždycky přemluvíme a nahrajeme do našeho vysílání, tak vlastně nemůžeme se spolehnout na tuhle zásobu, takže čerpáme i z dalších příběhů lidí, kteří už třeba nahráli svůj příběh někam dřív. Ale musím říct, že i tací jsou, kteří nám to pošlou a my jsme opravdu vděční za každý příběh s Pánem Bohem, který nám přijde a my ho můžeme říct, protože slýchám, že tohle je i pro ty křesťanské posluchače velmi budující.
3: Ta kontaktní síť nebo síť vztahu, to si myslím, že je velmi dobrým základem pro budování čehokoliv. Když člověk třeba začíná z nuly, tak přeci jen mít nějaké jádro, nějaké konkrétní lidi, kteří to třeba umí i posunout dál, nebo získat třeba tip na nějakého člověka nebo téma, to si myslím, že všechno je skvělé. V novém formátu u trojúhelníkového stolu s názvem Ďáblův advokát otevíráte otázky, na které nemáte většinově stejný názor. Co vás k tomuto formátu vedlo a co od něj očekáváte?
4: Je to taková novinka, musím říct, protože vlastně zatím úplně první díl vyšel před nějakými 2-3 týdny a my vlastně teď budeme jich vydávat víc, protože, jak už jsem říkal, dřív vychází to ob 3 týdny. A v téhleté zajímavé sérii rozhovorů u trojúhelníkového stolu, tak vlastně i s tímhletím trošku pichlavým názvem Ďáblův advokát, což je samozřejmě trošku nadsázka, tak je potřeba vlastně, nebo my se snažíme otevírat otázky, které vlastně, jak jsi říkal, nemáme na ně většinově stejný názor. A teď jsme vlastně třeba pro příklad otevřeli vlastně téma křtu dětí, což prostě samozřejmě většina i posluchačů Rádia 7 bude vědět, že je tohle téma, ve kterém se všechny církve světově prostě neshodnou, že tady některé církve děti křtí, některé nekřtí. A my jsme vlastně nechtěli jenom pozvat nějakého odborníka, který by nám řekl, proč ano nebo proč ne, protože to bychom na obou stranách takového člověka našli. Ale chtěli jsme vlastně udělat trošku jiný formát, a sice prostě jenom diskuzi. A argumentovat trochu proti sobě v tom, že jedna strana vlastně hájí jedno stanovisko pro, druhá hájí to stanovisko proti. A v tu chvíli my se nesnažíme dobrat a přesvědčit posluchače o nějakém výsledku, ale možná ty naše posluchače, kteří tam je možná mají nějaký názor na jedné nebo na druhé straně, tak jim ukázat ten druhý pól pomocí argumentů, které vlastně jsou poměrně validní a člověk se s nima musí trochu poprat a trochu si možná i upravit ten obrázek, který dosud stavěl, a podívat se, jak to myslí ta druhá strana. I když třeba tedy nedáváme finálně jasné řešení, jak to má být, tak ukazujeme, že obě strany vlastně mají nějaké legitimní argumenty, které jsou potřeba zvážit.
3: Takže vést lidi k samostatnému přemýšlení, to si myslím, že je taky užitečné, když se nepředkládají jenom informace, které by měl člověk, řekněme, konzumovat bez nějakého přemýšlení. V úvodu jsem citoval popisek z instagramového profilu podcastu, kde jej představujete slovy srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli a tak dále. Jak konkrétně o srozumitelnost usilujete a jak zjišťujete, zda se vám to daří?
4: To je taky velmi dobrá otázka. Rád bych věděl ještě líp, zda se nám to daří. Já věřím, že ano. Usilujeme o to tak, že když se snažíme mluvit kdykoliv, ať už je to v jakémkoliv formátu, ať už jsou to ty příběhy, ať už je to vyučování nebo nějaký ten rozhovor, snažíme se používat maximálně univerzální slovník, tak aby nakonec v situaci, kdy nás poslouchá právě třeba člověk, který není součástí církve a nemá takový ten církevní jazyk, že prostě neví úplně, nemá stejný pohled na to, co vlastně znamená hřích, spasení, ospravedlnění a pokání a další takováhle slova, tak snažíme se je buď vynechávat, anebo je zmínit a zároveň vyložit. To znamená, aby každý z našich posluchačů vlastně rozuměl tomu, o čem mluvíme a nestratil se v naší křesťanské řeči. Ale zároveň musím říct, že druhá strana srozumitelnosti není jenom to, co jaký slovník vlastně používáme, ale i to, o jakých možná tématech mluvíme a to, co vlastně představujeme. Protože se snažíme, aby každý člověk, vlastně, který možná zatoulá na náš podcastový profil, vlastně ho zajímá něco o Bohu, o církvi, o křesťanské víře, o Bibli, tak aby dokázal najít nějaké téma, které bude vlastně relevantní pro něj a nebudeme se možná tady úplně pitvat v nějakých jako složitostech, které nejsou úplně tak důležité, ale aby dokázal vlastně srozumitelně pochopit, o čem je křesťanská víra a mohl i z tady toho podcastu třeba natěžit. Tak snažíme se zjišťovat, jak se nám to daří, jak si říká, s tou zpětnou vazbou z té sítě lidí kolem sebe a minimálně doufám, že kdyby se nám to nedařilo, tak dostaneme aspoň nějakou negativní zpětnou vazbu, které se ale naštěstí nedostává.
3: Vyučování, příběhy, rozhovory. To je hlavní linka podcastu Grow Up, který v ranním telefonátu představil jeho autor Honza Herman. Honzo, moc díky za to, co děláte, za to, že jsme i o tom mohli dnes mluvit. A přeji tedy, ať se vám daří i tu vaši síť kontaktů rozšiřovat, přinášet čerstvá témata a inspirativní hosty. Díky za tvůj čas.
4: A já moc díky za pozvání.

Zatímco jsem na cestě, bereš mě za ruku. Nějakým způsobem opravdu miluješ, kdo skutečně jsem. Odstrčím tě, stejně mě nepustíš. Pěstuješ růže na mé neplodné duši. Kdo jsem, že mě miluješ? I tato otázka zní v písni Who Am I kapely Need to Breathe.

0: Společně se Znělkou jsme v pátém říjnovém dni překročili práh 8. hodiny. Na moderátorském křesle Rádia 7 je stále Kuba Lofítek. Předávám teď slovo pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi a jeho pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 13. kapitola. V této kapitole čteme: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od výjití z Egypta. Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný spasitel než já. Na poušti jsem tě opatroval, v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce spišněla. Zapomněli na mne dočista. Tento text dobře shrnuje stav Izraele. Nasytili sebe a na dárce všeho zapomněli. Ale také se zde, společně s ohlášeným trestem, objevuje i slib budoucí záchrany. Verš 14 předpovídá dokonce porážku smrti a vykoupení z moci pekla. Čteme: Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Tento verš je citován apoštolem Pavlem v jeho významném vyučování o vzkříšení v prvním listu Korinským. Pavel své vyučování začíná ujištěním, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Pak vyjmenovává všechny možné svědky Ježíšova vzkříšení a ukazuje, že vzkříšení budou i věřící v něho. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých, jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých stání, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Ježíšovo vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení. Svou smrtí se plně ztotožnil s námi, se svým stvořením, a svým vzkříšením do stvoření, tedy do nás, vložil sebe, svůj život. Bůh musel zemřít jako člověk, aby člověk mohl přijmout jeho život. Tento život se k nám dostal vzkříšením Krista. Svým vzkříšením Ježíš vytvořil nové stvoření. On je prvním, my ho budeme následovat. Tak o tom píše dál i Pavel. Každý však bude vzkříšen ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Následně Pavel vysvětluje, jaká bude ta vzkříšená forma nového člověka. Přirovnává ji k rostlině. Semeno, které zasadíme, je obrazem našeho fyzického těla, které jednou zemře. Rostlina, která vyroste ze semene, vypadá zcela jinak než semeno. Tak forma vzkříšeného člověka bude úplně jiná, než bylo naše fyzické tělo. O tom čteme. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšeni? V jakém přijdou těle? Blázne, to, co seješ, neožije, dokud to nezemře. To znamená naše fyzické tělo. A co seješ, ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Vzkříšení tedy lidem nevrátí jejich stará těla. Proto je jedno, jak je kdo pohřben. Vzkříšením lidé dostanou nová duchovní těla. A Pavel pokračuje. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tedy Adama, tak poneseme i obraz toho nebeského, Krista. Ve vzkříšeném stavu se tedy lidé budou podobat vzkříšenému Kristu. Naše osobnost se zázračně spojí s Kristovým vzkříšeným životem. Budeme jako Kristus, ale budeme to stále my. Pavel to popsal takto. Říká vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A tady se dostáváme k vyvrcholení Božího plánu. Verše z proroka Ozeáše jsou zde citovány jako konečné vítězství lidí nad smrtí. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Člověk bude zbaven smrtelnosti, bude žít věčně. Vše pomíjivé, naše pochyby, obavy, úzkosti, zloba a zranění budou odstraněna. Člověk oblékne bílé roucho, ocitne se Bohu tváří v tvář. Konečně dorazí do cíle.

Poznávat poselství Bible můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly si můžete poslechnout na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv nebo na podcastových platformách.

Píseň Be Thou My Vision v překladu Buď mou vizí zněla v podání kapely Salt of the Sound. Prostor mezi 8. a 9. hodinou vyplní na Rádiu 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nabídneme vyprávění Anny Mikleové. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a čeká nás také několik písniček. Teď Petr Křemen s písní Nie si sám.

Dnes mají svátek nositelky půvabného jména Eliška. Jde vlastně o českou variantu hebrejského jména Alžběta, které v překladu znamená Můj Bůh je přísaha. Na 5. října připadá také Světový den učitelů. Pokud máte blízko sebe, třeba ve své rodině, nějakého učitele, nebo jste studentem, studentkou a máte nějakého oblíbeného učitele, můžete jim popřát krásný svátkový den, podobně jako Eliškám.

0: kalendárium.
1: Pojďme se podívat na některé události a osobnosti, které se pojí k 5. říjnovému dni. Října 1547 byl obnoven takzvaný svatojakubský mandát, opatření proti činnosti jednoty bratrské v Čechách z roku 1508. Nařizuje se v něm uzavření sborů jednoty, spálení jejich knih a převedení jejich učitelů a duchovních ke katolíkům nebo utrakvistům. Stoupenci jednoty byli do 6 týdnů vypovězeni ze země. Biskup jednoty Jan Augusta byl zatčen, mučen a na 16 let uvržen do vězení na Křivoklátě. Středisko jednoty bratrské se přesunulo na Moravu. Část bratrů odešla do sousedního Polska a Pruska. Října roku 1793 bylo v rámci revoluce ve Francouzské republice zrušeno křesťanství. Vyvrcholil tak proces takzvané dechristianizace, během kterého se revoluční vláda pokusila zcela odstranit vliv křesťanství a nahradit ho novým společenským uspořádáním. Tento radikální experiment však neměl dlouhého trvání. Už na počátku roku 1795 získali kostely část svých svobod zpět a systematické potlačování víry skončilo. Října 1920 bylo v Praze založeno umělecké sdružení Devět sil podle nápadu spisovatele Vladislava Vančury. Října 1962 byl v Británii uveden první film o agentu Jamesi Bondovi s názvem Dr. No. Jonathan Edwards, americký kazatel a teolog, se narodil 5. října 1703. Jako 17letý absolvoval Yale College a pak soukromně studoval teologii. V roce 1721 prožil duchovní obrácení, v němž, jak sám později řekl, do jeho duše vstoupilo a celou jí proniklo vědomí slávy božského bytí. Šíření této slávy je motivem celého jeho kazatelského a teologického působení. V červenci 1727 se oženil a se svou ženou měl početnou rodinu. Po krátkém působení u presbyteriánů v New Yorku se stává profesorem na Yale College, ale většinu života působí jako pastor kongregační církve v Northamptonu, která pod vlivem jeho kázání prožívá dvě vlny duchovního obrození. To je známé jako First Great Awakening, tedy první velké probuzení, které ještě podpořil příjezd anglického misionáře George Whitfielda. Z té doby je známé například Edwardsovo kázání.

písní Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha, které vyšlo v roce 1741 i tiskem. Od roku 1750 působil jako misionář ve Stockbridge na hranicích indiánského území a píše, četná pojednání jimiž získal svou proslulost fundovaného teologa. 5. října 1936 se narodil Václav Havel, dramatik, filozof, bývalý československý a český prezident. Jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 89. Zatímco v Česku jeho popularita během doby v prezidentském úřadu spíše klesala, renomé v zahraničí to nijak neovlivnilo. Havel zůstal určitou ikonou boje za svobodu a demokracii. Opakovaně byl navržen na Nobelovu cenu míru. Bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států, Madeleine Albrightová, o Václavu Havlovi prohlásila. Prezident Havel učinil český národ hrdým. I já jsem díky němu hrdá na to, že jsem se jako Češka narodila. Myslím si, že bude velmi scházet na mezinárodní scéně. Pro mnoho lidí na celém světě znamená slovo Havel a Čech jedno a totéž. Havel položil Prahu a celou Českou republiku na mapu doby po studené válce. Václav Havel byl také významným dramatikem. Připomeňme názvy alespoň některých jeho her, které se hrají u nás i ve světě. Largo Desolato, Audience, Vernisáž či Žebrácká opera. Do povědomí čtenářů pronikl mimo jiné knihou Dopisy Olze. Takové je kalendárium s datem 5. října.

0: S 8:30 přichází čas pro pořad Stopy, který zaznamenává svědectví o Božím jednání v životě lidí.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
0: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Anna Mikleová, se kterou natáčela Lenka Malinová. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
1: Můj život probíhal, sice byl obyčejný do dneška, ale začátek byl docela složitý, protože jsem se narodila 3 roky po válce. Narodila jsem se v Praze u Apolináře a prostě moje matka, která mě porodila, mě tam zanechala. Dostala jsem se potom do kojeneckého ústavu, do dětského domova v Děčíně, kde jsem trávila od 3 let svůj čas. Bůh tenkrát už musel být se mnou, protože opravdu díky Bohu jsem se narodila, protože ta doba byla taková, že opravdu to bylo dost náročné. A nakonec prostě se tam objevili manželé. Tatínek s maminkou, který si mě adoptovali, původně chtěli jenom chlapečka, nakonec si vzali mě i chlapce jednoho, který je do dneška mým jako nevlastním bratrem, ale máme spolu moc hezký vztah. Byl to obrovský dar, protože tatínek byl v koncentračním táboře. Nemohl mít už žádné děti. A seznámil se s maminkou na Vysočině, kde spolu potom začali jako manželé žít. A maminka byla katolička a oba dva prostě se přestěhovali kvůli tatínkovi práce, protože on byl lékař, tak se přestěhovali do Děčína. No a asi opravdu je Bůh vedl tím způsobem, že prostě přišli do toho dětského domova, adoptovali mě. Prožila jsem moc hezký život s nima, protože opravdu byli to laskaví a milí lidi a bylo jim už obou přes 40 let, takže opravdu to byl zázrak, že měli tu sílu ještě tak malí děti vlastně si vzít a starat se o ně, vychovávat je. A mládí bylo moc hezký, dodržovali jsme občas i židovské svátky, takže jsem si z toho přinesla do života určitý opravdu vzpomínky, které jako můžu i občas uplatnit v dnešní době, protože ta Bible vlastně tam je spojená s těma židovskýma svátkama. No prostě potom jsem se vdala. Měla jsem 2 děti, 2 holčičky mám, ale manželství prostě moc neklapalo a tak nějak to. Ale vím, že moje maminka s tatínkem se pak odstěhovali na Moravu. A ty vztahy ne, že by to, ale prostě to bylo daleko a já jsem chodila do práce, starala jsem se o děti. Ten život pro mě už byl jako trochu složitější, takže jsem začala řešit až to, co mě jako potkalo, že jsem to měla docela složitý i v tom manželství, i v té výchově a to všechno, tak prostě jsem u sebe pocítila maminky modlitby. Protože vím, že mě i psala, že se za nás modlí, za celou rodinu, aby jsme to zvládli a to všechno. Já jsem to tenkrát v té době moc nevnímala, jako prostě jsem to vnímala, ale nepřisuzovala jsem tomu zrovna velký jako váhu. Ale cítila jsem, že tam ta láska a že opravdu tam je u toho všeho je náš pán a král. Maminka potom ovdověla, takže mohla jsem jít do teplic a tohle to nakonec zemřela. A já jsem řešila různý ty starosti. Nakonec jsem se rozvedla, můj manžel odešel, protože si našel jinou ženu. Já jsem se pak po druhý vdala, ale až za několik let, ale to manželství zrovna taky mě nějak nevyšlo, ale v té době už jsem opravdu měla ty děti velké a ta starší dcera moje prostě působily určitě ty modlitby maminčiny prostřednictvím té mojí dcery. Protože ta opravdu začala chodit do církve, nechala se pokřít, nechala pokřít i mé vnuky dva. A občas jsme spolu jako o tom mluvili. Když už jsem potom ovdověla, tak se moje dcera nastěhovala tadle ke mně a ona začala na mě působit. Předala mi první Bibli, Nový zákon, který mám do dneška, mám ho proškrtaný, zaškrtaný, mám tam všechno možné a opravdu byla to boží moc, která prostě prostřednictvím určitě té mojí maminky působila na tu moji dceru a začali jsme chodit pak i, když můj manžel ten byl dost těžce nemocný, pak zemřel a začali jsme právě spolu chodit do církve apoštolské. Moje dcera si nechala pokřtít teda v církvi bratrské, je ty vnuky, a Bůh pracoval prostřednictvím jí, takže jsme se spolu i modlili, četla jsem si Bibli. Prostě byl tam ten obrovský zázrak, že tímhle způsobem já jsem vlastně i uvěřila a poznala jsem, jaký obrovský dar mi byl Bohem dát. Takže byl opravdu od začátku při mně, od začátku byl i při té celé rodině naší. Prostě to tak bylo. Já jsem tak začala potom hodně si psát i různý ty svědectví, úryvky i z Bible a to všechno, mám toho popsaného plno. Je fakt, že teď už, co jsem starší, už jsem v důchodě, takže důchodci nemají čas, dalo by se říct. Ale opravdu jsem s Bohem a vidím ty zázraky. Našla jsem i dopisy maminky, která mi psala ohledně boží přízně a že se za mě modlí, že vůbec prosí, aby jsme našli boží království, aby jsme i ta moje dcera, i ta rodina, aby jsme prostě byli s Bohem.

0: Když říkáš, že maminka toužila, abyste našli, abys i ty našla, tak našla jsi? Co jsi našla?
1: Našla jsem, nejdřív jsem našla Boha, no a prostřednictvím Boha i Ježíše, protože ten Ježíš opravdu pracuje v našich životech a v modlitbách. Já se opravdu teď tím, že jsem doma, tak mám mít času i na modlitby, i na čtení a na to všechno. A vím, i ráno, když se zbudím, tak mám vždycky určený čas, kdy si sednu a kdy se pomodlím. A vím, když třeba mám nějaký jinou práci nebo něco, tak slyším hlas, já už na tebe čekám, pojď si sednout a pojď si pomodlit, pojď, musíme spolu mít ten dnešní den zahájit nějakým způsobem, protože já vím, že toho mě máš hodně co odevzdat, co hodně potřebuješ, jaký máš prosby, jaký máš to, já ten hlas slyším a opravdu mě to naplňuje, že musím, že opravdu to cítím, že musím.
0: A s čím se díváš do budoucna? Protože kolem se děje hodně těžkých věcí. No. Jak se díváš do budoucna?
1: No, ta moje dcera právě to vnímá velmi těžko, co se děje. Dalo by se říct, že já tím, že už mám ten běh, tak to přijímám v pokoře. Vím, že právě ta moje dcera, i když teda už je taky starší, tak s tím hrozně bojuje. Říkala, já kdybych mohla, já bych prostě udělala tamhle tohle, já bych prostě bojuje s tím, vím, že je odevzdaná, že mi i říkala, já vím, že Bůh je s námi a že nás tím vším provede, protože ta budoucnost opravdu, to, co se děje dneska a jaký jsou vztahy a vůbec všechno kolem, není to v pořádku, jak by to mělo být.
0: Je Pán Bůh všemohoucí? Jak jsi ho poznala?
1: No, je všemohoucí. Už tím, že mě přived na svět, že jsem se narodila, že jsem prostě prošla tím mládím s rodičema a že si mě našel, protože vím, že už od začátku o mě vstál a věděl, že mu jednou budu patřit.

V Bibli je psáno, že modlitba spravedlivého má velikou moc. To ve svém životě poznala i Anna Mikléová, jejíž příběh jsme právě slyšeli. Pociťovala modlitby své adoptivní maminky a nakonec i ona sama poznala Boží lásku a odpuštění v Pánu Ježíši. Uvědomila si, že to byl Bůh, kdo ji přivedl na svět. Od počátku o ní stál a našel si ji. Kéž je to povzbuzením pro nás, pro všechny, abychom se nepřestávali modlit za své blízké, aby i oni v životě poznali Boha. On do své náruče zve každého z nás. Pokud ho ještě neznáte, zkuste mu otevřít své srdce a poznejte jeho bezpodmínečnou lásku a odpuštění. Pokud byste se chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

Životní příběh Anny Mikleové, který natočila pro Rádio 7 Lenka Malinová, si můžete v rámci našeho vysílání poslechnout ještě ve středu v 19.45 a v pátek v 5.30. A za týden dostane prostor příběh Antonína Haspla. Další příběhy o životě víry přináší relace s Bohem. V pátek v 11.15 zařadíme do vysílání svědectví Evženie Čermákové. Zazněla e-mailová adresa radio7@radio7.cz a na ni nám můžete psát také v případě, že byste se vy sami chtěli podělit se svým příběhem a předat ho dál. Budeme rádi.

0: Radio 7 poslouchám většinou ve svém ateliéru, když tvořím. Je to hrozně příjemný relax, když manuálně pracuju a můžu u toho poslouchat věci, které mě obohacují.
1: A kde Radio 7 posloucháte vy? Budeme rádi, když nám dáte vědět.

Bylo 9 hodin. V pondělí 5. října ladíte Rádio 7. Rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu touto cestou. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a 5. díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Lepší pochyby. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

Iniciativa Misie.cz pořádá misijní víkend s názvem Dveře do misie. Ten proběhne 10. října v České Třebové v modlitebně Církve bratrské. Na programu budou praktická vyučování, semináře, chvály, prostor pro modlitby a také veletrh nabídek českých misijních organizací. Více informací o této události můžete najít na webových stránkách www.misie.cz. Misijní víkend Dveře do misie 10. října Česká Třebová, modlitebna Církve bratrské.

10. října od 17 hodin proběhne Jesus pochod v Bratislavě. Pochod z Tyršova nábřeží na Hvězdoslavovo náměstí. Tuto událost pořádají organizace Steiger, Jesus pochod a křesťané. Věřím nejen z Bratislavy a nejen ze Slovenska. Více o této události najdete na webu www.jesuspochod.com/Bratislava.

Večer chval s kapelami Adonai a Elevate proběhne v sobotu 10. října na Biskupském gymnáziu v Brně. Večer chval proběhne v rámci konference křesťanských sborů. Pokud si chcete poslechnout kapelu Adonai nebo uskupení Elevate, tak sobota 10. října od 18.30 v Brně na Biskupském gymnáziu.

Společenství K12 v Brně pořádá Alfa kurz, tedy sérii setkání pro všechny, kteří se chtějí bavit o smyslu života, víře a křesťanství. Součástí těchto setkání je také společné jídlo, úvod do tématu a otevřená diskuze. Tato setkání budou probíhat vždy v úterý od 18:30. Jedno setkání už proběhlo, to další bude tedy zítra. Podrobnosti o tomto alfa kurzu z dílny společenství K12 v Brně v Medlánkách najdete na webových stránkách www.k12medlanky.cz.

Od 15. do 18. října proběhne Singles Plus brigáda v Broumově. Je to příležitost pro pomoc druhým a zároveň čas pro procházky, modlitby, chvály, rozhovory nebo bohoslužbu. Více o tomto setkání a také o dalších setkání iniciativy Singles Plus najdete na jejich webových stránkách www.singlesplus.cz. Brigáda v Broumově od 15. do 18. října.

0: S 9:30 nastává čas pro další z našich pořadů. Přeji inspirativní poslech.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Bůh někdy otřese všemi našimi konstrukty, aby se ukázal takový, jaký opravdu je. Že to není jednoduchý proces, o tom mluvíme v současné sérii s názvem Lepší pochyby. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, po které bude prostor ještě na pár otázek.
3: Cílem církve není všechny lidi dostat do harmonie. Ve skutečnosti cílem není, aby křesťané byli v jakékoliv z těch čtyřech skupin jako hromadně. Cílem je, aby v církvi všechny čtyři skupiny měly svůj prostor, měly svoje místo, měly svůj prostor, kde můžou svoji víru žít a dýchat. To je cíl. Cíl není, aby všichni viděli věci černobílé, nebo aby věci všichni naopak spochybňovali, nebo aby všichni byli jako v harmonii, protože to chceme po lidech, aby možná některé fáze by museli přeskočit. Ale cílem je, aby v tom cyklu našeho vlastního života, ve kterém se právě teď nacházíme, jsme mohli prostě fungovat v té komunitě. Bez vzájemného odsuzování a předsudků, abychom si uvědomovali, že se potřebujeme vzájemně. Že někdy lidé, kteří jsou ve fázi třeba té zamotanosti, potřebují někoho, kdo ty věci jim říká černobíle, ale stejně tak potřebují někoho, kdo je v harmonii a říká jim, důležitý je střed, ne všechny detaily. Potřebujeme jeden druhého, to je fáze, ve které potřebujeme najít způsob, jak koexistovat a společně žít a jak najít ten pevný základ naší víry, který se týká nás všech, kterým je Kristus, ale i v praxi, co to znamená žít křesťansky v komunitě s tím základem a zároveň mít prostor pro ty, kteří potřebují objevat větší šíři a záběr a různé niance, potřebují mít prostor pro ty, kteří spochybňují, kteří hledají, kteří dekonstruují, rekonstruují, pro ty, kteří mají pocit, že jim teď třeba víra nic nedává a chodí sem jenom proto, že tady mají přátelé. To s tím taky souvisí, ale to jsou část cesty. Církev je nejenom, že chodíme tady kvůli Bohu, ale také kvůli sobě. A navzájem. Je to komunita a někdy máme pocit, že potřebujeme Boha víc než jakéhokoliv člověka a někdy potřebujeme lidi víc než Boha a je to dohromady, protože církev je Kristovo tělo, takže je to přirozené, že potřebujeme oboje a v různých fázích to cítíme různě. Potřebujeme najít zkrátka prostor pro všechny ty lidi, aby nakonec i ti, kteří jsou v té harmonii, se stali takovými pevnými středy té komunity, takovými majáky, které má nic nezatřese, jenom proto, že někdo má nějaký prožitek, nebo že zrovna běží nějaká modní vlna nějaké víry. A apoštol Pavel o těchto lidech píše v dopisu Efeským a říká, že tihle lidé, že se nebudou zmítat a unášet kdejakým porivem učení lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. To je vlastně cíl pro ty lidi, kteří jsou v harmonii, že oni nejsou zmítáni a unášeni kdejakým závanem větru. Oni stojí pevně. Ale zároveň si uvědomujeme, že není každý ve stejné fázi. A že cílem je vytvořit prostředí, kde každý může prožívat tu svoji fázi. Prostředí, které je vhodné i pro Tomáše, který nebyl u toho, když Ježíš se po svém vzkříšení objevil mezi apoštoly. A když mu jeho přátelé vyprávěli, že viděli vzkříšeného Krista, tak on jim řekl, já tomu prostě nemůžu věřit. To je pro mě tak strašně nepředstavitelná věc, že já tomu prostě neuvěřím, dokud svoje vlastní ruce nevložím do jeho ran, kde byl probodnutý, když visel na kříži. Tomu prostě neuvěřím, nikdy tomu neuvěřím. Ale na základě jeho slov ho nikdo nevyhodil z té církve, z té komunity. Neřekl mu, hele, teď nevěříš, tak už mezi náma nemáš to dělat. A zároveň on se necítil, že musí odejít. Zůstal s nimi. A o týden později, najednou, když byl zase s nimi, protože neodešel z té komunity, tak se tam mezi něma objevil Ježíš a jde rovnou k němu a říká, vlož tvoje ruce do mých rán, jsem to fakt já. A toho je krásná věc, protože církev potřebuje mít prostor pro všechny ty skupiny. To znamená, že potřebuje být jako závan větru a potřebuje se zmítat na jednu nebo druhou stranu, ale vytvořit prostor, kde i právě ti, kteří pochybují a ti, kteří říkají, já nikdy nemůžu uvěřit, dokud neuvidím, pořád můžou chodit do středu a do komunity té církve a to je úžasná, úžasná věc. Pavel pak dodává tady tomhletom listu efeským, říká, co je pak ten cíl pro nás jako komunitu, pro všechny. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Pavel říká, toho je prostě cíl té komunity, že nakonec všichni rosteme společně a rosteme v lásce. Rosteme ve vzájemném respektu Kristu, který je hlavou církve.
2: Tohle byl dnešní úryvek přednášky Lukáše Targoše v pořadu Překročit hranice. A teď je čas ještě na pár otázek. Rekonstrukce víry je popsána jako proces plný nepořádku a chaosu, který stojí čas a úsilí. Jak si zachovat tu vnitřní integritu v tom mezičase? Staré už je zbořené, nové ještě nestojí a člověk je takový rozbitý.
4: Je to asi podobné, jako když děláme rekonstrukci u sebe doma, že? A máme nějaký plán, nějaký cíl, jak to má vypadat. A začneme rekonstruovat byt třeba koupelnou a žijeme v nějakém mezidobí, kdy to ještě není to, co bychom chtěli a už je to mnohem horší, než to, co bylo. A to je prostě věc, která se nedá přeskočit, tahle fáze. Je to fáze nutná k tomu, aby se vybudovalo něco lepšího, zároveň to je fáze, která je chaotická a špinavá.
2: A velmi nepříjemná.
4: Nepříjemná, je to náročné a nedá se to nějakým způsobem přeskočit, ale asi to patří k životu. A pak jednoho dne, když dokončíme rekonstrukci a dojdeme k nějakému výsledku a vzpomínáme na to, tak se tomu smějeme, jsou ty vzpomínky blednou na to hrozné období, protože vidíme ten výsledek. A podobně jako když žena vidí své narozené dítě, tak často zapomene na útrapy spojené s těhotenstvím nebo s porodem. A myslím si, že my zapomínáme na bolesti spojené s rekonstrukcí po to, co vidíme hotový dům. A myslím si, že i podobně naše víra, když se podíváme zpětně, když je postavená na lepším základě, tak díky tomu zapomínáme na strasti té cesty, která ale strasti plná někdy bývá.
2: Lukáš, ty jsi člověk, který káže v mnoha církvích a společenstvích i různě po světě, vyučuješ. Uměl bys z toho odstupu říct, co vidíš, že je to, co by se v současné české církvi mělo nebo mohlo otřást, co potřebujeme dekonstruovat a postavit znova?
4: Já myslím, že česká církev není jako ničím extra zvláštní oproti jiným místem na světě. Jo. Jsou samozřejmě některé specifika na různých místech na světě, které dané tím, kdo tam působí, které ta církev má nebo se jich drží. Ale obecně platí, když pracuju s pastory v různých zemích světa, že řeší podobné věci, co řešíme my a podobné výzvy a jsou ovlivňováni i podobnými teologickými obrazy. Jo. Konec konců některé hnutí teologická investují velké množství peněz a úsilí do produkce literatury nebo do různých seminářů, takže po celém světě lidé čtou podobné knihy a podobné semináře jimi procházejí, takže mají podobné teologické myšlení a proto řeší podobné problémy, takže v tom česká církev není nějak extra jedinečná. Samozřejmě jsou věci, které mě jsou jakoby blížší a jsou věci, které mi úplně tak blízké nejsou. Určitě z těch věcí, které mi jsou blížší, tak si myslím, že by bylo prima, kdyby se otřáslo v české církvi chápání třeba služby a vedení žen. A já jsem velký zastánce toho, že Bůh povolává lidi k úkolům tak, jak sám chce, že celý ten konstrukt, který my někdy máme v hlavě jako nějaký řád stvoření a boží nadpřirozený způsob, jak svět má nějakou hierarchii, je ve skutečnosti silně kulturní žádný patriarchální koncept, který nemá teologické opodstatnění, ale to je na větší diskuzi někde jinde, než tady pár věd v rádiu. Nicméně toho je třeba věc, kterou bych si přál vidět. A snažím se tomu přistupovat příkladem v Elementu v církvi v Hradci Králové, kterou vedu, tak se snažíme vytvořit prostředí, kde skutečně nezáleží na to, jakého pohlaví nebo věku člověk je. A jak Bůh povolává, tak Bůh také uvolňuje. To znamená, že jestli se zpětně podívám jednou na to, co jsme dělali v téhleté církvi v Hradci, tak jedna věc, na kterou určitě budu hrdý, možná je plno věcí, na které hrdý nebudu a které se změní, ale jedna z věcí, na to určitě budu hrdý, je to, že jsme pomohli dát růst celé generaci mladých dívek a žen, které vyrostly v církevním prostředí, kde nikdy neslyšeli ne jenom proto, že jsou ženy. A to je pro mě osobně jako ohromná věc a na to jsem velice hrdý a chápu, že někteří posluchači, kteří věří tomu, že existuje hierarchie, tak právě tohle považují za příklad toho, že jsme třeba mimo nebo že jsme heretici, ale s tím dokážu žít. Takže jsou takového jakoby konkrétní příklady, které si myslím, že české církvi pomohly, kdybychom překonali, kdyby jako s tím fakt Bůh zatřásl, asi bychom našli těch věcí celou řadu. Určitě se v posledních letech mluvilo o přístupu třeba k věčnosti, peklo, nebe, myslím si, že tam to také je zralé na nějaký pořádný otřes. Myslím si, že bychom našli i třeba věci ohledně toho, jak chápeme Bibli. Myslím, že jsme velice silným pozůstatkem procesu, ať už osvícenství a reformace, který stvořil určité chápání Bible, kde jsme přestali Bibli číst, tak jak je napsaná, začali z ní dělat něco úplně jiného a to nás vlastně objevilo naši teologii velice hluboce. Takže myslím si, že asi bychom našli celou řadu věcí, a kdy bych si třeba přál, aby českou církev to otřáslo, ale v různě po světě řeší pastoři podobné výzvy. Někde jsou hnutí, které jsou víc otevřené, třeba na tu službu, že někde zase víc uzavřené. Je to všude jako tak zhruba stejný. Není žádná země na světě, kde by ty věci byly takové a na druhé straně úplně jiné. Vždycky je tam nějaká škála konzervativnějších a progresivnějších nebo otevřenějších církví.
2: Když je člověk v nějakém tom procesu, ať už dekonstrukce nebo rekonstrukce, je v takovém období třeba dekonstrukce diskvalifikovaný pro svoji službu v církvi?
4: To je velká otázka a já nejsem úplně jistý, jestli na ní znám odpověď, protože různé skupiny a různé církve můžou mít svoje pravidla a když člověk prochází určitou dekonstrukcí nějakého vyroučného bodu, který je zrovna pro tu danou skupinu extrémně důležitý, tak to může být skutečně diskvalifikace pro službu v té skupině. Takže to je velká otázka. Já třeba jsem nad tím přemýšlel v posledních letech několikrát, jak třeba místní církev nebo církev vůbec obecně má procházet tím procesem, kterým prochází ten její vedoucí. Když třeba ten pastor prochází určitou dekonstrukci víry v nějakém bodě toho, čemu věří, jak velké právo má vzít tu církev sebou na tu cestu a kde naopak by měl třeba říct, tak to už je příliš a potřebuju jako odejít z té církve, protože ji nemůžu unést jako někam jinam. Když se podívám na církev, kterou já vedu, samozřejmě mám jedinečnou pozici v tom, že jsem ji založil. Každý zakladatel má trochu jako jinou pozici, než dokoliv kdo přijde po něm, takže mám určitou míru autority sebou tu církev vzít na cestu sebou, ale uvědomuji si, že dokoliv přijde po mně jako další pastor, už nebude mít stejné privilegium zakladatele a bude jakoby ve své podstatě muset řešit tuhle otázku víc, nakolik může vzít tu církev v tom procesu poznávání sebou a kde jsou ty hranice, kde je musí respektovat tu církev a odpojit to od svého vlastního hledání.
2: Vlastně mluvíme o pochybnostech ve smyslu hledání nějakého tvarování myšlenek a vyjádření té víry, ale vlastně to vůbec neznamená, že člověk, který má pochybnosti, nemá hlubokou víru.
4: Já bych řekl, ve skutečnosti člověk, aby mohl mít hlubokou víru, musí mít pochybnosti. Protože já chápu, jak to lidi myslí, ale opakem víry nejsou pochybnosti, nebo pochybnosti nejsou opakem víry je jistota. Jo, my věříme, protože nemáme jistotu, ne protože máme jistotu. Takže ta víra se stává naší jistotou právě protože nevíme to jinak. Takže když člověk řekne, nemůžeš mít pochybnosti, abys mohl mít hlubokou víru, já bych právě řekl, že jediný způsob, jak dosáhnout hluboké víry, je mít hluboké pochybnosti. To je totiž ten jediný způsob, jak můžeme skutečně věřit.
2: Říká Lukáš Targoš, na závěr dnešního pořadu od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Za týden se na vás těšíme u závěrečné části série Lepší pochyby.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 se seriál s názvem Lepší pochyby uzavře. Do určitého věku nám nedělá problém nechat se vést. Chytneme se za ruku táty nebo mámy a věříme, že jsme v bezpečí. S přibývajícím věkem a zkušenostmi narůstá problém nechat se někým vést. Chceme si život řídit sami. Realita potom vypadá různě. Lenka Malinová si přesně o tom bude povídat od 10 hodin s dalším hostem fortepiána Lubomírem Bednárkem, který je nyní pastor ve výslužbě. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň, Bůh buď s vámi.

0: budiací pes.
1: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139, 1 až 4.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

0: Bylo 10 hodin, posloucháte Rádio 7.
1: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.
0: Vítejte při poslechu Fortepiana. Trošku nám tady technika selhala, ale to nevadí, na Rádiu 7 začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Říká o svém životě, že nemá koníčky, ale velkého koně. Kdysi tomu tak ale nebylo, protože se dostal do okamžiku, kdy byl jeho život v troskách. Hostem dnešního pořadu je emeritní pastor Lubomír Bednárek, kterého vítám. Vítej, Luboši.
2: Děkuju.
0: Odkud jsi přijel, řekni.
2: Já jsem přijel z takové malé vesnice, která se jmenuje Kozmice. A je to vlastně součást Hlučínska.
0: Hlučínska. Tak tam se odvíjel celý tvůj život, tady v tom prostoru?
2: Ne. Já jsem původně i moje žena z Ostravy. A tam jsme vlastně přišli založit sbor.
0: Tak k tomu se určitě také dostaneme v tom našem dnešním povídání. Do tohoto pořadu jsou zváni lidé, kteří vyprávějí ten svůj příběh, protože každý člověk je originál a každý má ten svůj příběh, který pán Bůh nějak do toho jeho, nechci říkat osudu, ale který mu vložil zkrátka, protože každý žijeme svůj originální život a i když tady možná neusedají lidé zvučných jmén, o kterých se můžeme dočítat v nějakých sdělovacích prostředcích, tak každý jeden je před Pánem Bohem vzácný a každý má co říct. Takže já jsem ráda, že si přijal tohle pozvání. Když mluvíš o svém životě, tak jako u každého člověka v něm bylo několik etap. A já budu ráda, když si je trošku spolu projdeme. Dnes tu sedíš jako ten, kdo se hrdě hlásí k víře v Boha, ale vždycky tomu tak nebylo. Jak dlouho jsi křesťan?
2: Tak křesťanem skutečně podle toho, kdy jsem vydal ten svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to bylo minulý měsíc nebo konec srpna, 40 let zrovna. Jsem slavil 40 let, takže...
0: Tak 40 let, kdybychom se na to podívali biblicky, je významné číslo, že? Tak možná, že i ve tvém životě něco významného bude v tomto období. Takže 40 let už je dlouhá doba, za tu dobu si toho už hodně zjistil a prošel a prožil. Ale tvůj život předtím, než se tak stalo, neprobíhal úplně hladce.
2: No, to je pravda. To byl jeden velký karambol. I když jsem měl takové harmonické dětství, se dá říct. Měl jsem skvělé rodiče, milující rodiče, kteří mi dali hodně do života. Ale velký problém přišel, když se rozvedli, když mi bylo 14 let. Takže v tom okamžiku, kdy jsem potřeboval je jako nějakou oporu, tak se rozvedli a já, byť jsem byl už celkem teenager, tak si říkám, mi se rozpadl svět. A nikdo nevěděl, že jsem brečel pod polštářem a říkám si, co se mnou bude, co bude s nima. A naše rodina byla ateistická, takže slovo Bible, Bůh, Ježíš, církev, to jsem v podstatě neznal, neslyšel. A mi se zhroutil ten svět. Jo. Já jsem to prožíval velice těžce. A od té doby to šlo se mnou z kopce.
0: Dolu z kopce, nešlo to do kopce, ale z kopce.
2: Z kopce, takže jsem inklinoval vlastně už v 15. k alkoholu, často jsem byl venku, zůstal jsem sám s mamkou doma, otec bydlel jinde, i když jsem tam byl, věnoval se nám, tak už to nebylo ono. Jo, už to zázemí nebylo takové to pevné a já hledal lásku, pravdu, proč jsem tady, jo, co se mnou bude, existenciální nějaké otázky jsem si kladl. A nebylo to jednoduché, no, v tom období.
0: Já si myslím, že v takovém věku toho dospívání, ale i v dětském věku, že to vždycky zamává s tím mladým člověkem, když něco takového se stane v té rodině, že ztratí tu jistotu, tu pevnou půdu pod nohama, že?
2: No, tak u mě to platilo dvojnásob, jo, přesně jak říkáš. Jsem ztratil všecko. Dostal jsem se vlastně do křížku se zákonem, vlivem alkoholu, nějakých násilností. A pak vlastně, když mi bylo 18, tak jsem skončil dokonce na záchytce. A pak mi hrozilo i vězení, ale skončil jsem s podmínkou za výtržnictví a napadení veřejného činitele. Takže jsem si užil takové bouřlivé období, které utnula vojna, jo, dvou leta.
0: Vojna trošku pomáhala v té době mladým mužům se srovnat mnohdy, že?
2: Tak je to pravda, mě srovnala trochu na jedné straně, ale na druhé straně ve mně byl pořád ten zahořklý mladík a někdo, kdo hledal takovou revoltu a začal jsem rebelovat. A i když jsem vojnu dokončil, tak tam jsem potkal člověka, který třeba si četl Bibli, ale to mě nějak tak nezaujalo ještě tehdy. Ale mluvil tam druhý člověk o Bohu a tak jsem začal přemýšlet. Jsem si říkal, to je zajímavé, že z toho něco může vzejít. A po vojně, když jsem se vrátil, tak jsem začal hledat vlastně nějakou víru v Boha. Ale nebyla to křesťanská víra, byl to spíš nějaký hinduismus, kdy jsem byl ochoten jet přes celou republiku pro Bhagavad Gita a zabýval jsem se zen buddhismem, praktikoval jsem bhakti jogu, raja jogu, studoval jsem umění klidu mysli od doktora Tomáše a myslel jsem si, že tam nějak uklidním tu svoji duši, protože předtím jsem v podstatě hodně pil alkohol a i po vojně taky ještě jsem spadl do toho a ochutnal jsem taky pervitin, kdy se v té době už začal vyrábět a byl jsem totálně závislý na alkoholu a ten můj život prostě byl troska. No, moje vztahy taky s dívkami skončily díky mně v troskách taky.
0: To mluvíme ještě o době před revolucí, že?
2: Ano, ano. To byl rok někdy 82 až 84, se dá říct. A pak vlastně je vlivem nějakého náboženství si říkám, musím přestat, tak vlastní vůli jsem přestal pít. A to ještě mi v tom jakoby Ježíš nepomohl, ale co mi to přineslo ještě více pýchy a takové opovržení vůči lidem, přestože jsem chtěl milovat lidi, že bhakti yoga učila miluj lidi, ale chyběla mi ta vnitřní proměna. To moje srdce bylo takové škarohlícké a tím, že jsem se povyšoval na druhé, že nemusím pít, tak jsem si ještě k tomu všemu přidal pýchu a takové opovržení a někdy stačilo málo a měl jsem takovou zlobu na lidi.
0: Takže jsi zdržel ten život ve svých rukou, myslel jsi, jak to všechno zvládáš, že?
2: Přesně
0: to
2: tak.
0: To byla tak ta doba. Pojďme se ještě chviličku zastavit tady u těch východních náboženství, protože ona to není legrace úplně, se do toho ponořit, dostává se člověk úplně do jiného duchovního světa. Tak a potom je někdy těžká cesta z toho ven. Jak jsi to měl ty?
2: No, přesně jak říkáš, žil jsem v takovém Matrixu, myslel jsem si, že žiju v pohodě a tak jsem se dopoval doslova. Mi se zdá, že to bylo ještě horší než alkohol a drogy. I když já jsem ty drogy nebral dlouho a nespadl jsem úplně do závislosti, tam jsem se polekal spíš toho, že to funguje, tak jsem zůstal u alkoholu a pokud, když jsem přestal pít, tak mi paradoxně pomohlo to, že jsem praktikoval nejenom hatha jogu, karma jogu, bhakti jogu, že jsem cvičil, ale dostal jsem se do takového jiného vědomí a zjistil jsem, že mi to nepomáhá v praktickém životě, že vevnitř pořád zůstává ten zraněný, osamělý, nešťastný kluk, který ztratil ty rodiče jako celek, tu rodinu a nedokázal jsem si taky poradit s vlastním životem a to mě vedlo až jakoby do takové deprese. A do melancholických stavů bez naděje, protože jsem si říkal, tak já chci milovat a vlastně nemiluju. Není odkud brát. Takže to jsem si tak říkal a nechtěl jsem si nic nalhávat. Tak začalo takové období smutku a ztrácel jsem naději. Pak jsem se potkal s některými křesťany a oni mi dali Bibli. A moc nemluvili. Bylo to u metodistů v Ostravě. A já jsem si vzal Bibli a řekl jsem si, no proč ne? Jedna z dalších filozofií, protože jsem měl rád Hegla, Schopenhauera a Kanta. S jedním kamarádem jsme vlastně probírali. Dostojevského jsem si přečet. Jsem měl rád Tolstého. A to jsem ještě zapomněl říct, že jsme hráli v undergroundových kapelách.
0: A ještě ke všemu.
2: Ke všemu. Takže to se tak úplně znásobilo potom, ta temnota. A jezdil jsem za Ivanem Jirousem třeba do Staré říše, ještě potom do Prostředního Vidří. A že jsem měl ty kontakty tady v Brně s některými signátáři charty. Takže jsem se začal pohybovat v tom disentu a ten život začal být pestrý, hrál jsem na saxofon, ale pořád vevnitř jsem neměl to naplnění, ten pevný bod. A v tom období jsem začal číst Bibli, jako jednu z filozofií. Jo. A když jsem ji četl, tak mnohým věcem jsem nerozuměl. Některé místa byly pro mě těžké, ale mnoha místa mi dali odpověď na mé otázky života. A tak jsem začal číst, ač jako nevěřící křesťan, jsem ji začal číst denně, možná 5-6 hodin. A někdy jsem se přistihl, že to je přesně ono, co jsem hledal.
0: To je zajímavé, že Bible je tak zvláštní kniha, že mluví do lidského srdce. Že?
2: Já se mě ptáš, jo? Nebo? No. Jo, určitě. Jako ke mně promluvila hodně a jsem nesmírně vděčný za každého křesťana, který byť jenom podá třeba někomu Bibli, protože nikdy nevíme, co může způsobit. Je to totiž živé slovo. Je to slovo nebeského Otce, Stvořitele. Je to živé slovo. Není to slovo nějakého člověka, nějakou Konfucia nebo Laoce, Čangce a nějakých mistrů lidí, ale je to slovo samotného Boha. A to tak proměnilo můj život, že jsem se jednou přistihl, že klečím na kolenou. A říkal jsem si, protože pro mě bylo těžké věřit ve věčný život, tak jsem říkal, no to je hodně přitažené za vlasy, tomu nevěřím, jo. Nějak a ve vzkříšení, to byly pro mě takové abstraktní pojmy, ale pak jsem si říkal, no já to vyzkouším teda. Jsem si říkal, já toho Boha vyzkouším. Jestli teda ten Pán Bůh vzkřísil z mrtvých toho Ježíše, tak musí žít. A jestli žije, tak prostě se to musí nějak projevit k mému životu. Protože mrtvý člověk, jsem si říkal, leží v hrobě, že nic mi nedá, nic mi nevezme, nijak mě neohrozí. A tak si říkám, já to vyzkouším. A myslel jsem si, že při modlitbě se musí klečet. No tak jsem si klekl u postele a říkal jsem Bohu, Bože, jestli to tak je, tak mi dej ten nový život, o kterém je psáno. Protože měl jsem rád knihu Kazatel, tam mi byla blízko, protože jsem znal taky od Komenského Labyrint světa, Ráj srdce, takže to mi bylo blízké. A přímo jsem zabrusil do Nového zákona, ten by byl velmi blízký. A říkám, Pane Ježíši, jestli si ta cesta, pravda i život, jestli dáváš ten nový život, tak mi to dokáž nebo ukáž. Já potřebuju, protože jsem byl v depresi, byl jsem v takových stavech melancholické nádeje, nic mě nebavilo. A paradoxně, jako by se nic nestalo, ale prožil jsem takové teplo. Prožil jsem pokoj ve svém srdci poprvé v životě a jako by mi něco říkalo, já jsem ještě nevěděl, kdo to je, že celá Bible je pravda. Takže takové ujištění, které jsem vnímal, že nebylo ze mě, a já jsem vstanul od té postele a vnímal jsem, že jsem úplně jiný člověk. Že jsem jiný člověk, že jsem našel to, co jsem celý život v podstatě hledal.
0: A jak to potom vypadalo dál ve tvém životě, si povíme po písničce.
2: Dobře.

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem již emeritní pastor Lubomír Bednárek, což ovšem neznamená, že by přestal být činný. O tom se dozvíme také v následujícím povídání. Před písničkou si nám trošku řekl o tom svém životě, o tom svém hledání a jenom to dokládá to, že Pán Bůh nás stvořil s tou touhou po něm samotném, s takovou tou touhou mít s ním vztah, no a protože to člověk dost často neví, že je to Pán Bůh, kterého by měl hledat, tak hledá různými způsoby. A to byl také ten tvůj případ, že si hledal různě možně ve východních náboženstvích, ve filozofiích, všude možně, až potom k tobě začala mluvit Bible a to tě přivedlo až na kolena. Tam jsme skončili před písničkou, že tvůj život se začal nějakým způsobem proměňovat.
1: Tak přesně, no, ten můj příběh byl strastiplný, že jsem byl takový hledač a

0: taky z undergroundu, ten trošku byl věřící, ale jenom trošku. A tak jsem mu říkal ten svůj příběh. Jo? A on mě tak poslouchá a říká, no já vím o jedních křesťanech. Oni jsou takový zvláštní. V Zalmě a jeli jsme tehdy v roce 1986. To bylo, jeli jsme do Hlučína a tam sloužil, to byla stanice a tam sloužil Karel Pala a jsem tam jezdil ještě Rudek Bubík a bylo tam prostě pár babiček, už všichni měli kolem 80 let a pak tam byla jenom jedna mladá rodina s třemi dětmi, pak čekali čtvrté a když mě uviděli, tak mě přijali s láskou. Já když jsem překročil práh ty místnosti, tak jsem vnímal lásku. Jako vnímal jsem, tak tady jsem doma. Přitom tam nebylo nic zvláštního. Bylo tam staré harmonium, kdy se ještě hrál na harmoniu a z těch středověkých písní se zpívalo. Jiné století. A já takový rocker, jo, ještě polátané kalhoty, trošku zarostlejší a oni mě přijali s láskou. A Karel Pala mě objal. Nikdy nezapomenu na to přivítání. Jsem si říkal, ti lidi ani neví, kdo k ním přišel snad. A nebylo to hrané, protože to bylo stále v jejich srdcích. A byla to taková letniční skupinka malá, kde jsem pocítil, že jsem doma. A byl jsem nesmírně vděčný za ně a oni taky za mě, jo. A tam jsem poprvé dostal takové základy, výklad toho, co vlastně Bible je, co koná, co je to spasení vlastně.
1: Tam se dozvěděl trošku, o co jde.
0: Tam jsem se dozvěděl úplně, co se mi stalo a že ten Pán Bůh je skutečně živý, že je reálný, že proměňuje životy. A taky mi pomohli taky v tom se nějak očistit od těch nauk východních, které v podstatě mi nepřinesly nic dobrého a jenom zvětšili to moje ego a modlili se za mě. Modlili se taky za mou budoucí ženu, protože v té době už v mém životě figurovala má budoucí žena, která nebyla věřící a my jsme teprve začali spolu chodit. Takže to bylo období, kdy to pro mě bylo velice bouřlivé, ale v tom dobrém slova smyslu. A poprvé v životě jsem našel takový domov a touhu po Biblii a vydal jsem ten svůj život Pánu Ježíši Kristu se vším všudy. Pochopil jsem, co je odpuštění. Odpustil jsem taky svým rodičům, jak mě nechali na pospas. A odpustil jsem mnoha lidem, kteří mě podrazili. Ale to nejcennější, že jsem odpustil sám sobě. Protože nejhorší zklamání je sám ze sebe. A to se mi stalo, že před tím obrácením vlastně jsem byl zklamaný ze sebe. Že snad už neumím ani žít, neumím si poradit, neumím nic z toho, co jsem chtěl. A hledal jsem pravdu, lásku, svobodu. Už jako hippie jsem hledal svobodu a nenašel jsem ji. A to všechno jsem našel v osobě Pána Ježíše Krista. To bylo pro mě velice cenné. Si říkám, no bylo to pro mě předtím hodně těžké, když Ježíš řekl, já jsem ta pravda. Se říkám, ten člověk je hodně odvážný.
1: Jak to může tak říct?
0: Jak to tak může říct? To je buď nějaký podvodník, nebo snílek, a nebo má pravdu. To píše vlastně Josh McDowell v té své knížce Víc než tesař, ale to jsem v té době nevěděl. A pak jsem, když jsem ji četl, tak si říkám, to je přesně ono, co jsem prožil.

0: A když jsem to tak nějak vnitřně zkoumal a viděl jsem lidi, kteří opravdově milují Pána Ježíše, to bylo ještě v době totality, kteří tajně křtí, tajně dělají věci. A to mi bylo blízké, že, z undergroundu, protože my jsme vydávali George Orwella román 84, který vyšel v roku 83 tajně. A na tom jsem se podílel a to mi dodávalo odvahu, ale v tom křesťanském světě jsem vnímal, že tam šlo úplně o něco jiného, že už nešlo o tu rebelii. Najednou jsem se přistihl, že se modlím za Husáka, jo, kterého jsem samozřejmě nenáviděl, protože jsem byl v opačném...
1: To byl prezident, abychom to osvětlili, ano, to byl kdo prezident. By nevěděl třeba. Už ano, možná někdo neví.
0: Už možná někdo neví, už jsem taková historie chodící a najednou člověk vnímal, že může milovat i opravdu nepřátel. A byl jsem tak vyučován, byl jsem tak veden, jsem za to nesmírně vděčný rodině Tkáčovým, kteří potom byli našimi svědky na svatbě. Ale bylo cenné to, že Boží slovo fungovalo. A když jsem slyšel kázat Rudka Bubíka, ke kterému jsme potom jezdili, taky to bylo tajné, ty shromáždění, kdy tam, nevím, jak se to povedlo, ze Švédska bratr Rune jezdil. A jsem si říkal, to je fajné, jsem v undergroundu, ale v tom křesťanském, v tom dobrém, konečně jsem našel ten smysl života a taky jsem našel tu pravdu. A tou pravdou je Ježíš Kristus. Tak dneska říkám, když se mě někdo zeptá, co je pravda, tak říkám Ježíš. Když se to otočí. Takže ten můj život vlastně takto začal tou generálkou pokání, což bylo někdy na podzim v roce 1986, což je před 40 lety.
1: Ty máš vlastně výročí.
0: Já mám výročí, akorát si den nepamatuju a moje žena říká, že nemám používat čísla, tak se to teda držím.
1: Ale ten letopočet si pamatuješ.
0: Letopočet byl.
1: Protože je to významná část tvého života nebo okamžik ve tvém životě, že se stalo něco velmi významného. No. Tak to jsem ani netušila, že máš výročí a že na výročí tady můžeš vydat svědectví o tom, co Pán Ježíš udělal ve tvém životě.
0: No, udělal jako úžasné věci a potom o rok později, v červnu, jsme měli svatbu a dneska už máme 4 děti a 5 vnoučat, 6 čekáme a máme úžasný život s rodinou. Pro mě velkou oporou manželka, kterou tímto zdravím. Slíbila, že se bude modlit a poslouchat. A skutečně jsme spolu těch 39 let a něco. A máme úžasný vztah s celou rodinou. Za čem jsem Bohu nesmírně vděčný a taky zdravím Ivu Kovářovou, která bude už za chvíli 90 let a která je věrná posluchačka Rádia 7, na rozdíl ode mě, který furt někde lítá a která se za mě přimlouvá. Takže...
1: Tak to byl takový exkurs do tvého osobního života. Jsem ráda, že tady zaznělo to, že na začátku jsi musel trošku vyčistit ten svůj život. A je to důležité, protože to, do čeho člověk se nějak ponoří během svého života, tak ho ovlivňuje dál. A zatímco to hledání v těch východních náboženstvích ti přineslo takové úplně nemoc dobré stavy, depresivní a beznadějné, tak to, že jsi přijal Pána Ježíše Krista, přineslo úplně jiný rozměr do tvého života, ale to neznamená, že to zmizelo, to, čím ses předtím zabýval. Možná je to důležité na tomto místě i říct, že někdy si my lidé zahráváme s těmito věcmi, které jsou docela nebezpečné.
0: Tak je to tak, akorát člověk to neví většinou, ano. Že? Hlavně když hledá, tak se chytá, tonoucí se stébla chytá, jak se říká. A já jsem to všechno profiltroval a skutečně to nepřináší vůbec nic dobrého. a mohu posluchačům říct s čistým svědomím, že z toho vysvobození taky je, akorát člověk se musí vydat stoprocentně úplně Pánu Ježíši a je velkou pomocí, když má kolem lidí, kteří mu opravdu pomohou a kteří se za něho modlí a musí ty věci opustit. Pro mě to nebylo těžké to opustit, protože jsem dostal něco lepšího. A okusil jsem moc toho jeho slova, jak fungovalo v mém životě. A když člověk něco okusí, tak mu pak druzí nemusí říkat, no to je sugestce, to jsi sugeroval zase, jo, to se mi snažila i rodina říct, jo. To tak je, ale člověk nemůže žít v sugestci několik let a byly takové náznaky mi to vzít, tu víru, že? Ale já jsem věděl, že to je pravda. Že se mi to dotklo a taky jsem vnímal už ten Boží hlas. Že Pán Bůh ke mně začal mluvit i mimo slovo, že jsem tak slyšel. Jo? Slyšel takové ty pokyny. Nebylo to hodně, ale už při tom, když jsem si klekl, tak do dneska slyším, celá Bible je pravda a měl jsem ten hřejivý pokoj a to se nedá nahrát, to nebylo země.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: A na Rádiu 7 posloucháte právě teď pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Lubomírem Bednárkem za mikrofonem. A bude tomu tak ještě nějakou dobu. My si dneska povídáme o tvém životě, Luboši, tak jak to bývá zvykem v tomto pořadu. Ty jsi vyzkoušel všechno možné, měl jsi velmi bouřlivý život a pak jsi se dostal do bodu, kdy jsi dostal novou náplň pro ten svůj život. A nazvala jsem to naše povídání Nechat se vést a myslím si, že to charakterizuje vlastně ten tvůj život, že z toho období, kdy se snažil sám držet ten svůj život a nějak si ho vést, nějakým způsobem bojovat za něco proti něčemu, tak se dostal do fáze, kdy se vzdal. Bylo to těžké vzdát se a nechat opravdu Pána Boha řídit ten tvůj život?
2: No, z začátku jsem si myslel, že ne, ale v těch drobných niancích jsem zjistil, že to tak snadné úplně není, že Pán Bůh má taky nějaké nároky na ten můj život. Pokud mu ho vydáme, tak vlastně říkáme, že on je ten vlastník, jako Pán je vlastník, že?
1: A to se dobře řekne, ale,
2: dobře se to řekne.
1: V konečném důsledku to není snadné.
2: Tak, přesně tak. Já jsem si uvědomil, že když zpívám On je Pán, tak se vším všudy, že? A když čteme Bibli, že přijde ten sluha, tak pořád je tam ten Pán. On nemůže si říct, mám hotovo, jako když přijdeme ze zaměstnání a můžeme si dělat, co chceme, tak to právě tak vůbec nefunguje. Ale máme Pána na plný úvazek a 24 hodin denně. A tím, že člověk chodil na nějaké biblické základy, na skupinku, kdy my jsme opravdu měli takovou velkou úctu k Božímu slovu a brali jsme ho velice vážně, tak dostal takové ty základy, až si říkám, že dneska už to tak nevidím. Že by někdo s takovou vervou se pustil a nechal na sebe působit Boží slovo. Ale právě to Boží slovo způsobilo, že člověk byl informován, věděl, co Pán Bůh chce, co on nechce, co se mu nelíbil. Tak to mě proměňovalo a já jsem si říkal, no, Pán Bůh je skvělý, stojí za to mu vydat ten svůj život. Bylo to pro mě jednoduché v tom, že tím, že jsem poznal těch pánů předtím hodně a všichni mě zklamali a už jsem věděl, že to je poslední štace. Kdyby mě Pán Bůh zklamal, tak už nemám vůbec nic. Ale tím, že Pán Bůh víme, že zklamat nemůže, že to jeho DNA je láska a zájem o člověka, proto obětoval svého syna. A když toto člověk pochopí, vlastně proč jsme tady a proč Bůh poslal svého syna, tak pochopí to evangelium, pochopí tu radostnou zprávu vlastně pro člověka a pro mě už je 40 let tou dobrou zprávou a nedokážu si představit na vteřinu, že bych z té zprávy dobré odešel. Protože vím, z čeho jsem přišel. Tak je to pro mne snadné, ale určitě není jednoduché nechat se vést Bohem do věcí, které nám nejsou vždycky příjemné. Protože máme představu, to bych chtěl tak, já bych to chtěl tak. Někdy člověk má představu, no, chtěl bych jít na misi do Afriky, nechci tam, chci tam, chci sloužit tím darem, ale nechci tím. Ale pokud se opravdu podvolíme a vydáme Bohu jeho slovu a taky tím, že jsem byl krátce na to, když jsem se obrátil pokřtěný Duchem Svatým, jak jsem byl veden a prožil jsem skutečně to naplnění a jinou dimenzi, ale už to byla dimenze od Boha. Nebyla to dimenze od člověka a byla to vnitřní síla, která mě vedla formovala a ukazovala vlastně ten směr, taky slyšet, jak slyšet Boží hlas a jak se jim nechat vést.
1: Ty jsi hledal a slovy známé pohádky, bych se zeptala, našli moji rádcové, našel si. Hledáš pořád ještě něco?
2: Tak ten pevný bod určitě, to už určitě ne. Člověk nemůže žít v nějaké sugestci 40 let a vím, kde je to bezpečné místo, ten bezpečný přístav, ale možná to zní jako zvláštně takový paradox, až když jsem předal službu a teď jsem emeritním pastorem a říkal jsem si, no, co budu dělat, jo. Zjistil jsem, že Pán Bůh má hodně práce ještě. A já jsem nesmírně vděčný, že právě to hledání jeho vůle mi pomohlo v tom, že se mohu nechat dál vést. A přivedlo mě to na místa, které mě i moji manželku činí šťastnými a smysluplnými, kdy na modlitbě mi Pán Bůh řekl, no tak já říkám, Bože, co chceš, že po mně? A Pán Bůh mi říkal, no jdi do Bohumína. A říkám, do Bohumína, tam se mi nechce zrovna. Jo. Neměl jsem to v úmyslu. A tak říkám, tak jsem jel do Bohumína a říkám to tomu místnímu pastorovi. A on říká, to je úžasné. My jsme tu měli přednedávnem nějakého proroka a ten se modlil a říkal, že na obzoru nějaká velká loď. Jo. A oni se modlili za někoho, aby jim tak nějak pomohl sformovat nějak ten sbor. A já předtím říkám, Pane Bože, já už nechci zakládat sbor. Jo. Přiznám se ti, Bože, tak bych tak chtěl tak pomoct někomu založit sbor těma svýma radama. A nebo pomoct někomu ve sboru, nějakému mladému pastorovi. A jak je psáno, že Pán Bůh naplňuje touhy a přání lidského srdce, tak to se mi stalo. A stalo se to opravdu tak skvěle, že nyní jsem už starším sboru v Bohumíně a prožíváme tam nádherné chvíle a vnímám smysluplně to, do čeho mě Bůh vede a že mohu být nějak potřebný. Nebo
1: díky Bohu za to. Takže hledání je dobré. V každém věku, v každé životní etapě je dobré, když hledáme. Že? Jenom je důležité, kde hledáme a co hledáme.
2: A co hledáme. Jako určitě my si nepotřebujeme něco vymýšlet. Že, jako já už tak nějak posledních 5 let prožívám ten verš, že Pán Bůh připravil ty své skutky v Kristu Ježíši, abychom v nich chodili. Nebo abychom je činili. Jo? To je jedno slovo stejné. A tak prostě pro mě to je takové jednoduché, že ráno vstanu a říkám, Otče, já se tak modlím, jo, tak jednoduše vlastně. Otče, co jsi mi připravil dneska za skutek v Kristu Ježíši, abych ho učinil? A budete se divit, Pán Bůh připravuje nové věci, nádherné věci a vedl mě k člověku, který by si možná vzal život. A říkám prostě, Bože, co chceš? A na modlitbě jsem prožil, jdi tam a tam. Si říkám, tak to čtu o tom jenom v Biblii, že Pavel s Korneliem, že? A přitom jsem v té ulici nikdy nebyl, na maloměstu. A zrovna měl přijet evangelista Per, tak si říkám, vezmu letáček a půjdu tam. A ukázal mi tu ulici. A já jsem tam šel a už jsem chtěl dát hned na druhý den a chci dát letáček do schránky a tam byl venku ten majitel a říká, co to máte? A říkám, no pojďte se, mám takové pozvání na takovou a takovou akci. A on říká, no pojďte dál. A tam v té oblasti nesou lidé otevření někoho
1: že
2: pozvat.
1: Že by zvali někoho
2: že by zvali ani přes plot na tož domů. My jsme se spolu bavili hodinu a čtvrt. On mě pozval domů. A byl hltal a hned první den přišel na evangelizaci s evangelistou Hildgardem Perem a šel na výzvu a přijal Pána. A ještě ten večer tam vyprávěl někomu jinému a já jsem to zaslech a on říkal, no kdyby Luboš ten den nepřišel, tak já už bych tu nebyl. Člověk, který byl zajištěný, opravoval dům a měl v podstatě všechno, auta, finance, skvělé manželství dotečka, tak by tu nebyl. Prožíval hrozné těžké vnitřní trápení a on, ač ateista, se nikdy nemodlil, tak ten večer, kdy ke mně Pán Bůh promluvil den předem, než jsem tam šel, tak se začal modlit a říkal, Bože, prosím, pošli mi někoho. Až mě jíma bázeň, když to o tom mluvím, že Bůh takové věci sděluje, jo, a sděluje proto, aby zachránil člověka. A já se tam objevím na druhý den, tak věřím právě v ty skutky a já jsem tam přišel, on byl spasen, pak jsem ho pokřtil ten samý rok a máme pěkné společenství a skupinku teď s ním. A já si říkám, co by se stalo, kdybych neslyšel Boha? Anebo kdybych ho slyšel a neposlechl bych ho? Tak vlastně moje zkušenost byla potom, že jsem spíš činil pokání a říkám, Bože, tolik příležitostí dáváš a já tě chci slyšet. Chci chodit podle toho, jak ty chceš. Protože lidé potřebují slyšet, potřebují být dotčeni Boží moci a potřebují být zachráněni. Takže takových bylo více.
1: Takových příběhů bys mohl vyprávět více. Nám už se čas pomalu chýlí k závěru, ale já jsem ráda za tenhle příběh, protože může být povzbuzením pro všechny z nás, kteří chceme. Hledáme tu Boží vůli a chceme slyšet Pána Boha a chceme dělat to, co On připravil do těch našich životů. Mám poslední otázku. Je nějaké poselství, které máš jako to nejdůležitější?
2: To je taková těžká. Opravdu nejtěžší na závěr. Jako jeden bratr říkal, že poznal dlouholetý starší bratr, pastor, říkal, že v životě poznal dvě důležité věci. Že Pán Bůh je a ta druhá, že já to nejsem. Takže abychom spoléhali skutečně na živého, mocného Boha, který miluje člověka a abychom se nechali vést, že to skutečně funguje. A když se necháme vést, tak on přijde do životu mnoha lidí, kteří čekají na slovo povzbuzení, na slovo pravdy, na slovo lásky. U něho je úplně všechno, takže chtěl bych povzbudit posluchače, aby dál poslouchali Radio 7, protože se dozví stále čerstvé dobré zprávy, ne ty zprávy, které nejsou dobré, které jsou jenom klamavou reklamou, ale které přináší život. Tak to přeji posluchačům rádiu a nechme se vést, protože on nás vede dobře.
1: Hostem dnešního pořadu Fortepiano byl Lubomír Bednárek, toho času emeritní pastor, ale ještě kdo ví, kam ho Pán Bůh všude povede. Děkuji ti, že jsi byl ochotný přijet sem k nám do studia.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová a za týden tady budeme mít další hosty. Počkejte si a poslouchejte.

Krásné dopoledne přeje od mikrofonu Rádia 7 také Kristýna Exnerová. My máme pondělí 5. září, já jsem měla krásný víkend, s mužem jsme stavěli kuchyň po půl roce. Vařit se sice ještě nedá, ale pár skříněk už si můžu vyskládat, tak to je taková moje radost, kterou s vámi sdílím. Každopádně se těším na dnešní čas s vámi, kdo posloucháte. Budu ráda, když mi napíšete nebo třeba vůbec do rádia dáte vědět, které pořady rádi posloucháte. No a já vám teď představím program dnešních pořadů do zhruba 2. odpolední. Milan a Tom Michalkovi se v pořadu No Filter opět setkávají nad desaterem. O zábradlí, vazalských smlouvách i odpočinku bude řeč od 11.15. Ve čtení z historického románu manželů Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán sledujeme dramatickou plavbu lodí Jitřenka, která plula s nákladem zbraní z Francie na pirátský ostrov v Karibiku. Během plavby probíhají na lodi neustálé vzpoury a boje o moc. Do toho všeho udeřila prudká bouře. Nyní už šlo o život všem, jak uslyšíme ve 12 hodin a 15 minut. Duchovní svět je stejně tak reálný jako ten viditelný kolem nás. Ne vždycky si ale uvědomujeme, co naše neopatrné jednání může způsobit a jaký přesah pak mají následky do světa fyzického. Nejen o okultismu, jakožto nauce o tom utajeném a skrytém, bude hovořit v pořadu klíčové slovo Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a vedoucí odboru pro vzdělávání. Poslouchejte ve 13 hodin. A od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky, e-maily a až do 3 hodin budeme hrát písničky na přání. Mezi všemi pořady samozřejmě budou znít písně a první z nich pod mojí taktovkou bude skladba od Jeremyho Kempa Ready Now. Možná to bude bolet, možná se budu bát, ale dávám ti kontrolu nad svým životem. Jsem připraven, udělej se mnou cokoliv. Přeji dobrý poslech.

Dospívala australská zpěvačka Taya a její skladba Simply Worthy. Jen ty jsi hoden veškeré chvály, slávy, úcty, jen ty Ježíši. Teď už pouštím Kamis a píseň Tvou sílu mám a potom už No Filter, pořad, který nabídne další setkání nad biblickým desaterem.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Pojďme to společně zkoumat. Tady máme nějakou Bibli, nějaký historický dokument, který byl psán zhruba 1500 let v kuse. A věřím, že nám to stále může poskytnout relevantní informace a náhled na svět, ale zároveň taky tito lidé nežili přehlcení informacemi, právě naopak spíš jim většinou chyběly ty informace a tak dále. Takže budeme zkoumat společně. My takhle společně zkoumáme. Já jsem teda Tom z těch dvou podcasterů. Jsem teda pastor, to je můj táta Milan. Začali jsme dělat podcast, protože nás požádalo jedno rádio křesťanské a řekli, že jim chybí obsah a jestli bychom jim nebyli schopni něco pravidelně dodávat. Tak jsme nejdřív začali tím, že jsme vlastně tam posílali naše nedělní kázání. A časem z toho, taky myslím, že to bylo během covidu, vyplynulo to, že nás nebaví tam posílat jenom ty kázání, ale baví nás to rozebrat, o čem jsme kázali minulou neděli. Protože do kázání v neděli dáte nějaké tři body z toho člověk, který odchází.
2: Jako moje generace dá třeba 7 bodů, jo? Dobře, já jsem jako ready.
1: Tak my dáme 3.
2: Jako...
1: A reálně jeden zafunguje. Jo. 3 jsou jenom proto, že kdyby 2 nezafungovaly, tak ten třetí. A taky si myslím, že z toho veřejného projevu, takového toho frontálního, že někdo něco říká ostatním, si člověk zapamatuje možná 5%. A z rozhovoru je to trošku lepší, protože najednou to máte spojené s nějakým příběhem, s nějakou osobností a tak. Takže to začalo fungovat lépe, dostali jsme na to dobré ohlasy. A teď vlastně se snažíme touhletou podzimní sezónou ten podcast malinko vytáhnout jenom z toho rádia, ale být i veřejně takhle dostupně třeba na YouTube a tak dále. A proto teda jsme se rozhodli, že to přejmenujeme na podcast Mezi námi hříšníky.
2: A je to zároveň takový test, kolik je v Ostravě hříšníků, jako jo. Kolik lidí přijde. Takže jo. Zatím myslím, že není tak zlý, jako.
1: Jo. Ten název vystihuje to, že kolikrát já se bavím s nějakými přáteli, kteří nemají vůbec žádný církevní kontext. Jediné, kdy byli donuceni přijít do nějakou bohoslužbu, tak to bylo proto, že to byl nějaký pohřeb, popřípadě svatba. A vlastně mají takový ten přístup, že tyjo, já kdybych přišel na bohoslužbu, tak to tam jako vzplane všechno, že jsem ten hříšník, co tam nepatří. Ale to, co je zajímavé, je, že právě já věřím, že ta Bible mluví o tom, že úplně všichni jsou hříšníci a vlastně jsou tam všichni v tomhletom jako rovni. Všichni udělají v životě nějakou blbost, něco, na co nejsou pyšní. A mi přijde, že to je spíš ta inkluze, než jako, že my už to máme vyřešeno a pokud ty to nemáš vyřešeno, tak mezi nás nepatříš. Naopak. Všichni bojujeme v životě, každý má prostě výzvy a pojďme to prostě nějakým způsobem probrat.
2: Myslím, že ještě to, co je pro nás jako zajímavé s Tomem, že my jsme každý z jiné generace, jo? A samozřejmě i přístup k životu, i třeba s tím duchovním věcem, je rozdílný. Protože Tomáš je jako Z-ko, já jsem nějaké X-ko.
1: Já jsem tak na přelomu. Jako,
2: ty jsi tak jako, no.
1: Jo, ale hrdě se řadím teda. Nejenom jako mileniál, ale ještě částečně tam třeba to Z-ko.
2: Takže
1: jsem.
2: Můj pohled vlastně na ty věci je jakože... Moje identita jako celé té generace je třeba jako v práci, jo, jakože, ne, že by ty ne, jako jo, ale
1: ty,
2: ty do toho prostě zamícháš takovou to jako udržitelnost, jo, prostě i jako životní prostředí trochu a takové věci. Takže je to někdy zajímavá diskuze vlastně, na co klademe důraz a my sami se tím vlastně bavíme.
1: Proto ty jezdíš v elektroautu a já jezdím v V8 4,4 litru, takže asi tolik udržitelnosti.
2: Takže jenom je to pro nás i diskuze vlastně jako mezigenerační, jo? Takže jsem taky rád, že tady dneska jsou jako různé generace, takže pojďme jako diskutovat i jaký je třeba pohled různých generací na ty věci, o kterých prostě budeme budeme mluvit.
1: Takže úvody by nám šly a zatím jsme nic nepředali, takže pojďme do toho.
2: My jsme vlastně dneska v sérii, která vychází z desatera. Chtěli jsme prostě se podívat na desatero dnešníma očima, takže teďka si vzpomenu na předchozí dvě. To první bylo Bůh je jeden a ty to nejsi. To bylo k prvnímu přikázání, Bůh je Bohem a jeho budeš uctívat. Jo? Takže Bůh je Bohem a ty to nejsi. To bylo první. Pak bylo druhé a to bylo...
1: To bylo s rodičema. Nemáš uctívat rodiče. Už je tady první chyba. Máš ctít své rodiče.
2: Jo.
1: Neuctívat.
2: A my jsme to nazvali...
3: Rodiče se nevybere.
2: A to bylo dobrý, protože to se nás jako dotýkalo osobně, že jo? Prostě to máš si teda, co už, no, tak. Ale já taky, jo? Takže to už je taky jako za náma. A dnešní téma je božský klid. A vlastně navazuje to na to téma, že sedmý den odpočineš. Prostě božský klid. Tak chceme to dneska s váma otevřít a minimálně rozpřemýšlet to téma, jo? Prostě co to znamená a co to může prostě přinést v dnešní době.
1: Jo, protože vlastně to čtvrté přikázání, nebo ono, každý to může počítat trošku jinak, jo? Ono to tam není jako, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? Prostě je to text, ale berem to jako čtvrté přikázání, že jeden den v týdnu ti má být svatý. Že máš prostě ctít to, že i Pán Bůh odpočíval, tak ty máš taky odpočívat. Mm-hmm. A je tam vlastně ta formulace, tam jsou detaily, jo, nemá ani tvoje kráva, nebo tvůj dobytek nemá pracovat, jo, takže nevím, jak moc do detailu v tomhle tom, jak bychom to připodobnili, jestli nemáš ten laptop vůbec otvírat, nebo jestli trošku můžeš, nebo jestli YouTube je OK, ale bacha na maily, nebo to už nevím, ale je tam vlastně, pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani

0: odpočinek je takový, nevím, no.
1: Je to prostě zajímavé rozpřemýšlení. Hele, řekni mi, kdy jsi naposled měl den odpočinku.
0: No, tak další otázka. Tím, že moje práce není od 9 do 5 každý den a víkendy volné, naopak víkendy jsou ty nejvíc jako zaneprázdněné a pak třeba pondělí je pro mě volnější den, ale je to špatná otázka, tohle to prostě, já nemám, já to nedodržuju a tady se jako veřejně přiznávám.
1: Ještě mezi námi hřištíky, to se nám ulevilo.
0: Neříkám tím, jako, že tady jsem nějaký úplně ultra efektivní člověk, který pracuje furt. Ne, já dokážu prokrastinovat jako hodně času v tom týdnu a odkládat všechny ty důležité věci na později, takže to není nutně, že bych jako byl tak efektivní a tak prostě produktivní člověk a vždycky mě naopak vytáčí, když potom narazíte na YouTube na takové ty self-made businessmeny, takový ti, co se vypracovali sami a říkají vám, že musíte ve 4 ráno vstávat a chodit do tělocvičny, cvičit, běhat. Ideálně teďka je moderní Hyrox závod, tak ideálně trénovat na Hyrox. Jo, a vlastně tohle to mě vytáčí, tady tyhle ty jako to, ale neumím to úplně dodržet tak striktně asi, jak by tady,
1: jak to tady vypadá?
0: Jak to tady vypadá?
1: Tam ještě zajímavá jedna věc, jako vůbec celý ten přístup k tomu desateru. Vlastně myslím si, že nejpříhodnější jako postoj k tomu je, že desatero, které v Biblii, je pro nás něco jako zábradlí nad propastí. Mně to sedí asi nejvíc k pochopení toho vlastně, proč je to napsáno a jak je to napsáno. A já bych řekl, pokud je to zábradlí, a zrovna třeba z tohleto čtvrté přikázání, nad propastí, já si myslím, že jsme schopni domyslet vlastně ten pád, co to znamená. Protože všichni jsme se setkali s někým, kdo vlastně přepad přes to zábradlí a pravděpodobně proto je to tak důležité a je to na tomto místě, že nám vlastně Bůh říká, hele, dej si bacha, ať to nepřetáhneš, nebo prostě dej si volný čas, aby si nespadl do propasti. No, což dneska jsou prostě deprese, prostě úzkosti, vyhoření. Jo? To je to, co si myslím, že dneska jako spadnutí do propasti. Jo. A vlastně takhle chápu tohleto přikázání, tohleto zábradlí, kterého se máš zachytit.
0: No a tak, když já jsem odpověděl, tak kdy ty máš den odpočinku a jak se ti to daří dodržovat?
1: No, je to těžký, no.
0: Ptám se proto, protože to je jedna z prvních věcí, co si pamatuju, že když jsem nějak jako dospíval, takže jsi mi kladl na srdce o odpočinku. Že je důležité pravidelně odpočívat. A bylo to asi v období, když jsme začali nějakým způsobem spolupracovat na nějakých projektech. A ty jsi potom nějak jako nakoukl do mého kalendáře, jak jsem to tam měl prostě chaos v životě a řekl mi, že by bylo dobré odpočívat. A hrozně se mi líbilo to, jak jsi to popsal, nebo co je pro tebe odpočinek. A nevím, si vzpomeneš, co jsi mi řekl?
1: Já myslím, že jo.
0: No.
1: Jako den odpočinku je pro mě, raduj se z toho, co ti Pán Bůh dal.
0: Jo.
1: Což je vlastně moje největší trouble tady s tím přikázáním. Já bych řekl, já jsem schopen připustit, přes moje sklony k workoholismu, že má mít čas, ale potom představa, jako měl jsem vždycky představu, že vlastně den odpočinku, hele, tak musíš ležet, jako jo. Nebo maximálně sedět, jo, protože to je ten odpočinek. Ale vlastně potom jeden dobrý kamarád, s kterým jsem se o tom bavil, on říká, hele, pro mě to je přesně to, co jsem ti teda říkal. Den odpočinku je pro mě, raduju si z toho, co ti Pán Bůh dal. A já si pamatuju, že tehdy my jsme stavili barák. A to znamená, že jsem fakt jako makal na tom baráku, ale ten jeden den jsem se snažil přijít na ten barák, vzít si židli, posadit se na to staveniště a říkat si, tak se podívej, jak se nám to povedlo jako posunout. Jo? To je pro mě definice dne nebo chvíle odpočinku, že prostě raduj se z toho, co ti Pán Bůh už dal. Ne to, co by mohlo být. Jako.
0: Jo, vlastně desatero je ve Starém zákoně, je to trošku jiný systém, než ve kterém žijeme my. My jako křesťané navazujeme na Ježíše Krista, který vlastně to jeho poslání, když měl přijít tady mezi lidi na zem, tak vlastně odpovídá tomu, co, o čem se bavíme. On přišel jako princ pokoje.
1: No vidíš.
0: Přines pokoj. A když se podíváme do té situace, do které přišel, kdy

0: Izraelci byli vlastně okupovaný národ, tak by bylo efektivnější, kdyby přišel jim přinést svobodu, řád, nový politický systém, nebo cokoliv jiného, ale ne pokoj. Jakože, no pokoj ano, ale jakože pokoj je takový ten jako výsledek toho, že by spíš měl přinést prostě jako motivaci do toho přemoct své okupanty, nebo cokoliv jiného, jenom ne pokoj. Ale on přinést pokoj, klid.
1: To
0: mě na tom fascinuje, že vlastně to je propojené s tím začátkem. Měl bys odpočívat, jasně. A co je odpočinek? Odpočinek je to, co ty říkáš. Raduj se z toho, co ti Pán Bůh dal, a já z toho cítím takový ten jako pokoj, ten klid. Mm-hmm. Tak den se nebudu honit od rána do večera a prostě užiju si to, co mám. Mm-hmm. A to je pro mě ten pokoj.
2: Mm-hmm. A možná ještě jednu myšlenku k tomu kontextu. Jo? Když my se díváme vlastně na dobu a pro lidi, v které to bylo jako napsáno, kdy oni vlastně přinesli to desatero, nebo ten přinesl to desatero, teď oni to četli, musíme mít na mysli, že to desatero bylo pro otroky. Vlastně mimochodem to desatero nijak nevyčnívá z tehdejších vazalských smluv. Tehdejší vazalské smlouvy odpovídaly strukturou tomu, jak vypadá desatero dneska. Což je strašně zajímavý kontext, ale je tam obrovský rozdíl v tom obsahu, ne v té struktuře, protože v tom obsahu oni přicházeli jako otroci, kteří v té době v Egyptě, oni přicházeli z Egypta, jako ani myšlenka na to, že by měli den volná, jako jo. Ani myšlenka, prostě oni byli otroci, kteří dřeli každý den, a nic jiného nebylo. Takže vlastně to, že čtvrté přikázání den odpočinku, tak pro ně to bylo úplně průlom toho, že vůbec mají jako odpočívat, jo. A to nejenom jako oni, ale i ty zvířata, jo. Že i těm zvířatám dáš pokoj, jako nebudeš to. Takže je to zajímavý kontext, že vlastně to byl úplně průlom v historii vlastně s pracovní sílou, jo, nebo něčím takovým. Jo. Že prostě ti říkal, takže jeden den budeš, a teď je to velmi vážně řečeno, prostě nebudeš prostě dřít 7 dní, ale budeš odpočívat. No, hele, jde o to rozpřemýšlení, jak tohleto zábradlí skutečně jako funguje v našem životě, který máme teďka, jo. Používáme to jako zábradlí, anebo prostě ne, a potom ten důsledek je nějaké přepadnutí do nějakého vyhoření nebo něco takového.
0: Zábradlí, a když říkáš zábradlí, tak pro mě je to i nějakým způsobem uctívání Boha, protože když bychom zase se měli ponořit do toho, o čem to křesťanství je, tak základ toho je, že vlastně tím nemáš moc co Pánu Bohu nabídnout. Co by po tobě tak asi mohl chtít někdo, kdo je všemohoucí? A zase, člověk žijící v 21. století, tak řekne, tak já můžu dělat dobré věci na světě. A vlastně proč ne, jo? Tak jako to je dobrá věc, můžu budovat církev, můžu dělat humanitární pomoc, můžu... To jsou všechno skvělé věci, ale vlastně Pán Bůh po tobě nechce tu práci, ale chce to uvědomění, že to není o tobě, že ty to prostě sám neutrhneš. Vlastně ta nejčistší forma uctívání Pána Boha by byl spánek. Protože ve spánku neuděláš vůbec nic. Prostě jenom seš. Nemůžeš nic nabídnout, prostě seš. A já myslím, že o tom to je. Jakože prostě fakt, dobře, tak ve tvém rytmu neumíš udělat jeden den pravidelně, tak není konec světa. Jo, prostě není to jenom o sobotě, jak právě potom čteme v těch pozdějších částech Bibli, že to není jako, ano, jsou důležité věci, ale nestane se nic moc, když to nebude zrovna sobota, bude to jiný den, anebo když to budou nějaké části dne, když to bude pravidelné uvědomění si toho, že je v pohodě spát a že svět se točí bez tebe. A že možná i tvoje firma se chvíli točí bez tebe. Nebo třeba divadlo. Nebo jo, prostě ta škola a tohleto. Líbí se mi, že v tom přikázání je těch 6 dní, ale pracuj. Prostě udělej všechno, co máš udělat, abys mohl potom odpočívat. Není to buď tak nějak jako zhruba, jako udělej, co se tak po tobě chce, ale pracuj. Prostě udělej to, co je potřeba, abys pak mohl odpočívat. Jo. Tak možná je to v tom dni jako si najdi čas na sebe, abys třikrát nadechnul, vydechnul. Mm-hmm. A možná, že to je dobrý začátek pro to, aby si uvědomil.
2: A to je dobrá myšlenka. Já si myslím, že vlastně, já jsem říkal na začátku, že to je vlastně rozpřemýšlení. Jo? Čili snažíme se rozpřemýšlet, jako co vy v tom jako cítíte. Jestli vás třeba z něco jako z těch hlubších věcí jako se dotýká, anebo jsou to úplně praktické věci. Hele, tak každou 7. hodinu si dám jako pauzu, jo? Nebo každý 7. den, jo? Nebo vlastně, co je to zábradlí, abychom nepřepadli do propasti. Jo? A to můžou být různé formy toho. Jenom chci, jestli vám to přemýšlí a máte třeba nějaké otázky, nějaké doplnění, bude potom příležitost k tomu. Prostě jde o to, jak vlastně tohleto uchopit v dnešním životě, v dnešních firmách, v dnešním divadle prostě, jak to vlastně úplně prakticky udělat.
0: Mimochodem Ježíš vlastně v příbězích, no, když sledujete tu jeho linku, tak zajímavé, že vlastně tam jsou ty části, kdy odpočívá. Není, že úplně všechno vzdal a hotovo, týden se někde válel, šel na dovolenou, to asi ne, ale jsou chvíle, kdy se věnoval lidem a máme tam třeba uzdravování a velké věci, nebo kázal dlouho v kuse, ale pak zmizel a byl sám. Mm-hmm. A nechal učedníky radši přeplout na druhou stranu jezera a já budu chvíli sám. Nebo prostě uměl mizet, tak je to jednodušší, ale uměl být sám. A já mám pocit, že to je přesně to, co se nám to snaží říct, že každému to funguje jinak. Ježíš možná byl víc introvertní, nevím, těžko říct, ale vychází mi z toho, že pokud odpočíval tím, že byl sám, nebo s otcem, s Bohem, to znamená v nějaké meditaci, v nějakém uvědomění si toho, že ten život jeho tady na zemi není jenom o tom, aby zachránil svět skrz uzdravování, že tu má nějakou větší misi, že tu není jenom od toho, aby prostě mluvil a přesvědčoval lidi. A přesto všechno, celé křesťanské hnutí vzniklo během 3,5 let. Mm-hmm. Jo, tak možná je moderní teďka jít do důchodu ve 30, vydělat mezi 20. a 30. rokem tolik peněz, abys mohl jít do důchodu. Tak podívejte se na Ježíšovu efektivitu a to nikde neběžel. Mimochodem, jako není žádný záznam o tom, že by Ježíš někde spěchal. Mm-hmm. Jsou záznamy, kde byl pozdě. A někteří na to doplatili třeba životem, ale...
2: A on je potom vzkřísil.
0: Jo.
2: To je zase jako dobrý, jako.
0: Ale jakože nejel tuhle tu hustle culture, jakože budu všude, kde to jenom jde, a těch kázání dám radši 4 za sebou, abych namotivoval ty lidi. 3,5 roku udržitelné služby, pak zmizíš a doteďka se o tom bavíme.
2: To je dobrý, no. Ale pojďme.
0: A mimochodem, jakože víme, že Ježíš žil díl než 3,5 roku. No. Jo? On měl 33 let, 3,5 roku z toho byl aktivní a ty předchozí záznamy o něm máme možná, když mu bylo 12 a to se ztratil rodičům. A od té doby už ho nikam nepustili, takže...
2: Ne, tak to je vždycky Zdenka, moje manželka, tvoje maminka, zbiďuje, že chudák Marie, že? Protože Marie věděla, že on je mesiáš, že jo? A ty si představte, že ve 30 chlap ještě furt doma, jako jo? Jako on nic neudělal, jako do 30, jo?
0: Furt si tam jako dělá tesařinu a...
2: A si říká, jsem asi blbě slyšela tehda, nebo já nevím, prostě on mi pořád tady smrdí doma, jako? A pak to začalo, no? Stačilo 3,5 roku.
0: Jí došly nervy a řekl, hele, tady na té svatbě už něco uděláš.
2: Jo, to je zajímavý příběh, no.
0: Došlo víno. Tady já jsem ti porodila tady prostě, dala jsem ti zázemí, tak začni, jo.
2: A mu se moc nechtělo, on tam říká, jako co, jako je ti
0: co,
2: potom,
0: co
2: jako,
0: po mně chceš, ženo.
2: No, to bylo drsné.
0: A poslechl, že?
2: Takže to dostáváme k dalším přikázáním. No. Ale pojďme úplně ještě zpátky. Tomášův den odpočinku.
0: Proč můj?
2: Jako, co děláš, jako, jo? Nebo co ti pomáhá, nebo co bys řekl, hele, tohle to určitě nedělejte, jako, jo? Úplně prostě, chceš držet to zábradlí, takže co?
0: Jako, mě třeba teďka pomáhá vypnout můj pes.
2: Počkej. Vypnout psa?
0: Ne, vypnout hlavu.
2: Jo.
0: Ale fakt, jakože já jsem za to strašně vděčný, protože to jsem neměl v životě a teď občas prostě jako to nejde, protože to je štěně a jako...
2: Sežene porožku.
0: Sežene porožku nebo prostě čůrá nezřízeně a nekontroluješ to. A to je přesně to, že já to nejsem schopný kontrolovat a přitom mi to dává energii, dává mi to nějakou... To zní hrozně blbě, protože já mám děti, a, ale vlastně a částečně to dávají ty děti, ale jinak. A, dávali to víc tady tohleto, když byli menší a víc závislé na mě.
2: Jo.
0: Teď už jsou větší a tolik mě nepotřebujou. Takže vlastně, no, takže i ten můj pes mi pomáhá odpočívat průběžně, protože nemůžeš nasázet ty schůzky za sebou úplně a musíš tam nechat čur pauzy jednak pro mě, ale taky pro toho psa. A jinak takže, to pak dopadne špatně.
2: Dobře, takže z toho plyne poučení jako...
0: Ne, tak to je jako... jeden příklad, jo. Jinak já jsem rád sám nebo jako s lidma, kteří jsou mi blízcí. A to dokážu vypnout, odpočinout, protože když mám být třeba takhle někde před lidma, a to tady není moc lidí, tak je to pro mě vyčerpávající. Ale když jsem potom s lidma, které mám rád, jsou mi blízcí u piva nebo u kávy nebo u čehokoliv jiného a můžeme být jenom tak, tak to je něco, co mě zase dobíjí. Sport mě dobíjí, padel mě dobíjí. Tenis mě dobíjí. Ale méně, protože vyhráváš.
2: To zase dobíjí mě.
0: Tak.
2: Jo, jo.
0: A co ty? Teda, víme, takže stavíš domy.
2: Já nemám psa. Já mám v kufru dva pytle betonu, a, jo. Ale taky si vlastně nejsem jistý. Tak já všechno zabetonuju. Jak je beton, jako já jsem spokojený. Ale že vlastně pro mě je vlastně práce taky jako relax. Jo? Já vlastně neumím to úplně uchopit, protože já si řeknu, tak jdu se radovat z toho, co mi Pán Bůh dal. Vyjdu na zahradu a už mám tu kelňu v ruce, jako jo. Prostě mě to úplně, že vlastně si uvědomuju, že je to vlastně vypnutí mozku, jako jo. Že vlastně fyzická práce. A to teda já úplně nevím, jak on to Pán Bůh myslel, jo. Jestli...
0: Tak já si nepočítal s tím, že ten člověk, no, počítal s tím, a samozřejmě není překvapený, že sedíš u počítače, ale jako přesně, jo, když si celý týden, 6 dní v kuse pracoval na svém poli, obstarával zvířata a tohleto, tak jasně, že nebudeš odpočívat tím, že
2: jo, jo. Ale je to vlastně něco, ale... protože mám pocit, že v dnešní době jako nejvíc zatížený, aspoň u mě teda mozek, jo. Že já potřebuju vlastně vypnout mozek a on pořád pracuje, že jo. Takže potřebuješ nějaký stimul, který vlastně, buď je to ta manuální práce, nebo prostě se čteš něco, učíš a myslím si, že toto je vlastně součást toho odpočinku, že fakt jako mě vlastně děsí ta představa, že by mi tady někdo napsal do desatera, a prostě budeš celý den ležet, jako jo. To je vlastně smrt pro můj mozek, protože můj mozek jde furt dál, jako jo. A já vlastně potřebuju nějaký něco, co mi ten mozek vlastně uvolní, aby si odpočnul, no.
0: Jo.
2: No tak nevím, jestli to bylo úplně jako nějakým způsobem jako inspirativní. Ale spíš, hele, rozpřemýšlíme. Hledáme, co znamená pro nás to zábradlí a proč to tady ten Pán Bůh... Musíme vědět, že Bible, aspoň pro nás, je vlastně Božím slovem. To znamená, záleží na tom. Není to jedno, jako jo. Není to jedno, jestli odpočíváš nebo není. Protože jemu to není jedno. On řekl prostě, tady je zábradlí a dávej si bacha, abys přesto nepřepadl, jo. A dneska můžeme vidět spoustu situací, v kterých lidé přepadávají a vlastně skončí to blbě.
0: Jo.
2: Tak... Kromě, myslím si, že modlitby ještě nakonec, by to bylo asi všechno, pokud nemáš něco, co bys doplnil.
0: Asi všechno. Tak se pomodli.
2: Já?
0: Jo.
2: Generace X?
0: Tak. Tak to je ta praktická 7-bodová a pak já to ukončím. Tak oba dva, najednou.
2: Tak jo.
0: Postupně, začni.
2: Tak jo. Tak, Táto náš nebeský, já ti děkuju za to, že tady jsme dneska mohli být, že jsme mohli číst tvé slovo. Že jsme mohli přemýšlet a tak jsem za to vděčný. A modlím se za to, aby si svým duchem způsobil, že nikdo neodejde stejný z této místnosti, ale že prostě ty způsobíš nějakou proměnu, něco, co pomůže pochopit některé věci třeba, které jsou skryté. Tak za to se modlím a žehnám každému, kdo tady je, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
0: Tak já se k tomu přidám, Pane Bože, díky za to, že tady můžeme být dneska v této sestavě. A díky za to, že celý ten příběh, o kterém se tady dneska bavíme, je o tom, že stvořitel miluje svoje stvoření. že to je takhle jednoduché. Že to je o tom, že ty z nás miloval, miluješ a budeš milovat a chceš pro nás život, který není ulítaný a uspěchaný, ale chceš pro nás i ty zážitky té plnosti a nějakého pokoje a uvědomění si toho, že to není o nás a že je v pohodě se vyspat a že nemusíme to urvat jenom jako vlastní nějakou silou a úsilím. Tak díky za to a taky žehnám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
2: Amen.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: Pokud jste nestihli celý pořad a rádi byste si ho poslechli, můžete Rádio 7 naladit ve středu v 18.30, v pátek ráno ve 2 hodiny a 30 minut, anebo v sobotu v 16 hodin. Samozřejmě také na našich streamovacích platformách. Teď už Jana Zubajová a Fénix.

Následující skladba od skupiny The Petersons s názvem Garden Song je vlastně takový celý biblický příběh, vyprávěný obrazem zahrady. Začíná Edenem, tedy stvořením člověka, potom pádem, hadem, vyhnáním a oděvem ze zvířecích kůží, pak přechází k Ježíši, Getsemanská zahrada, kříž, zahrada, kde byl hrob a vzkříšení, a končí výhledem k obnovenému stvoření, kde Bůh jako zahradník všechno napraví. Poslední sloka zní, překladu asi nějak takhle, jednoho dne budeme mít novou zahradu, on napraví všechno, co bylo špatně. Naše kořeny porostou hluboko v péči zahradníka a on bude svým světlem pečovat o naše duše.

0: Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 4. až 6. verš.
1: Ve 12 hodin vítám všechny, kdo právě zapnuli vysílání Rádia 7. A zdravím samozřejmě také ty z vás, kteří už máte nalazeno. Já jsem Kristýna, budu vás provázet až do odpoledních hodin, těším se z toho. Máme 5. září, pondělí, čas oběda, také všem přeji dobrou chuť, pokud se chystáte. Dovolte mi teďka krátkou modlitbu, protože vždycky kolem 12. hodiny se jako moderátoři modlím. Tak se můžete připojit. Ježíši, tak já ti děkuji za další nový den, děkuji ti za nový den, kdy můžu budovat vztahy, kdy se můžu přibližovat k tobě a poznávat tě skrze písmo, skrze tvoje mluvení, skrze písně, skrze ostatní lidi, kteří tě milují a mluví o tobě. Děkuji ti, Ježíši, za to, že můžu svobodně se modlit vlastně ve vysílání. Děkuji ti za to, že můžu svobodně říkat o tobě, že jsi milující, že jsi jediná záchrana našeho života. Děkuji ti za to, že se nemusím stydět za tvoje jméno. Moc bych si přála, aby nikdy nepřišel žádný moment, kdy bych se stydila za tebe, protože jsi to nejcennější, co v životě mám a tak tě chválím a vyvyšuju tě. Děkuji ti za všechny posluchače, kteří nás poslouchají. Děkuji ti za ty, kteří nás podporují. Děkuji ti za ty, kteří nám píší a pozbuzují nás. Strašně nás to těší, Pane. A tak tě moc prosím, aby si chránil Rádio 7, aby si chránil vztahy mezi námi, aby si byl ty uprostřed toho všeho, aby si byl ty středem našeho vysílání. Tak tě vyvyšuju a děkuju ti, Ježíši, za to, že jsi můj táta, který mě nedá a který mě miluje. Amen.

Dospívala Lídie Zoubková, já jsem měla tu čest s ní udělat, řekla bych, velmi krásný rozhovor do hudebního pořadu Pohovka a dnes má právě tenhle pořad s Lídií Zoubkovou premiéru. Pokud vás zajímá její tvorba, její vztah s Bohem nebo co Lídie vlastně dělá kromě zpívání, můžete si naladit dnes Rádio 7 v 21 hodin. Myslím, že je to opravdu moc příjemný rozhovor, prokládaný jejími lahodnými písněmi.

Za malý okamžik už zvuk pořadu čtení na pokračování a před ním ještě skupina For King and Country a skladba Shy. Interpret v ní zpívá, že mu pořád něco chybělo. Snažil se to nevnímat, neposlouchat, ale pořád slyšel to volání. A pak v refrénu zpívá, čekal si na mě už dost dlouho a tentokrát už není cesty zpět. Cítím, jak ve mně stoupá oheň, už se nechci a nebudu ostýchat. Když se mě svět snaží srazit a hlavou mi proudí strach, neuvidíš mě ustupovat. Tahle píseň se mi hodně líbí, protože přesně tohle volání, který jsem se snažila neslyšet, jsem zažila. A potom jednou přijde den, kdy prostě člověk řekne, ano pane, už nechci jinak, já musím jít za tebou. Takže píseň Shy.

Ve čtení na pokračování sledujeme dramatické události na lodi Jitřenka, kde probíhá neustálý boj o moc. Minule jsme skončili ve chvíli, kdy část vzbouřené posádky zajala a uvěznila dceru lorda Gosnolda, patrící s cílem změnit kurz plavby. Napětí na lodi vrcholí s příchodem bouře, kdy se na stěžních objeví elektrické výboje, takzvaný Eliášův oheň. Přívaly deště a obrovské vlny začnou loď devastovat, až nakonec oceán unáší Jitřenku rychlostí uragánu neznámo kam. Z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán čte opět Pavel Hromádka.

0: Patricii probudilo jakési táhlé dunění. Zase přepadli nějakou loď. Napadlo ji ještě v polospánku, ale pak se naráz posadila. Tohle přece není její kajuta. Chvíli jí trvalo, než si v mysli srovnala poslední události. Zaslechla další zahrmění dělové salvy a v zápětí jí nad hlavou zavířil tanec nohou. Bože, jestli ti druzí zasáhnou jejich loď a nikdo neví, kde je. Za dvířky byly slyšet vzrušené hlasy strážců, které tam zanechal kartiér. Zmocnila se jí chuť bouchat, křičet a volat o pomoc. Namísto toho však pouze stiskla zuby a zaťala pěsti. To není řešení. Její jedinou nadějí jsou přátelé a ona musí doufat, že se jim podaří něco vymyslet. Zvedla oči ke světlíku, jímž ještě než usnula, pronikalo do šachty světlo. Teď byla nahoře tma. Že by tak dlouho spala, podivila se. A vstala ze slamníku, aby si narovnala tělo. Náhle měla pocit, jako by jí prkená podlaha ujela pod nohama a zároveň ucítila ve tváři prudký závan čerstvého vzduchu. Ve světlíku se rozsvítilo žlutavé světlo, provázené ohlušující kanonádou. Bouře, vydechla Patricie s úlevou. Žádná pirátská bitva, ale docela obyčejná bouřka. Další prudký výkyv jí podrazil nohy a odhodil na protější stěnu. Olejová lampička se odkutálela někam do rohu, kde zhasla. Patricie se rychle posadila zpět na slamník a zavřela oči. Houpání se stávalo v té naprosté tmě a uzavřeném malém prostoru značně nepříjemným. Ze zkušenosti věděla, že je nutné překonat první nápor slabosti. Mořská nemoc postihuje všechny lidi bez rozdílu, ale přece jenom proti ní existuje určitý způsob obrany. Hlavně se nesoustředit na věčné propadávání se, zhluboka dýchat a polikat. Zvenčí k ní dolétly dávivé zvuky, do nichž se mísil obhroublý smích. Jeden z jejich věznitelů úporně zvracel. Dobře mu tak, ušklíbla se pomstychtivě. V přístavech měla možnost mnohokrát vidět, jak ze zámořských lodí vystupují více stíny než lidé, kteří přísahli, že je na moře již nikdy nikdo nedostane. Muž za dveřmi sténal a dovolával se pomoci všech svatých, které znal. Podle jeho hlasových projevů však Patricie usoudila, že mu svatí nejsou nijak zvlášť nakloněni. Plavba se však stávala minutu od minuty nepříjemnější i pro ni. Loď se nakláněla pod prudkým vlnobitím i poryvy větru. Při jednom z takových nečekaných nárazů mohutné vlny, která se s rachotem přelila přes její příď, začala otevřeným světlíkem padat do šachty voda. Patricie byla v mžiku promočená až na kůži a stála po kolena v ledovém přívalu, který se sice poměrně rychle ztrácel odtokovým žlábkem, ale další na sebe nenechal dlouho čekat. Utopím se. Zježily se dívce vlasy hrůzou. Utopím. Jestliže jí ještě před malou chvílí hrozilo zalknutí z příšerného dusna, teď se zase pro změnu třásla zimou. V očích ji pálila mořská sůl a v ústech měla odporně nahořklou pachuť, po níž se jí zvedal žaludek. Vyděšeně přemýšlela o tom, co by se asi stalo, kdyby se úzký odpad ucpal například slamníkem. Mokré šaty ji obtáčely jako mořské chaluhy a lepily se protivně na tělo. Třeštila oči do tmy a s hlavou přikrčenou mezi ramena čekala nový vodopád. A ten ji konečně vyburcoval k činnosti. Tápala rukama po neohoblovaných stěnách až do chvíle, než narazila na dveře. Prudce do nich zabušila drobnou pěstí.
1: Hele, Joliete, ozvalo se. Už o sobě dává vědět.
2: Otevřete, křičela Patricie. Ihned otevřete, nepřestávala bušit do dveří. Je tady všude plno vody, utopím se.
1: Snad nechcete říct, slečinko, že jste tam nespokojená.
2: Odemkněte ty dveře,
0: propadala hysterii Patricie.
1: Co pak jste neslyšel, že je tady voda?
3: Slyšel, slyšel, ale řekněte mi, kde by se tam měla vzít voda?
1: Je přece otevřený světlík,
0: jektala zuby Patricie.
1: Tak rychle, člověče!
0: Dívka těžce oddechovala a lapala každý zvuk, který k ní doléhal z druhé strany, ale neslyšela nic. Ticho.
1: Pamatujte si, že vás Cartier zabije, jestli mě tady najde mrtvou,
0: pohrozila a s napětím čekala.
3: Joliete, asi bych měl za tím zpropadeným zrskem dojít, co říkáš?
0: Dovolával se věznitel souhlasu svého druha, ale odpovědí mu bylo pouze další dávení.
3: Poslyšte, slečinko,
0: obrátil se tedy znovu k děvčeti.
3: Já teda půjdu najít toho zrzavýho fešáka, ale slibte mi,

Žán zkusmo zatáhl za lano, jímž byl připoután záchranný člun v železné vidlici. Bylo napnuté a pružilo. Zatím tedy nehrozilo nebezpečí, že by jej nějaká vlna vzala sebou. Mario jej již kdysi poučil, že se to občas stává, zvláště když posádka podcení pravidelné kontroly upínacího mechanismu. Tím pak ovšem přijde o možnost opustit vrak či potápějící se loď, což v dané situaci znamená tragédii. Vědomí, že není jiného řešení než zůstat na palubě, ničí totiž lidskou psychiku daleko jistěji než několika denní vlnobití. Záchranné čluny jsou prostě zhmotnělá naděje. Možnost pokračovat dál a při troše štěstí i přežít, i když momentálně si Jean nedovedl představit, k čemu by jim ty chatrné kocápky byly dobré. Již první vlna by je musela obrátit dnem vzhůru a rozdrtit svou nesmírnou silou. Chlapec se chytil oběma rukama mokrého, nepříjemně kluského zábradlí a pomalu stoupal po schodech na vyvýšenou záď. Svištící vichr mu přitom vháněl do obličeje spousty dešťové vody a mořské tříště. Chvíle mi lapal po dechu a snažil se co nejrychleji dostat do závětří, kde by si mohl v klidu rozmyslet, co podnikne dál. Přece nenechá patrící na pospas těm všeho schopným maniakům. Obraz, který mu teď poskytovalo místo, na němž stál, byl hrůzný i strhující zároveň. To, co se mu před očima nabízelo k vidění, byla skutečná tvář moře. Moře, o němž mu ještě v La Rochelle vyprávěl mistr Bazin u teplého krbu, kde místo rachotu lámajících se vln praskala smrková polena. Jak si to tenkrát idealizoval? Za téměř souvislou stěnou deště zaznamenal námahou sešklebené tváře Levasseura a Maria, kteří připoutáni širokými koženými pásy rvali kormidlo tak, aby udrželi směr proti vlnám. Boj o přežití napadlo jej. A v tom si všiml, že na něho kormidelník cosi křičí doširoka otevřenými ústy. Hukot moře a větru byl však natolik silný, že nerozuměl jedinému slovu. Teprve až ve chvíli, když před lodní přídí vyrostla obrovská hora mořské vody, mu došlo, že Levasseurův křik byl varováním před hrozícím nebezpečím. Teď, strnulý děsivou podívanou, zíral, jak se vrcholek vlny láme a padá z výšky na palubu jitřenky. Příval mu bezohledně podtrhl nohy a surově jím smíkl až někam k důstojnickým kajutám. Nelidská síla mu nejprve téměř vyrazila dech a přitiskla k palubě váhou mastodonta, pak se dala na ústup a začala jej nezadržitelně strhávat sebou, zatímco on se zoufale snažil najít rukama nějaký pevný bod, jehož by se zachytil. Když se však zaradoval, že jej konečně nalezl, zjistil, že svírá pouze konec volného lana. Ještě několikrát hrábl rukama do prázdna, narazil hlavou do jakési překážky, když náhle pocítil, že se o cosi zachytil opaskem svých kalhot. Viděl, jak voda kolem něho mizí, a v duchu se modlil, aby předmět na němž visí vydržel. Krátce na to cítil, že jej, na polo omráčeného, čí si ruka táhne několik metrů po sukových prknech paluby. Ozvalo se prásknutí dveří a on s úlevou spočinul na měkkém, suchém koberci. Zůstal vyčerpaně ležet s žaludkem protestujícím proti tomu množství vypité mořské vody. Konečně se vzpamatoval natolik, že mohl vstát ze země. Pomalu se postavil na dosud chvějící se nohy a zjistil, že kousek od něho za stolem sedí Flaubert.

0: jeho pozvolný návrat do života svým zvláštním netečným pohledem. A Jean si přitom uvědomil, že to, co mu před několika okamžiky zachránilo život, byla Flaubertova ruka. Vypijte to, houkl drsně voják a ukázal hlavou na skleničku plnou jantarově žluté tekutiny. Po tom svinstvu, které jste spolikal, vám to udělá dobře.
1: Mám pocit, že jste mi právě zachránil život.
0: Uchopil Jean váhavě pohárek. Já? Řekněme raději, že to byl váš opasek.
1: Máte páru?
0: Prohodil uznale mladík a upil ze sklenky. Rozkašlal se.
2: Nechutná?
0: Zvedl trochu výsměšně obočí Flaubert.
2: Je to rum.
1: Po té odporné břečce docela ujde.
0: Dopil Jean a chystal se odejít.
2: Moment, pane de Conti.
0: Zadržel jej Flaubert.
2: My dva jsme spolu ještě neskončili.
1: A?
2: Možná vás bude zajímat, kde se momentálně nachází slečna Gosnoldová.
1: Patricie?
2: Patricie nebo Josefína? Ručím vám za to, že sám byste ji našel jen těžko.
0: Stáhl koutky úst bývalý důstojník.
2: Úkryt, kam ji strčili, jsem měl v úmyslu použít k podobnému účelu já sám. Místo té mladé dámy tam měl ovšem skončit Bikarat s de la Salem. Jenomže, jak už to bývá, člověk míní.
0: Flaubert podal Jeanovi nůž v koženém pouzdře.
2: Připněte si ho k pasu. A doufám, že se s ním budete umět ohánět stejně dobře jako s Kordem. Jestli chceme dostat Miss Gosnoldovou zpět na světlo, čeká nás pořádná fuška. A ještě něco.
0: Neušel Flaubertovi mladíkův rozpačitý výraz.
2: Pokud si děláte starosti s tím, že byste mi měl být někdy v budoucnu povinován díky, pak podobné úvahy pusťte klidně z hlavy. Jdeme.
0: Prudký líjavec snižoval viditelnost na pouhých několik stop. A dokonce i kormidelnický můstek se téměř ztrácel za mlžnou clonou.
2: Příležitost pro hrdiny!
0: Křikl Flaubert Jeanovi do ucha, aby přehlušil kvílení uragánu.
2: Musíme přeběhnout loď, až na samou příď. Je tam otvor, co vede do podpalubí.
0: Vyrazili. A paluba jim přitom utíkala pod nohama. Jitřenka tančila po vlnách v šíleném rytmu, jež udával vítr a vzedmutá mořská hladina. Proběhli kolem několika námořníků, ale ti jim nevěnovali žádnou pozornost. Momentálně byla jejich jedinou starostí k prasknutí napjatá lana a vychřicí bičované plachtoví. Když konečně úplně promočení a vyčerpaní dorazili k pečlivě utěsněnému vstupu do lodních útrop, který se běžně vůbec nepoužíval, přibylo každému z nich na těle několik pořádných modřin.
2: Teď co nejopatrněji,
0: upozornil Jeana Flaubert, a zručně uvolnil kulatý otvor, pod nímž se objevily příkré schody.
2: Budou ji určitě hlídat, a proto čím později zjistí, že jim jdeme po krku, tím lépe.
0: Kde si hluboko pod nimi svítila lampa, ale jinak nezaznamenali žádné stopy lidské přítomnosti.
2: Vypadá to, že tam nikdo není,
0: skláněl se Jean nad tmavým otvorem.
2: Tady odtud není pořádně vidět. To až když slezeme o něco níž. A pamatujte si, bez milosti.
0: Jean sledoval, jak se bývalý důstojník protáhl jako had úzkým otvorem. Okamžik vyčkával a pak vlezl opatrně za ním. Nezapomněl přitom nad sebou pečlivě utěsnit vchod, opatřený silnou vrstvou naolejovaných pláten.
2: Oba muži pomalu schod za schodem sestupovali dolů. Jako bouře vystřídalo vrzání a praskání těžce zkoušené lodi. Asi v polovině cesty zjistili, že přímo pod schodištěm stojí zapálená svítilna a o kus dál leží nehybné tělo. Jean se v první chvíli lekl, že patří Patricii, ale když seskočil z posledního schodu, zjistil, že je to jeden z námořníků jménem Joliet. Muž měl pevně sevřená víčka a nejevil žádné známky života. Teprve když jej Flaubert kopl do bosého chodidla, otevřel vyčerpaně oči.
3: To seš ty, Nikolasi? Mám pocit, že jsi měl místo kartiéra přivést kněze. Je mi strašně zle.
2: Promě za mě třeba zdechni. Sehnul se Flaubert pro pistoli, ležící vedle bezvládného těla, a bezohledně udeřil námořníka do hlavy mosazným kováním pažby. Alespoň nebude překážet, vysvětlil spokojeně Žánovi, zatímco zjišťoval, zda je bambitka nabitá. Několikrát zkusil rukou mechanismus zámku, načež souhlasně kývl hlavou a podal zbraň mladíkovi. Vy budete hlídat schodiště a já se zatím postarám o zámek. Ten ňouma mlel cosi o kartiérovi. A proto bude lépe, když se připravíme na eventuální překvapení.

Jean poslechl a Flaubert se opět sklonil nad nehybným tělem. To snad není pravda. Ten chlap u sebe nemá klíč, vztekal se, když bezvýsledně šacoval mužovi kapsy. Budeme si muset pomoct něčím jiným. Rozhlížel se po vhodném předmětu. Pozor, zdá se mi, že někdo jde. Všiml si Jean slabého světla, vnikajícího do tmy otevíraným poklopem. Tak se schovejte a nevystrkujte nos dřív, než bude třeba. Zhora nás vidět nemohou, takže hned tak rychle nezjistí, že jim tady někdo úřaduje. A Flaubert uhodil několikrát, žel bez viditelného výsledku, rukojetí své dýky do masivního zámku. Pospěšte si s tím, Flaubert, jsou dva a jdou sem, nutil bývalého důstojníka ke spěchu Jean. Jednoho z nich se vám určitě podaří odprásknout, zabýval se dále Flaubert zámkem. Nevím, jestli to dokážu. Musíte. Rozmáchl se voják a zaklel, protože mu v ruce zůstal pouze kus přeražené střenky. Pro boha živého, ozval se za dveřmi ženský hlas. Pusťte mě ven, nebo se tu utopím. Patricie, otočil se Jean. Nehýbejte se, zasyčel Flaubert a sám se rovněž postavil pod schody. Tak se mi zdá, Cartiere, že nám dole někdo hospodaří. Zastavil se na schodech muž, který sestupoval jako první. Co se zdá, to je sen, zaslechl Jean nevrlou odpověď. Hoď sebou. Námořník udělal opět několik kroků, znovu se zastavil a pátravě se rozhlížel. Nějak se mi to... Jestli jste vy dva něco zvorali, tak bych nechtěl bejt ve vaší kůži. Ještě krok a střelím, ozvalo se v té chvíli ze stínu. Zatra, ke všem čertům, to je Conti! Otočil se námořník zpět, ale zrzek mu to nedovolil. Ať zhebne, tlačil před sebou svého druha jako štít. Žáne, jste to vy? Bušila pěstmi do dveří Patricie, která zaslechla mladíkovo jméno. Otevřete, prosím, utopím se tady! Cartierův zlostí zrůzněný obličej se blížil. Jean ustoupil o krok dozadu, namířil proti námořníkově hrudi a zmáčkl spoušť. Přítmí protěl prudký zážeh střelného prachu na pánvičce pistole a v příštím okamžiku přehlušil jak bouře dunivý výstřel. Muž se chytil oběma rukama za prsa a jeho prsty rvaly ve smrtelné křeči cípy špinavé košile bez knoflíků. Nakonec se stáhlým zasténáním skulil ze schodů přímo k Jeanovým nohám. To ti přijde draho, ty pse, vyrazil Cartier s nožem v ruce. V okamžiku, kdy se dotkl nohama plošiny pod schodištěm, jej však uchopila silná ruka a smíkla jim prudce odřevěnou stěnu. Řekl jsem vám už žádnou krev. Přitáhl si těsně k sobě otřeseného zrska Flaubert a vší silou jej uhodil pěstí přímo doprostřed obličeje. A teď rychle klíč! Pustil bezduché tělo na zem. Jean sledoval, jak bývalý lodní důstojník prohledává obratnýma rukama Cartierovo oblečení a občas vyslal znepokojený pohled teď už k němým zavřeným dveřím. Konečně, vyskočil Flaubert a přiklekl k zámku, který jej stál zlomenou dýku. Patricie se vypotácela ze svého vězení a vyčerpáním se pod ní podlomila kolena. Jean k ní pohotově přiskočil a opatrně ji usadil na schod. Chvíli si odpočiňte, abyste byla schopna absolvovat cestu po palubě, přikázal jí Flaubert. Tam nahoře je učiněný blázinec. Nechali otevřený světlík. Třásla se dívka zimou i přestálým napětím. Kdybyste nepřišli, už bych dlouho nevydržela. To je jenom takový pocit, slečno, zabýval se Flaubert znovu Cartierem. Ručím vám za to, že byste umírala podstatně déle, než si myslíte. Conti, otočil se na Jeana. Podejte mi honem kus provazu.
Zdá se, že přítel Cartier se začíná probouzet k životu. Kdepak, málo platný, ten měl vždycky strašně tvrdou hlavu. Ve všem. Mluvil Flaubert napůl k sobě, napůl k Jeanovi, zatímco poutal Zrskovi ruce za zády. Pak vzal lampu a posvítil jí do tváře dvěma zbývajícím mužům. Tihle už podobné služby potřebovat nebudou. Postavil se a znovu uchopil Cartiera. Co s ním chcete dělat? Zhrozil se mladík. Strčit pod zámek, vyhekl Flaubert námahou. Co jiného? Vy nemáte rozum? Neslyšel jste, co říkala Patricie? Utopí se. Víte co, Conti? Pustil Flaubert vzpouzejícího se Cartiera z ruky. Starejte se laskavě o své věci. Konečně, pokud by vás pro pana Cartiera mělo bolet srdce, pošlete nějakého námořníka, aby zavřel světlík. Sám to ale raději v tomhle počasí neskoušejte. Popadl opět do rukou mužů Flímec. Jenomže, co zase máte? Je to přece člověk. Ale ne, Conti, zaklonil Flaubert hlavu a řezavě se rozesmál. Jak vy jste útlocitný, člověk, vyrážel ze sebe mezi jednotlivými záchvaty smíchu. A co já, Conti, co si takhle například myslíte o mně? Já jsem podle vás také člověk? Jean poslouchal Flaubertův hlas a přitom cítil, jak se její zmocňuje nechuť. Ten křečovitý chraplavý smích šílence mu připomněl chvíli, kdy vzduchem letěla dvě milovaná ženská těla. Tehdy se po zámeckém nádvoří plném vojáků v rudých uniformách rozléhal také. Mladík se k Flaubertovi beze slova otočil zády, podepřel apatickou Patricii a začal s ní vystupovat po schodech nahoru. Tak odpovězte, Conti! Doléhala k němu Flaubertova slova. Jsem člověk? Ano? Nebo ne?

0: Věřila jsem, že přijdete. Usmála se pobledlá Patricie na Žána z teplé přikrývky a s patrnou rozkoší usrkávala z velkého hrnku grog, který jí poslal Felipe. I když mrkla po mladíkovi okem, jednu chvíli jsem začala ztrácet naději. Bylo to v momentě, kdy ten můj hlídač odešel pro Cartiera. Všude byla tma a zhora se v prudkých přívalech lila voda. Bylo to strašné. Umírat a přitom cítit, jak zoufale se mi chce žít. Patricie se při té vzpomínce otřásla. Pomalu upíjela vroucí nápoj a přitom sledovala chlapců v obličeji přes oblak vonavé páry, stoupající z baňatého čbánku. Venku se opět s novou vehemencí zvedal vítr, který se zdál ještě před půl hodinou utichat. Také mám rád život, vyslal Žán pohled k ležící dívce, které pomalu usychaly mokré vlasy. Zamyšleně se odmlčel a pak vyhrkl. A v poslední době ještě nějak víc, protože miluji vás, Patricie. Jitřenka se těžce probíjela vlnami rozbouřeného Atlantiku, pronásledována uragánem, který nakonec donutil Bikarata nechat podetnout hlavní stěžeň. Z bělostné a pyšné nádhery, vyplouvající před necelými dvěma měsíci z Larušelské rejdy, se stávala žalostně vyhlížející troska, kde unavení a vysílení lidé bojovali o každou další minutu svého života.
1: Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší, vydalo ji nakladatelství Daniel knihy v roce 2024. Četl Pavel Hromádka a hudebně doprovázel Tomáš Najbrt. Reprízu si můžete naladit v pondělí ve 22 hodin 15 minut, v úterý brzo ráno ve 3 hodiny a 15 minut a zítra další díl ve 12.15.

0: pořád.
1: Nevím, co na to řeknete, ale já jsem narazila na německou chválicí kapelu. Jmenují se Outbreak Band, vznikla kolem roku 2007 a je pravda, že němčina není úplně zpěvný jazyk, ale mě to docela baví, tak klidně napište, co na to říkáte. Pustím vám skladbu Freude für immer. V překladu se tam zpívá něco takového. Nedělej si starosti o to, co přinese zítřek. Bůh je se mnou. Stále drží svět ve své ruce. Můj Bůh vládne. Mé strachy mě už nezastaví. Bůh je se mnou. Je silnější než bouře tohoto světa.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
2: Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Její však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 4. až 6. verš.
0: Radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
3: Pondělí 5. září ve 13 hodin zdraví od mikrofonu Rádia 7 Kristýna Exnerová. A pokud jste si naladili právě teď, tak je to skvělé, protože myslím, že nejhorší je nějaký skvělý pořad, který začnete poslouchat od půlky. No a jeden skvělý pořad pouštím právě teď. Je to Klíčové slovo s moderátorkou Kateřinou Hodecovou a jejím hostem Radkem Smetanou. Nese celkem provokativní název Z čerty nejsou žerty. Tak přeji dobrý poslech.
4: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
5: Že duchovní svět existuje, o tom asi netřeba už dnes nikoho přesvědčovat. Že má také různé tváře, jste možná někteří už zjistili. Právě o tom, jak se orientovat pro někoho ve spleti všech těchto vztahů, věmů, událostí a zkušeností, o tom se chci dnes povídat s Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve. Radku, moc tě vítám.
6: Dobré ráno, děkuju.
5: Klíčové slovo, to je důležitý termín, protože míří k podstatě věci. A tak já začnu hned na rovinu a do hloubky. Kde se zlo bere?
6: Tak opravdu jdeš na kořen věci, evidentně. Bylo by hezké asi si odpovědět na tuto otázku úplně jako přesvědčivě a bez nějakých otazníků, ale pokud bychom a měli bychom asi zůstávat na takovém tom biblickém poli, jestli se nemýlím, protože jsme křesťanské rádio a myslím si, že takový ten základní rámec je pro nás právě Boží slovo, tak podle mého názoru není úplně jednoduché odpovědět na tuto otázku. Co je zlo? Kde se bere zlo? Jsou teologové, kteří říkají, že zlo jako takové se ve své podstatě vlastně nedá definovat jako nějaká obecná entita, ale že zlo má spíš svoje jednotlivá vyjádření. A i ve Starém zákoně vidíme, že často se mluví o množství zla nebo o mnohých projevech zla, ale zlo jako takové definovat a říct si úplně odkud se vzalo, si myslím, že trošku přesahuje to, co nám písmo možná chce říct a chce naznačit. Samozřejmě víme, že zlo nějakým způsobem souvisí s duchovní říší, bez pochyby. Bible nám ukazuje, že v té duchovní sféře jsou nějaká, je nějaká pozitivní strana a nějaká strana zla. Doslova třeba ten šéf té strany zla se jmenuje, nebo se nazývá třeba v Novém zákoně ten zlý. To znamená, máme tu dvě strany. Na druhou stranu také musíme říct, že zlo nějakým způsobem souvisí i s naší lidskou přirozeností. Já třeba nepocházím z křesťanského prostředí, já jsem uvěřil, když mi bylo asi 20 let, a křesťanství odpovědělo na moji takovou hlubokou základní otázku, kterou jsem si kladl během svého života do té doby, než jsem vlastně poznal Boha, poznal křesťanství. Jak je možné, že se v lidech bere až někdy takové zlo? Já jsem tedy ještě vyrůstal v dobách minulých, dobách komunismu, a často se nám promítaly takové ty snímky, ty si určitě pamatuješ, třeba z Hirošimy, Nagasaki, z druhé světové války, to bylo téma tehdy, že? Protože to ještě toto období neodeznělo tolik z historie, takže já jsem si vždycky říkal, jak je možné, že se v člověku najde až tolik zla, které se projeví až takovým strašným způsobem. No a paradoxně, když jsem postupně přicházel ke křesťanství a vlastně četl jsem Bibli, tak ta jedna z odpovědí, kterou jsem si takhle vnitřně vlastně, která mi dala tu odpověď, byla právě realita hříchu v člověku. Realita převráceného srdce nebo převrácené přirozenosti.
5: Pokud jsme vás trochu překvapili, že jsme začali hned tím zlým z duchovní oblasti, byl to trošku záměr, protože když se řekne Bůh, když se řekne křesťanství, tak mnoho lidí má představu, že se baví o dobru, o kráse, o štěstí, o prospěchu, o požehnání, ale duchovní svět je opravdu ten dobrý, ale i ten zlý. A mám za to, že někdy tuto stránku pomíjíme, protože chceme to dobré, chceme prožívat štěstí, radost, pokoj, sounáležitost s lidmi, chceme to dobré do života. Ale vlastně míjet to asi není úplně dobré, protože co vlastně hrozí, když míjíme tu opačnou stránku duchovního světa?
6: No ono hlavně ta otázka zla a otázka bolesti nám často přináší otázku, pokud teda už se bavíme o třeba existenci dobra, existenci boží, tak nám to vlastně nastoluje tu otázku, jak je možné, že když existuje dobrý Bůh, nebo jak si řekla, Bible nám představuje na mnoha stránkách Boha jako ten, toho, který je dobrý, který pomáhá, který uzdravuje, který vysvobozuje, který přináší požehnání, tak na druhou stranu právě ta otázka zla nám nastoluje takový ten otazníček, jak je tedy možné, když existuje dobrý Bůh, že tedy existuje zlo. No, vracím se k té otázce na začátku, kde se teda vzalo zlo, když je dobrý Bůh.
5: Byl dobrý, tak dej se.
6: Ano, už Epikuros, starý řecký filozof, říká, bohové se nemohou starat o svět, protože kdyby se o něj starali, tak by nemohlo být tolik bolesti. A to ještě nebyl křesťan, že? A David Hume, taky známý filozof, říká, jestliže teda Bůh existuje, ale nechce předejít zlu, nebo nemůže předejít zlu, tak není asi všemocný, si nemůže předejít tomu zlu. A jestli mu nechce předejít, tak pravděpodobně asi, on to používá takové anglické slovo, které by se dalo přeložit, tak je zlovolný. Jo? Tak se v podstatě není tak dobrý, jak nám ho ta Bible představuje. A pak teda se ptá, pokud může Bůh předejít zlu a pokud chce, tak proč teda to zlo existuje? A to je otázka, která zní těmi dějinami a myslím si, že zní v srdci téměř každého jednoho z nás, ať už jsme ze strany těch, kteří věří v Boha nebo nevěří v Boha, protože samozřejmě pro nevěřící, pro lidi, kteří třeba nevěří v Boha, to může být argument proti jeho existenci, ale i pro nás věřící někdy se dostáváme do momentu, kdy si říkáme, tolik utrpení nebo takové až nesmyslné utrpení, kde v tom všem je Pán Bůh. Takže ve své podstatě ona ta otázka zlá, otázka těch zlých mocností a věcí se také dotýká té otázky boží existence.
5: No a když si člověk klade všechny tyhle ty otázky, tak jaká je odpověď? Jak to může dobrý Bůh dopouštět, nebo jak to, že to zlo vůbec existuje?
6: A jsme opět u toho, jestli na tuto otázku máme možnost dostat relevantní odpověď, pokud zůstáváme tedy na půdě třeba biblické výpovědi, biblického textu. Já asi patřím mezi ty, kteří se řadí do skupiny lidí nebo těch, kteří přemýšlí o Bibli, takže Bible na to úplnou odpověď nedává. Ona některé věci předkládá jako fakt, existenci zla nám předkládá jako fakt, ale úplně ji nevysvětluje. A já jsem zastáncem takových věcí nebo takového přístupu, že když Bible věci nevysvětluje, tak asi proto má nějaký důvod. Kdyby Pán Bůh nám to chtěl vysvětlit do detailu, kdo si říkal, že Bible nezačíná nějakými matematicko-fyzikálními vzorečky, jak vznikl svět. On tam je prostě nějaký ten popis, nějaká ta deskripce, která z toho matematicko-fyzikálního hlediska nám nepomůže. A kdyby to chtěl, tak by nám to dal tu odpověď. A i otázka zla a otázka toho, jak ve své podstatě může existovat zlo vedle vlastně existence dobrého Boha, tak dále, tak si myslím, že v Bibli není plně zodpovězena. A ani já bych si teda troufl na ní úplnou odpověď dát. Ale samozřejmě, můžeme se bavit o různých teoriích, které během staletí se vytvořily, nebo lidé si nějakým způsobem odpovídali na tuto otázku, ale nevím, jestli tady je na to ten prostor.
5: Mně vůbec přijde zajímavé, že Bible nedává nějaké odpovědi u poměrně tedy zásadní otázky pro mnoho lidí, kde se to zlo bere a proč je. Jak tomu rozumíš, že se Bible k něčemu takovému nevyjadřuje, podle tvého názoru?
6: No,
5: nepotřebujeme to?
6: Podle mého názoru jsou některé věci, které si Pán Bůh ponechal prostě pro sebe, je to součástí určitého tajemství. Myslím si, že otázka zla, utrpení je určité tajemství, do určité míry samozřejmě. A mně se třeba v tomto strašně líbí kniha Job. Já nevím, jestli posluchači mají rádi knihu Job, já třeba ano. Je takové velice zajímavé drama a my víme, že na počátku je tam ten popis toho, že před Hospodina na ten dvůr tam přicházejí ty různé že mocnosti nebo různí ti andělé a mezi ním přichází Satan, říká, a je to Bůh, který začíná a říká, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Není to Satan, který říká, ale i Pán Bůh je to, ty říká, zdali pak si všiml toho mého služebníka Joba. No a Satan samozřejmě začíná tu komunikaci, no jenom kdybys mu to, a jenom kdyby si šáhl, a jenom kdyby si, a tak Pán Bůh do určité míry dopustí některé věci v životě Joba. My tam vidíme ten Jobův příběh, ten Jobův zápas. No ale když potom vlastně na konci má dojít k tomu rozuzlení, tak Pán Bůh mu vlastně neodpovídá, neříká, hele, přišel Satan ke mně a já jsem si říkal, já se s tebou pochlubím, jsi takový feš, šikovný, jo. Já se s tebou pochlubím. Ne, on mu to nevysvětluje, on mu tam dává, tuším, smrč 70, protože Job se pořád Boha na něco ptá, že? A Job mu potom odpovídá a dává mu, tuším, asi, já nevím, 70 otázek, říká, kde jsi byl, když jsem zakládal svět? Jo, kde jsi byl, když dokážeš mi odpovědět na... A teď najednou se vrací ke stvoření Pán Bůh úplně k jiným oblastem, než jsou oblasti utrpení a zla. A ve své podstatě nedává Jobovi žádnou odpověď a přesto ten Job na konci říká, Hospodine, jako jenom jsem o tobě slýchával, ale teď tě znám. Po tom všem, co jsem s tebou prožil, teď tě znám. Myslím si, že kdyby nám Pán Bůh chtěl dát odpověď na otázku zla a utrpení, tak Job by byl ideální literaturou, kde by to mohl udělat. A přesto ani zde tu odpověď prostě Pán Bůh plně nedává. Je tam jenom takové to Jobovo uvědomění si té boží velikosti a té jeho reality Jobovi a jemu to stačí. A nevím, Katko, jak jsi na tom ty, ale mně připadá, že čím jsem starší, tím mě stačí méně odpovědí. Já když jsem byl mladý, tak jsem chtěl z Bible všecko vyzobat a všechny odpovědi získat, ale čím je člověk starší, tak se prostě smířuje s tím, že na některé věci tady na tomto světě odpověď úplně nenajdeme a učí se s tím nějakým způsobem žít. A to je můj příběh. Já se učím žít s tím, že mám možná méně odpovědí, než jsem čekal.
5: Je zajímavé, že když člověka, vlastně například do toho Joba, když ho přesáhne jakési vědomí boží svrchovanosti, tak ty naše otázky se opravdu rozplývají a ztrácí.
6: Ano, ano.
5: Tak to je téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve.

0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
2: Slyšeli jste kontakty, na které se dopíšete a dovoláte do pořadu Klíčové slovo, tedy pokud nás posloucháte v premiéře v sobotu po 8 hodině raní. S Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve, dnes mluvíme o té odvrácené straně duchovního světa, tedy o zlu, o tom, jaký vliv má na náš život a co s tím my jako lidé, kteří hledají Boha a jeho tvář. Radku, já jsem poměrně nedávno stála v Římě v Sixtinské kapli před Michelangelovou freskou Posledního soudu a popisovala jsem to lidem kolem sebe, až jsme došli do té části, kdy tedy padají ti nebozí lidé do ohnivého jezera. Jak vlastně podle Bible vypadá peklo? Jak moc je reálné a proč v Bibli vlastně je něco tak strašného?
3: Pokračujeme v sérii zajímavých a těžkých otázek. A já bych asi navázal na to, o čem jsme mluvili před chvilkou. A stejně tak jako zlo, není úplně přesně definováno v Bibli, tak i peklo má různá vyjádření v Bibli. Starý zákon spíš mluví o podsvětí. Že člověk, duše člověka se vstupuje do podsvětí a je tam spousta obrazů toho, jak to podsvětí vypadá a ty obrazy se často doplňují, ale často se zdá, že si i trošinku protiřečí. Jo, takže mít takový jako jednotný náhled na takovou výpověď starého zákona o tom podsvětí není úplně jednoduché a věci harmonizovat. A nový zákon teda mluví o konkrétně třeba o pekle nebo ten výraz Gehena se překládá jako peklo a my víme, nebo odborníci říkají, že vlastně souvisí s nějakým konkrétním místem, že v Palestíně souvisí s tím údolím syna Hinnómova, kde se v nějaké době dokonce konaly snad i lidské oběti a dětské oběti a tím pádem vlastně to získává takovou konotaci určitého odpadlictví, určitých věcí, které jsou opravdu jako zvrhlý a špatný. To znamená, tady ten obraz nám může trošinku pomoct tím, jak je tedy, dejme tomu, obrácený k tomu vizuálu, ale přesto zase, pokud chceme definovat, jak vypadá peklo, to nám úplně Bible jaksi ten plný obraz nedává. Má tam nějaké vyjádření, že tam je pláč a skřípění zubů. Předchozí generace se ptali, jak to bude s lidmi bez zubí. Když teda nemají zuby, tak dokonce kdo si dal takovou odpověď, že nějaké protézy se seženou a že mohou těmi zuby tedy skřípat. A myslím si, že zase to jsou symbolické obrazy. Je zajímavé, že se třeba vyskytují hodně v Matoušově evangeliu, v tom oddíle, kde se často mluví o tom, že pokud je svádí oko, tak si ho vyrvi, pokud ruka, tak si ji utni. A pak je vždycky dopsáno, no, lepší, než kdyby si měl právě jako skončit jako v Gehenně, v pekle. Jo, to znamená, je zajímavé, jo, i vůbec, kde se o pekle mluví. Nicméně je to realita. Bible mluví o nějakém místě, kde bude nářek, kde bude pláč, kde bude nějaké utrpení. Často ta výpověď míří k tomu, že to místo, které, na kterém lidé budou trávit prostě nějaký svůj další osud, je až vlastně věčné. A my se s tím musíme zase nějak opasovat. Nejsme úplně možná kompetentní tomu to všecko vysvětlit, ale musíme se s tím popasovat, že ta výpověď tady je. Peklo existuje. Ježíš nám říká a naznačuje, že je určeno lidem, kteří v konečném důsledku neutvářejí svůj život podle boží podoby a že to není místo příjemné a že to je místo konečné. Samozřejmě dá se ještě teologicky rozlišovat, jestli peklo a ohnivé jezero je to samé. Zdá se, že zjevení mluví o takzvané druhé smrti a mluví o nějakém ohnivém jezeře, které bylo původně připraveno pro právě ten temný duchovní svět. Ale to jsou všechno už takové teologické odbočky, které si myslím, že nejsou úplně podstatné pro naši diskuzi.
2: Ale myslím, že mnoho lidí by se tě v tuhle chvíli opravdu zeptalo, jestli Bůh je dobrý. A na mnoha místech Bible čteme, že pro člověka chce to dobré, že pro něho vlastně obětoval svého syna. Proč to všechno dělal, když zároveň je tu tedy peklo? Bůh chce nebo zamýšlí pro lidi peklo?
3: Zase, to je otázka, která se line dějinami. Možná dřív ji lidé brali jako takovou větší a přirozenou součást té vlastně křesťanské teologie a postupně doba osvícenství a obzvlášť dnešní doba se ptá velice významně, jak je možné, že dobrý Bůh připravuje něco takového, jako je peklo. A opět bych asi zůstal u toho, že ne všechny věci dokážeme na tomto místě a v tuhle chvíli vysvětlit. Poznáváme jenom částečně. Můžeme jenom říct, že pokud

0: určitá nadsázka, to znamená, ten metaforický význam říká, že je v tom určitý kus nadsázky a jak to konkrétně bude vypadat třeba, to je další věc. Pak je zase jiný výklad, který říká, že nakonec vlastně takový univerzalistický výklad, že vlastně člověk tím utrpením se bude neustále očišťovat až do té dokonalosti a nakonec vlastně všichni budou spasení. Dokonce velký teolog Louis Berghoff řekl, že už kvůli Bohu doufáme, že peklo je nějakou formou očištění pro člověka. A že ve své podstatě vlastně tím očišťováním a nějakými těmi utrpeními, který projde, nakonec teda dojde k tomu, k té fázi spasení. A pak jsou další výklady, které říkají, že ve své podstatě vlastně člověk nebude trpět věčně, ale že přijde nějaký moment nějaké té anihilace a nebude existovat vůbec. Že to utrpení bude dočasné. A my si můžeme vybrat, kam, do jaké skupiny třeba chceme patřit.
1: Co může jedinec udělat pro to, aby se ho tedy otázka jakéhokoliv božího soudu, teď myslím to odsouzení, ta účast na tady těch hrozných popisech, aby se ho to netýkalo?
0: Tak nejistější cesta, kterou nám Pán a Bible ukazuje, je přijmout Ježíše Krista jako spasitele, a jako toho, kdo nás právě vyvádí, když to vztahnu k tomu tématu zla, který nás vyvádí díky své smrti na kříži, nás vyvádí vlastně z toho područí zla, područí hříchu a odevzdá se plně Bohu. To je taková jednoduchá, relativně jednoduchá odpověď.
1: A když to člověk udělá, už se ho peklo netýká?
0: Tak musíme rozlišovat mezi nějakým jednorázovým aktem, to znamená, že takové uznání v našem životě proběhne a my odevzdáme svůj život Bohu a pak mezi tím, jak utváříme svůj život v této perspektivě. To znamená, jedna věc je rozhodnutí pro Boha, jedna věc je takové to duchovní prozření, kdy já vlastně uvidím tu duchovní realitu, uvidím, jak cenná je pro mě, jak cenný je Ježíš, jak cenná je jeho oběť. A druhá věc je, jak na tom stavím, na tomto prozření duchovním a na tomto vlastně jakoby vykročení do nového života a jak utvářím svůj život v té perspektivě věčnosti a v perspektivě, že Bůh existuje. Protože pokud přiznáme a pokud uznáme, že Bůh existuje, zároveň s tím také přiznáváme, uznáváme, že Bůh má nějaké standardy, má nějaká pravidla a my říkáme, když říkáme Bohu ano, tak říkáme ano i těm standardům, i těm pravidlům a vykračujeme s takovým odhodláním, že se jimi budeme řídit, že?
1: Takže ani věřící člověk podle tebe nemá nic jistého?
0: V tomto směru, já jsem klasický arminián, řekl bych, že nemá, že ve své podstatě já rozumím Bibli v těch jejich pasážích, jakože s bázní a střesením uskutečňujte svoje spasení. Vnímám některé výzvy listu židům, že, které nás neustále vybízejí k tomu, abychom si dávali pozor. Dává nám jistě nějaké starozákonní obrazy, které říkají, že sice Izraelci všichni že vyšli na poušť z toho egyptského otroctví, ale spousta jich tam potom zůstala. To znamená, já rozumím Bibli tak, že jedna věc je přijmout Boha do svého života a druhá věc je ovšem utvářet ten svůj život podle těch Kristových hodnot, což samozřejmě nikdo nedokáže stoprocentně. Od toho je zase odpuštění, od toho je zase pokání z hříchu a tak dále, ale důležité je to nasměrování, kam jdu.
1: My si pustíme další písničku, během které nám můžete volat nebo psát. A po ní se pustíme také do osobních, jako jakýchsi možných setkání či kontaktu právě s tím nepřátelským duchovním světem. Posloucháte Klíčové slovo, jehož hostem je Radek Smetana a slovem vás provází Kateřina Horecová.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
2: Jako téma dnešního pořadu, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, jsem dala název jedné staré české pohádky S čerty nejsou žerty. To proto, že v té české nátuře asi opravdu je někde zakořeněno to, že s tím zlým, personifikovaným do nějakého čertíka, vždycky dokážeme nějak vyjít, nějak ho přechytračit, nějak obelstít a vlastně se ukáže to dobré v nás a my tu situaci nějak zvládneme. Právě o tom si s tebou, Radku, teď chci povídat, o tom, jak moc zasahuje nebo může zasahovat zlo do našeho osobního života, přemýšlení a formovat naši duši, naše srdce. Ještě než se k tomu ale dostanu, tak přečtu jeden e-mail, který nám došel od Pavla. Dobrý den, právě poslouchám váš pořad a myslím, že je jednoznačné, že zlo pochází od člověka. Bůh dává lidem svobodnou vůli, takže si mohou vybrat, budou-li chtít a konat zlo či dobro. Volí-li člověk zlo, Bůh to dopouští z těchto důvodů, protože nám dal svobodnou vůli. Bůh chce jenom dobro a volí-li člověk zlo, je to pro něho samotného špatné, protože se od Boha oddaluje. Kdyby Bůh zajistil, že bude všechno správné a dobré, budeme my lidé pouhými loutkami, protože my sami často chceme to, co není dobré a co není správné, píše Pavel. Chceš na to nějak reagovat?
3: Určitě, určitě je to jedna z těch teorií zla, že souvisí se svobodnou vůlí a ona to určitě do určité míry může a myslím si, že je pravda, určitě to souvisí s naší svobodnou vůlí. To, co bych tomu jenom řekl, že to pravděpodobně není vysvětlení komplexní a kompletní, ale je to částečné vysvětlení a jak jsem řekl, těch teorií, jak vzniká zlo, kde se bere zlo, je hodně a myslím si, že není úplně předmětem tohoto programu je všecky probrat, je to spíš takový motivační program, který si myslím, že by měl diváky tak trošku povzbudit i v některých věcech a tam míříme asi.
2: Pojďme tady k té mojí původní otázce. Potkal ses ty někdy sám osobně třeba s nějakou oblastí toho duchovního zla? Máš s tím osobní zkušenost?
3: Mám s tím poměrně velké osobní zkušenosti, ale asi takovou základní zkušenost jsem měl, Katko, v okamžiku, kdy jsem vlastně přicházel k Bohu. Jak jsem řekl, já nepocházím z křesťanského prostředí. Vlastně takové svoje duchovní tápání a hledání já tak směřuju do nějakého toho 18. 19. roku mého života, kdy jsem nějak pocítil nespokojenost se svým životem. Bylo to ještě v době komunismu, tak já jsem byl vychováván v tom, že není Boha, neměl jsem kolem sebe křesťany, ale byl jsem na vojně a tam jsem měl dost času přemýšlet a bylo to v roce 89, kdy se přeci jenom už trošku otevíral ten svět i pro ty jiné názory, které proudily do České republiky po roce 89 a tak já jsem na vojně tehdy hltal takovou tu novou duchovní literaturu, která mě překvapovala, co všecko vlastně, čemu všemu lidé věří, co všechno jsem ještě nevěděl, protože, jak říkám, byl jsem vychováván s tím v tom, že není Boha. A součástí tohoto procesu bylo, že když jsem vždycky z vojny přijížděl domů na opušťák, tak jsem kolem sebe měl partu přátel, se kterými jsme kdysi chodívali na diskotéky a do baru, jak to tak bývá. A tihle moji přátelé mě dali pozvání na večer, že ať přijdu do jednoho zařízení v mém rodném městě, v Mansdorfu, a že to bude zajímavé. A já jsem se pídil po tom, co by tam mělo být zajímavého, ale oni mi to nechtěli říct, tak jsem tam dorazil. A když jsme se tam sešli, tak jsem zjistil, že nás čeká spiritistická seance. Já jsem tomu nemohl uvěřit už z toho důvodu, že ti moji kamarádi, se kterými jsem pařil na těch diskotékách, byli absolutní ateisté a o ničem takovým jsme nikdy nemluvili. Nicméně tedy do té seance jsme se tedy nějak ponořili a já jsem si celou dobu myslel, že to na mě nahráli. Pořád jsem koukal, že myslel jsem si, že tím, že jsem na vojně, že to celé je vlastně jako nějaká hra, no ale postupem doby jsem zjistil, že to hra není. Opravdu při těchto seancích došlo prostě k kontaktu s tím duchovním světem, o kterém já jsem do té doby neměl ani ponětí. A byť jsme byli v tu dobu ještě tedy nevěřící, byli jsme někde na cestě nějakého hledání, protože jsme se poprvé, jako všichni, jako celá ta parta, setkávali s duchovním světem, tak ale měli jsme nepřekonatelný pocit, že se dotýkáme světa duchovního, který není dobrý, který je negativní. Nedokážu ti to vysvětlit, ale vždycky, my jsme třeba začínali někdy v 9 večera, když jsme se ve 4, v 5 ráno rozcházeli z těch seancí, tak jsme si vždycky řekli, my už to nechceme, my už to nebudeme dělat. A co myslíš, že jsem příště přijel na pušťák, co se dělo? Šli jsme do toho znovu. Byť jsme věděli, že se dotýkáme věcí, které jsou nedobré a zlé, tak ale nemohli jsme si pomoct a pořád, protože v rámci těch seancí jsme komunikovali s nějakým duchovním světem, který nám dával odpovědi v uvozovkách na nějaké naše otázky a my jsme postupem doby zjistili, že ty odpovědi jsou částečně možná pravdivé, ale částečně také ne a začali jsme odhalovat, že ten duchovní svět si s námi jaksi hraje, ale pro některé z nás vlastně to znamenalo, že se dostali až na hranici duševního vyčerpání nebo až na hranici prostě duševního zdraví. A díky bohu, že v té samé době, v tom roce 89-90, v tom mojem rodném městě Malzdorfu vznikalo také křesťanské společenství, které založil současný biskup naší církve Martin Moldan. A vlastně ti moji kamarádi, když v době, kdy já jsem byl na vojně, tak oni se dostali nějakým způsobem do kontaktu s tím křesťanským společenstvím a tam se jim dostalo i určité interpretace toho, co prožívají. Jo, a dostalo se jim i nabídky, že vedle toho negativního duchovního světa se tu nabízí i pozitivní duchovní svět, respektive dokonce nabízí se tu Bůh.
2: Bylo lehké se z toho vymanit?
3: Pro mě osobně musím teda říct, že ano, ve smyslu, že já už jsem, a myslím si, že ne sám, ale když jsme o tom diskutovali s těmi svými přáteli, tak my jsme si říkali, jako jestli tu je ta negativní duchovní síla nebo negativní duchovní svět, pravděpodobně by mohl být i nějaký ten pozitivní. Takže my už jsme trošku jako vevnitř byli nahlodaní a když potom tím přátelé se setkali s tou interpretací vlastně toho křesťanského společenství, tak my jsme úplně dychtili vlastně jít za tím pozitivním. My jsme tehdy ještě úplně se nepohybovali v kategorii Bůh, spíš špatný duchovní svět a dobrý. Jo? A potom vlastně nám byla představena ta idea vlastně Boha jako takového křesťanského Boha a ve své podstatě téměř všichni ti moji přátelé se obrátili a já jsem teda byl jeden z posledních, protože tím, jak jsem byl na vojně, tak jsem nestíhal ty jejich procesy, ale nakonec se mi to asi po 12, vyšel asi na 12 výzev ke spasení na různých akcích a nakonec jsem tedy svůj život odevzdal Bohu taky.
2: Tady to na chviličku přeruším. Nám došly dvě SMSky. Věra píše, srdečně zdravím a chci se zeptat, jak se úspěšně vyhýbat zlu a jak se nedat zmást, když se zlo vloudilo pod rouškou dobra?
3: Tak to je hodně obecná otázka a myslím si, že zase jsme tady u té definice zla. Máme zlo nějaké obecné, to znamená do nějaké katastrofy a tak dále, a to asi nemyslí posluchačka, jo, jak se vyhnout nějakému zemětřesení, tak se podívám na televizi a vyhnu se zemětřesení, ale pravděpodobně má na mysli to zlo, které je spojené s buď duchovním světem, nebo s hříchem člověku, a to jsou ty dvě oblasti. Jo. Samozřejmě vyhnout se zlu v rámci toho duchovního světa je prostě, cesta je, že se tomu neotvírám, že se otvírám Bohu a že se otvírám tomu pozitivnímu duchovnímu světu, nikoli tomu negativnímu nebo tomu zlému. Teď jsme mluvili třeba o tom spiritismu, no tak Bible nám jasně říká, že pro křesťana, já mohu říct z mé osobní zkušenosti, že paradoxně já jsem přes spiritismus došel k té představy, že existuje duchovní svět a Bůh, ale nikdy bych to nikomu nedoporučil. Nikdy neřeknu, tak jo, dej se na spiritismus, protože to byla moje individuální cesta. Nemyslím si, že to je cesta poznání Boha v nějakém obecném slova smyslu. Je to moje osobní zkušenost. A co se týká toho hříchu a zla v podobě hříchu, no tak jeho zdroj je v nás. No, zdroj hříchu je do určité míry v nás. Máme hříšnou porušenou přirozenost. Matouš nám říká, že vlastně veškeré zlo vychází ze srdce. No a zde, už jsem to taky zmiňoval, zde je třeba prostě ten svůj život utvářet v té perspektivě Krista, v perspektivě prostě Božího slova a nějakým způsobem pracovat s tou svojí přirozeností, která má sklony k hříchu. No, můj oblíbený verš je, a nevím, jestli odpovídám přímo na ten dotaz posluchačky, nevím, kam přesně mířila tím zlem, ale můj oblíbený verš je verš apoštola Pavla, nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Máme nějaké sklony i jako křesťané, máme nějakou hříšnou přirozenost jako křesťané a pokud se chceme vyhnout zlu v podobě hříchu v našich životech, tak je to takto. Pokud se chceme vyhnout zlu v podobě hříchu třeba jiných lidí, tak to už je asi něco jiného, že? Protože to se tam nám Bible dává nápovědy, že máme i své cesty střežit před některými typy lidí.
2: Já myslím, že posluchačka Věra tady mířila k tomu, že není jednoduché vždycky rozeznat, co je zlo a co je dobro, protože ona píše, jak se nedat zmást, když se zlo vloudí pod rouškou dobra.
3: Mm-hmm. Zase, to je hodně nekonkrétní.
2: Tak asi nechtěla psát konkrétní situaci.
3: Tomu ale rozumím,
2: principiálně.
3: Ale tady si právě myslím, že je důležitý ten kontext. Jo, protože tady bychom mohli mluvit zase o spoustě oblastí.
2: No každopádně asi, když člověk rozpozná, že co se tvářilo dobře, je zlé, tak potom už s tím jedna, tak jak se říkal.
3: Jo.
2: Aneška píše, dobrý den, děkuji za váš pořad. Peklo, vrací se tady k našemu předchozímu tématu, podle mě nestvořil Bůh, je to důsledek rozhodnutí člověka nebýt s Bohem. Peklo je místo, kde není Bůh, protože se dotyčný rozhodl, že s ním nechce být. Hezký den nám přeje Aneška.
3: Děkujeme.
2: A také píše Karel, milý dík za aktuální téma. Pán Ježíš říká, že peklo je především pro Satana a pro jeho anděli. Matouš 25:41. Satan strhl lidi na svou stranu a jen pán Ježíš jedině vysvobodí. A opět verš Jan 8:36. Zdraví Karel.
3: Ano, to už jsme zmiňovali, když jsme zmiňovali ten verš Zjevení, že ano, to je původní, spíš teda konkrétně toho ohnivého jezera, které je spojováno s tou druhou smrtí. Takže to ohnivé jezero bylo vlastně připraveno pro ďábla a jeho anděli.
2: Pojďme tady zpátky k našemu nakousnutému tématu před těmito reakcemi. Mířila jsem vlastně k oblastem, které se mohou tvářit zajímavě, ale za nimi je něco složitého, nebo nebezpečného dokonce. Ty jsi tedy mluvil o spiritismu. Jsou nějaké další oblasti, kterým je dobré se opravdu vyhnout, protože za nimi dost pravděpodobně stojí něco zlého?
3: Myslíš v duchovním směru?
2: Duchovním směru, ano.
3: Tak určitě. Znovu říkám, když člověk neutváří svůj život podle těch vlastně jakoby křesťanských perspektiv, tak se samozřejmě otvírá určitým silám, které mohou ovládnout jeho život. Když člověk pravidelně lže, pravidelně krade, a apoštol Pavel říká, kdo krade, ať už nekrade více, je to velice jednoduché, ale pokud se trváváme v některých věcech konkrétních ve svém životě, ze kterých se potom stane zlozvyk a potom třeba i závislost, tak to je taky prostor, jak může ten zlý ve své podstatě vlastně působit v našem životě a vystavujeme se určitým i duchovním mocnostem, pokud prostě svůj život utváříme tak, jak bychom neměli.
2: Myslím, že taky apoštol Pavel říká, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Je to tak jednoduché se vzepřít?
3: No, souvisí to třeba s tou otázkou té jedné z posluchaček. Musíme rozeznat to zlo. Ono je ona tam psala někdy, se dobro převléká, nebo zlo se převléká za zlo.
2: Za dobro.
3: Pardon, za dobro, tak je třeba to rozeznat. A není to vždycky tak jednoduché. Jsou někdy zápasy, a pan Ježíš nám říká, že některé třeba zápasy se vybojují jenom postem a modlitbou. Dlouhodobě třeba. Takže není vždycky jednoduchý zápas. Jednak teda se svým vlastním hříchem a se svojí vlastní přirozeností, protože se k tomu přidružují samozřejmě i další věci, jako můžou být třeba duševní poruchy a nemoci a tak dále. To znamená, jednoduché to určitě není. A stejně tak to nikdy není jednoduché se bránit duchovním vlivům, jak už třeba v životě vlastním nebo v životě třeba lidí, kteří jsou kolem nás.

0: Ještě pár minut zbývá pořadu Klíčové slovo. Jehož hostem je dnes Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, a ve kterém mluvíme o zlu, o duchovním světě, které má tu negativní tvář. Radku, ty jsi tady několikrát oddělil zlo jako takové a hřích. Zlo není hřích?
1: Tak teologové říkají, že veškerý hřích je zlo, ale veškeré zlo není hřích. Jo, a samozřejmě zase se pohybujeme v určitých umělých kategoriích, jo, kdy oddělujeme třeba takzvané přirozené zlo, to znamená, že někdy dojde ke katastrofě nebo k nehodě a tak dále. A to naplňuje tu podstatu zla jako něčeho nekompletního, něčeho rozbitého, něčeho prostě, co není, jako není komplexní. Ale hřích jako takové je součástí toho vlastně zla, které na světě můžeme vidět.
0: Bible říká, že hřích se týká úplně každého člověka. A tak co tady se zlem hříchu?
1: No, to je dobrá otázka, Katko. Co se zlem hříchu? Jak jsem říkal, Bible nám dává jasnou odpověď. Jednak tedy uznat, že člověk není dokonalý, že je hříšný, že má sklon k některým věcem a vydat svůj život Bohu. To je úplně ta nejbezpečnější cesta, jak s tím hříchem pracovat, ale o tom už jsme mluvili. A pak teda ten život utváře v té perspektivě toho vědomí, že Bůh existuje a že Bůh má nějaká pravidla. Nicméně chápu, že ani tak to není jednoduché. Už jsem tuším citoval ten můj oblíbený verš, že nemáme vyhovovat svým sklonům, abychom nepropadli vášním. A apoštol Pavel nám na několika místech říká, že v zásadě máme jakousi lidskou přirozenost, která byť je obnovená, byť přijala prostě tu boží milost a to boží odpuštění, tak ale stále má nějaké sklony a stále má prostě nějaké tendence a my na nich musíme systematicky pracovat. A těm tendencím se nemáme podávat, nemáme jim vyhovovat, protože pokud to budeme dlouhodobě dělat, tak svůj život ve své podstatě vlastně stavujeme zpátky k tomu, kde jsme třeba byli dřív.
0: Jakou roli v našem životě hraje to vědomí hříchu? Víš, někdo se na někoho škaredě podívá a už to vnímá hrozně ostře, to svědomí ho obvinuje. A někdo dělá různé věci a pořád je tak nějak víceméně v pohodě. Jak je to? Co je tedy hřích?
1: To už je výrok, který se přisuzuje několika různým osobnostem, že někteří lidé mají čisté svědomí, protože mají krátkou paměť. Že? Takže a určitě to souvisí, osobně se domnívám ze své pastorační praxe, tedy spíš než z teologie, že to dost souvisí s takovým vnitřním nastavením člověka. To znamená, někdo je takový hloubavější, nad věcmi mnohem víc přemýšlí a to svědomí třeba má nastavené, protože to bychom teď mohli otevřít otázku svědomí, což nechci, ale otázka svědomí je po mně taky zajímavá, široká, jak prakticky, tak teologicky, a někdo má to svědomí nastavené opravdu velice citlivě a proto třeba vnímá některé věci tak, jak říkáš, a pak jsou lidé, kteří třeba se s věcmi tolik nezabývají a třeba to svědomí mají jinak nastavené a některé proto pro obě skupiny bych doporučil si dovolím tu Bibli, jo, protože tam máme poměrně minimálně třeba v tom Novém zákoně, tam máme poměrně jasné mantinely, jo, kde bychom ten svůj život měli držet a pro ty, kteří se rádi obvinují, nebo mají tu tendenci se obvinovat i třeba za sebe menší věci, tak bych doporučil ty pasáže vybrané, které mluví o odpuštění a které mluví o tom, že některé věci prostě v životě jsou a že s nimi musíme pracovat, ale nejsou prostě tak tragické, abychom, a těm zase z té druhé skupiny bych doporučil, aby si přečetli některé, třeba ten list Židům je zrovna zajímavý. Já nemám rád takové ty, ale oni existují, že jo? Oni existují takové ty výbory těch veršů, no, se vždycky vydávají třeba, já nevím, pokud chceš být bohatý, tak jako tyto verše, pokud chceš být zdravý, tak tyto verše. Takže nemám je moc rád, ty výběry, ale pro tyto případy bych je doporučil, jo? Že někdy to pomáhá.
0: Když se mluví o hříchu, tak se také mluví v Biblii o pokání. Mm-hmm. Co to je?
1: pokání je odvrácení se vlastně od těch vědomé odvrácení se.
0: Já jsem se špatně zeptal, jak vypadá takové pokání?
1: Mm-hmm. Tak určitě součástí pokání musí být nějaké uvědomění si vnitřní, opravdu toho, že to, co dělám, třeba, že není správné, minimálně není správné před Bohem. Tady zase musíme rozlišit, že některé věci, které jsou rámcově přijatelné ve společnosti, třeba nejsou přijatelné pro Boha a taky zase, ale naopak nikdy. Jo, takže pokud opravdu dojdeme, nebo takhle, předpokladem toho pokání je opravdu vnitřní uvědomění si, myslím, to je klíčové, vnitřní uvědomění si toho, že to, co dělám, není před Bohem správné, to je jedna ta součást. A druhá součást je, že uvědomění nestačí. Musíme vykročit z těch věcí a musíme se pokusit minimálně je tedy dělat jinak. Ne vždycky to jde hned, ne vždycky se nám to podaří na poprvé, někdy je to cesta, někdy je to zápas, ale myslím si, že důležité je to nasměrování, že se k tomu nechci vracet.
0: Radku, náš pořad je u konce, ale měli bychom mu dát asi nějakou tečku. Je v této oblasti nějaké téma, které považuješ, nebo podtéma, které považuješ za důležité, nezmínili jsme ho, nebo chceš zhrnout to, o čem jsme dnes mluvili?
1: Tak on se to jmenovalo Čerty nejsou žerty, že? To je oblíbená pohádka naše česká. A osobně se domnívám, že si myslím, že v dnešní době oni ty pohádky jsou důležité, protože nějakým způsobem jakoby formují tu novou a mladou generaci. A já bych byl rád, kdyby nám pořád zůstalo takové jasné, že zlo je zlo a dobro je dobro, protože si myslím, že v dnešní době, a trošku navazím na tu posluchačku, i v těch pohádkách se nám to zlo trošku rozdrobuje a není úplně tak černobílé a je takové šedé a je takové barevné a ve své podstatě nakonec pořádně člověk neví, na které straně by měl stát. A já bych byl rád, kdybychom jako křesťané věděli, na které straně stát a co je zlo a co je dobro.
0: Říká Radek Smetana, host dnešního Klíčového slova. Moc ti děkuju, děkuju za návštěvu, ráda jsem tě po letech viděla a těším se na slyšenou někdy příště.
1: A já děkuju moc za pozvání a přeju Rádiu 7 ještě mnoho a mnoho úspěšných let a mnoho spokojených posluchačů.
0: Tolik Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a můj dnešní host. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přáním hezkého a klidného dne a samozřejmě těším se někdy příště na slyšenou u tohoto pořadu. Mějte se hezky.

Ve 2 hodiny zdravím všechny posluchače Rádia 7. Je pondělí 5. září a pořady pro vás připravené jsou následující. Za chvíli playlist písní budete tvořit vy, jsou totiž písničky na přání. Zjistit, kdo je v Království nebeském největší, to je zájem učedníků, kterého si všímá kazatel Jaroslav Pleva 15 minut po 15. hodině. Apoštol Pavel se vzdal vzdělání, majetku, jen aby mohl co nejlépe nést evangelium. Do listu Filipským, kde svůj život popisuje, se začteme ve 3/4. Před rokem a kousek se objevila studie, podle které ve Velké Británii překvapivě vzrostl podíl mladých dospělých, navštěvujících církve a kostely a zájem o modlitbu a Bibli. A důvod? Digitální přehlcenost a nejistota. Jak se negativní věci odrážejí v našem zájmu o důležité věci, promýšlí v aktuální glose Lubo Hlavačka. Poslouchejte ve 4 odpoledne. V magazínu se od 16.30 dozvíme více o kontaktním Outreach programu Křesťanské akademie mladých a podcastu z dílny Církve bratrské. A v 5 hodin se vydáme za 4 svobodami. Proč americký trumpetista Dave Douglas nazval své poslední album Four Freedoms? Odpověď zní spolu se skvělou hudbou v jazzovém klubu. Tohle všechno vás čeká ve vysílání Rádia 7 pro dnešní odpoledne a teď už jdeme na písničky na přání. Playlist následující hodiny je na vás, proto pište na telefonní číslo 608 566 773 nebo na e-mailovou adresu studio@radio7.cz. Budu se těšit na vámi vybrané písně, vzkazy, s některými i rozhovory po telefonu, tak jdeme na to. A já to vykopnu jako první a posílám When We Pray od skupiny Citizens, ve které zní toto. Pro mé bratry a sestry, kteří se cítí skleslí. Pro sirotky, kteří zoufale touží po domově. Pro zlomené, kteří nevědí kam jít. Ve jménu Ježíše je naděje. Za matky a otce na kolenou, za syny a dcery uvězněné v otroctví, za úzkostlivé srdce, které bojuje za mír. Ve jménu Ježíše jsi svobodný, ve jménu Ježíše. Není nic, co by on nemohl udělat, když se modlíme v jeho jménu.

Posluchačka Iva prosí o píseň Hospodiny můj pastýř nám do rádia, milence do Prahy, radce do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. Paní posluchačka Iva zněla trošku nemocně, tak přeju uzdravení, ať se cítíte dobře a děkujeme za to, že jste volala i tak, když vám možná není dobře.

0: vidíš mě po stezkách svých, po stezkách spravedlivých, a kdybych úplně sám měl jít údolím smrti, s tebou se nebudu bát, neboť ty se mnou jsi.
1: Ahoj, milé rádio. Provázíš mě už od samého rána, když zrovna nemusím dělat něco důležitějšího, třeba stříhat pořady. Ha, ha, ha. Většinou si tě prostě pustím a jsem ráda, že rádio hraje a že v něm zníte vy, moji skvělí kolegové, mám vás moc ráda. Narazila jsem na písničku od Meta Mahera, nevím, jak se to vyslovuje, a ráda bych, abychom si znovu připomněli, že je dokonáno. Kříž Krista neudržel a hrob ho nezadržel. Král Ježíš, náš spasitel, vstal z mrtvých. Budu ráda, když si společně pustíme Gina. Tak mami, určitě ráda pouštím. Jenom ji najdu.

Do rádia nám psal také posluchač Jiří, přeje do sedmičky, to se mi moc líbí, přeje do sedmičky a všem posluchačům píseň od Hradišťan, a teď se omlouvám, jestli ten název zase popletu, s Dizu Platiales, výběr písničky už nechám na tobě, takže já jsem vybrala píseň Ženitba, tak snad se bude líbit.

Kdo by chtěl také nějakou píseň poslat někomu známému, potěšit, povzbudit, využijte telefonní číslo 608 566 773 nebo naší e-mailovou adresu studiu@radio7.cz. Mezitím totiž budu vybírat písně já a pouštím Ellie Limebeu a její novinku Give Me Joy. Rozhoduju se kráčet ve víře. I když přicházejí problémy, jako vlny, ty jsi stálý, i když jsou mraky šedé. Mohu být vděčná a čelit čemukoli, co přijde. Dej mi radost v srdci, ať tě chválím.

Když jsme u těch novinek, tak skupina Lift Up také, je to pár dní zpátky, co vydali novou píseň Díky tvé lásce. Pokud jste ji ještě neslyšeli, máte možnost teď. A kdo by chtěl jinou písničku, tak nám zbývá ještě půl hodinka do třetí hodiny, kde si můžete vybrat vlastní píseň na přání, někomu ji poslat, anebo ne, nebo jenom tak si ji nechat zahrát. Tak pište, volejte.

To byl Julius Slovák ve spolupráci s Godzone a píseň Sloboda vítaj, veselá, rytmická. Doporučuji podívat se i na klip, je to velmi, velmi krásný, veselý. A teď pouštím také trošku polštiny. Budou zpívat křesťanská worshipová skupina Ovca a píseň S tobou moge všistko. Zpívá se tam S tebou všechno zvládnu. Probouzet se s nadějí, být v poušti a chodit po vodě, milovat, odpouštět, plakat, pouštět věci a důvěřovat.

0: Kdo by ještě chtěl a rád by využil nechat si zahrát něco, co má rád, ještě nám pár minutek do konce písniček na přání zbývá. Kdo nezná telefonní čísla, tak tady jsou.
1: Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.

Ten dopis nebo mail mi přece jenom přišel, přečtu vám ho. Milá Kristýno, prosím o zahrání písničky od Tobyho Meka, No Ordinary Love, pro vás v rádiu i všechny posluchače, díky, přeje Honza ze Švýcarska. Honzo, moc ráda ji zahraju, pouštím ji právě teď a pro ty z vás, kdo neumí úplně anglicky, tak jako já si to všecko musím překládat, tak se tam zpívá, to není obyčejná láska, to je extra super láska, přináší naději, láska nás pozvedá hodně vysoko.

Písničky na přání jsou u konce a já pustím ještě poslední písničku, takovou klidnější, od slovenské interpretky Simi Magušinové, mojí oblíbenou. Nenašla jsem mojí úplně tu nejoblíbenější, tu už jsem nestihla, ale tuhle mám taky moc ráda, Osloboděná.

Jsou 3 hodiny odpoledne, za mikrofonem Rádia 7 zdraví Kristýna Exnerová všem, kdo jste spolu se mnou. Dnes je pondělí 5. září, svátek mají všechny Elišky. Jednu konkrétní Elišku, milovanou a krásnou, tak zdravím do Úvalna. Přeju ti jen to nejlepší a věřit mamince, ať ti koupí něco pěkného. Kdo nás poslouchá, tak ví, že 3. hodinou také myslíme na všechny, kteří jsou na Ukrajině, ať už jak pomocníci nebo ti, kteří jsou v tom středu toho boje. Tak kdo chce a může, pojďte se připojit, protože máme být vytrvalí. A i když už dlouho nevidíme změny, můžeme se stále modlit. Nic jiného nám prostě nezbývá. Pane Ježíši, tak i dnešní hodinou se chci připojit spolu s ostatními a prosit před tvojí tváří, Ježíši, za všechny, kteří jsou ve válce, kteří zažívají ztráty blízkých, kteří zažívají strach, bolest, nejistotu. Pane, tak si to neumím ani představit, jaké to je žít v zemi, kdy nevím, kdy na mě spadne bomba nebo na mou rodinu. A tak prosím, ať nejsem lhostejná, prosím, ať opravdu, i když nevím už, co mám říct, nevím, jak se modlit mnohdy, tak chci být vytrvalá, tak jako to říkáš, Pane, aby jsme byli vytrvalí v modlitbách. A tak se modlím za všechny a prosím, ať se děje tvoje vůle, Ježíši, prosím, aby si objímal ty, kteří to potřebují, aby si tam byl s těma lidma. A prosím o změnu, moc tě prosím o změnu, Ježíši. Chválím tvé jméno, ty jsi mocný, ty jsi nade vším, ty všechno řídíš, Pane. Tak prosím, aby jsme mohli my, kteří myslíme na ty lidi, vidět změny. Amen.

Zjistit, kdo je v království nebeském největší. To je zájem učedníků, kterého si všímá kazatel Jaroslav Pleva v biblické úvaze. Přeji dobrý poslech.

předchozích úvahách jsme sledovali učedníky, jak prožili Boží slávu na hoře proměnění, viděli projev Boží moci při uzdravení nemocného chlapce a slyšeli Ježíšovu předpověď o cestě oběti a blížící se smrti. Dostali lekci o pokoře, když je Pán vedl k plnění běžných povinností ohledně chrámové daně, kterou uhradil navzdory tomu, že byl Boží syn, který obětování zvířat nepotřeboval a který je vlastně přišel zrušit. Řekli byste, že učedníci už věděli docela dost a že se soustředí na to, co je podstatné, na Ježíšovu službu, na jeho poslání. Zdá se ale, že ne. Podívejte se, o čem se dohadují. Matouš 18. kapitola od 1. do 4. verše. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebes největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Učedníci mají potřebu se naparovat a soutěžit mezi sebou. Prý, kdo je před Bohem největší? Chvíli to vypadá, jako by řešili obecný problém, kdo je v Božím království velký. Ale když si přečteme, jak tuto situaci popisuje evangelista Lukáš, vidíme, že se dohadovali, kdo z nich je největší. To je lidská soutěživost. Kdo výš, kdo dál, kdo rychleji. Člověk má v povaze poměřovat se s druhými a vyniknout, překonat druhé, v čemkoliv. Největší sbírkou lidské soutěživosti je Guinnessova kniha světových rekordů, kde najdeme několik desítek tisíc nej. Zatímco ve sportu je soutěžení v pořádku, snaha předčit druhé ve společenském postavení je problematická. A u Boha je už vůbec nemožné dostat se do předních řad pomocí silných loktů nebo výmluvnějších úst. Učeníci se tedy přou, kdo z nich je nejvýznamnější, nejdůležitější, největší. Aby to nevypadalo na první pohled sobecky, formulují to obecně, kdo je před Bohem největší. A s touto otázkou přichází k Ježíši, aby je rozsoudil. Všimněte si, že Pán Ježíš na jejich otázku zprvu neodpovídá, ale mluví o něčem úplně jiném. 2. a 3. verš. Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Neodpověděl učedníkům, kdo z nich je největší, ale, a to je první věc, kterou chci dnes zdůraznit, odpověděl na otázku, kdo se dostane do nebe. Ne kdo je v Božím království největší, ale kdo tam vůbec přijde. To má samozřejmě logiku, abychom se mohli někde poměřovat, musíme tam nejprve být. Takže, milí pánové, Petře, Jakube, Jane a ostatní učedníci, cítíte se jako duchovní supermani? Vůbec nepochybujete, že v nebeském království budete a už si tam rozdělujete místa a postavení? Jak si můžete být jistí, že se tam dostanete? To nemusí tak úplně platit. Milí přátelé, to je aktuální otázka pro každého z nás. Pro každého křesťana, ale i nekřesťana. Budu v Božím království? Dostanu se tam? Chtěl bych tam být? V tomto příběhu Ježíš nastavuje zrcadlo všem sebevědomým, duchovně soběstačným lidem a jejich sebevědomí a sebejistotu zpochybňuje. Učedníci se zdáli být jistí, že tam přijdou. Následovali přece svého mistra, všechno opustili a šli za ním, tak to snad musí být tutovka, že je vezme do svého království. Tento příběh nás učí, že u Boha žádné tutovky nejsou. Co my si myslíme, že rozhoduje, může být v Božích očích úplně jinak. To je první věc, kterou nás dnešní příběh učí. Nebuď sebejistý. Nespoléhej, že něco platí automaticky. Co se ti zdá samozřejmě, může být jinak. Pán Ježíš tedy zatím neodpověděl na otázku učedníků, ale na otázku důležitější přednější.
Do Božího království je potřeba se nejprve dostat a k tomu je třeba, a to je ta druhá věc, kterou bych chtěl dnes říci, je třeba změnit své smýšlení a být jako dítě. Pozor, tohle je důležité. Nemáme být děti, ale být jako děti. To je velký rozdíl. K tomu je třeba předeslat. Děti mají mnoho vlastností, které není radno napodobovat a ze kterých musí vyrůst. Jsou sobecké, nešikovné, uplakané, zlobivé. Každý, kdo má děti, by mohl tento seznam negativních vlastností doplnit. Od toho je třeba výchovy, aby z nich vyrostli dospělí a odpovědní lidé. Kdybychom se ve všem chtěli chovat jako děti, bylo by to špatně. Ale na druhou stranu, děti mají některé vlastnosti, které jako rodiče oceňujeme a jsme za ně rádi. Jistě by se dalo najít víc, já jsem vybral 3. První dítě je upřímné a nezná pokrytectví. Řekne hned, co je napadne a co si opravdu myslí. Nerozlišuje, jestli mluví s bezdomovcem nebo s prezidentem, je přímé a řekne to, co má na srdci. Za druhé, dítě miluje totálně, celým srdcem. Nenechává si žádnou rezervu, upne se na mámu, na tátu, celým srdcem, celou bytostí. A to třetí, dítě důvěřuje naprosto. Bere všechno, věří všemu, co mu táta nebo máma řeknou. Táta nebo máma mají vždycky pravdu a dítě o jejich slovech nepochybuje. To jsou vlastnosti, které děti v dospělosti ztrácejí. A zase na okraji je nutno dodat, že to je dobře. V tomhle světě by s nimi nepřežili. Děti se musí naučit, že nemohou říkat všechno, co je napadne, že nemohou svoje city věnovat všem bezvýhradně a že nemají každému důvěřovat. Tyto dětské vlastnosti však potřebujeme ve vztahu k Bohu. Kdysi jsme se je odnaučili, ale nyní je potřebujeme znovu objevit a znovu si je osvojit. Ve třech ohledech máme být jako děti. Je to upřímnost vůči Bohu, absence pokrytectví, za druhé láska k Bohu celým srdcem a za třetí naprostá důvěra v Boha. Co on řekne, to platí. Mohu se na to spolehnout. A to jsou 3 věci, ve kterých máme být jako děti, protože nám otevírají cestu do Božího království. Jak to říká Ježíš ve 3. verši, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. A teprve potom odpovídá pán Ježíš na otázku učedníků, kdo je největší v království nebeském. Je to překvapení pro učedníky tenkrát i pro nás dnes. 4. verš, kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Také jste si všimli, že tu jaksi není žádný žebříček, žádná hierarchie, žádná soutěž? Není tu první, druhé, třetí, ani poslední místo? V Božím království jsou největší ti, kdo do něj dokážou vejít. Bůh má jiná měřítka, i na postavení, hodnosti a velikost. U něj neplatí zásluhy, prebendy ani posty. V jeho království je největší prostě ten, kdo se pokoří a vejde. To můžeš být i ty. Chceš vejít?

0: Další zamyšlení přineseme zítra v 6 hodin 45 minut. Biblickou úvahu si pro vás na zítřejší ráno připravil Jiří Marván.
1: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
2: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.
0: Já mám tu obrovskou výhodu, že vysílám v pondělí, po víkendu. A vás, posluchače, určitě zajímá, co děláme mimo rádio, protože samozřejmě, i když nám na rádiu velmi záleží, máme ho na srdci, pracujeme ze všech sil, aby se vám vysílání líbilo, tak ale máme rodiny, máme koníčky,

0: Tak jsem měla takovou sadu. V pátek jsem měla vzácnou příležitost povídat si s výrobcem cymbálů.
1: Mm-hmm.
0: To je neuvěřitelně skromný a přitom tvůrčí, pracovitý člověk, invenční, který fakt umí mluvit krásně o dřevě a o výrobě toho korpusu a o ladění strun a před náma vyráběl ty struny, obmotával drát jakýmsi jiným měděným drátem a má na to takovou krásnou mašinu. No úžasné, myslela jsem si, že to bude tak na půl hodinky zdvořilostní návštěva, na kterou jsme se teda dostali 2 hodiny.
1: Hezky.
0: A kdybych nutně nemusela do výtvarky, kterou učím, tak bych tam asi byla dneska ještě. Fakt krásné. A navíc potom, když ten cymbál měl tam 2 rozdělané a 1 hotový, a to když se potom ťukne do těch strun a teď se rozezní, to má takový zvláštní zvuk, ten cymbál. No tak to je prostě paráda. Takže to byl úvod.
1: Ano.
0: Pak jsem byla na Vysočině v sobotu a tam jsem měla možnost jít na jeden řemeslný jarmark, který se konal ve vesničce Krátká, to je malinká vesnička a ten jarmark byl taky malinký. Ale tam právě byli další ti lidi, ti různí
1: výrobci,
0: vyřezávači, vařeček a různých podtácků a paní tam tkala šály krásné a měli tam navázané věnce a kytky a dráteníci tam byli a lidi, co vyrábějí modrotiskové sukněší a děti tam tancovali, no prostě paráda. Krása, nádhera. Moc hezké počasí bylo, tak to jsem si užila. No a večer jsme byli na koncertě. To zase v Olomouci, já jsem to měla takové rozježděné Brno, Vysočina, Olomouc, tak jsem taky pocestovala. A byli jsme s mou maminkou a s mým manželem na koncertě Pavla Šporcla.
1: To je houslista?
0: To je houslista, vynikající houslista. My ho máme moc rádi a tak jsme se těšili na klasický koncert. Já jsem pravda zaznamenala v tom svém rozlétaném světě a životě, že tentokrát bude hrát nějaké známé rockové balady a takové ty hity, tak jsem si říkala, to bude krásné. No, po prvních 2 taktech, kdy jsme, podotýkám, ještě jsme seděli na balkoně přímo pod bednama a přímo pod vzduchotechnikou, takže celý koncert, nám byla šílená zima a opravdu jsem si zacpávala, fyzicky zacpávala ucho, protože to nešlo vydržet, já jsem měla pocit, že se mi hýbají vnitřnosti. To byl nářez, to si neumíš představit.
1: A tam byl s kapelou teda.
0: On tam byl s rokovou
1: kapelou.
0: A on do toho s těmi housličkami pravda měl takové ty elektronické. A smažili to tam teda neuvěřitelně. A určitě to bylo krásné, ale já jsem to prostě nevydejchala. Takže 2 hodiny jsem tam opravdu trpěla. Byť podotýkám, Pavla Šporcla nadále miluju a krásnou hudbu taky. Ale tohle teda byl velký zážitek z mnoha úhlu pohledu. Takže tak já.
1: Takže takový velmi umělecký hudební víkend.
0: No, hudební a tvůrčí.
1: A hudební a tvůrčí. Katko, ty samozřejmě jsi ředitelka v rádiu, takže máš na starost úplně všechno, ale máš konkrétní pořady, které ty sama tvoříš, kterým se věnuješ víc konkrétnějc a které to jsou, anebo na který bys ráda posluchače pozvala třeba v tomto týdnu.
0: Jak správně říkáš, tvořím jich vícero, ale teď zrovna jsem dostříhala jeden, který mě fakt zaujal. Je to pořad, který vysíláme jenom v sobotu po půlnoci. A je to záznam staršího rozhovoru, ale fakt mě zaujal. Možná si někteří vzpomenete, před pár lety byla u nás v republice taková kauza. V Ústí nad Labem byl obviněný jeden středoškolský učitel z podujatosti, protože maturitní zkoušku neudělala dívka, muslimka, která tam nějak vyhořela v podstatě na základních znalostech, takže neudělala maturitu z češtiny. No ale vzniklo z toho nikoli k téma znalostí nebo něčeho takového, ale kauza křesťané versus muslimové a nějaké vzájemné nesnášenlivosti a podobně. No a až ta kauza v tom největším zápřahu jako proběhla všemi médií, protože opravdu to bylo velké, tak jsme si toho učitele pozvali. A povídali jsme si vlastně, jak v tom vnímal Boží ochranu, boží vedení, takovou tu boží radu, co říct, co neříct, jak reagovat a podobně.
1: A on byl křesťan, teda
0: on
1: ten
0: křesťan. Ano, ano. To bylo jako přímo proti němu, protože

0: Křesťana samozřejmě z pozice, navíc druhý pastor sboru, takže on určitě těm studentům něco říkal, ale tak ve školství nemůžeš ovlivňovat, tam můžeš říct svůj názor, ale to je jako všechno. No a asi někde něco řekl a teď vlastně, protože ta dívka byla muslimka, tak z toho vznikla taková opravdu velmi, velmi nepříjemná situace. Tady ten učitel dostal vytýkací dopis od ředitele, bylo to fakt velké. No ale ten pořad je tak plný pokoje, ale nezastírá to ty zápasy a mnohé, mnohé otázky. A vlastně ve finále toho rozhovoru ten David říká, že vlastně my musíme být jak ten strom zasazený u tekoucích vod. Že nejenom, že se musíme neustále vystavovat jakémusi čerstvému přílivu té vody, která přináší obživu, občerstvení, inspiraci a podobně. Ale pokud ten proud nemá kam téct, tak se z toho stává stojatá voda, která časem zahnívá. Takže my musíme mít i ty výstupy, kde sdílíme věci, kde posíláme dál to, co nám bylo dáno. A že vlastně on neměl často v životě, a teď už odhlédnu to od té kauzy ve škole, jinou možnost, než fakt sdílet, co ho Pán Bůh učí, protože to je zdravé. Přinejmenším zdravé, ale samozřejmě přináší to i požehnání a mnoho obohacení zase zpětně jemu i těm lidem okolo. No zajímavé.
1: Takže musíme v sobotu zůstat vzhůru?
0: Tak, kdy po půlnoci, poslouchejte, ano. 5 minut po půlnoci to začíná.
1: Jak se to jmenuje?
0: Je to tematická sobota. Přiznáváme, jsou to sestřihy starších pořadů, ale právě protože to jsou velmi inspirativní rozhovory, ke kterým je škoda se nevracet, tak je nabízíme v této repríze.
1: Super. Katko, já ti děkuji, že jsi udělala čas,
0: moc
1: že
0: ráda.
1: Jsi přišla, dobře se mi s tobou povídalo a já už pouštím Jesuse Chabeja v písni Semillas, což znamená semínka. Zpívá se tam setkání s pravdou, s jistotou vzkříšení, střežím tento poklad ve svém srdci. To jsou semínka Božího království.

Už po písni nás čeká společné čtení z Bible, proto můžete spolu s námi otevřít knihu Filipským, 3. kapitolu. Předtím ale píseň od Josiah Queena a skladba Cloud and Fire. Tvou lásku potřebují víc než cokoliv jiného na tomto světě. Je to z jeho nejnovějšího alba Mount Zion.

0: Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem a chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona, farizeus, co do horlivosti, pronásledovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl bezúhonný. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát. Znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, v naději, že takto dojdu vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k nebeskému cíli pro vítěznou odměnu, ke které nás Bůh povolal v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. A pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. Každopádně se i nadále řiďme stejným pravidlem jako doposud. Buďme jednomyslní. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich Bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí jen na pozemské věci. My ale máme svou vlast v nebi, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.
1: Každý všední den čteme společně v Bibli z překladu Bible pro 21. století. Dnešním čtenářem byl Ladislav Matějček. Zítra ve 3:15 budeme pokračovat 4. kapitolou Filipským.

0: kalendárium.
1: Pojďme si připomenout události, které se staly 5. října. Podíváme se někdy i více jak 100 let do minulosti. V roku 1547 byl obnoven takzvaný svatojakubský mandát. Opatření proti činnosti jednoty bratrské v Čechách z roku 1508. Nařizuje se v něm uzavření sborů jednoty, spálení jejich knih a převedení jejich učitelů a duchovních ke katolíkům nebo utrakvistům. Stoupenci jednoty byli do 6 týdnů vypovězeni ze země. Biskup jednoty Jan Augusta byl zatčen, mučen a na 16 let uvržen do vězení na Křivoklátě. Středisko jednoty bratrské se přesunulo na Moravu, do Přerova, Prostějova nebo Ivančic a část bratrů odešla do sousedních zemí, jako bylo Polsko, Prusko. V roku 1793 v rámci revoluce je ve Francouzské republice zrušeno křesťanství. Vyvrcholilo tím období tzv. Dechristianizace, během kterého se revoluční vláda pokusila zcela odstranit vliv křesťanství a nahradit ho novým společenským uspořádáním. Tento radikální experiment však neměl dlouhého trvání. Už na počátku roku 1795, takže nějaký 2 roky později, získali kostely část svých svobod zpět a systematické potlačování víry skončilo. Roku 1920 v Praze bylo založeno umělecké sdružení 9 sil podle nápadu spisovatele Vladislava Vančury. A roku 1962 v Británii je uveden první film o agentu Jamesi Bondovi, Doktor No. Připomeňme si také narození, třeba roku 1703 se narodil Jonathan Edwards. Byl to americký kazatel a teolog. Jako 17-letý absolvoval Yale College a pak soukromně studoval teologii. V roce 1721 prožil duchovní obrácení, v němž, jak sám později řekl, do jeho duše vstoupilo a celou ji proniklo vědomí slávy božského bytí. Šíření této slávy je motivem celého jeho kazatelského a teologického působení. V červenci roku 1727 se oženil a se svou ženou měl velmi početnou rodinu. Po krátkém působení u presbyteriánů v New Yorku se stává profesorem na Yale College, ale většinu života působí jako pastor kongregační církve v Northamptonu. Nebo třeba roku 1781 se narodil Bernard Balcáno, kněz český, matematik, píšící německy. Byl to kazatel ve studentském kostele nejsvětějšího Salvátora v Praze. Pro jeho reformní obrozenecké názory mu bylo císařským dekretem Františka I. znemožněno tuto funkci dále zastávat. Odchází proto do ústraní a věnuje se především matematice. A roku 1936 se narodil také Václav Havel, dramatik, filozof, bývalý československý a český prezident. Zemřel, když mu bylo 90 let. Jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Zatímco v Česku jeho popularita během doby v prezidentském úřadu spíše klesala, renomé v zahraničí to nijak neovlivnilo. Havel zůstal určitou ikonou boje za svobodu a demokracii. Opakovaně byl navržen na Nobelovu cenu míru. Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová o Václavu Havlovi prohlásila: prezident Havel učinil český národ hrdým. I já jsem díky němu hrdá na to, že jsem se jako Češka narodila. Myslím si, že bude velmi scházet na mezinárodní scéně. Pro mnoho lidí na celém světě znamená slovo Havel a Čech jedno a totéž. Havel položil Prahu a celou Českou republiku na mapu doby po studené válce. Václav Havel byl také významným dramatikem. Připomeňme si názvy alespoň některých jeho her, které se hrají i u nás, i ve světě. Largo Desolato, Audience, Vernisáž či Žebrácká opera. Do povědomí čtenářů pronikl mimo jiné knihou Dopisy o lze. A také byly nějaké úmrtí. Například David Nitschmann, biskup, misionář jednoty bratrské, zemřel roku 1772, anebo Steve Jobs v roce 2011. Byl to zakladatel a výkonný ředitel firmy Apple, duchovní otec iPhoneu.

0: Je krátce po 16. hodině, posloucháte Rádio 7 a před námi glosa, kterou připravil Lubo Hlabačka. Dobrý poslech přeje Kristýna Exnerová.
1: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
2: Oblíbil jsem si Marmite, a to už před léty. Pokud se ptáte, co to Marmite je, tak je to populární britská slaná pomazánka, vyrobená z kvasnicového extraktu, kterou si člověk v tenoučké vrstvě maže ráno na toast. Její konzistence, byť popsána některými jako lepkavá či lepivá, je podle mého názoru nepopsatelná. Ale jak sami obyvatelé britských ostrovů říkají, když je řeč o Marmite, love it or hate it. Napadá mě mnoho dalších spojovacích bodů kontaktu s britskou kulturou. Můj oblíbený Yorkshire tea s mlékem, moji britští přátelé, dva oddělené kohoutky v koupelně a dilema, jak s tím naložit, biografie polního maršála Montgomeryho, hrdiny druhé světové války a syna misionáře, nebo také příběh lodi Endurance, polárního badatele Ernsta Shackletona. A ten seznam, nemyslím, mohl pokračovat dlouho a dlouho. V souvislosti s tou současnou Británií stojí za to zmínit takzvané tiché probuzení. V dubnu minulého roku zveřejnila biblická společnost rozsáhlou studii nazvanou The Quiet Revival, podle které překvapivě vzrostl počet mladých dospělých navštěvujících církve a kostely. To je důvod, proč se v britských médiích začalo mluvit o tichém probuzení. Mluví se o větším zájmu o modlitbu a Bibli, rostoucím počtu mladých hledajících komunitu jako reakci na digitální přehlcenost a nejistotu. A to nejen nejistotu po pandemii. Zejména část generace Z projevuje větší otevřenost vůči křesťanství, církvi a Bibli. Větší, než se očekávalo před 10 lety. Statistiky pouze potvrzují něco, co pastoři a církevní vedoucí zaznamenávají už nějakou dobu. Více mladých na bohoslužbách, více zájmu o kurzy alfa a více dotazů na křesťanskou víru. V mém britském seznamu nemůže chybět návštěva města Coventry v roce 1999 a dvě překvapení, které tam na mě tehdy čekala. V roce 1999 jsem s britským kamarádem navštívil katedrálu v Coventry. Vlastně, abych byl přesný, navštívil jsem katedrály dvě, tu starou i tu novou. Bombardování města Coventry patří k nejničivějším německým náletům na Británii během druhé světové války. V listopadu 1940 zaútočilo na město Coventry během jedné noci téměř 500 bombardérů německé Luftwaffe. Nálet trval 11 hodin a proměnil velkou část města v trosky. V Coventry zahynulo více než 500 lidí a tisíce domů byly poškozeny nebo zničeny. Byla zničena i středověká katedrála svatého Michaela a její ruiny byly po válce ponechány jako památník. Vedle nich byla postavena nová katedrála. Po prohlídce ruin staré katedrály jsem vešel do vedle postavené nové katedrály svatého Michaela, dokončené v roce 1962. Tady mne hned po vstupu do katedrály čekala ta dvě překvapení. Prvním byla přednáška Johna Stotta, která právě začínala a o které jsme ani já, ani můj britský kamarád nevěděli. Název Stottovy přednášky byl Ježíš je pán, výzva k radikálnímu učednictví. John Stott žil v letech 1921 až 2011. Byl britským anglikánským kazatelem, teologem, evangelistou a jedním z nejvlivnějších představitelů světového evangelikálního hnutí. Napsal více než 50 knih, mezi něž patří i v Čechách známé Základy křesťanství či kniha Kristův kříž. Byl také s jedním z otců zakladatelů světového lozánského hnutí. Pro Johna Stotta slovo radikální neznamená extrémní v dnešním běžném smyslu. Vysvětluje, že slovo radikální pochází z latinského radix, což znamená kořen. Chápe proto křesťanské učednictví jako něco, co zasahuje celé naše lidské bytí a proměňuje člověka v samých kořenech našeho lidství. Jinými slovy, Ježíšovo panství se nemá týkat pouze nedělní bohoslužby, ale celého života. Přednáška v katedrále svatého Michaela mnou zarezonovala a rezonuje dodnes. Vyznání Ježíš je pán má důsledky pro naše myšlení, charakter, práci, vztahy, společenskou angažovanost i poslání ve světě. Druhým překvapením v nové katedrále svatého Michaela byl takzvaný český kříž. Velký dřevěný vyřezávaný kříž s Kristem, hned kousek od vstupních dveří. Tento vyřezávaný dřevěný kříž byl darem pražského umělce Jindřicha Severy a byl v katedrále instalován v památném roce 1968 spolu s tabulkou, která obsahovala tuto prosbu. Modlete se prosím za lidi Československu. Je to jeden z méně známých, ale pro nás Čechy a Slováky myslím významných předmětů v této katedrále. Vzpomínka na návštěvu katedrály v Coventry mi dodnes připomíná tu výzvu k radikálnímu, ke kořenům jdoucímu následování Krista a také český kříž a modlitbu za lidi v Československu, prosbu, aby to britské tiché probuzení zažila a zažívala i mladá generace na Slovensku a také v Čechách.

Reprízu Glosy s Lubo Hlavačkou můžete naladit ještě ve středu v 5 hodin ráno, ve čtvrtek v 9.30 a za týden bude připravený nový díl. Já už pouštím píseň od polské skupiny TGD. Je to sice z roku 2008, ale píseň je stále skvělá. Žehnej duše moje mému pánu.

Důvěřuji ti, i když tomu nerozumím. Můj život je ve tvých rukou. Vím, že ty máš všechno pod kontrolou. Dokážeš otevřít cestu i tam, kde žádná není. Po všechny moje dny jsi byl věrný. Tak proč pochybuju, když říkáš, nikdy tě neopustím, nikdy tě nezanechám. To bude zpívat v následující skladbě Jonathan Taylor a jeho píseň I Trust You. Věřím ti.

Vítejte u poslechu magazínu z dílny Rádia 7. Dnes představíme kontaktní outreach program Křesťanské akademie mladých a také jeden zdroj inspirace pro praktický duchovní život.

0: Posláním Křesťanské akademie mladých je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Jedním z nástrojů vedoucí k naplnění tohoto poslání jsou tzv. Kontaktní outreach programy. Jeden konkrétní představí jeho vedoucí Tomáš Toušek.
1: EdSport je vlastně outreachový program, konkrétně můžeme říkat kontaktní nebo vztahový, to znamená program pro mládeže, kde se vlastně snažíme propojovat lidi zvenku, mimo církev, s lidmi z církve, z mládeže, aby vzájemně vlastně tady konkrétně dělali sport, nějakou aktivitu, které se společně věnují, která je baví a mohli vytvářet vztahy. Zároveň se mohli sdílet i o víře a dál tohleto mohli rozvíjet potom v návaznosti na mládeži.
2: Dalším cizím slovem bylo ultimate. Celým názvem Ultimate Frisbee. O co přesně jde?
1: Jo, zároveň jsem nezmínil teda svoji roli, že já jsem hlavní vedoucí vlastně tohoto celého programu. A Ultimate Frisbee, tak konkrétně to Ultimate

0: slovíčko je vlastně označení toho samotného sportu, který hrajeme, protože samotný frisbee je vlastně ten disk, nebo říká se to tomu disku, stejně jako je ve fotbale balón, tak je to to frisbee. A ten název toho ultimate, tak je to americký sport, takže to je označení toho sportu ultimátní frisbee. A ten důvod, proč se to takhle vybralo, je vlastně docela jednoduchý. V Americe je vlastně to frisbee trademark jedné firmy, takže se nemůže používat ten samotný název, protože je licencovaný produkt, takže na základě toho se používá Ultimate Frisbee.
1: Tak tedy Ultimate, už to umím říct i já. Čím je tento sport výjimečný?
0: Tenhle sport je výjimečný v tom, že ho hrajou dohromady, nebo jedna z těch kategorií tak je, že to hrajou holky a kluci zároveň, což myslím, že je snad jenom tenis, moc dalších sportů takhle vlastně se nehraje i na té nejvyšší úrovni, dokonce na té světové úrovni, tak je to jako ten víc preferovaný formát nebo jako hodně uznávaný. Zároveň ta výjimečnost je ještě, a to už nemá vůbec žádný sport, a to je, že tam nejsou rozhodčí. My často říkáme, že vlastně samotní hráči jsou vlastně ty rozhodčí. Zní to divně, ale vlastně ten celý sport je postavený na fair play, my tomu říkáme spirit of the game.
1: Wow, tak to je výzva. Kolik týmů aktuálně tvoří Edge Ligu a jak probíhá komunikace nebo možná spolupráce mezi tebou, případně týmem Edge Sports a jednotlivými vedoucími?
0: Aktuálně máme 9 týmů, můžeme mluvit i o 9 sborech církvích napříč celou Českou republikou, takže máme tam třeba České Budějovice, Pisté v Orlických horách nebo Havířov, už skutečně nám chybí jenom až, aby jsme spojili republiku takhle všemi kouty. A ta spolupráce vlastně, my spolu komunikujeme už od začátku vzniku a zároveň vlastně liga je propojená i v tom, že já se vlastně snažím znát se všema těma vedoucíma, podporovat jednotlivý týmy, ať už se nacházejí v jakýkoliv fázi, některý týmy třeba nepotřebují takovou podporu, jako ve smyslu, že by jsme tam jezdili a učili je to hrát, to už vlastně oni se naučili za nějakou dobu, co už to 7 let funguje, ale zase ty novější, tam třeba jezdíme pravidelně, nebo kolegové trenéři, tak tam jezdí jako pravidelně každý týden nebo co 14 dnů a my jsme i propojení, máme WhatsAppovou skupinu mezi všema trenérama, děláme společné teamleagové chaty nebo akce, takže se hodně snažíme propojovat i tu komunitu těch trenérů a vzájemně se poznávat, posouvat vlastně i dál samotnou ligu.
1: Pojďme se podívat na samotné turnaje. Kdy a kde se ty nejbližší uskuteční a co bude náplní jednotlivých víkendů?
0: Ten nejbližší je úplně skutečně nejbližší a to je zítra a v neděli v Brně v areálu VUT na umělé trávě, tak tam budeme hrát, to je nejbližší turnaj. Konkrétně máme 12 týmů, což jako těch 9 týmů z té celé republiky, tak oni si vytvářejí i třeba B týmy, když jsou větší ty týmy. Je proto 12 týmů, hrajeme 5-5, 30-minutové zápasy, zároveň tam máme i vložené krátké zamyšlení, cca na 20 minut, křesťanské, takže i tohle, kdyby někdo se přišel podívat, tak i tohle tam může zažít, vidět. A chápu, že tohle třeba narychlo pro někoho se přijet podívat do Brna. Tak potom další nejbližší turnaj je v prosinci 5. a 6. na Mikuláše a zase je to Brno, tentokrát ne venku, ale v hale VUT, takže zase stejný areál, my jsme si to tak nějak oblíbili, takhle vlastně jsme to měli minulý rok, že to Brno je takovým propojovatelem celé republiky těch 9 týmů, že tam to mají všichni tak nějak podobně daleko, takže pokud by se někdo chtěl přijet podívat, tak buď na ten víkend zítra, anebo pak v prosinci.
1: Pokud by to někoho zaujalo a přemýšlí o nějakém kontaktním programu v rámci svého společenství, co může udělat jako první krok?
0: Jeden z prvních kroků může být určitě kontaktování mě. Kontakt na mě se dá najít na našich webových stránkách kam.cz, tam vlastně si vyhledáte ty kontaktní programy a konkrétně pak ten Edgepod. Případně se dá zajít jako na ten turnaj a i vidět, co je tím vrcholem toho trénování, samotné aktivity, jako to ty společní turnaje, tak si zažít i tu atmosféru. Myslím si, že to je jako unikátní a taky povzbudivý. Případně bych i doporučoval najít si nějaký ten tým, který je v nejbližší okolí. Dneska už jsme vlastně skoro v celé České republice, nebo hodně obsazujeme celou Českou republiku, jak jsem zmiňoval, ty všechny rohy té republiky až na tu až. Tak se dá jako zajet a podívat se na nějaký ten trénink, kontaktovat i ten lokální Edge a ty trenéry, tak i skrze to se dá dostat a vidět vlastně, jak to funguje.
1: Mohl bys v závěru sdílet nějakou zkušenost, která je pro tebe důkazem toho, že tato forma služby mladým lidem má smysl?
0: Teďkon asi jako ta nejčerstvější, tak v Třince z týmu, který funguje, myslím, že teď už druhým rokem, teďkon jsme dělali turnaj příště propagační na Broadfestu, konferenci pro Cirkus Bratrskou, tak tam jsme měli frisbee turnaj a přišel za mnou právě vedoucí tohoto toho týmu a říkal, že strašně moc děkuje za to, že to děláme, že jsme se do toho mohli připojit, že jsme lidi namotivovali, protože vlastně jim přišlo 5 mladých holek do dorostu a se vlastně posouvají v té víře a že jim to hrozně moc dává smysl. A tohle, když on mi říkal, tak takovýhle věci člověk různě za těch 7 let jako slyší, tak ho to vždycky potěší, tak tohle bylo to nejčerstvější, co jsem vlastně slyšel, co mě potěšilo. A říkal jsem si, jo, to je přesně to, proč to děláme, že chceme, aby se ty mládeže, anebo i ty dorosty, je to i pro mladší vlastně od těch 12, 13, tak chceme, aby se propojovali s tou lokální církví. Tohle je jeden ze způsobů a tohle mi jako dává smysl a jsem za to vděčný.
1: Úplnou tečkou bude zopakování důležitých informací, kdy a kde se koná nejbližší turnaj a kde se o vás mohou případní zájemci dozvědět více.
0: Nejbližší turnaj je tento víkend 3. a 4. října v Brně, venkovní hřiště Umělá tráva, areál VUT. Další nejbližší je potom 5. a 6. prosince opět areál VUT v Brně, ale tentokrát hala. A kontakty na mě nejlépe na kam.cz, tam konkrétně pak najít si outreachové programy a konkrétně Edge, případně ještě se dá na Instagramu najít Edge Check.
2: Shrnuje vedoucí služby Edge Sports pod Křesťanskou akademií mladých Tomáš Toušek. Víkendový turnaj už je minulostí, ten další se uskuteční od 5. do 6. prosince rovněž v Brně.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli i osobních zážitcích s Bohem, to je podcast Grow Up. O počátcích, obsahu i zpětné vazbě hovoří autor podcastu Honza Herman.
1: Vznikl před 5 lety, v roce 2021, když ještě byla pandemie covidu a byli jsme jeden z prvních křesťanských podcastů, kteří vlastně do toho začali nějakým způsobem zabrušovat v té naší kotlině a od té doby se jich samozřejmě připojilo víc, ale byli jsme, myslím, jedni z těch prvních, kdo to vůbec zkusili tady u nás v Česku.
2: Tebe jsem zmínil jako autora, ale nejsi v týmu sám, tak kolik lidí tvoří váš tým a jak máte rozdělené role?
1: Samozřejmě se to mění v průběhu, ale jsem moc rád za tuhle otázku, protože často člověk slyší v podcastu jenom jeden hlas, případně dva nebo nějakého hosta, ale těch lidí je spoustu. A musím říct, že od té doby, co jsme začali, se to hodně změnilo. My jsme začínali vlastně i s tím záměrem, že jsme to vlastně chtěli tvořit primárně pro náš region na Vysočině, jako během covidu takovou alternativu i pro tu neděli, kdy člověk mohl jít do shromáždění třeba i s rouškou. Ale během týdne toho moc neměl a v tu chvíli jsme to dělali ne moc profesionálně, snažili jsme se prostě přidat nějaké vyučování nebo něco takového navíc a bylo nás třeba 2 nebo 3 a teďka máme 5-6 lidí, někdy i víc, kteří se na tom podílí, máme někoho, kdo natáčí, připravuje, máme editora, kdo to stříhá, máme člověka, který se nám stará o sociální sítě, máme dalšího člověka, který nám třeba natáčí nějaká videa, když potřebujeme. Je toho spousta a všechno jsou to lidi, kteří to dělají dobrovolně a díky jim za to.
2: Grow up znamená růst vzhůru. Jakým způsobem k růstu povzbuzujete? Co přesně je součástí obsahu, který vytváříte?
1: My ten název vlastně můžeme vnímat z dvojí roviny, protože my se snažíme, aby náš podcast mohl být jak pro věřící publikum, tak i pro to nevěřící. A když vlastně se bavíme o té věřící části našich posluchačů, řekl bych, že je to většina, tak vlastně povzbuzujeme je k růstu tím, že vlastně jim dáváme mimo jejich standardní čas možná nějakého vyučování třeba v neděli během bohoslužby, případně během setkání mládeže, jsou to třeba mladší posluchači, tak aby měli i nějaký další zdroj a mohli mít další důvod k tomu zamyslet se nad vertikálou svého života, to znamená stáhnout trochu své vnímání Pánu Bohu. Ale zároveň musím říct, že se snažíme motivovat právě k tomu růstu vzhůru i ty, kteří nás poslouchají z těch hledajících nebo dosud neobrácených lidí a možná jim jenom ukázat, že je potřeba taky občas podívat se vzhůru a růst tím směrem a možná srozumitelně se o tom něco dozvědět a přemýšlet nad tím.
2: Pokud už se třeba posluchači setkali s obsahem podcastu Grow Up, mohli zaregistrovat, že to jde v určitém schématu, že pravidelně zařazujete konkrétní formáty, tak můžeš i toto přiblížit a jestli to takhle bylo nastaveno už od začátku?
1: Určitě rád přiblížím. Na začátku jsme primárně se věnovali vyučováním a třeba jsme tam dávali i nějaké záznamy z nedělních bohoslužeb, ale nakonec tenhle formát jsme rychle přešli dál, protože jsme si uvědomili, že opravdu chceme tady ten podcast distribuovat pro celou republiku i pro zahraničí, protože i v zahraničí nás někteří poslouchají. A vlastně nakonec teda jsme se ustálili na takovém formátu toho, že točíme 3 témata. Každý týden jednou vyjde epizoda a to znamená, že vždycky jednou za 3 týdny se nám tady točí naše vyučování, které tady máme od začátku. Potom ale jsme přidali vlastně příběhy a svědectví křesťanů, kteří uvěřili v Pána Boha a mají nějaký svůj zážitek s Bohem. A ta 3. varianta jsou vlastně rozhovory, kdy buď pozveme nějakou kapacitu křesťana, který ve svém oboru je v něčem dobrý, tak se ho snažíme trošku vyspovídat. A nebo tady tu sekci taky máme doplněnou takovým formátem u trojuhelníkového stolu, kde se vlastně potkáváme jako 3 křesťané vedoucí v církvi na Vysočině a snažíme se diskutovat nějaká témata, která možná běžně neotevíráme.
2: Takové formáty, to znamená, že je potřeba sehnat poměrně dost hostů. Kde hledáte inspiraci jednak pro témata a hosty?
1: Samozřejmě se snažíme být relevantní, to znamená, že ta témata, která zrovna nějakým způsobem jsou aktuální v církvi, tak se snažíme taky otevřít a samozřejmě často těch odborníků nebo těch lidí, kteří by v církvi dokázali na to téma opravdu dobře mluvit, tak není zase tolik. Takže musím říct, že nakonec jako tohle není něco, co by bylo úplně jako složité vybírat nějaké té přemíře možná těch hostů, ale naopak se snažíme vyhledávat i lidi, kteří prostě mají co říct a možná ani to téma by nás nenapadlo prvoplánovitě. Takže často jsou to lidi, o kterých prostě v církvi slýcháme, víme, že mají nějakou klíčovou službu, pracují v nějaké křesťanské organizaci nebo se věnují nějakému tématu a přijde nám dobré, aby dostali taky platformu, kde můžou něco říct a my můžeme nějaké téma otevřít možná i když nad ním nepřemýšlíme. Takže to takováhle kombinace toho, že se snažíme jednak být relevantní pro naše posluchače a jejich témata dnes, ale taky vlastně otevírat témata, která by jen tak někoho nenapadla.
2: Takové bolavé místo pro náš kontext, v jakém žijeme, je získávání zpětné vazby. Na Spotify vyzýváte posluchače, aby vám posílali své příběhy, otázky, případně komentáře. Děje se to?
1: Musím říct, že zpětná vazba v podcastovém světě je skoro neexistující slovo a to se můžeme bavit i o světských podcastech, které jsou špičkové a vyhrávají křišťálové lupy a tak dále, tak i oni mají třeba jednotky komentářů na svých Spotify účtech a tak dále. To znamená, že opravdu my jako se zpětnou vazbou přímo v těch našich platformách jako nemůžeme z ní těžit, minimálně takhle bych to řekl, i když tu a tam se nějaká vlaštovka objeví, ale máme minimálně i nějakou síť lidí kolem sebe, kteří poslouchají. Já taky často cestuju po České republice a vím, že nás poslouchají různě všude možně. A dostávám tu zpětnou vazbu osobně, za což jsem hodně rád. A co se týká těch příběhů, které pak i nakonec vlastně my vždycky přemluvíme a nahrajeme do našeho vysílání, tak vlastně nemůžeme se spolehnout na tuhle zásobu, takže čerpáme i z dalších příběhů lidí, kteří už třeba nahráli svůj příběh někam dřív. Ale musím říct, že i tací jsou, kteří nám to pošlou a my jsme opravdu vděční za každý příběh s Pánem Bohem, který nám přijde a my ho můžeme říct, protože slýchám, že tohle je i pro ty křesťanské posluchače velmi budující.
2: Ta kontaktní síť nebo síť vztahu, to si myslím, že je velmi dobrým základem pro budování čehokoliv. Když člověk třeba začíná z nuly, tak přeci jen mít nějaké jádro, nějaké konkrétní lidi, kteří to třeba umí i posunout dál, nebo získat třeba tip na nějakého člověka nebo téma, to si myslím, že všechno je skvělé. V novém formátu u trojúhelníkového stolu s názvem Ďáblův advokát otevíráte otázky, na které nemáte většinově stejný názor. Co vás k tomuto formátu vedlo a co od něj očekáváte?
1: Je to taková novinka, musím říct, protože zatím úplně první díl vyšel před nějakými 2-3 týdny a my vlastně teď budeme jich vydávat víc, protože, jak už jsem říkal, dřív vychází to ob 3 týdny. A v téhleté zajímavé sérii rozhovorů u trojúhelníkového stolu, tak vlastně i s tímhletím trošku pichlavým názvem Ďáblův advokát, což je samozřejmě trošku nadsázka, my se snažíme otevírat otázky, které vlastně, jak jsi říkal, nemáme na ně většinově stejný názor. A teď jsme vlastně třeba pro příklad otevřeli téma křtu dětí, což většina i posluchačů Rádia 7 bude vědět, že je tohle téma, ve kterém se všechny církve světově prostě neshodnou, že tady některé církve děti křtí, některé nekřtí. A my jsme vlastně nechtěli jenom pozvat nějakého odborníka, který by nám řekl, proč ano nebo proč ne, protože to bychom na obou stranách takového člověka našli. Ale chtěli jsme vlastně udělat trošku jiný formát, a sice prostě jenom diskuzi. A argumentovat trochu proti sobě v tom, že jedna strana vlastně hájí stanovisko pro, druhá hájí to stanovisko proti. A v tu chvíli my se nesnažíme dobrat a přesvědčit posluchače o nějakém výsledku, ale možná ty naše posluchače, kteří tam je možná mají nějaký názor na jedné nebo na druhé straně, tak jim ukázat ten druhý pól pomocí argumentů, které vlastně jsou poměrně validní a člověk se s nima musí trochu poprat a trochu si možná i upravit ten obrázek, který dosud stavěl a podívat se, jak to myslí ta druhá strana. I když třeba tedy nedáváme finálně jasné řešení, jak to má být, tak ukazujeme, že obě strany vlastně mají nějaké legitimní argumenty, které jsou potřeba zvážit.
2: Takže vést lidi k samostatnému přemýšlení, to si myslím, že je taky užitečné, když se nepředkládají jenom informace, které by měl člověk, řekněme, konzumovat bez nějakého přemýšlení. V úvodu jsem citoval popisek z instagramového profilu podcastu, kde jej představujete slovy srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli a tak dále. Jak konkrétně o srozumitelnost usilujete a jak zjišťujete, zda se vám to daří?
1: To je taky velmi dobrá otázka. Rád bych věděl ještě líp, to se nám to daří. Já věřím, že ano. Usilujeme o to tak, že když se snažíme mluvit kdykoliv, ať už je to v jakémkoliv formátu, ať už jsou to ty příběhy, ať už je to vyučování nebo nějaký ten rozhovor, snažíme se používat maximálně univerzální slovník, tak aby nakonec v situaci, kdy nás poslouchá právě třeba člověk, který není součástí církve a nemá takový ten církevní jazyk, že prostě nemá stejný pohled na to, co vlastně znamená hřích, spasení, ospravedlnění a pokání a další takováhle slova, tak snažíme se je buď vynechávat, anebo je zmínit a zároveň vyložit. To znamená, aby každý z našich posluchačů vlastně rozuměl tomu, o čem mluvíme a nestratil se v naší křesťanské řeči. Ale zároveň musím říct, že druhá strana srozumitelnosti není jenom to, jaký slovník vlastně používáme, ale i to, o jakých možná tématech mluvíme a to, co vlastně představujeme. Protože se snažíme, aby každý člověk, vlastně, který možná zatoulá na náš podcastový profil, vlastně ho zajímá něco o Bohu, o církvi, o křesťanské víře, o Bibli, tak aby dokázal najít nějaké téma, které bude vlastně relevantní i pro něj a nebudeme se možná tady úplně pitvat v nějakých jako složitostech, které nejsou úplně tak důležité, ale aby dokázal vlastně srozumitelně pochopit, o čem je křesťanská víra a mohl i z tady toho podcastu třeba natěžit. Tak snažíme se zjišťovat, jak se nám to daří, jak si říká, s tou zpětnou vazbou, z té sítě lidí kolem sebe a minimálně doufám, že kdyby se nám to nedařilo, dostaneme aspoň nějakou negativní zpětnou vazbu, které se ale naštěstí nedostává.
0: Konstatuje Honza Herman, autor podcastu Grow Up, který si můžete vyhledat na nejrůznějších podcastových platformách nebo na stejnojmenném instagramovém profilu. A magazín došel do svého pomyslného cíle. S dalším vydáním se ozveme za necelých 24 hodin. Díky za vaši přízeň. A já se s vámi také rozloučím. Bylo mi dneska moc hezky, budu se těšit zase příště. Já už předám slovo Broně Procházkové, která pro vás připravuje jazzový klub. Jak už jistě název napovídá, pořad plný jazzu, na který srdečně zvu už po písni. Mějte se moc hezky, požehnaný zbytek pondělí přeje Kristýna Exnerová.

Jazzový klub na Rádiu 7. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu. Připomenutím čtyř svobod, které deklaroval americký prezident Roosevelt 6. ledna roku 1941, vás v jazzovém klubu vítá Broňa Procházková. Program čtyř svobod pro každého člověka se stal myšlenkovým vodítkem Spojených států během druhé světové války a inspirací pro Atlantickou chartu i pozdější Všeobecnou deklaraci lidských práv. Po 85 letech od vyhlášení záměrně vepsal americký trumpetista a skladatel Dave Douglas čtyři svobody do názvu svého alba z ledna roku 2026. Rooseveltova slova se dnes zdají relevantnější než kdy dříve, říká a dodává. Humanita je naprosto nezbytná, protože čelíme výzvě soužití na téhle jedinečné a nádherné planetě. Dave Douglas je neúnavný kreativec. Neustále hledá nové směry, iniciuje hudební projekty, střídá sestavy i přístupy. Pro své nové album zvolil sestavu tradičnějšího akustického kvartetu. K Douglasovi se připojili Marta Vorelis na klavír, Nick Dunston na kontrabas a Joey Byrne na bicí. Ač je Douglas autorem témat a harmonií, vsadil na větší podíl volné hudby, ilustrující onu lidskou svobodu, rozhodování, volby a vyjádření. Název čtyři svobody odkazuje i na čtyři hráče, svobodné i jednotné ve společné tvorbě. Dobré naladění a dobrý poslech. Dave Douglas, Four Freedoms.

Doznívá část Dreams We Hold, Sny, co chováme, pro kterou Douglas napsal jednotlivé party, které mohli hudebníci rozvíjet vlastním tempem. Před námi Sandhog, rytmická skladba inspirovaná dělníky, kteří pod New Yorkem razili tunely. Jejich skrytá práce stojí za základy města s jeho ikonickými součástmi, jako je Brooklynský most a městská síť metra. Ten groove se prostě dostane pod kůži.

Album Four Freedoms kombinuje živou i studiovou nahrávku. Dave Douglas na desce zkombinoval snímky z vystoupení na festivalu ve španělském Baskicku v červenci roku 2025 s nahrávkami, které pořídil následujícího dne na stejném pódiu, ovšem už bez přítomnosti publika. Střídají se tak nálady živelné s reakcemi diváků i intimní kontrolovaná atmosféra. Osy veřejné a soukromé výstižně definují prostor pro hudební uvažování o zvoleném tématu Rooseveltových čtyř svobod. Interakce mezi hudebníky je živá, vynalézavá. Je to další střípek do debaty o tom, jak propojit kompozici a improvizaci. Titulní skladba Four Freedoms vychází z partitury a z použití poněkud preparovaného klavíru, na který Douglas reaguje charakteristickými frázemi na trubku. Hudba je poměrně volná, ale má svou základní strukturu. Před námi titulní Four Freedoms.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme z alba Davea Douglase Four Freedoms. Napsal jsem tuhle muziku pro své drahé přátele Martu, Nika a Joeyho. Kompozice jsou personalizované, vytvořené podle toho, jak hrají, jak přistupují ke svobodě v improvizaci, říká Dave Douglas na adresu svých spoluhráčů. Obsazení je záměrně, řekněme, transatlantické a symbolické. Trumpetista sídlí v New Yorku, zatímco tři jeho spoluhráči momentálně působí v Evropě. Polská klavíristka Marta Vorelis se usadila v Amsterdamu. Kontrabasista Nick Dunstan pochází z Brooklynu a bubeník Joey Barron z Richmondu ve Virginii, oba ale aktuálně bydlí v Berlíně. Společnou improvizací ukazují, že dohromady to může čtyřem odlišným hlasům skvěle znít. Skladba před

námi Fire in the Firewood je věnována basistovi. Začíná jeho krátkým vstupem, než hudba přejde k interaktivnějšímu pojetí.

Dave Douglas trubka, Marta Vorelis klavír, Nick Dunston kontrabas a Joey Baron bicí. Jsme v závěru poslechu alba z roku 2026 Four Freedoms, pod kterým je podepsán pozoruhodný americký jazzový trumpetista a hudební skladatel Dave Douglas. Do názvu nahrávky je vsazen odkaz na čtyři svobody, které deklaroval v roce 1941 americký prezident Roosevelt. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu. Strachu z války a agrese. Dave Douglas říká, v průběhu času nabývala svoboda mnoha podob a vyvíjí se i naše chápání svobody. Svoboda v rámci řádu, řád v rámci svobody. Přesně o tomhle hrajeme. Kéž naše snaha vede ke světlu a svobodě pro všechny naše dny. V přemítavém rozpoložení se s vámi z jazzového klubu loučí Broňa Procházková a hudebníci alba Four Freedoms.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Máme 18 hodin a to znamená, že startuje večerní vysílání Rádia 7. U jeho poslechu vás vítá Aneta Lofítková. Čeká nás toho dneska relativně dost, proto rovnou pozvu k prvnímu pořadu, kde se ponoříme do hlubšího studia Bible, konkrétně do knihy proroka Ozeáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 13. kapitola. V této kapitole čteme: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od výjití z Egypta. Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný spasitel než já. Na poušti jsem tě opatroval, v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce spišněla, zapomněli na mne dočista. Tento text dobře shrnuje stav Izraele. Nasytili sebe a na dárce všeho zapomněli. Ale také se zde, společně s ohlášeným trestem, objevuje i slib budoucí záchrany. Verš 14 předpovídá dokonce porážku smrti a vykoupení z moci pekla. Čteme: Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Tento verš je citován apoštolem Pavlem v jeho významném vyučování o vzkříšení v prvním listu Korinským. Pavel své vyučování začíná ujištěním, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Pak vyjmenovává všechny možné svědky Ježíšova vzkříšení a ukazuje, že vzkříšení budou i věřící v něho. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Ježíšovo vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení. Svou smrtí se plně ztotožnil s námi, se svým stvořením. A svým vzkříšením do stvoření, tedy do nás, vložil sebe, svůj život. Bůh musel zemřít jako člověk, aby člověk mohl přijmout jeho život. Tento život se k nám dostal vzkříšením Krista. Svým vzkříšením Ježíš vytvořil nové stvoření. On je prvním, my ho budeme následovat. Tak o tom píše dál i Pavel. Každý však bude vzkříšen ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Následně Pavel vysvětluje, jaká bude ta vzkříšená forma nového člověka. Přirovnává ji k rostlině. Semeno, které zasadíme, je obrazem našeho fyzického těla, které jednou zemře. Rostlina, která vyroste ze semene, vypadá zcela jinak než semeno. Tak forma vzkříšeného člověka bude úplně jiná, než bylo naše fyzické tělo. O tom čteme. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšeni? V jakém přijdou těle? Blázne, to, co seješ, neožije, dokud to nezemře. To znamená naše fyzické tělo. A co seješ, ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Vzkříšení tedy lidem nevrátí jejich stará těla. Proto je jedno, jak je kdo pohřben. Vzkříšením lidé dostanou nová duchovní těla. A Pavel pokračuje. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tedy Adama, tak poneseme i obraz toho nebeského, Krista. Ve vzkříšeném stavu se tedy lidé budou podobat vzkříšenému Kristu. Naše osobnost se zázračně spojí s Kristovým vzkříšeným životem. Budeme jako Kristus, ale budeme to stále my. Pavel to popsal takto. Říká vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A tady se dostáváme k vyvrcholení Božího plánu. Verše z proroka Ozeáše jsou zde citovány jako konečné vítězství lidí nad smrtí. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Člověk bude zbaven smrtelnosti, bude žít věčně. Vše pomíjivé, naše pochyby, obavy, úzkosti, zloba a zranění budou odstraněna. Člověk oblékne bílé roucho, ocitne se Bohu tváří v tvář. Konečně dorazí do cíle.

S Jiřím Zdráhalem a Bible Guidem se setkáte opět zítra, buď v 8 nebo v 18 hodin. No a my se teď společně podíváme na to, jaké další pořady jsou před námi. Založit nový skautský oddíl je výzva, obzvlášť když začínáte úplně od nuly. Své o tom ví Jakub Mrázek, který už zakládal oddíl 2. V rozhovoru se Sárou Zončovou provází základními kroky. Jak zmapovat situaci, získat podporu, sestavit tým a zvládnout základní administrativu? Teoretický návod doplňuje zkušenostmi z praxe. Pořad štafeta zachytíte od 6:30. Patnáct minut po 7:00 uslyšíme v Kanafásku poslední vyprávění zvířátek z Moudré knihy přísloví. Slova se ujme samotný král zvířat, majestátní lev. Jeho vyprávění nás zavede k malé holčičce, která toužila po jediném, mít co největší květinový poklad. Čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. O první komponentě vztahu bude od 19 hodin 45 minut hovořit v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Už první verš Bible nenechává čtenáře na pochybách o tom, že za stvořením vesmíru stojí všemocný Bůh. Jak vypadal harmonogram jeho dalšího stvořitelského díla, sledujeme ve výkladu Johna Vernona McGeeho ke knize Genesis. Relaci Světem Bible si můžete poslechnout o 8:45. Písničkářka Lidie Zoubková představuje své právě vydané album První sníh. V Pohovce vypráví o své tvorbě, inspiraci i příbězích ukrytých v písních. Ve čtení z historického románu manželů Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán sledujeme dramatickou plavbu lodí Jitřenka, která plula s nákladem zbraní z Francie na pirátský ostrov v Karibiku. Během plavby probíhají na lodi neustále vzpoury a boje o moc. Do toho všeho udeřila prudká bouře. Nyní už šlo o život všem, jak uslyšíme ve 22 hodin 15 minut. Naše mysl ovlivňuje naše jednání. Je tedy důležité, kdo naši mysl ovládá. Jsou to vnější vlivy naší společnosti anebo my sami. Se základními kroky k ovládání vlastního myšlenkového světa nás v dotecích ve 23 hodin seznámí Charles Stanley.

Tohle byla kapela Lindy s písničkou Counting My Blessing, ve které vyznala použij moje modlitby a změň způsob, jakým vidím. Tu teď vystřídá česká kapela Lift Up s písní On mě v rukou má. Ježíš mě má ve svých rukou, život za mě dal, Pán mě v rukou má.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Píseň It Is Well v podání zpěvačky Rebecky St. James, která vychází z biblického textu, konkrétně z 2. Korinským z 12. kapitoly, z 9. verše, kde se píše: Ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Tak věřím, že i tenhle známý verš může být takovým pozbuzením. Nás čeká teď ještě jedna píseň a po ní už je tady štafeta.

0: Chtěli byste i ve vaší komunitě nabídnout dětem ve věku 7 až 14 let místo, kde se mohou setkávat s kamarády, ale taky se rozvíjet a poznávat svět a evangelium? Založit klub nebo oddíl není lehké, pokud člověk začíná od nuly úplně sám. Proto jsme si připravili návod a v dnešním díle ho projdeme a zjistíme, jak založit klub na zelené louce. Krok po kroku nás tímto návodem provede Jakub Mrázek, hlavní vedoucí skautského oddílu ROSA, kazatel církve Bratrské trojka v Ostravě, milovník přírody, kam často vyráží s manželkou a rodinou, a k tomu všemu je i nadšený houbař. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Sáro.
0: Na začátku mám takovou otázku, abychom tě trošku lépe poznali. Tak jsem se tě chtěla zeptat, kdybys mohl vyrazit s baťohem na puťák úplně kamkoliv na světě, do jakékoliv přírody, kam by ses vydal?
1: Tak já to mám naprosto jasné. Mým srdečním láskou a místem, kde nejraději chodím s batohem na zádech, je Velká Fatra. Borišov, Ploská, Černý Kameň. A ještě tam jsou místa, které neznám a rád bych se na ně podíval.
0: Tak to je krásné. A teďka, když už se podíváme na ty oddíly, které dneska budeme zakládat a kluby, tak ty jsi vlastně založil nejdříve skautský oddíl 8. A vrhl ses do toho potom i po druhé a založil si další skautský oddíl pro Světlušky a Vlčata Rosu. Tak co tě k tomu pokaždé vedlo? Jaký v tom vidíš smysl?
1: Já si myslím, že to byla vlastně jednak jako reakce na potřebu našeho společenství věnovat se dětem a vlastně i u Ježíše vidím, že on se nestaral jenom dospělé, staral se i o děti a nevytvářel jako nějakou komunitu, která je uzavřená, ale otevřená, tak nám to přišlo jako dobrá cesta, jak vlastně něco udělat pro naše děti, ale zároveň vlastně tomu pozvat třeba i jejich kamarády. A ty skautské oddíly, nebo ta cesta skautingu nás oslovila ze tří důvodů. Jeden z nich je, že skauting v sobě obsahuje velmi dobrý učednický model. V podstatě jako Pán Ježíš měl takovou družinu 12 učedníků a v nich měl takové tři rádce, Jakuba, Jana a Petra, tak to podobně jako používá i skauting jako práci s dětmi. A taky ten druhý důvod byl, že vlastně ten skaut je velmi srozumitelná věc pro lidi v našem okolí. Já jsem vždycky dělal tábory a vždycky se mě ptali, co to jsou za tábory. Já jsem říkal, to je něco jako křesťanský skaut. Takže jsme akorát vypustili to slovíčko jako. A pomohla nám to otevřít tu oddílovou práci i pro děti mimo naše křesťanské společenství. A skauting nabízí obrovské množství jako zdrojů metodických, které nám pomohly, jak to vlastně dělat.
0: Takže zakládání klubu nebo oddílu je vlastně už pro tebe takový proces, kterým jsi prošel. Tak mohl bys nám zhrnout krok po kroku, jak může vypadat takový návod pro založení klubu?
1: Já myslím, že ta první otázka, nebo ten první krok je vlastně vůbec si udělat takovou stupni.

0: analýzu, jestli je to vůbec cesta pro nás. Druhý krok, zajistit si podporu vedení toho společenství. Náš scout je při církvi Baterské, my tomu vedení říkáme staršostvo. Tak jestli i oni jsou jako pro a ten sbor jako takový. Třetí krok, je potřeba mít tým vedoucích. Čtvrtý krok, vlastně se rozhodnout, jestli chceme dělat oddíl se skautskými prvky anebo neskautský oddíl. Pátý krok, jsou potřeba udělat nějaké administrativní úkony. Šestý, zajistit klubovnu, místo, kde se ten oddíl bude scházet. Sedmý, udělat nějakou propagaci, tak aby se o tom dozvěděli děti, ale taky rodiče. Osmý krok, naplánovat schůzky na první vlastně období toho oddílu. No a předposlední krok je to zahájit. A taky po čase, to je ten poslední, se obrátit zpátky, udělat nějaké hodnocení.
1: Děkuju. Teďka se podíváme na každý ten krok zvlášť a taky se pobavíme o tom, v jakém časovém rozmezí je dobré tyhle kroky absolvovat v takovém ideálním světě. Takže jako první nás čeká teda ta analýza stavu, kterou jsi zmiňoval. Co všechno to zahrnuje a kdy bychom měli vlastně začít?
0: Tak já myslím, že s tou analýzou je dobré začít vzhledem k tomu, že pravděpodobně první schůzka bude v září, tak je dobré třeba v lednu začít s tím nejpozději si položit tu otázku, jako proč vlastně takový oddíl zakládat. Jaký máme cíl, co bychom jako rádi viděli, aby se díky tomu oddílu stalo. Myslím, že taky dobré se modlit a mít takovou odvahu pozvat do toho Pána Boha, porozumět i tomu jemu plánu, co on chce, aby se stalo a nebát se snít, protože když máš na své straně Boha, tak můžeš snít víc, než co si dokážeš sama představit. Tak ta otázka proč je strašně důležitá. Taky je třeba si říct, pro koho teda ten oddíl bude, pro jakou věkovou skupinu, jestli pro tuhle věkovou skupinu je v mém okolí nějaká poptávka, nějaký zájem, jestli už vidím nějaké děti, kolem kterých může takový oddíl vzniknout, jestli mám zdroje dostatečné, jestli jsou tu vedoucí další zkušení i neskušení, to je dobré mít i ty neskušené vedoucí, kteří by do toho šli se mnou. A jaké jsou příležitosti, jestli třeba někde se otevírají nějaké dveře, které by nám pomohly získat kontakty ještě třeba nad rámec toho našeho sboru, tedy toho křesťanského společenství, při kterém ten oddíl děláme.
1: Jak taková analýza teda prakticky vypadá? Sedíš u toho sám a zapisuješ si to někam, vracíš se k tomu ještě později, jaký by měl být náš vlastně výstup?
0: No určitě to nedělám sám, protože když to budu dělat sám, tak se natchnu taky sám, jenom sám sebe. Takže je dobré určitě do takovéhle analýzy zahrnout už ty potenciální vedoucí, protože pak to vzniká společně a to nadšení se přenáší jeden na druhého. Myslím si, že není špatné do toho procesu i zaangažovat někoho z vedení toho sboru, toho společenství, protože náš sbor má třeba nějakou svoji vizi, má nějaké svoje sny a touhy, nějaké směřování a to, co vzniká, by nemělo být proti tomu nebo to nějak komplikovat, mělo by to naopak vést nějaké synergii. A já si obecně jako rád píšu všechny takové věci, přemýšlím i tím, že píšu a minimálně tu odpověď na otázku, proč to chceme dělat, jaký je vlastně cíl, je dobré mít sformulované a sepsané, protože je to věc, ke které se můžeš vrátit po nějaké době, třeba po několika měsících, nebo třeba i za rok, za dva, nebo i za tři. A říct si, aha, ještě stále děláme to, co jsme chtěli dělat na začátku, nebo už děláme něco jiného a musíme se vrátit k tomu původnímu cíli.
1: Co máme dělat potom v situaci, když zjistíme, že ty odpovědi na otázky nejsou úplně takové, jako by si člověk představoval? Buď je ani nemáme, anebo třeba, nevím, nemáme zrovna dost dětí, kde si můžeme potom třeba i říct o pomoc, nebo má to smysl zakládat vůbec klub nebo oddíl v takové situaci?
0: To se určitě může stát, že ty odpovědi nejsou úplně jednoznačné. Může to znamenat, že není teď ten pravý čas. Je třeba počkat. My jsme se taky snažili rozjet nějakou práci s dětmi víckrát a jako by to nešlo, protože nebyl ten správný čas a možná nebyly děti nebo nebyly rodiče, kteří by viděli potřebu takový oddíl mít pro své děti. Nebo třeba nemusí taky vždycky být pochopení jako v tom okolí pro takovou vizi a je potřeba s lidmi dále mluvit, přesvědčovat je, sdílet nějaké zkušenosti třeba odjinud. Myslím si, že v tomhle může velmi pomoct Dorostová unie a ostatní oddíly, které už existují, kdy můžete pozvat nějakého hosta, který řekne, jak to vypadalo u nich, anebo nejlépe zajet se tam podívat a zjít sebou třeba ty, kteří pochybují, ať to vidí na vlastní oči.
1: Když jsme teda provedli analýzu, tak se posouváme k dalšímu kroku, což je získat si podporu naší církve. V církvi bratrské to je konkrétně podpora staršovstva a našeho sboru. Jak tedy můžeme efektivně komunikovat se zbytkem sboru a se staršovstvem? Jak je můžeme oslovit a o jakou pomoc si vlastně můžeme i říct?
0: Já jsem to vlastně už naznačil předtím, že je dobré do toho procesu té analýzy vlastně vstupní třeba zapojit někoho z vedení sboru, někoho, kdo má třeba blízko i k té službě. A můžeme se vlastně společně ptát, jestli to je v souladu s tím, jak směřuje ten sbor, jakou on má vizi. A pokud je tam ta podpora vedení potom, tak je to velká pomoc. Jak pro ten rozjezd, tak i potom pro fungování, pro případnou krizi. Myslím, že důležité je taky komunikovat s ostatními lidmi, kteří třeba vedou jiné služby v tom sboru, aby vlastně ty služby si navzájem nekonkurovaly. Je dobré, když si dělají navzájem dobrou reklamu a když taky spolu mluví třeba o dětech, když některé děti přichází potom třeba z jiné věkové kategorie do druhé, tak aby vnímali, že zatím vším je společná vlastně touha, společný sen, jako oslovit lidi jako evangeliem a že vlastně je to společný projekt a oddíl je jenom z jednou částí mnohem většího obrazu.
1: A jakou roli v zakládání klubu může hrát Dorostová unie?
0: Nám Dorostová unie velmi pomohla. To, co si myslím, že je úplně jako nezbytné a skutečně jako užitečné, je mít v tom zakládání, oslovit Dorostovou unii, poprosit je o mentoring, protože oni poskytují mentorák na první rok zakládání oddílu, který pomáhá provést ten tým tady tím začátkem. Taky je to prostor, ve kterém můžete získat další kontakty na další oddíly, na další inspiraci a taky Dorostová unie poskytuje vzdělávání, jako je vedoucák pro dospělé vedoucí a rádcovskou pro vedoucí 15+, kteří jsou nesmírně důležití taky vlastně pro fungování takového oddílu.
1: S tímto se dostáváme k dalšímu bodu, který je sestavit tým. Tak kolik lidí potřebujeme do takého týmu, aby byl funkční?
0: Myslím, že je nezbytně nutné mít alespoň dva dospělé vedoucí, protože nikdo z nás není nesmrtelný, může onemocnět nebo nějak vypadnout, mají jiné povinnosti, tak aby tam byla zastupitelnost. A je super, když na začátku můžeš mít k dispozici jednoho, dva rádce, což jsou teda vedoucí mladší 15 let, kteří mají prostor díky tomu jako růst a třeba se jednou stát vedoucími.
1: A jak teda můžeme vybrat vhodné vedoucí a rádce? Jak je můžeme oslovit?
0: No, myslím, že u hlavního vedoucího nebo těch dospělých vedoucích je hodně důležitá duchovní zralost. Měl by to být obrácený křesťan. Charakterová pevnost, spolehlivost a oddanost službě Bohu i dětem. To taky znamená, že ten člověk je ochoten na to dát nějaký svůj časový prostor a být přítomen jako na schůzkách. A protože to zní všechno tak jako strašně vážně, tak si myslím, že taky je nezbytná, aby měl smysl pro humor, aby to byla sranda. Ten oddíl vést. Měl by absolvovat vedoucák u Dorostové unie, myslím, že to bychom neměli zanedbávat, že se i my, dospělí i zkušení vedoucí, potřebujeme neustále učit. A pokud ty zkušenosti jsou, tak je to určitě taky výhoda. Jo, u rádce, ten mladší vedoucí, tam asi úplně očekáváme, že to je hotový člověk, ale měla by tam být přiměřená osobnostní zralost. A nemyslím si, že musí být obrácený křesťan, ale neměl by to být člověk, který je na cestě od Boha, ale k Bohu. Někdo, kdo vlastně chce jako duchovně růst a důležité je, aby pro něho ta role nebyla příležitostí k tomu se nějak prosazovat, ale spíše sloužit druhým.
1: Teď už teda máme vytvořený nějaký tým vhodných vedoucích a rádců, takže máme sestavenou oddílovou radu, tak jak máme dále fungovat?
0: Protože už víme, co je cílem a jestli chceme jít skautskou cestou nebo ne, tak pak fakt přichází už na řadu takové ty praktické věci. Myslím, že je nesmírně důležité, aby všichni vedoucí rozuměli, jaké jsou jejich povinnosti, co se od každého očekává, jakou časovou investici do toho budou muset dát. Jsou tam i nějaké finanční náklady, takže co si hradí vedoucí sami, co hradí třeba sbor, co se hradí ze společných peněz vlastně skautů, a jaké vzdělávání by třeba měli absolvovat. To druhé, že je dobré si rozdělit takové specifické zodpovědnosti, jako třeba kdo má na starosti hospodaření a pokladnu, kdo má na starosti přihlášky, kdo komunikuje s dorostovou unií a kdo má na starosti web, sociální sítě, komunikaci s rodiči. Prostě tak, jak si ty úkoly rozdělíte, tak by každý měl někoho mít, kdo ví, že to je téma, které vlastní a stará se o něj. Třetí věc, kterou bych nepodceňoval, je, že každý rádce by měl mít svého mentora. To znamená někdo, kdo mu dává osobní podporu. Ideálně teda, že to někdo z toho klubu, který s tím rádcem úzce spolupracuje, pomáhá mu při tvorbě programů, schůzek, ale taky vlastně má zájem o jeho osobní život. Není to jenom jako, ty jsi tady od toho, abys makal, ale tvůj život mě nezajímá, ale já jsem tady pro tebe, abych tě podpořil třeba i ve věcech, které tě trápí mimo oddíl. A poslední taková důležitý balík je nastavit si fungování oddílové rady, to znamená, už víme, kdo do ní patří, to jsou vedoucí a rádci, ale potřebuje si teda říct, jak často se bude scházet, jak dlouho ta setkání budou trvat a o čem vlastně bude rozhodovat. Pak máme už docela dobře nakročeno, když máme toto hotovo.

0: Dnes se bavíme se skautským vedoucím a kazatelem Jakubem Mrázkem o tom, jak založit klub či skautský oddíl na Zelené louce. Už jsme spolu prošli první kroky. Zjistit, s čím pracujeme, získat podporu a sestavit tým. Nyní se podíváme na administrativní úkony, které nás čekají. Když se ale podíváme na ty administrativní úkony, které nás určitě budou čekat, když zakládáme klub, tak je tam ještě otázka, kterou si musíme položit, a to, jestli chceme založit skautský oddíl nebo klub. A ty jsi rozhodl pro tu skautskou cestu, tak jsem se tě chtěla zeptat, čím si tebe získal skauting? Co to pro tebe znamená?
1: Mě si skauting získal mou ženou. Já jsem na rozdíl od mé ženy neprošel jako klasickým skautským oddílem v dětství. Zažil jsem něco podobného, ale ne skautského, ale u ní jsem viděl, jaký to mělo dopad na její život. A to chodila do skautů necelé 2 roky jako dítě. A přitom to zásadním způsobem ovlivnilo její charakter a ve finále i vztah k Bohu. A to mě tak nějak přesvědčilo, že tahle cesta dává smysl.
0: Co může přinést skautská výchovná metoda i jiným klubům, které teď začínají?
1: Mně skautská výchovná metoda velmi pomohla, protože když jsem si ji vygooglil, tak jsem zjistil, že to je 8 nějakých prvků, které můžu používat v práci s oddílem. A občas se vracím tedy těm prvkům a pomáhá mi to vlastně si odpovědět na otázku, jestli využívám všechny možnosti, které mám k dispozici a které dohromady tvoří nějaký takový zdravý systém výchovy a práce s dětmi. Přijde mi, že je to velmi vyvážené a velmi dobré jako vodítko pro to, jak dělat dobrý oddíl.
0: Děkuju. Teďka už se podíváme teda na ty administrativní úkony, které nás čekají. Tak které to jsou, kdy je musíme zajistit?
1: Pokud chcete založit oddíl pod Dorostovou unií, tak prvním krokem je z těch administrativních vyplnit a odeslat na Dorostovou unii formulář. Žádost přípravného výboru o poboční spolek v Dorostové unii. To je dobré udělat nejpozději v květnu. Ten formulář se dá najít na webových stránkách Dorostové unie. Dorostová unie pravděpodobně přijme takový oddíl za člena. Musí se uspořádat členská schůze nového pobočného spolku, který si zvolí radu, tedy svoje statutární zástupce. A taky je potřeba založit bankovní účet, aby jsme mohli zajistit ten oddíl i finančně.
0: Jakou podporu přitom máme?
1: Co je super, že vždycky jako můžu zvednout telefon a zavolat někomu z týmu Dorostové unie a on mi přesně poradí, jako co mám dělat. Mám k dispozici mentora, mám k dispozici další vlastně metodiky a rádce vlastně Dorostové unie. Je k dispozici také účetní, takže na webu jsou kontakty na tyhle lidi a oni jsou velmi ochotní a pomůžou jako s těmi kroky.
0: No a teďka už náš klub nebo oddíl oficiálně vznikl a čeká nás hledání klubovny. Tak jaké místo bys doporučoval jako klubovnu?
1: Klubovna to je zvláštní místo. A je dobré si uvědomit, že najít klubovnu je více než jenom jako technický problém. Naopak, vlastně to je moment, ve kterém děláte důležité rozhodnutí, protože ta klubovna se postupem času bude stávat takovým jako svědkem toho všeho, co ty děti a ten oddíl společně zažili. A proto je dobré, když je to takové místo, které umožní i těm dětem, i těm vedoucím, celému tomu oddílu nám nechávat stopy toho svého života. Takže prostor pro nástěnku, na stěnách je možné umístěvat různé artefakty, věci, které se náhodou našly na nějaké výpravě, ale spojou se s nějakým zážitkem. Je skvělé, když si děcka můžou tu klubovnu třeba sami vymalovat, sami vybavit nějakým klidně starým nábytkem. Nejkrásnější na té klubovně je to, že vlastně ona vůbec nemusí být luxusní, nemusí to být super pohodlné místo s kávovarem. Naopak, třeba úplně obyčejná dřevěná kulna, to je taková moje romantická představa, my nemáme dřevěnou kulnu, klubovnu, ale tam to může jako dýchat tou atmosférou, takže už jenom vstoupit potom do té klubovny je pro ty děti jako wow a dýchne to na ně a vidí teďka, co všechno už ten oddíl zažil a fotky a řeknou si, taky bych chtěl jenom být takový vedoucí jako někoho, kdo už tam za sebou nechá ten rukopis.
0: A napadají tě nějaké alternativy, když nemáme tu možnost mít třeba klubovnu v rámci prostoru naší církve?
1: Tak my sami jsme začínali v prostorách jiné církve, jiného sboru. Bylo to skvělé, že jsme našli spřátelené duše, které nám poskytly za levný nájem svoje prostory. Myslím si, že se dá poptat i na třeba okolních farách nebo v obecních prostorech, školách. Naopak vlastně i to, že nemáme vlastní prostor, může někdy být příležitost vykročit za hranice toho vlastního společenství a třeba otevřít prostor v nějaké další spolupráci.
0: Tak už se blížíme do závěru tohohle dílu, tak jsem se tě ještě chtěla zeptat, na co bychom si měli dát pozor, když zakládáme klub, a na co bys naopak kladl důraz?
1: Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že to, že zakládáme oddíl, že to není vlastně cíl. Že ten cíl, který máme, je mnohem větší. Chceme naplnit poslání, které jako křesťané máme, milovat Boha a milovat také blížní a získávat nové učedníky. A oddíl je jenom prostředkem, který může dobře posloužit tady k tomuto cíli. A pokud máme ten cíl správně nastavený a děláme to z lásky k Bohu a z lásky k dětem, tak to ty děti ucítí a bude to tam v tom oddíle bavit. Pokud je nebudeme mít rádi, tak oni to velmi rychle poznají, protože děti jsou chytré a velmi vnímavé. To je z toho asi jako vnitřního postoje a možná taková praktická věc, na kterou bych si dal pozor nebo věnoval tomu zvláštní pozornost, je způsob, jakým komunikujeme s rodiči. Myslím, že naše komunikace by měla být vždycky čitelná, srozumitelná, laskavá a spolehlivá, protože ten vztah s rodiči je vlastně důležitá součást oddílové práce.
0: Tak abych to všechno shrnula. Dnes jsme si pověděli, jak můžeme naší myšlenku založit nový klub nebo skautský oddíl realizovat. A to tak, že nejprve důkladně promyslíme situaci a uvědomíme si naše podmínky, dále získáme podporu staršostva, sboru a dorostové unie a sestavíme tým. Potom vyřešíme administrativu s dorostovou unií a najdeme klubovnu. Tady naše cesta ale nekončí, čeká nás toho ještě spoustu a o tom si povíme v dalším díle naší štafety. Uslyšíme o tom, jak náš oddíl propagovat, jak vytvořit půlroční plán a třeba jak může vypadat vaše první schůzka. Díl najdete na všech podcastových aplikacích pod názvem Štafeta. Teďka ještě jsem se tě chtěla zeptat, abys nás nějak motivoval do celého toho procesu. Tak vybavuješ si nějaký moment se svým oddílem, který je pro tebe připomínkou a důkazem, že všechna ta práce, která nás teďka třeba čeká, stojí za to?
1: Tak já myslím, že těch momentů byla spousta. Pro mě asi nejsilnější momenty jsou, když někdo z oddílu, kdo v něm vlastně začal jako dítě, udělá nějaký jako významný krok, který ho posouvá dál. Takže nejkrásnější momenty třeba jsou, když jmenujeme nové rádce. A protože to teďka nedávno byla moje dcera, tak jsem si to samozřejmě strašně jako užíval. A vidím ten obrovský růst, který ona mohla vlastně zažít i díky našemu oddílu.
0: Děkuji za tuhle motivaci, kterou nám dáváš na cestu. Tohle nám dává Jakub Mrázek a od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Tento pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéra dalšího dílu na vás čeká ve čtvrtek v 11.15.

Máme krátce po 19. hodině a pondělním vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. Hodinka, která je před námi, tak bude patřit dvěma pořadům. Pomalu zvu všechny děti, ať se připraví, protože za 15 minut je tady Kanafásek. A potom v 19 hodin 45 minut pořad Nejen chlebem, o životě v hojnosti. Teď je před námi zpěvačka Lauren Daigle s písní Očekání, ve které zpívá, že někdy je těžké čekat na toho pravého člověka. Očekáváš, že to přijde, ale nechceš to uspěchat. Taky to je pro nás možná takovou výzvou k vytrvalosti, k trpělivosti, ať zkrátka čekáme na to správné boží načasování.

Tohle byl 19. žalm v podání kapely Oboroch a já nás teď pozvu ještě do kalendáře, protože dneska mají svátek všechny Elišky. Jde vlastně o českou variantu hebrejského jména Alžběta, které v překladu znamená Můj Bůh je přísaha. Toto jméno je u nás po staletí trvale oblíbeno a nosily je hned dvě významné české královny. První z nich byla Eliška Přemyslovna, která žila ve 13. století a byla manželkou slavného krále Jana Lucemburského. Narodila se v královské rodině Václava II. A Jitky Guty Habsburské. Dnes si také připomínáme Světový den učitelů. Tak všem Eliškám přejeme krásný sváteční den a tady je pro vás písnička v podání kapely City House Music.

Ahoj holčičky a kluci. Kanafásek na vás čeká s posledním dílem z knihy Povídání o zvířátkách, který napsala Magda Mečkovská a načetla Petra Eliášová. Skvělý nápad žirafy, aby si zvířátka vyprávěla příběhy z Moudré knihy přísloví, zakončí svou historkou samotný král zvířat lev.

0: kdo pak je to dneska na řadě? Vzpomínala žirafa, když šla v neděli k vodopádům. Těšila se jako vždy na toto setkání. Přece lev, vzpomněla si, když přicházela za ostatními. Tentokrát výjimečně poslední. A jen co se usadila, lev začal. Čekalo se totiž právě na ni. Takže, vážení, na výběr máte tato přísloví. Řekl lev a z kousku papíru přečetl tři možnosti. Za prvé, dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Za druhé, neprávem nabité poklady neprospějí. Za třetí, neštvi se za bohatstvím, snadno odlétne. A teď dobře poslouchejte, ať to poznáte. Řekl ještě lev a vyprávěl. Nosila takovou fialovou mašličku ve vlasech, uměla se pěkně smát a jmenovala se Manny. Byla to taková roztomilá holčička, měla ráda omalovánky, skákání přes švihadlo, ale ze všeho nejraději květiny. Trhala je na louce a doma je pak sušila na velkých novinách, které jí dal tatínek. A potom si je dala do průhledných skleniček, lístek po lístku. Manny zvala domů kamarádky a ukazovala jim své skleničky, své malé bohatství. Už jich bylo 6. Byla na ně náležitě pyšná a jednou řekla, chtěla bych jich mít aspoň 11. Proč 11? Ptala se její kamarádka. No, mám ještě 5 volných skleniček, víš? Řekla Manny. A hned poté se vypravila k blízkému potoku na poměnky. To bude pěkná sklenička, celá do modra, z modrých poměnek. Ostatní děti si hrály nahoněnou, naschovávanou a s balónem, ale Manny na to neměla čas. Musím trhat, chci je mít. Víte, řekla tajemně, to je totiž takový poklad. Ani druhý den neměla Manny čas hrát si s dětmi. Tu zase trhala kopretiny. A pak jí maminka dovolila natrhat pár tulipánů ze záhonu. A další den zase sbírala lístky, co opadaly z růží na zahrádce u sousedů. Naplní se všech 11 skleniček? Bude to už stačit? Občas je napadlo, že by mohla s dětmi skákat panáka nebo jít se jen tak proběhnout. Ale pak si představila, že její pokoj bude krásný zámek s jednou komnatou, kde je velký poklad. A tak si řekla, že skákání jí neuteče. 11. sklenička je téměř plná. No, trošilinku jí přece jen schází. Manny se rozhodla, že zaběhne ještě na zvonky u lesa. Nasuší je a pozítří už bude princezna s velkým bohatstvím. Vypravila se k lesu. Ani si nevšimla, že se začíná mračit. Slunce nikde, za to vítr pomalu, ale jistě hnal mraky po obloze. Sotva utrhla poslední zvonek, kap, kapity kap, první kapky jí dopadly na tvář. Rychle domů, bude bouřka. Manny běžela s kyticí zvonků v ruce, fialová mašle jí vlála ve vlasech. To je ale vítr. Nemohla ani tak rychle utíkat. Vítr jako by ji nechtěl pustit a stál jí v cestě. A v tom se Manny opravdu vyděsila. Okno. Nechala otevřené okno, co když... Celá udýchaná a napůl mokrá doběhla domů a rychle do svého pokojíčku. Otevřela dveře. Skleničky byly na svých místech, i když záclona vlála přes celé okno. Jenže Manny v tom spěchu a strachu o svůj poklad za sebou nezavřela dveře. Byl to jen okamžik a v tom fiu a fú, průvan. A než byste řekli 1, 2, 3, všechny skleničky se převrátily, spadly na zem a lístky květin se roztancovaly po celém pokoji. Lev se odmlčel. Skončil a díval se na ostatní. No a dál, ozvala se opička. Pomohl jí někdo sbírat, tak to přece nemůže skončit.
1: Proč by ne?
0: Možná, že jí někdo pomohl, ale o tom ten příběh není, namítala lev. Ale ne, je to smutné, já jsem chtěla, aby se jí to povedlo, trvala opička na svém. No, je pravda, že moc dobře to nekončí, pokýval hlavou hroch. Ono vždycky nemůže všechno skončit dobře, řekla žirafa. Vážně je konec? Zeptala se opička. Ne, že by to nebylo pěkné, ale nechceš udělat jiný konec? Žirafa řekla. Tak víte co? Tak společně ten nový konec vymyslíme. Ale lev řekl. No ale počkejte, počkejte. Přece bychom zapomněli hádat, podle kterého přísloví jsem to vymyslel. A tak hádali a vy taky hádejte. Ještě si ta přísloví zopakujeme. První, dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Druhé, neprávem nabité poklady neprospějí. A třetí, neštvi se za bohatstvím snadno odlétne. A zatímco zvířátka vymýšlejí nový konec příběhu, aby holčička Manny nebyla smutná, vy můžete hádat, podle kterého přísloví byl náš příběh. Už víte? Já myslím, že určitě ano.

Vyprávění o tom, jak snadno nám může utéct to, za čím se bezhlavě honíme, bylo posledním příběhem zvířátek od vodopádu. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

Zítra otevřeme novou knížku Pohádky do postýlky, do které nás pozvou Hugo a Malenka, a to v 19.15. Teď ještě na rozloučenou kapela Brouci a písnička To jsem já.

vyslovit viac ako si mám predstavu.

Teď je před námi hebrejsky mesiánská zpěvačka Sarah Lieberman se svou písní, ve které zpívá Hospodine, zdej jsem, ty jsi silný v mé slabosti a na poušti mě obnovuješ, dáváš pokoj mé duši. Vylej svého ducha, abych mohla být jako ty, abych mohla být jako ty, Hospodine. O Pane, uchop mne, ne má vůle, ale tvá se staň. Na svých kolenou na tebe budu čekat, jistě uvidím tvou slávu, abych mohla vidět, jako vidíš ty, abych mohla milovat, jako miluješ ty, Hospodine.

A teď už je před námi další díl z pořadu Nejen chlebem, ve kterém probíráme život v hojnosti. Dnes nás čeká téma první komponenta lásky – intimita.

Jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské, v tomto čase sloužícím ve sboru v Opavě. Mám tu výsadu sdílet s vámi celý tento rok svá uvažování nad Božím slovem Biblií s nadějí, že nepůjde jen o hromadění nových či opakování už dávno známých informací, ale že si to živý Bůh může použít k aktuálnímu promlouvání do našich životů. Ústředním tématem mých zamyšlení během celého roku je život v hojnosti. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. A právě o tom budeme tento měsíc přemýšlet. Nejdříve se budeme zabývat klíčovými intenzivními mezilidskými vztahy, které nacházíme v manželství, ale částečně i v jiných blízkých přátelských vztazích. Začněme příběhem. Jeden princ si vybíral manželku, se kterou stráví celý život. Nejvíce jej zaujala urozená rodina, ve které byly tři sestry. Z nejmladší Ingrid se dalo dlouhý čas sedět spolu, povídat si, vzájemně se poznávat, otevírat srdce. Prostřední Vanda byla romantička, plná emocí, krásná, občas s bláznivými nápady. Nejstarší Odina byla velmi disciplinovaná, vycvičená, statečná, pevná, stálá, odhodlaná bránit to, co považuje za důležité. Princ cítil, že právě v této rodině najde svou nevěstu. Ale kterou ze sester si vybrat? S Ingrid to bylo pro prince sympatické, příjemné, někdy velmi hluboké. Vanda jej zase velmi lákala a přitahovala. S Odinou se princ cítil bezpečně a jistě. Tento vymyšlený příběh nám chce přiblížit tři komponenty lásky, a to stránku vztahovou, intimitu, tu představuje Ingrid, stránku emoční a motivační, vášeň, zastupovaná Vandou, a stránku volní, oddanost, reprezentovaná Odinou. Toto rozdělení zřejmě vychází z trojstranného modelu, vytvořeného americkým psychologem Sternbergem na sklonku 20. století. Každé komponentě budeme věnovat jedno zamyšlení, dnes to bude intimita. Intimita nebo také důvěrnost je vztahovou stranou lásky, obnáší její přátelský rozměr. Odpovídá naší vrozené touze být s někým blízko, být poznán, přijat a milován. Jedinečná důvěrnost by se měla uskutečňovat především v manželském vztahu. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 9. verši se takto milý vyjadřuje o své milé. Jediná je však holubička má dokonalá, své matky dcera jediná, svou rodičkou hýčkaná. Když na ní pohlédnou, dívky jí blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají. Zamilovaný, snad král Šalomoun, opěvuje jedinečnost své milé. Právě poznání jedinečnosti druhého je ovocem už nějaké hlubší míry důvěrnosti. I když manželství je k důvěrnému vztahu velmi vhodnou příležitostí, i lidé nežijící v manželství jsou povoláni žít v hlubokých láskyplných vztazích. Krásným biblickým příkladem právě takového přátelství je vztah Davida a Jonatána. David se v době po zabití velkého pelištejského bojovníka Goliáše stal významným služebníkem izraelského krále Saula, jehož synem byl právě Jonatán. O začátku jejich přátelství se v 18. kapitole 1. knihy Samuelovi ve verši 1 až 4 píše toto. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatán tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatán s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi, rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. Vztah těchto dvou mužů, věhlasných válečníků, je popisován jako přilnutí duší a nesobecká nezištná láska. Jonatán byl ochoten věnovat své osobní vzácné věci Davidovi,
zřejmě jako projev odevzdání královské autority nástupnictví. Jonatan projevuje úžasnou ochotu k oběti ve prospěch přítele. Jejich vztah byl také vztahem věrnosti, která je vyjádřena uzavřením smlouvy. Později pak Jonatan prokázal tuto věrnost Davidovi, když se za něj přimlouval u svého otce a pak jej zachránil tím, že ho informoval o úkladech krále Saula, a to i za cenu, že se na něj otec král velmi rozněval, až ho téměř zabil. Na druhé straně David svou věrnost příteli prokazoval i po Jonatánově smrti, a to vůči jeho synovi Mefibošetovi. Hlavním nástrojem pro to, aby se v nějakém vztahu prohluboval intimní rozměr, je vzájemná komunikace. Je samozřejmě potřeba, aby rozhovor nezůstal jen u sdílení faktů a událostí, ale aby v něm byl prostor pro přinášení vlastních pohledů, myšlenek a názorů. Ještě dál nás dostane, když mluvíme o tom, jak na nás okolní věci působí, sdílíme své pocity, prožitky, sympatie, nadšení, trápení, obavy a podobně. Takto se můžeme navzájem dostávat do vnitřního světa toho druhého. Další věcí, která může důvěrný přátelský vztah výrazně posilnit, je sdílený zájem či touha. Pokud přátelé spolu rádi vykonávají nějakou činnost, milují o nějakém tématu spolu hovořit, hoří pro stejnou věc, to je sjednocuje a motivuje být spolu víc. Nicméně úplně nejzásadnějším prvkem pro vytváření a prohlubování intimity ve vztahu je upřímnost. Intimita vždy roste s rostoucí vzájemnou důvěrou a otevřeností. Když druhému důvěřuji, začínám se otvírat a sdílet hlubší věci ze svého nitra. To povzbuzuje i toho druhého, aby činil obdobně. S rostoucí vzájemnou otevřeností pak stoupá i odvaha důvěřovat partnerovi a jít ještě více do hloubky. Tato hloubka může být nádherná, vede nás ke sdílení osobních tajemství, z nichž některá potřebují nápravu, některá přijetí, některá povzbuzení a naději, všechna však bezpodmínečnou lásku ze strany toho druhého. Když se to daří, může takový hluboký intimní vztah velmi přispět i k uzdravování vnitřních zranění. Krásným vyjádřením takového intimního vztahu je biblický popis prvních lidí krátce po jejich stvoření, jak to máme zaznamenáno v první knize Mojžíšově, 2. kapitole, verši 25. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. První lidé žili blízko sebe, a to bez jakéhokoliv zahanbení či strachu jeden z druhého. Nemuseli nic skrývat a přebývali v bezpečí a jistotě. Bohužel však žijeme ve světě, který naší vinou padl do zla. A tak ta hloubka intimního vztahu může být ne nádherná, ale také nebezpečná. Starozákonní biblická kniha Soudců vypráví o jednom velkém božím muži Samsonovi, kterého si Bůh mocně používal v zápase s Pelištejci, nepřáteli božího lidu. Samson ale měl slabost pro ženy cizinky. A právě jedna z nich, Delíla, do které se Samson zamiloval, na něm vyzvěděla jeho hluboké tajemství, s čím je spojena síla, kterou mu Bůh svěřil. Čteme z knihy Soudců, 16. kapitoly, verše 15 až 17. Na to mu Delíla řekla: jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou? Takhle si mě třikrát podvedl a nepověděl si mi, v čem spočívá tvá velká síla. I stalo se, když na něho naléhala svými slovy celé dny, dotírala na něho, že se jeho duše k smrti unavila. Tu jí otevřel celé své srdce a řekl jí: na mou hlavu nevstoupila břitva, protože od lůna své matky jsem boží nazír. Pokud bych byl oholen, odstoupí ode mě má síla, zeslábnu a budu jako každý jiný člověk. Když Delíla viděla, že jí otevřel celé své srdce, vzkázala a zavolala pelištejské vladaře: tentokrát přijďte, protože mi otevřel celé své srdce. Pelištejští vladaři k ní přišli a přinesli sebou stříbro.
Samson zde Delíle svěřil své niterné tajemství a ona to zneužila k jeho zničení. Milí přátelé, dnes byla řeč o první komponentě lásky, o intimitě či důvěrnosti, což souvisí s přátelským rozměrem vztahu. Rozvíjí se hlubší komunikací, sdílenými zájmy či touhami a především upřímností. A pokud, milí posluchači, chcete dovést toto téma i do něčeho konkrétního ve vašem vlastním životě, můžete pomyslet na nějaký svůj důležitý vztah a uvažujte, jakými způsoby byste v něm mohli prohlubovat a rozvíjet komunikaci. Jsou různé pomůcky, společné čtení nějaké vhodné knihy a diskuze nad ní, kartičky s otázkami takzvaně na tělo, či účast na manželských večerech a podobně. A druhá věc, postavme se před Boha a děkujme mu, že každého z nás lidí pozval do důvěrného vztahu se sebou samým, že mu můžeme důvěřovat, být před ním otevření a upřímní, že nemusíme žít ve strachu, ale v bezpečí a jistotě jeho bezpodmínečné lásky k nám.

Máme 20 hodin 5. října, svátek slaví Eliška a na Rádiu 7 je s vámi Aneta Lofítková. Za 15 minut tady bude pořad Světem Bible, ve kterém otevíráme první knihu Bible, tedy knihu Genesis. Teď už kapela Late May Day.

Jsi víc, než dokážu pochopit, víc, než dokážu porozumět a přesto jsi mi dal možnost poznávat tě. To jsou slova té následující písně To Know You od kapely Citizens. Tak pojďme i prostřednictvím téhle chvály být Bohu blíž a více ho poznávat.

0: V dalším dílu rozhlasového cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede šestidenním stvořitelským dílem z knihy Genesis. Objevíme jedinečnost Božího řádu, v němž byl člověk utvořen k Božímu obrazu jako svobodná osobnost. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě začínáme třetí pořad, v němž je předmětem naší pozornosti především první kniha Bible. První kniha Mojžíšova, zvaná jinak také Genesis nebo Geneze. V prvních dvou verších jsme mohli pozorovat stvoření všehomíra, stvoření univerza. A nyní přichází postupně výstavba dalšího stvoření v šesti stvořitelských dnech. To bude v první kapitole od verše 3. až po 31. Rád bych vaši pozornost obrátil k několika bodům. Ve druhé knize Mojžíšově, v knize Exodus, čteme: Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi a moře a všecko, co v nich jest. 2. Mojžíšova 20, 11. verš. V tomto verši není zmínka o stvoření, nýbrž Bůh říká, že učinil. To znamená, že v uvedených šesti dnech přetvořil to, co již bylo stvořeno předtím. Pracoval s hmotou, kterou povolal k existenci neznámo jak dlouho předtím. Bůh stvořil na zemi život a potom také stvořil člověka. My jsme součástí tohoto stvoření. A zřejmě právě z toho pramení náš zájem o tuto věc. Proto má i dnes zpráva z první knihy Mojžíšovy svoji důležitost. Tak přicházíme k prvnímu dni. První den – světlo. Budu číst verš 3. až 5. podle kralického překladu. I řekl Bůh, buď světlo. I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré. I oddělil Bůh světlo od tmy a nazval Bůh světlo dnem a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Bůh řekl, buď světlo. V této kapitole se několikrát setkáme s tvůrčím slovem božím anebo s jednotlivými božími stvořitelskými prohlášeními či rozhodnutími. Buď světlo, buď obloha, odděluj vody, zhromažďte se vody, ukaž se souš, sploť země, buďte světla, vydejte vody, vydej země, učiníme člověka a nakonec i stvořil Bůh. I řekl Bůh, buď světlo. To je v Bibli poprvé, kdy je nám sděleno, že Bůh něco řekl, že mluvil.

Řekl také Bůh, buď obloha uprostřed vod a děl vody od vod. Buď obloha. Hebrejské slovo pro oblohu je ragia, což znamená vzdušný prostor. Děl vody od vod. Co to znamená? Bůh nejdříve oddělil vody ve svislém směru. Jsou vody nad a vody pod. V první kapitole 7. verš podle kralického překladu. I učinil Bůh tu oblohu a oddělil vody, které jsou pod oblohou, od vod, které jsou nad oblohou. I stalo se tak. Byl jsem na Havajských ostrovech, povídá náš cestovatel, a jednou tam byl takový liák, že v malé chvilce napršelo 130 mm srážek. Podle mého odhadu se to stalo během několika minut. Byli jsme totiž na místě, kde za rok prý naprší až 5 metrů vodních srážek. Takových 5 metrů srážek, to je, přátelé, ohromná spousta vody, která přijde zhora. Můžeme si představit, že něco takového se stalo. Oddělení vod, které byly nahoře, od těch, které jsou dole. A 8. verš. I nazval Bůh oblohu nebem, i byl večer a bylo jitro, den druhý. To není nebe, které si lidé představují, že tam sídlí Bůh. Mimochodem, v Biblii je řeč o trojím nebi. Možná si vzpomínáte, že pán Ježíš mluvil o nebeských ptácích a nemínil tím vůbec nic duchovního. Mám za to, že právě o takovém nebi je řeč v našem verši. Přichází den třetí, v něm suchá země a rostlinný život. Verše 9 a 10. Řekl také Bůh, zhromažďte se vody, které jsou pod nebem v místo jedno, a ukaž se místo suché. A stalo se tak. I nazval Bůh místo suché zemí, zhromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. Tohle je horizontální dělení vod. Nejdříve byly horní vody odděleny od těch spodních a nyní je voda na zemi oddělena od souše. Chtěl bych připomenout, že v tom není nic nevědeckého. I z učených knih se dovídáme, že každý kousíček země, na kterém žijeme, byl kdysi pokryt vodou. Jak jsem řekl, věřím, že to byl důsledek soudu nad zemí v dávné minulosti. Ale musíme říci, že o tom prakticky nic nevíme, dodává náš teolog. Všechno, co je v tomto ohledu řečeno, jsou pouze úvahy. Bůh nám zde řekl velice málo, ale to, co nám řekl, je naprosto postačující k tomu, abychom mu věřili. I nazval Bůh suché místo zemí. Co se asi chystal udělat? Vypadá to, jako by připravoval místo, kam postavit člověka. A proto činí to místo obyvatelným. Člověk není stvořen pro vodní prostředí, i když mnozí evolucionisté mají za to, že odtud snad člověk pochází. 11. verš nám podle kralického překladu říká tohle. Potom řekl Bůh, sploť země trávu a bylinu vydávající símě a strom plodný nesoucí ovoce podle pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. Nyní tedy Bůh povolává rostlinný život. Mimochodem, před potopou byl člověk vlastně vegetarián, živil se ovocem a zemskými plodinami. Utváření rostlinstva proběhlo v třetí den. Nebo země vydala trávu a bylinu nesoucí semeno podle pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podle pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí. Den čtvrtý, kdy se ukázalo slunce, měsíc a hvězdy, je nám zachycen v první kapitole první knihy Mojžíšovi ve 14. verši. Opět řekl Bůh,
buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. Ze samotného textu zde neplyne, že by se jednalo o stvoření slunce nebo měsíce a hvězd. Ty tu už byly. Ale teprve nyní je Bůh uvedl do funkční činnosti vzhledem k zemi. 15. a 16. verš. Aby svítila na obloze nebeské a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nad dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí. Též i hvězdy. Tolik verše 15 a 16. Jedno ze světel tedy mělo správu nad dnem, a slunce tu službu dělá docela dobře až dodnes. Také měsíc odvádí za noci kus dobré práce. Nevím, jak to bylo s vámi, ale já jsem požádal o ruku svoji manželku za měsíčního svitu. Zasněně vzpomíná a usmívá se náš stařec. Měsíc prokazuje svůj vliv během noci, to vás mohu ujistit. Ale je ještě dovětek, že též i hvězdy. A 17. verš s 18. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi a aby správu držela nade dnem a nocí a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré. Všimněme si, že Bůh zařizuje rozlišení, oddělení světla od tmy. Když to vezmeme přeneseně, duchovně, bude nám jasné, že on to tak dělá doposud. I dnes se ozývají otázky, jakýže je rozdíl mezi pravdivým a nesprávným. Bůh určil směrnice, jak můžeme jednat a co je správné. Řekl, co je správné, stanovil pravidla. Bůh oddělil světlo od tmy. A právě takový je rozdíl mezi dobrým a zlým. A byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 19. verš. Nyní tedy přichází na řadu živé tvorstvo, které je stvořeno 5. dne. To je verš 20. a budu číst podle Hegerova překladu. Bůh pravil, ať se zahemží voda hemžením, živými bytostmi, a létající tvorstvo, ať poletuje nad zemí u nebeské klenby. Tady vidíme, jak se příroda dále rozvíjí, jak přibývají živé bytosti. To neznamená, že by vše pocházelo z nějaké malé buňky, ale Bůh učinil jedno každé stvoření, které se potom dále rozvíjelo. V následujícím verši je nám sděleno, že ty jednotlivé živočichy Bůh stvořil v hojnosti podle jejich druhu, nebo podle pokolení jeho, kralicky. To znamená, že se jedná o celou přímou linii potomků v té které skupině. Například nejedná se jen o jednoho koně, ale o každého člena takové té příbuzenské rodiny koní. A nutno říci, že v tomto okruhu můžeme v jednotlivých generacích podle životních podmínek a vzájemného křížení sledovat určitý vývoj. Ten ovšem nemusí jít vždycky takzvaně k lepšímu. Nastává totiž i degenerace. 21. verš podle Hegera. Bůh stvořil veliké mořské tvory a všelijaké živé bytosti, které se tu hýbají, kterými se voda hemží, podle jejich druhů a všechno okřídlené tvorstvo podle jeho druhů. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Bůh viděl, že to bylo dobré. Všimněme si toho. Co Bůh udělal, bylo dobré. A Bůh je požehnal a pravil, rozplozujte se a rozmnožujte se a naplňte vody v moři. I létající tvorstvo, ať se rozmnožuje na zemi.

Je před námi den šestý, život a plodnost tvorstva. Podle Hegerova překladu čtu verše 24 a 25. A Bůh pravil, ať dá země vzniknout živým bytostem podle jejich druhů, dobytku, plazu a polní zvěři podle jejich druhů. A stalo se tak. Bůh učinil polní zvěř podle jejího druhu a dobytek podle jeho druhu a všechny plazy podle jejich druhů. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Znovu si všimněme výrazu podle jejich druhu, jak je tu přeloženo. Není to řeč o každé jednotlivé rostlině či druhu, ale o jejich jednotlivých rodinách či skupinách těch živočichů. A nyní

To znamená, že navzájem jsme vlastně jakýmisi vzdálenými bratranci, i když si možná na první setkání nepadáme do náručí, povídá náš starý Američan. Ale není pochyb, že celý lidský rod je pokrevně, jak se tomu říká, navzájem spřízněn. Ať panují. Člověku byla svěřena oblast, nad kterou měl panovat, vládnout. A nemyslím, že by to byla jen služba nějakého elitního zahradníka v zahradě Eden. Adam tam dostal velikou autoritu. Později uvidíme, že Adam měl vůči stvoření dělat něco podobného, co Bůh sám učinil Adamovi, totiž dát těm jednotlivým stvořeným živým tvorům jména. 27. verš podle kralického překladu a k němu ještě ekumenicky. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, muže a ženu je stvořil. Zde je před námi prostá skutečnost stvoření člověka. Potřetí nacházíme v původním hebrejském textu ono slovo bara, které má význam stvoření něčeho, co tu dosud nebylo. Tak vidíme, jak byl člověk stvořen. Je něčím naprosto novým. Hebrejské slovo bara je stejné, s jakým jsme se setkali již v prvním verši knihy Genesis. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To bylo stvoření fyzického vesmíru. Potom Bůh stvořil život. 21. verš. Bůh stvořil veliké mořské tvory a všelijaké živé bytosti, které se tu hýbají. A nyní, nakonec, vidíme, že Bůh stvořil člověka. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. Více podrobností o stvoření člověka nám Bůh sdělí ještě v následující kapitole. Z toho vidíme, že ze zprávy o stvoření celého vesmíru Bůh při vedení tohoto záznamu vynechal značnou část. Celá informace, kterou o stvoření vesmíru máme k dispozici, zní zde: na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jistě nám Bůh mohl do tohoto záznamu říci více, ale nechtěl.

něco málo podrobnější popis směřuje pouze k poslednímu článku stvoření, to jest k člověku. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. Chtěl bych zdůraznit, že toto je jedno z velkých a mimořádně důležitých prohlášení Božího slova. Člověk je tedy podobný Bohu, anebo je obrazem Boha. V jakém smyslu? Co to znamená? Kdybychom v bázni před Bohem dále hledali v písmu, objevili bychom řadu různých souvislostí, které nám ukážou ty podobnosti, ty jednotlivé stránky, v nichž je vidět, že člověk je obrazem Boha. Apoštol Pavel napsal v 1. epištole Tesalonickým, 5. kapitole, verš 23. A celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Ježíše Krista zachováno budiš. Na základě toho se někdo ihned ozve a řekne: já vím, co chceš říct, že člověk je fyzicky, duševně a duchovně jedna bytost. Ano, věřím, že je to tak. Ale při čtení další kapitoly první knihy Mojžíšovy najdeme ještě další význam toho pojmu být obrazem Boha. Mám za to, že především tu jde o skutečnost, že člověk je svébytnou osobností. Osobností, která činí vlastní rozhodnutí, za něž nese odpovědnost. Člověk je svobodným činitelem. Věřím, že to je především význam toho vyjádření být stvořen

0: k Božímu obrazu. Muže a ženu stvořil je. Tato slova nám zatím nevysvětlují podrobnosti o stvoření muže a ženy, to bude až v další kapitole. Můžeme sledovat, jak Bůh tímto postupem zdůrazňuje to, co je podstatné. V úvahách o stvoření a vůbec o počátku jsme vždycky znovu přiváděni k základní pravdě o důležitosti víry. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11, 3. verš. Někdo řekne, vysvětli mi to. Milí příteli, to ti neumím vysvětlit, přiznává náš starý bohoslovec. Ale nevysvětlí ti to ani evoluce. Naše mysl potřebuje mít někde začátek, opěrný bod, východisko. A Bible o něm hovoří zřetelně. Bůh stvořil. To je obrovské zjevení této kapitoly. A ve 28. verši podle kralického překladu dále čteme a požehnal jim Bůh, tedy lidem, a řekl jim Bůh, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. Zde vidíme, že Bůh dal svému stvoření něco velkého. Člověku říká, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi. Totéž zaznívá v další kapitole, kde je blíže popsáno stvoření ženy. Při přehlédnutí celé Bible můžeme říci, že Bůh v historii lidstva použil 4 způsoby, kterými se dostali lidé na svět. První je přímé stvoření, jak jsme to viděli u Adama. Druhý je nepřímý způsob, při stvoření Evy z části Adamova těla. Třetím bylo narození z panny, což byla cesta, kterou Pán Ježíš Kristus přišel do lidské rodiny. A čtvrtý způsob je ten nejčastější, nejpřirozenější. O němž hovoříme, když pozorujeme právě stvořené lidi, muže a ženu. Lidstvo ovšem, žel, snížilo tento přirozený proces hluboko pod tu Bohem zamýšlenou úroveň. Rozrůstání lidstva se mělo stát krásnou, obohacující skutečností a ne pošpiněnou a zesměšněnou záležitostí, jak to z těchhle věcí dělá dnes člověk. Různí lidé píší různé nechutné knihy a říkají tomu literatura. Stejně tak někteří malují obrázky nebo vyrábějí filmy a říkají tomu kultura. Někde se ozývají proti tomu kritické hlasy a my jsme za takové kritické hlasy vděčni. Zneužití sexu nebo jen takzvané erotiky je totiž v naprostém rozporu s původním Božím záměrem. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh je jedinečná, věčná, osobní bytost. A tím, že dal člověku nesmrtelnou duši, také člověka učinil jako jedinečnou, věčnou, osobní bytost. Trošku víc o tom budeme přemýšlet příště, ale v tuto chvíli se už musíme rozloučit. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračovat v něm budeme opět zítra ve 20 hodin 15 minut.

Byl zpěvák Brandon Lake s písní Gratitude, ve které vyznal: nemám dost slov ani nic dost velkého, čím bych Bohu vyjádřil svou vděčnost, a tak mu mohu dát aspoň své haleluja.

0: pondělí 5. října jsme se přehoupli do 9. hodiny večerní. Posloucháte Rádio 7 a vaší průvodkyní je stále Aneta Lofítková. Hostem Kristýny Exnerové v Pohovce bude Lidie Zoubková, mladá a velmi talentovaná zpěvačka, která v tomto roce vydala album První sníh. Pojďme se zaposlouchat do její tvorby, proč skládá a kde v tom všem je Bůh.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítám vás u dalšího dílu Pohovka. Dnes to bude trochu jiné, protože na naší pomyslné Pohovce nesedím sama. Mám velkou radost, že mé pozvání přijala zpěvačka, skladatelka a autorka písní Lidie Zoubková. Budeme si povídat nejen o hudbě, ale také o víře, životě a o tom, co v poslední době Lidii inspiruje. Lidie, moc tě vítám v rádiu, ahoj.
3: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
2: Lidu, řekni nám na začátek, odkud jsi přijela, co děláš v běžném životě, pracuješ, studuješ, kdo jsi?
3: Teďka už pár měsíců bydlím v Karlových Varech, ale jsem sem přijela z rodinné dovolené z jižních Čech. V Karlových Varech pracuji jako očařka, soukromý oční klinice.
2: To je co očařka?
3: Oční lékařka.
2: To je taková ta zkrácená verze, a, ano, očařka. Ano. Děti dospělí?
3: Všechny.
2: Všechny.
3: No, teďka na klinice vlastně už děti neošetřujeme, ale předtím jsem byla ještě v nemocnice, tak tam to bylo od nedonošených po stolety.
2: Je něco, co tě tam jako třeba mrzí na té práci?
3: Spíš je to asi ten stres, že když přijde někdo s něčím složitým a já si hned nevím v první chvíli rady, co vlastně by to mohlo být. Uh-huh. A někdy musím pak myslet ještě na pacienty po tom, co se mi ten den měla v ordinaci.
2: Jak ti mám říkat, Lidu nebo? Lidu je v pohodě?
3: Lidu je v pohodě, nejčastěji asi Lidy říkají.
2: Lidy. Ty jsi zpěvačka, teď ti vyšlo nové album s názvem První sníh.
3: Mm-hmm.
2: Proč První sníh?
3: Jmenuje se podle jedné písně z toho alba, která se jmenuje První sníh. A mně se tam líbila ta číslovka, že tam je to slovo první, ale zároveň mám to ráda, tu chvíli toho prvního sněhu. Hodně jsem to vnímala, když jsem byla malá a probudila jsem se a za okny byla taková ta bílá záře, tak bylo to pro mě až taková jako posvátná chvíle s Pánem Bohem vždycky.
2: A co tě vedlo k hudbě? Pamatuješ si na nějaký silný moment, kdy jsi věděla, chci tvořit muziku, chci zpívat?
3: Já právě už, když jsem byla docela hodně malá, tak jsem si prospěvovala, vymýšlela jsem si písničky pro Pána Ježíše, že jsem to brala jako jeden způsob modlitby nebo komunikace s ním. A u nás teda v rodině se hodně zpívalo vždycky, že na všech rodinných oslavách se rozdali noty a zpívali jsme čtyřhlasy, že to bylo jako normální.
2: Ty jsi mi říkala, že jsi z pěti sourozenců, takže to tam asi potom muselo znít parádně doma.
3: Jo, a všichni strýčkové a tetičky a babička s dědečkem.
2: A co nějaký hudební nástroje?
3: Chodila jsem na klavír, ale hraju na něj jenom tak jako funkčně, ne moc hezky. Když je někdy potřeba, tak zahraju, ale nejčastěji mě doprovází moje sestra Daniela na klavír, když někde zpívám.
2: A pět sourozenců jsi jediná, kdo má takhle hudební talent, anebo?
3: Právě tu hudbu nejvíc dělám s tou ségrou Danielou od malička, že to vlastně děláme spolu a že mi hodně v těch písničkách pomáhá a doprovází.
2: A ty jsi teda vyrostla v křesťanské rodině, takže cesta za Bohem byla tak jako automatická? Byl nějaký zlom, kdy jsi věděla, že musí se rozhodnout sama?
3: Já vím, že ono se to často od nás jako očekává od těch dětí z křesťanských rodin, že bude mít přesně tenhle ten postup, ale já to úplně neměla přesně takhle nalajnovaný takovým tím typickým, že nejdřív člověk věří, protože rodina věří a pak se něco zlomí, ale já jsem hodně intenzivně ten svůj vztah s Bohem vnímala jako malá, pak spíš až jako později, možná i v nějaké dospělosti, jsem měla různé pády, pochybnosti, otázky, krize, ale ty já mám do teďka, nemám pocit, že by byl nějaký jeden zlom, který by mi to vyřešil, ale furt se ta víra tak musí asi obnovovat nebo prohlubovat nebo se s ní oklešťovat nějaký ty věci, co tam vlastně nepatří, co nejsou dobře.
4: Já když jsem poslouchala tvoje album, tak na mě působilo tak básnicky, poeticky, tak možná i ty jsi poetická duše.
3: Jo, nevím, jestli mám to ráda, no. Mám ráda i jaký jako symboly a skrytý významy a hodně jsem na Gimplu jsem milovala češtinu a literaturu a slovo.
4: To je znát i z těch názvů vlastně samotných, Karmínu a Stuha a já to mám ráda, když to pak má nějaký význam ještě hlubší než jenom ten název. Říkala jsi, že jsi už jako malá skládala pro Pána Ježíše písničky, což je hrozně hezký, ale vydat do světa tu první píseň a vlastně ukázat nějakou hloubku svýho nitra je docela i stres, bych řekla, jestli se to zalíbí, nezalíbí, co na to řeknou, udržet si i možná nějakou svoji jistotu v tom, že co dělám je dobře, že to dělám. Tak možná mě zajímá první píseň, kterou se rozhodla vydat.
3: No, ono vlastně, tohleto album, i když píšu, že je moje debutový, protože jenom jako za mě debutový je, ale není to první album mých písní, co jsme vydali. Ještě předtím bylo album Žehnám se skupinou S nadějí, kde zpívala naše kamarádka Naděje Janková, později Králová. A jestli vím, jak teda píseň byla úplně první, která se na tom albu objevila. Já jsem totiž už i předtím skládala nějaký písničky, které jsem nevydala, ale už se třeba zpívaly u nás ve sboru nebo na táboře, takže takový představení před tím publikem už nastalo předtím.
4: Tak dobře, tak bavíme se přímo o tobě, jako Lidie Zoubková, když si najdu na Spotify tvůj profil, tak tam vlastně najdu první sníh. V tomto roce album a plus asi myslím 3 nebo 4 písničky, které ale tuším, některý z nich jsou ano, i na tom albu.
3: Ano. Já jsem pak taky tam už člověk nenajde nějaký písničky, který už jsem skryla. Na
4: Jakože už lidi nelíbili.
3: Asi i ten způsob nahrání, že jo, jsme to opravdu jenom amatérsky doma si natočili. Ale vím, že taková zlomová písnička byla Karmínová Stuha. Protože já do té doby, jak jsem chtěla, aby se ty písničky zpívaly a zpívaly se v církvi a měla jsem pocit, že v církvi se zpívají prostě chvály, že moc jinýho tam neprojde na to normální zpívání, tak mám pocit, že se mi trošku ty písničky tak tlačila, aby byly víc chválovitý, nebo jak to nazvat. A u té Karmínové Stuhy si pamatuju, že bylo poprvé, co jsem si dala v tom takovou volnost, že opravdu složím tak, jak to cítím, jak mi to přijde na mysl. Tak to byla taková jedna z těch prvních, co jsem vůbec nahrávala na tohle album.
4: O čem je Karmínová Stuha?
3: Je o takovém očekávání na Boha, že chci, aby se pro mě vrátila, abych mohla být s ním.
4: Tak pouštíme Karmínová Stuha.

0: Lidu, všechny tyhle písně si složila sama nebo máš někoho, kdo ti pomáhá s hudbou, protože říkáš, že hraješ jenom amatérsky na klavír, tak jak to skládáš?
1: Já je skládám v hlavě a na ten klavír přeci jenom nějak hraju, takže se to pak zvládnu. Já spíš pak hledám akordy, které tam patří, které mi předtím zněly v hlavě. Ale je pro mě hodně důležitá právě sestra Daniela. A když mám tu písničku, ale už tak nějak hotovou, tak jdu s ní za ní. A ona mi hodně pomůže takový to dočesání, že řekne, tady máš špatný důraz, to oprav, nebo tady by se ještě hodili nějaký slova, sem něco přidej. A to mi hodně pomáhá.
0: Já si myslím, že to je super mít někoho, komu důvěřuješ.
1: Je strašně důležitá ta osoba. Já o mě se to pokoušeli v minulosti vlastně mi radit jiný a vůbec ne od všech jsem to zvládala a ne vždycky jsem měla pocit, že to té písni pomáhá. Takže ano, když člověk někoho najde, ale se kterým souzní a že ví, že to té písni hodně pomáhá, tak to je úžasný.
0: Ty vymyslíš písničku, nějaký máš v hlavě, nějaký klavír tam je taky zahraný, ale potom, když vydáš samotný album, tak samozřejmě ta cesta je ještě i finančně náročná. Mm. Máš nějakýho levného producenta?
1: No, mám skvělýho producenta.
0: Samozřejmě, a levnýho?
1: Levný asi, to záleží. Já jsem našla skvělýho hudebního producenta Petra Zatloukala a s ním jsou všechny tyhle ty písně udělané u něj ve studiu. On je taky multiinstrumentalista, takže hodně těch nástrojů tam sám nahrává. Ale zároveň se mi na něm líbí, že i chce nějak zachovat styl nebo to, co ta píseň potřebuje a ví, že to i takhle skládáme se sestrou, s Danielou a hodně tam i chce zachovat ten její klavír a někdy i ty další spolu lidi, kteří jsou se mnou v kapele, takže něco nahrávali tam se mnou i oni.
0: A ještě odkud je?
1: Je z Prahy.
0: Myslím si, že si to spousta lidí neuvědomuje, že si zapne Spotify, zapne si písničku, buď to odsoudí, anebo řekne, je to hezký. Mm. Ale něco to stojí, nejenom to, že to vymýšlíš, přemýšlíš nad tou písní, co tím vlastně chci říct, skládáš jí, ale pak i ta finanční stránka a vykoukala jsem, že vlastně ty máš i klipy, což taky stojí spoustu peněz, tak máš nějaké sponzory nebo ti vždycky tak pán Bůh prostě požehná, že na to je.
1: Jo, no je pravda, že jsem úplně o penězích, nebo byly chvíle, kdy jsem třeba čekala ještě s nějakýma písničkama, že jsem ještě úplně neměla v tu dobu dost financí, ale jinak se tak o mě pán Bůh jako stará a něčem mi pomohli i rodiče, něco jsem si vydělala a někdy jsem prostě počkala ještě nějaký čas. Ono to album nevznikalo úplně za měsíc, ale ty první nahrávky, to bylo už někdy v roce 2022.
0: A to si fakt vydržela 2 roky čekat, než to pustíš ven?
1: Já jsem ty 4 singly vlastně už pustila ven a jsou teďka znova na té desce. Až ten závěrečný 6 písní, to už jsem takhle dohromady pak natáčela a dotvářela z toho to celý album.
0: A těch 6 písní, to si dotvořila teď v tom roce 26, anebo?
1: 4 z nich jsou nový, ty se vznikly až po tom, co jsem tam ty vydala a 2 jsem ještě hrábla do starších a nahrála.
0: Bylo vždycky tvořit hudbu pro Boha to hlavní, nebo jsi měla někdy sen stát se takovou tou zpěvačkou, na kterou budou chodit čeští posluchači a budeš jako slavná a vyhraj slavíka a nevím co všecko?
1: No, to fakt ne.
0: Ne.
1: Já jsem nikdy ani zpěvačkou být nechtěla. Mě bavilo vždycky skládání písní, ale dlouho jsem se ani nepředstavovala, že já sama bych je mohla zpívat. Vlastně, jak už jsem o tom mluvila i předtím, ty první písně, které jsem chtěla oficiálně vydat, tak na to jsem poprosila kamarádku, která krásně zpívala, aby je naspívala ona. To, že teďka zpívám ty vlastní písně, tak je to proto, že skládám. Kdybych neskládala, tak nespívám.
0: Takže počkat, takže ty jsi složila nějaký písničky, ale nevěřila jsi ve zpěvu, takže si je dala kamarádce. To by mi bylo hrozně líto, ale jo, jako dává to smysl, když prostě někomu třeba úplně nejde zpěv, ale má ten talent, ten dar na to psát, tak potom je určitě fajn využít někoho. Ale myslím si, že jsi vždycky věděla, že zase až tak špatně na tom nejsi, ne?
1: Já jsem i chodila na nějaký kurzy, tak já doufám, že se to už trošku zlepšilo.
0: Máš i nějaký koncerty?
1: Jo, míváme, máme kapelu, jmenuje se Po nebi a hraju tam já, moje ségra Daniela a dva kamarádi z Mostu, Jindra a Kellen Pošmurní, oni jsou manželé. Třikrát, čtyřikrát do roka někde hrajeme, že nás někdo pozve a většinou to jsou ty moje písničky, občas přidáme nějaký další. To mám ráda, to se mi líbí, ale není to úplně, že bychom byla kapela, která pravidelně někde vystupuje a která volá někam na festival, že by tam chtěla hrát. Spíš takhle občas někde zahrajeme, když nás někdo pozve.
0: A nechtěla bys to?
1: Teďka bylo pro mě, já jsem je přemýšlela, že udělám nějaký koncert k tomu vydání, ale vlastně byl ten konec docela náročný to dotáhnout a už na to nezbývaly síly, takže zatím jsme to teďka neplánovali, ale jo, já doufám, že do budoucna budeme hrát a zpívat.
0: Už máš v plánu natočit další desku? Už je něco v šuplíku?
1: Není nic v šuplíku.
0: Není nic.
1: Já furt čekám, že se to odšpuntuje.
0: A jak to vlastně máš s tím skládáním? Protože působíš na mě velmi, jak už jsem říkala, poeticky, takže si umím představit, že se rozhodneš napsat a napíšeš něco, anebo je to, něco musíš prožít?
1: Nevím, jestli prožít, protože někdy prožívám a mě žádný písničky z toho nekapou, ale jo, potřebuji inspiraci, to hodně. Někdy jsem to i zkoušela, složit píseň na sílu a ono to nějak šlo, ale cítila jsem, že úplně nemá v sobě něco, co ty ostatní, kterými opravdu tam inspirace přišla, mají. Takže potřebuju nějakou inspiraci na to,
0: aby
1: to bylo.
0: Tak kde většinou ji bereš?
1: No, různě. Často hodně písní docela vzniklo, když jsem při běhání, jak jsem asi venku v přírodě a ještě se hýbu, ten rytmus. Ale některý i doma, ve vlaku docela, tentokrát to album dost vzniklo, mám ráda vlak, tak tam asi to jsou i chvíle, kdy mám tendenci se modlit a mluvit s Bohem, tak se to propojuje.

0: Lidu, proč skládáš písně?
1: No, mám v sobě nějaký puzení k tomu a je to pro mě jedna z forem komunikací s Duchem Svatým. A často si tam i tak nějak řeším nějaké věci ze svého duchovního světa, ze svého duchovního života. Je to pro mě trošku terapie.
0: Když skládáš a potom to poslouchají ti posluchači, je to i forma nějakého sdělení jim?
1: To jsem se bála, aby to ještě i dalším, protože primárně mám pocit, že to opravdu skládám hlavně za sebe a popisuju tam ten svůj vztah s Pánem Bohem. Ale jo, ozývají se mi různě lidi, kteří mi pak říkají, že nějaké písničky byly pro ně v nějakém období důležitý.
0: V písni Místo, po kterém teskním, je to píseň o nebi?
1: Nebo je to o tom, no, je to o nebi a o tom prostoru, kde budem s Bohem.
0: A těšíš se tam?
1: Jo. Já i v té karmínové stuze mám pocit, že to tak prožívám, že těším. Taky záleží, jak je zrovna období, jak moc myslím na tady to, co žiju na světě zrovna, a nebo víc upínám k tomu, co jednou přijde, ale cítím to, že úplně tady na světě nemám tu svoji domovinu a že je prostě u Boha v nebi.
0: To je zajímavé, že vlastně spousta lidí ani jako nepřemýšlí nad tou pozemskou smrtí.
1: Aha.
0: A ty jako mladá, život před sebou, už se těšíš do nebe. A já si to umím představit v době, kdy třeba jsou lidi fakt nešťastní na zemi a zažívají jako peklo na zemi, jak se říká. Potom rozumím tomu, proč se těší do nebe, a na druhou stranu, za mě já se třeba fakt těším na Ježíše. Já se jako fakt těším, až budu u jeho nohou, bez ohledu na to, že tady na zemi jsem dost šťastná. Tak jestli to máš podobně, anebo třeba tahle píseň vznikla v nějakým těžkým období a ty jsi řekla, já už chci být u tebe, Pane, už tady nechci být.
1: Jo, tahle ta vznikla, že jsem skládala do toho brečela. Takže to bylo, já jsem nějak byla na stáži v nemocnici, nějak jsem tam začala omdlívat a museli mě odvízt i na emergenci. Hodně mi bolelo břicho. A je zajímavé, že to, že v nebi nebude žádná bolest, to je taková informace, která většinu času, když to slyším, tak pro mě není tak důležitá, že jsou důležitý ty jiné věci, ale tady jsem si to hodně uvědomila, že jak se nedává Pán Bůh smilovává, že v nás připravuje místo, kde opravdu tuhle bolest už nechce.
0: Tak pouštím Místo, po kterém teskním.

0: Potkávám tě každý den v hloubce svého srdce. Jsem jak poutník, který si v srdci nese domov. Tam, kde jsi ty a já, to je můj domov. To je další písnička. Jak vznikla tato píseň?
1: Ta je jediná, kterou jsem napsala ještě předtím, než jsem bydlela v Děčíně. Bylo to během vejšky, když jsem dojížděla do Prahy, kde jsem studovala, a vznikla v autobuse Student Agency.
0: Hezky. Celá?
1: Celá asi ne, ale ten začátek, ta hlavní myšlenka, mi se úplně nechtělo do té Prahy z toho domova. V té chvíli jsem si uvědomila, že ale já mám ten domov jinde.
0: To je krásný. Tuhle písničku mám moc ráda. Jmenuje se Poutník. Já jí, milí posluchači, rovnou pustím. Vy posloucháte Rádio 7, pořad Pohovka, a mým hostem je Lídie Zoubková.

0: Lidu, když máš takový talent na skládání textů, je někdy někdo, kdo za tebou přijde a řekne, hele, chtěl bych napsat píseň?
1: Ptalo se to o písně Ovce. Tam mi napsal kamarád Dan Matulík, že by chtěl udělat online zpěvník pro Církev bratrskou, jestli jsem to dobře pochopila. Mm-hmm. A chtěl by tam mít nějaké písničky, ale aby byly jednoduchý, aby si je i počínající kytarista zvládl zahrát. A že by byly vhodné nějaké dobré, jednoduché tóniny. A jako je třeba D-dur.
0: Nebo C-dur.
1: No na kytaru to už je těžší.
0: Jo.
1: Ale tak jsem se rozhodla pro tu D-dur. A to je právě jedna z písní, kde teda nevznikla úplně spontánně, ale že jsem ji začala u klavíru. A je jiná než ty ostatní, nebo pro mě je jiná než ty ostatní písně.
0: A dostala jsi i zadání, že to má být o dobrém pastýři?
1: Ne, to zase ne.
0: To ne, to jsi mohla vybrat.
1: Jo, jo, jo.
0: A hraje se?
1: A ne, nakonec to vůbec neskončila.
0: Takže se hraje u tebe, a to je tak. Fajn. Ale máš jí ráda?
1: Mám k ní takový komplikovanější vztah než těm ostatním. Jo.
0: Protože prostě nešla úplně asi přirozeně a to je asi vždycky trošku rozdíl, mít zadanou práci a úkol, anebo si jen tak tvořit sám pro sebe. Ale je krásná, takže já pouštím píseň Ovce.

0: Posloucháte Rádio 7. Mým hostem v dnešní pohovce je Lídie Zoubková a povídáme si o jejím albu První sníh, které vyšlo v roce 2026. A doposlouchali jsme píseň Ovce a před námi je píseň Po letech bojů, Lidu o čem je.
1: Tahle píseň vznikla během doby, kdy jsem studovala na ETSC kurz Hudba v církvi a jeden z předmětů byl taky Teologie chvály, kterou měl Šimon Konečný. A on nám jako jeden úkol zadal, že máme sepsat nějaký svůj bolestivý zážitek s Bohem. A já jsem se rozepsala o něčem, co jsem zažila někdy ve 13 letech a co opravdu pak ten můj život dál ovlivňovalo i můj vztah s Bohem. Jsem si uvědomila, že jsem mu pak asi plně nevěřila, že je dobrý a že mě miluje. Až po letech opravdu se to nějak proměnilo a teď už to můžu s jistotou říct. Na konci toho, co jsem sepsala ten úkol, tak nějak mimo děk ze mě vypadla i tahle ta píseň.
0: Tak já ji pustím.

0: ty lidu zpíváš i ve chvalách u vás církvi, nebo kam chodíš do církve?
1: No já jsem původně z Českobratrské církve evangelický a tam chvály nemáme.
0: Tak proto skládáš někde jinde.
1: Ne, jako máme, ale v normálních přímých službách vlastně ne, že se jdou kancedálky, nebo ne ve všech sborech někde. Už to je, ale není to úplně standardní, že by tam byl ten blok chval, co všude je jako ta hlavní. Takže...
0: Tam jsi od malička?
1: Jo, já jsem tam ještě furt členka, ale pak, jak jsem bydlela v tom Děčíně, tak jsem tam chodila do CBčka, ale vlastně jsem tam nevstoupila. Že jsem ještě furt to... A teďka jsem ve Varech a tam jsem pár měsíců, tak se ještě tak rozhoduju.
0: A... No a protože mě zajímá, když vlastně vyrůstáš v církvi, kde není běžný blok chval, tak to si potom jednou přišla a musela si z toho být úplně pav.
1: Jo, ne. Náš táta se hodně snažil, abychom jezdili do všech možných církví, že nám i vymýšlel, že nám udělal vždycky seznam různých letních aktivit křesťanských, kam se můžeme rozjet.
0: A to je hezký.
1: Jo, a hodně nás takhle posílal do všech možných různých církví.
0: A že vám dal takovou svobodu vlastně v tom?
1: Jo, jo.
0: Protože mnohdy rodiče chtějí, aby si chodil tam, kam chodí oni a on vám ještě jako ukazoval jiné možnosti.
1: Jo, jo. Takže já samozřejmě znám blok chvál.
0: A co rodiče? To je dobrý vztah. Teď si říkala, máš 5 sourozenců, že jste přijeli z rodinné dovolené, což je nádherný teda mimochodem, že se takhle furt držíte pospolu a najdete si 7členná rodina čas na to i v dospělosti se potkat a strávit spolu týden někde na dovolené. Tak myslím si, že máte krásný vztahy.
1: Jo, rodiče jsou úžasný. A je to opravdu požehnání pro mě. A hodně mi i podporují v té hudbě.
0: Tak já pouštím píseň Nové růže. O čem je?
1: Ta vznikla opravdu jako poslední někdy už v letošním roce, na začátku. Jsem ráda, že vznikla. Já jsem měla pocit, že už ten konec alba jsou ty písně takový temnější a o různých pádech a představovala jsem si, že bych na závěr mohla mít nějakou takovou plnou naděje. Myslím, že to v týhletý je. No je o nějak tříbení mojí víry, že opravdu někdy asi musela projít ohněm a jenom to, co vydrželo, tam zůstalo. Ono se k ní trvá, že ještě jeden příběh, který nám vyprávěl táta, když jsme byli malí, o bombardování Drážďan. Tak když byly bombardovaný Drážďany, tak se tam lidi během toho skryli do synagogy, která byla už předtím vypálená během křišťálové noci. A že díky tomu, že tam už tou synagogou už prošel ten oheň, tak teďka ji podruhý tam nemohl ublížit.
0: Takže nové růže.

0: protože nejsem umělec, nikdy nemám problém porozumět textům, jako o čem jsou, jo. Což musela jsem poslechnout celý album a i kvůli zapsání, tak někdy mám problém, jako o čem to je.
1: Ta... Ono, ale jo, ono někdy, nebo takhle, ono, to někdy ani úplně není úplně o jedné věci. Já se na začátku, kdy dám jako to téma a že to, tak napíšu o tomhletom tématu, ale opravdu to nechám nějak volně. A...
0: To jo, ale ta píseň přece jenom, když se píše píseň, tak buď je to vždycky nějaký to jedno téma, je tam asi stěžejní. Že to vždycky má nějakou nosnou myšlenku.
1: Asi jo, ale já se někdy popravdě musím až jako na konci zamyslet.
0: O čem to je? O čem jsem to napsala vlastně?
1: Někdy jo, a někdy mi to dochází, aha, až třeba po roce, jo, aha, o tomhle je ta píseň.
0: A tak mi řekni, ty jsi to vydala kdy, na jaře někdy?
1: No, teďka v červnu.
0: Takže jaro, léto a píseň Půlnoc. O čem je takhle zpětně? Nevím ještě, musím počkat rok.
1: Takhle, ono je asi o mým největším strachu, že buď to já nebo moji blízci nějak odpadneme od Pána Boha. A v tu chvíli chci, to tam zobrazilo ty zvony, který bimbají a nějak mě volají zpátky. A chci, aby v tu chvíli něco řmělo a něco bimbalo, ale nevím přesně co. Jestli to jsou lidi, jestli to je Bible, jestli to je Duch Svatý, nebo kdo to vlastně, nebo co to je, co mě volá zpátky, ale chci, aby tam něco bylo.
0: Už jsi někdy měla strach, anebo byla daleko od Boha?
1: Jo, jo, asi víckrát. Mně se opravdu to jde jako taková sinusoida, že se různě vzdaluju a přibližuju.
0: Ty jsi říkala, že vlastně pochází z křesťanské rodiny a tvoje rodina, všichni jsou u Pána, nebo proč máš ten strach, že by mohl někdo?
1: Protože mi to přijde, že to je to nejhorší, co může být, že jde o tu duši, no. Že mi nevadí to, co mi ublíží tělo, nebojím se tak smrti, jako se bojím opravdu
0: o tu věčnost.
1: O tu věčnost.
0: Tak já pouštím Půlnoc.

0: Lidu, já jsem se dívala na YouTube, je k písni Malé ledy i nádherný videoklip s tanečnicema. Jak to vzniklo?
1: Už když mi tuhle písničku Petr Zatloukal poslal a já jsem si ji poprvé pustila, tak jsem si v ní představila nějaký tanec. A začala jsem hned vymýšlet, že kdo by teda tam mohl tančit, a hned mě napadla moje švagrová Gáby Zoubková. A tak jsem ji oslovila a ona nadšeně, že jo, a se zvali ještě se svojí sestrou Zuzkou další tanečnice. A tak se z nás poskládala taková partička, jsme se sjížděli na sily na takový soustředění na víkend k ním do Kryr a byl to krásný zážitek jenom to s nima trénovat a cvičit. A pak jsme to nahráli v Praze v krásných prostorech ČCE Smíchov, tam v komunitním centru, a mám z tohohle videoklipu radost.
0: Je pro tebe těžký tančit?
1: Je.
0: A ty tam moc netančíš teda.
1: My jsme se právě na tom shodli, že já tam tak maximálně občas udělám nějaký lehký pohyb a jsem tomu ráda.
0: Milí posluchači, doporučuji si aj pustit videoklip od Lidie Zoubkové na YouTube jako Lidie Zoubková. Píseň se jmenuje Malé ledy a prozatím vám ji pouštím v Rádiu 7.

0: Lidu, chtěla by si něco vzkázat našim posluchačům?
1: Ne.
2: Asi abychom opravdu, když je nám špatně, nebo když něčemu nerozumíme, nebo jsme zmatený, nebo i naštvaný možná na Boha, tak abychom s tím za ním přišli. Protože on to všecko unese. Vždycky je rád, když za ním jdeme. On je živý, takže on bude jednat, mluvit.
0: Děkujem. Lidu, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do Rádia 7. Milí posluchači, my se s vámi rozloučíme poslední písní, která nese název i celého alba. Je to píseň První sníh. Řekneš nám o ní něco?
2: V refrénu zpívám, že Bůh je krásný. A vím, že to bylo pro mě před tím vznikem, že jsem nad tím přemýšlela, jestli to o Pánu Bohu můžu takhle říct vnímat, takhle ho možná fyzicky popsat vizuálně, ale jo, opravdu si myslím, že Bůh je krásný.
0: Dovolila jsi to?
2: Dovolila jsi to.
0: Lidu, děkuji ti moc, že jsi přišla.
2: Já tak moc děkuji.
0: A já se loučím a i s vámi, milí posluchači, poslední písní První sníh.

Bylo 22 hodin, máme pondělí 5. října a vy ladíte Křesťanské rádio 7. U mikrofonu s vámi Aneta Lofítková. Za 15 minut nás čeká čtení na pokračování, ve kterém budeme pokračovat ve čtení z knížky Plavčík Žán.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Ve čtení na pokračování sledujeme dramatické události na lodi Jitřenka, kde probíhá neustálý boj o moc. Minule jsme skončili ve chvíli, kdy část zbouřené posádky zajala a uvěznila dceru lorda Gosnulda Patricii s cílem změnit kurz plavby. Napětí na lodi vrcholí s příchodem bouře, kdy se na stěžních objeví elektrické výboje, takzvaný Eliášův oheň. Přívaly deště a obrovské vlny začnou loď devastovat, až nakonec oceán unáší Jitřenku rychlostí uragánu neznámo kam. Z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán čte opět Pavel Hromádka.

0: Patricii probudilo jakési táhlé dunění. Zase přepadli nějakou loď. Napadlo ji ještě v polospánku, ale pak se naráz posadila. Tohle přece není její kajuta. Chvíli jí trvalo, než si v mysli srovnala poslední události. Zaslechla další zahrmění dělové salvy a v zápětí jí nad hlavou zavířil tanec nohou. Bože, jestli ti druzí zasáhnou jejich loď a nikdo neví, kde je. Za dvířky byly slyšet vzrušené hlasy strážců, které tam zanechal kartiér. Zmocnila se jí chuť bouchat, křičet a volat o pomoc. Namísto toho však pouze stiskla zuby a zaťala pěsti. To není řešení. Její jedinou nadějí jsou přátelé a ona musí doufat, že se jim podaří něco vymyslet. Zvedla oči ke světlíku, jímž ještě než usnula, pronikalo do šachty světlo. Teď byla nahoře tma. Že by tak dlouho spala, podivila se. A vstala ze slamníku, aby si narovnala tělo. Náhle měla pocit, jako by jí prkená podlaha ujela pod nohama a zároveň ucítila ve tváři prudký závan čerstvého vzduchu. Ve světlíku se rozsvítilo žlutavé světlo, provázené ohlušující kanonádou. Bouře, vydechla Patricie s úlevou. Žádná pirátská bitva, ale docela obyčejná bouřka. Další prudký výkyv jí podrazil nohy a odhodil na protější stěnu. Olejová lampička se odkutálela někam do rohu, kde zhasla. Patricie se rychle posadila zpět na slamník a zavřela oči. Houpání se stávalo v té naprosté tmě a uzavřeném malém prostoru značně nepříjemným. Ze zkušenosti věděla, že je nutné překonat první nápor slabosti. Mořská nemoc postihuje všechny lidi bez rozdílu, ale přece jenom proti ní existuje určitý způsob obrany. Hlavně se nesoustředit na věčné propadávání se, zhluboka dýchat a polikat. Zvenčí k ní dolétly dávivé zvuky, do nichž se mísil obhroublý smích. Jeden z jejich věznitelů úporně zvracel. Dobře mu tak, ušklíbla se pomstychtivě. V přístavech měla možnost mnohokrát vidět, jak ze zámořských lodí vystupují více stíny než lidé, kteří přísahli, že je na moře již nikdy nikdo nedostane. Muž za dveřmi sténal a dovolával se pomoci všech svatých, které znal. Podle jeho hlasových projevů však Patricie usoudila, že mu svatí nejsou nijak zvlášť nakloněni. Plavba se však stávala minutu od minuty nepříjemnější i pro ni. Loď se nakláněla pod prudkým vlnobitím i porivy větru. Při jednom z takových nečekaných nárazů mohutné vlny, která se s rachotem přelila přes její příď, začala otevřeným světlíkem padat do šachty voda. Patricie byla v mžiku promočená až na kůži a stála po kolena v ledovém přívalu, který se sice poměrně rychle ztrácel odtokovým žlábkem, ale další na sebe nenechal dlouho čekat. Utopím se. Zježily se dívce vlasy hrůzou. Utopím. Jestliže jí ještě před malou chvílí hrozilo zalknutí z příšerného dusna, teď se zase pro změnu třásla zimou. V očích ji pálila mořská sůl a v ústech měla odporně nahořklou pachuť, po níž se jí zvedal žaludek. Vyděšeně přemýšlela o tom, co by se asi stalo, kdyby se úzký odpad ucpal například slamníkem. Mokré šaty ji obtáčely jako mořské chaluhy a lepily se protivně na tělo. Třeštila oči do tmy a s hlavou přikrčenou mezi ramena čekala nový vodopád. A ten ji konečně vyburcoval k činnosti. Tápala rukama po neohoblovaných stěnách až do chvíle, než narazila na dveře. Prudce do nich zabušila drobnou pěstí.
1: Hele, Joliete, ozvalo se, už o sobě dává vědět.
2: Otevřete, křičela Patricie.
1: I hned otevřete,
0: nepřestávala bušit do dveří.
1: Je tady všude plno vody, utopím se.
3: Snad nechcete říct, slečinko, že jste tam nespokojená.
1: Odemkněte ty dveře,
0: propadala hysterii Patricie.
1: Co pak jste neslyšel, že je tady voda?
3: Slyšel, slyšel, ale řekněte mi, kde by se tam měla vzít voda?
1: Je přece otevřený světlík,
0: jektala zuby Patricie.
1: Tak rychle, člověče!
0: Dívka těžce oddechovala a lapala každý zvuk, který k ní doléhal z druhé strany, ale neslyšela nic. Ticho.
1: Pamatujte si, že vás Cartier zabije, jestli mě tady najde mrtvou,
0: pohrozila a s napětím čekala.
3: Joliete, asi bych měl za tím zpropadeným zrskem dojít, co říkáš?
0: Dovolával se věznitel souhlasu svého druha, ale odpovědí mu bylo pouze další dávení.
3: Poslyšte, slečinko,
0: obrátil se tedy znovu k děvčeti.
3: Já teda půjdu najít toho zrzavýho fešáka, ale slibte mi, že se nepokusíte utíct.
1: Jak bych asi mohla,
0: zlobila se Patricie.
1: Co pak mám klíče?
3: Bude mi to chvíli trvat,
0: upozornil vězenkyni námořník.
3: Venku se totiž ženějí všichni čerti, víme.
0: Takže namísto Contiho přijde Cartier. Shrnula si vyčerpaně mokré vlasy z čela dívka a posadila se na promočený slamník. Jak by bylo bývalo krásné, kdyby nikdy neodpluli z Ameriky. Nebo snad ne? Ale to už Patricii vypověděli nervy službu a ona se rozplakala pláčem malého dítěte, které nemá kdo utěšit.

Žán zkusmo zatáhl za lano, jimž byl připoután záchranný člun v železné vidlici. Bylo napnuté a pružilo. Zatím tedy nehrozilo nebezpečí, že by jej nějaká vlna vzala sebou. Mario jej již kdysi poučil, že se to občas stává, zvláště když posádka podcení pravidelné kontroly upínacího mechanismu. Tím pak ovšem přijde o možnost opustit vrak či potápějící se loď, což v dané situaci znamená tragédii. Vědomí, že není jiného řešení než zůstat na palubě, ničí totiž lidskou psychiku daleko jistěji než několika denní vlnobytí. Záchranné čluny jsou prostě zhmotnělá naděje. Možnost pokračovat dál a při troše štěstí i přežít, i když momentálně si Jean nedovedl představit, k čemu by jim ty chatrné kocápky byly dobré. Již první vlna by je musela obrátit dnem vzhůru a rozdrtit svou nesmírnou silou. Chlapec se chytil oběma rukama mokrého, nepříjemně kluského zábradlí a pomalu stoupal po schodech na vyvýšenou záď. Svištící vichr mu přitom vaháněl do obličeje spousty dešťové vody a mořské tříště. Chvíle mi lapal po dechu a snažil se co nejrychleji dostat do závětří, kde by si mohl v klidu rozmyslet, co podnikne dál. Přece nenechá Patricii na pospas těm všeho schopným maniakům. Obraz, který mu teď poskytovalo místo, na němž stál, byl hrůzný i strhující zároveň. To, co se mu před očima nabízelo k vidění, byla skutečná tvář moře. Moře, o němž mu ještě v La Rochelle vyprávěl mistr Bazin u teplého krbu, kde místo rachotu lámajících se vln praskala smrková polena. Jak si to tenkrát idealizoval? Za téměř souvislou stěnou deště zaznamenal námahou sešklebené tváře Levasseura a Maria, kteří připoutáni širokými koženými pásy rvali kormidlo tak, aby udrželi směr proti vlnám. Boj o přežití napadlo jej. A v tom si všiml, že na něho kormidelník cosi křičí doširoka otevřenými ústy. Hukot moře a větru byl však natolik silný, že nerozuměl jedinému slovu. Teprve až ve chvíli, když před lodní přídí vyrostla obrovská hora mořské vody, mu došlo, že Levasseurův křik byl varováním před hrozícím nebezpečím. Teď, strnulý děsivou podívanou, zíral, jak se vrcholek vlny láme a padá z výšky na palubu jitřenky. Příval mu bezohledně podtrhl nohy a surově jim smíkl až někam k důstojnickým kajutám. Nelidská síla mu nejprve téměř vyrazila dech a přitiskla k palubě váhou mastodonta, pak se dala na ústup a začala jej nezadržitelně strhávat sebou, zatímco on se zoufale snažil najít rukama nějaký pevný bod, jehož by se zachytil. Když se však zaradoval, že jej konečně nalezl, zjistil, že svírá pouze konec volného lana. Ještě několikrát hrábl rukama do prázdna, narazil hlavou do jakési překážky, když náhle pocítil, že se o cosi zachytil opaskem svých kalhot. Viděl, jak voda kolem něho mizí, a v duchu se modlil, aby předmět na němž visí vydržel. Krátce na to cítil, že jej, na polo omráčeného, čísi ruka táhne několik metrů po sukových prknech paluby. Ozvalo se prásknutí dveří a on s úlevou spočinul na měkkém suchém koberci. Zůstal vyčerpaně ležet s žaludkem protestujícím proti tomu množství vypité mořské vody. Konečně se vzpamatoval natolik, že mohl vstát ze země. Pomalu se postavil na dosud chvějící se nohy a zjistil, že kousek od něho za stolem sedí Flaubert.

0: Bývalý důstojník sledoval jeho pozvolný návrat do života svým zvláštním netečným pohledem. A Jean si přitom uvědomil, že to, co mu před několika okamžiky zachránilo život, byla Flaubertova ruka. Vypijte to, houkl drsně voják a ukázal hlavou na skleničku plnou jantarově žluté tekutiny. Po tom svinstvu, které jste spolikal, vám to udělá dobře.
1: Mám pocit, že jste mi právě zachránil život.
0: Uchopil Jean váhavě pohárek. Já? Řekněme raději, že to byl váš opasek.
1: Máte páru?
0: Prohodil uznale mladík a upil ze sklenky. Rozkašlal se. Nechutná? Zvedl trochu výsměšně obočí Flaubert. Je to rum.
1: Po té odporné břečce docela ujde.
0: Dopil Jean a chystal se odejít.
2: Moment, pane de Conti.
0: Zadržel jej Flaubert.
2: My dva jsme spolu ještě neskončili.
1: A?
2: Možná vás bude zajímat, kde se momentálně nachází slečna Gosnoldová.
1: Patricie?
2: Patricie nebo Josefína. Ručím vám za to, že sám byste ji našel jen těžko.
0: Stáhl koutky úst bývalý důstojník.
2: Úkryt, kam ji strčili, jsem měl v úmyslu použít k podobnému účelu já sám. Místo té mladé dámy tam měl ovšem skončit bykarat s de la Salem. Jenomže, jak už to bývá, člověk míní.
0: Flaubert podal Jeanovi nůž v koženém pouzdře.
2: Připněte si ho k pasu. A doufám, že se s ním budete umět ohánět stejně dobře jako s Kordem. Jestli chceme dostat Miss Gosnoldovou zpět na světlo, čeká nás pořádná fuška. A ještě něco.
0: Neušel Flaubertovi mladíkův rozpačitý výraz.
2: Pokud si děláte starosti s tím, že byste mi měl být někdy v budoucnu povinován díky, pak podobné úvahy pusťte klidně z hlavy. Jdeme.
0: Prudký líjavec snižoval viditelnost na pouhých několik stop. A dokonce i kormidelnický můstek se téměř ztrácel za mlžnou clonou.
2: Příležitost pro hrdiny!
0: Křikl Flaubert Jeanovi do ucha, aby přehlušil kvílení uragánu.
2: Musíme přeběhnout loď, až na samou příď. Je tam otvor, co vede do podpalubí.
0: Vyrazili. A paluba jim přitom utíkala pod nohama. Jitřenka tančila po vlnách v šíleném rytmu, jež udával vítr a vzedmutá mořská hladina. Proběhli kolem několika námořníků, ale ti jim nevěnovali žádnou pozornost. Momentálně byla jejich jedinou starostí k prasknutí napjatá lana a vychřicí bičované plavky.

0: Tady odtud není pořádně vidět. To až když slezeme o něco níž. A pamatujte si, bez milosti. Jean sledoval, jak se bývalý důstojník protáhl jako had úzkým otvorem. Okamžik vyčkával a pak vlezl opatrně za ním. Nezapomněl přitom nad sebou pečlivě utěsnit vchod, opatřený silnou vrstvou naolejovaných pláten. Oba muži pomalu schod za schodem sestupovali dolů. Jako bouře vystřídalo vrzání a praskání těžce zkoušené lodi. Asi v polovině cesty zjistili, že přímo pod schodištěm stojí zapálená svítilna a o kus dál leží nehybné tělo. Jean se v první chvíli lekl, že patří Patricii, ale když seskočil z posledního schodu, zjistil, že je to jeden z námořníků jménem Joliet. Muž měl pevně sevřená víčka a nejevil žádné známky života. Teprve když jej Flaubert kopl do bosého chodidla, otevřel vyčerpaně oči.
1: To seš ty, Nicolasi? Mám pocit, že jsi měl místo kartiéra přivést kněze. Je mi strašně zle.
0: Za mě třeba zdechni. Sehnul se Flaubert pro pistoli, ležící vedle bezvládného těla, a bezohledně udeřil námořníka do hlavy mosazným kováním pažby. Alespoň nebude překážet, vysvětlil spokojeně Jeanovi, zatímco zjišťoval, zda je bambitka nabitá. Několikrát zkusil rukou mechanismus zámku, načež souhlasně kývl hlavou a podal zbraň mladíkovi. Vy budete hlídat schodiště a já se zatím postarám o zámek. Ten ňouma mlel cosi o kartiérovi. A proto bude lépe, když se připravíme na eventuální překvapení.

0: Jean poslechl a Flaubert se opět sklonil nad nehybným tělem.
1: To snad není pravda. Ten chlap u sebe nemá klíč,
0: vztekal se, když bezvýsledně šacoval mužovi kapsy.
1: Budeme si muset pomoct něčím jiným.
0: Rozhlížel se po vhodném předmětu.
2: Pozor, zdá se mi, že někdo jde.
0: Všiml si Jean slabého světla, vnikajícího do tmy otevíraným poklopem.
1: Tak se schovejte a nevystrkujte nos dřív, než bude třeba. Zhora nás vidět nemohou, takže hned tak rychle nezjistí, že jim tady někdo úřaduje.
0: A Flaubert uhodil několikrát, žel bez viditelného výsledku, rukojetí své dýky do masivního zámku.
1: Pospěšte si s tím, Flaubere, jsou dva a jdou sem,
0: nutil bývalého důstojníka ke spěchu Jean.
1: Jednoho z nich se vám určitě podaří odprásknout,
0: zabýval se dále Flaubert zámkem.
1: Nevím, jestli to dokážu.
3: Musíte.
0: Rozmáchl se voják a zaklel, protože mu v ruce zůstal pouze kus přeražené střenky.
2: Pro boha živého,
0: ozval se za dveřmi ženský hlas.
2: Pusťte mě ven, nebo se tu utopím.
1: Patricie,
0: otočil se Jean.
3: Nehýbejte se,
0: zasyčel Flaubert a sám se rovněž postavil pod schody.
2: Tak se mi zdá, kartiére, že nám dole někdo hospodaří.
0: Zastavil se na schodech muž, který sestupoval jako první.
2: Co se zdá, to je sen,
0: zaslechl Jean nevrlou odpověď.
2: Hoď sebou.
0: Námořník udělal opět několik kroků, znovu se zastavil a pátravě se rozhlížel.
2: Nějak se mi to...
1: Jestli jste vy dva něco zvorali, tak bych nechtěl bejt ve vaší kůži.
2: Ještě krok a střelím,
0: ozvalo se v té chvíli ze stínu.
2: Zatra, ke všem čertům, to je Conti!
0: Otočil se námořník zpět, ale zrzek mu to nedovolil.
2: Ať zhebne,
0: tlačil před sebou svého druha jako štít.
2: Žáne, jste to vy?
0: Bušila pěstmi do dveří Patricie, která zaslechla mladíkovo jméno.
2: Otevřete, prosím, utopím se tady!
0: Kartiérův zlostí zrůzněný obličej se blížil. Jean ustoupil o krok dozadu, namířil proti námořníkově hrudi a zmáčkl spoušť. Přítmí protěl prudký zážeh střelného prachu na pán.

0: rukavičce pistole a v příštím okamžiku přehlušil jak bouře dunivý výstřel. Muž se chytil oběma rukama za prsa a jeho prsty rvaly ve smrtelné křeči cípy špinavé košile bez knoflíků. Nakonec se stáhlým zasténáním skulil ze schodů přímo k Žánovým nohám.
1: To ti přijde draho, ty pse!
0: Vyrazil Cartier s nožem v ruce. V okamžiku, kdy se dotkl nohama plošiny pod schodištěm, jej však uchopila silná ruka a smíkla jim prudce odřevěnou stěnu.
1: Řekl jsem vám už žádnou krev.
0: Přitáhl si těsně k sobě otřeseného zrska Flaubert a vší silou jej uhodil pěstí přímo doprostřed obličeje.
1: A teď rychle klíč!
0: Pustil bezduché tělo na zem. Jean sledoval, jak bývalý lodní důstojník prohledává obratnýma rukama Cartierovo oblečení a občas vyslal znepokojený pohled teď už k němým zavřeným dveřím.
1: Konečně,
0: vyskočil Flaubert a přiklekl k zámku, který jej stál zlomenou dýku. Patricie se vypotácela ze svého vězení a vyčerpáním se pod ní podlomila kolena. Jean k ní pohotově přiskočil a opatrně ji usadil na schod.
1: Chvíli si odpočiňte, abyste byla schopna absolvovat cestu po palubě, přikázal jí Flaubert. Tam nahoře je učiněný blázinec.
2: Nechali otevřený světlík.
0: Třásla se dívka zimou i přestálým napětím.
2: Kdybyste nepřišli, už bych dlouho nevydržela.
1: To je jenom takový pocit, slečno,
0: zabýval se Flaubert znovu Cartierem. Ručím vám za to, že byste umírala podstatně déle, než si myslíte.
1: Conti,
0: otočil se na Žána. Podejte mi honem kus provazu. Zdá se, že přítel Cartier se začíná probouzet k životu.
1: Kdepak, málo platný, ten měl vždycky strašně tvrdou hlavu. Ve všem.
0: Mluvil Flaubert napůl k sobě, napůl k Žánovi, zatímco poutal zrskovi ruce za zády. Pak vzal lampu a posvítil jí do tváře dvěma zbývajícím mužům.
1: Tihle už podobné služby potřebovat nebudou.
0: Postavil se a znovu uchopil Cartiera.
1: Co s ním chcete dělat?
0: Zhrozil se mladík.
1: Strčit pod zámek!
0: Vyhekl Flaubert námahou.
1: Co jiného?
0: Vy nemáte rozum? Neslyšel jste, co říkala Patricie? Utopí se.
1: Víte co, Conti?
0: Pustil Flaubert vzpouzejícího se Cartiera z ruky. Starejte se laskavě o své věci.
1: Konečně, pokud by vás pro pana Cartiera mělo bolet srdce, pošlete nějakého námořníka, aby zavřel světlík. Sám to ale raději v tomhle počasí neskoušejte.
0: Popadl opět do rukou mužův límec.
1: Jenomže, co zase máte?
0: Je to přece člověk.
1: Ale ne, Conti,
0: zaklonil Flaubert hlavu a řezavě se rozesmál.
1: Jak vy jste útlocitný, člověk,
0: vyrážel ze sebe mezi jednotlivými záchvaty smíchu.
1: A co já, Conti? Co si takhle například myslíte o mně? Já jsem podle vás také člověk?
0: Jean poslouchal Flaubertův hlas a přitom cítil, jak se její zmocňuje nechuť. Ten křečovitý chraplavý smích šílence mu připomněl chvíli, kdy vzduchem letěla dvě milovaná ženská těla. Tehdy se po zámeckém nádvoří plném vojáků v rudých uniformách rozléhal také. Mladík se k Flaubertovi beze slova otočil zády, podepřel apatickou Patricii a začal s ní vystupovat po schodech nahoru.
1: Tak odpovězte, Conti!
0: Doléhala k němu Flaubertova slova.
1: Jsem člověk? Ano? Nebo ne?

Věřila jsem, že přijdete. Usmála se pobledlá Patricie na Žána z teplé přikrývky a s patrnou rozkoší usrkávala z velkého hrnku grog, který jí poslal Felipe. I když mrkla po mladíkovi okem, jednu chvíli jsem začala ztrácet naději. Bylo to v momentě, kdy ten můj hlídač odešel pro Cartiera. Všude byla tma a zhora se v prudkých přívalech lila voda. Bylo to strašné. Umírat a přitom cítit, jak zoufale se mi chce žít. Patricie se při té vzpomínce otřásla. Pomalu upíjela vroucí nápoj a přitom sledovala chlapců v obličeji přes oblak voňavé páry, stoupající z baňatého čbánku. Venku se opět s novou vehemencí zvedal vítr, který se zdál ještě před půl hodinou utichat. Také mám rád život, vyslal Žán pohled k ležící dívce, které pomalu usychaly mokré vlasy. Zamyšleně se odmlčel a pak vyhrkl. A v poslední době ještě nějak víc, protože miluji vás, Patricie. Jitřenka se těžce probíjela vlnami rozbouřeného Atlantiku, pronásledována uragánem, který nakonec donutil Bikarata nechat podetnout hlavní stěžeň. Zbělostné a pyšné nádhery, vyplouvající před necelými dvěma měsíci z Larušelské rejdy, se stávala žalostně vyhlížející troska, kde unavení a vysílení lidé bojovali o každou další minutu svého života.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: přivítali jsme poslední hodinu dnešního dne, kterým je pondělí 5. října. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. Před námi jsou doteky. Každý den nás neustále bombardují škodlivé slogany, nápady a názory. Rozhlasové a televizní vysílání, sociální sítě i zpravodajství se pokoušejí ovlivnit naše myšlení, protože to, jak myslíme, určuje naše jednání. V dnešním pořadu uslyšíme verše z listu Koloským, které odhalují, že klíč k ovládání vlastních myšlenek získáváme tehdy, když chápeme, kdo jsme v Kristu. Vyučování Charlesa Stanleyho čte Pavel Hromádka.
1: Jak mohu žít v dnešním světě, když na mne bez přestání útočí a ze všech stran mě bombardují všechny možné i nemožné smyslné, materialistické a světské myšlenky? Jak v takovém prostředí chvíli za chvílí a den za dnem žít čistě a svatě v poslušnosti před Bohem? Jak mohu ovládnout svoje vlastní myšlenky, abych, přestože žiji tady na světě, nemusel takhle přemýšlet, aby se mne nezmocňovaly myšlenky ničivé a destruktivní? Jsou totiž mimořádně destruktivní nejen pro život člověka, který tak myslí, ale i pro celou jeho rodinu a budoucnost. Jsem přesvědčen, že odpověď najdeme v knize Koloským. Tak si prosím najděte 3. kapitolu a společně si přečtěme 1. 4 verše. Nezapomínejte přitom na to, že naše dnešní téma je, jak ovládat svoje myšlenky. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Jsem přesvědčen, že tady apoštol uvádí 3 základní kroky k tomu, aby byl člověk vůbec schopen ovládat svůj myšlenkový svět. Jeden z nich je uvědomovat si svoje postavení v Kristu. Je to náš stav, naše situace, kterou v Kristu máme. O co tu jde? Jaké je naše postavení v Kristu? Jasně to je řečeno v textu právě přečtených 4 veršů, proto vám to pro začátek velice stručně zopakuji. Naše postavení v Kristu existuje v úzké závislosti na našem vztahu s ním a na jeho vztahu k nám, jak s ním jednáme a jak na něj reagujeme a jak on jedná s námi. A v Bibli se dovídáme, že Bůh říká, že jsme byli ukřižováni s Kristem. To je první aspekt naší situace. To znamená, že když Kristus před 2000 lety umřel na kříži, byl tam s ním ukřižován i náš starý a hříšný život, naše stará a hříšná přirozenost, i to všechno, co jsme byli ještě předtím, než jsme přijali spasení. Bůh, který vidí život jako celek, úplně celý najednou, viděl v jednom totožném bodě Ježíšovu smrt i naše spasení. Když se tedy na to Bůh dívá, vidí to všechno najednou, protože ho vůbec neomezuje čas ani prostor. Takže když s myšlenkou na Boha Ježíš umřel, ukřižoval tam tehdy i každého věřícího, aby tam naše stará hříšná přirozenost zahynula s ním. To se už stalo. Takže když přijmete svou vírou spasení, Bůh začne ve vašem životě působit, přinese vám do něj pravdu a také skutečnost smrti vaší staré, hříšné přirozenosti. Druhá složka naší situace v Kristu spočívá v tom, že jsme s ním byli i pohřbeni. To znamená, a Bible nás o tom ujišťuje, že jsme vstoupili do takového vztahu s ním, že je to jako kdyby nás s ním pohřbili. Stali jsme se tedy jeho součástí. Třetí aspekt tohoto vztahu je, že jsme s Kristem také vstali z mrtvých. To znamená, že jsme byli vzkříšeni k novému životu. Vzkříšeni mocí vzkříšení. Bůh říká, že z jeho pohledu, když Kristus vstal z mrtvých, vzkřísil současně i nás, Proto v případě každého zachráněného a spaseného člověka je to tak, že zemřela jeho stará hříšnost, byl pohřben spolu s Ježíšem Kristem a teď chodí v novosti života, protože teď má nový život, nového ducha i nové srdce. A nejen to. Bible nám říká, že jsme v něm také schovaní. Jsme v něm v bezpečí. Potají, samozřejmě je to tajné pro tento svět. Skrze něj dostáváme výživu, poučení a posilu a on sám nás buduje. Oddělil si nás od ostatního světa. A my jsme v něm teď v bezpečí. Všechno je na nás od té doby jiné, protože jsou z nás teď děti živého Boha. A ani to ještě není všechno. On sám říká, že naše situace spočívá v tom, že on sedí po otcově pravé ruce. Takže tam sedíme s ním. Protože totiž on je v nás a my v něm. Takže jsme také všude tam, kde je i on. V Bibli se také dovídáme, že až se zase vrátí na zem, vrátíme se sem s ním. Proto tedy vaše postavení, vaše situace, váš vztah s Ježíšem Kristem je dnes následující. Byli jste s ním ukřižováni, pohřbeni, vzkříšeni a teď sedíte vedle něj. Jste v něm skryti a jednou s ním znovu přijdete. Co to všechno znamená? Co to má společného s tím, jestli ovládám svoje myšlenky? V podstatě to znamená, že, protože už nejsem to, co jsem býval, umřel jsem tomu a jsem nové stvoření v Kristu Ježíši, chodím v novém životě a mířím novým směrem, mám nové místo určení, nový smysl, nové srdce, nové občanství, nový žebříček hodnot. A všechno, co se nás týká, je nové. Není tedy snad přirozené, že když Bůh o mně řekne, že po tom, co jsem přijal spasení, je ve mně všechno nové a jiné, že bych měl i jinak myslet? Jak bych mohl myslet postaru, když už nejsem to, co jsem býval? Jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. To říká lehce parafrázovaný 7. verš ve 23. kapitole přísloví. Bůh nás samozřejmě povede i ke změně způsobu myšlení. Proto ovládejme svůj myšlenkový život, abychom odteď mohli o sobě přemýšlet přesněji, totiž o tom, kdo doopravdy jsme. Jak tedy ovládat svoje myšlenky? Začneme tím, že ze všeho nejdřív pochopíme, že v nás bydlí a žije Ježíš Kristus. A protože on v nás bydlí, neboť jsme s ním byli ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni, Bible nás ujišťuje, že v sobě máme k dispozici moc vzkříšení. Protože on v nás bydlí a protože on je náš život, podívejme se, co k tomu říká apoštol Pavel ve 3. kapitole Koloským v 1. verši. Protože co? Protože jste byli ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni. Protože teď jste s ním a jste v něm ukryti. Protože přijde znovu. Protože to může pokračovat tak, jak to tam čteme dál. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Zde použité slovo hledejte není stejné jako slovo, které znamená zaměřte svoje myšlení. V některých jazycích se pro tyto dvě věci používá jedno slovo, ale ne v řečtině. Když tu apoštol vybízí hledejte to, co je nad vámi, jde tu o slovo v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu, což znamená činnost opakovanou a průběžnou, kterou opakujeme tak dlouho, až si na ni zvykneme a prostě stále dál hledáme. To pro věřícího člověka znamená, že by to mělo patřit k jeho životnímu stylu a že bychom měli hledat věci, které jsou boží. O čem to asi mluví, když vybízí k průběžnému a neustálému hledání, k novému objevování věcí nad námi, kde je Kristus a sedí Bohu po pravé ruce? Co jsou ty věci nad námi, které zde zmiňuje? Jde o věci, o kterých si Bůh přeje, aby v našem životě zaujali výlučné místo. Kdybych se vás dnes zeptal, pro co žijete? Myslím tím, co je to jedno, to něco, co je pro vás v životě nejdůležitější a kolem čeho se ve vás všechno točí. Co to je, co si ze všeho nejvíc přejete? Kdybyste měli k dispozici papír a mohli tam vyjmenovat svá přání, co by se objevilo na prvním místě takového seznamu? Bylo by to něco materiálního? Nebo by to bylo duchovní? Přátelé, my máme žít zbožně v Kristu Ježíši. Zbožně v bezbožném světě. To není něco neuskutečnitelného. Ale nezvládneme to z vlastních sil. To můžeme zvládnout jedině díky svému vztahu s Bohem. A Kristus je náš život. Z toho vyplývá, že naše myšlení předurčuje, jak budeme jednat. Jde o to hledat to, co je nad námi. A pak tu také používá to druhé slovo, které najdeme, když se vrátíme zase na začátek. Poslechněte si znovu, co tady v té třetí kapitole říká. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem. To znamená, že protože váš vztah je takový, jaký je, byli jste ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni. Jste s ním po otcově pravici. Jste s Kristem skryti v Bohu a až zase přijde, přijdete s ním i vy. A proto máme hledat to, co je nad námi. Teď přichází na řadu použití toho druhého slova. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Máme tady vedle sebe slova směřovat a hledat. I slovo směřovat vyjadřuje přítomný čas a je v rozkazovacím způsobu. A je tu použito ve smyslu průběžně a pravidelně to tak dělat. To znamená udělat si z toho způsob života. Máme se zaměřit, to je to směřování. A znamená to zakotvit se a soustředit na to svoje myšlenky, usilovat o to. Sice je to další slovo, ale také vyjadřuje vnitřní postoj. Jde o zaměření naší pozornosti a našeho zájmu. Máme směřovat k tomu, co je nad námi, a ne k věcem tady na zemi. Máme svoje myšlenky soustředit na Boha. K tomu nás vybízí písmo. Proč mám svou mysl soustředit na nebeské věci? Z jednoho prostého důvodu. Protože teď mám občanství v nebi. Zatímco tato zem k sobě poutá naše tělo, v Bibli se dovídáme, že my jsme v Kristu Ježíši. Tady na zemi jsme jen dočasně, domov máme v nebi. A měli bychom začít správně a přesně přemýšlet už teď, dokud jsme ještě tady dole a můžeme svůj myšlenkový život ovládat. Kdyby to možné nebylo, Bůh by nás nevybízel k hledání a usilování o nebeské věci, ani by po nás nechtěl, abychom směřovali k tomu nebeskému a ne k pozemským věcem. Máme usilovat, hledat, zaměřit se. Máme zakotvit svoje myšlení na věcech, které charakterizují osobu Pána Ježíše Krista. Pak, až vám někdo třeba v kanceláři bude vyprávět dvojsmyslný či košilatý vtip a bude to v situaci, kdy odtamtud nemůžete odejít, přesto to můžete zvládnout tak, že na to pak vůbec nebudete muset myslet. Můžete jen prostě říct, pane, chci ti jenom poděkovat, že tohle jen tak prošlo kolem mě a že to ke mně nepatřilo. Protože vidíte, že ti kolem vás žijí na hodně nízké úrovni. Jsou v zajetí své staré a hříšné přirozenosti. Ale vy jste z toho už mohli vystoupit. Jsme synové a dcery živého Boha. Svoje občanství máme v nebi. I naše jména jsou zapsaná v Beránkově knize života. Bůh za nás zaplatil samotnou krví Pána Ježíše Krista. To způsobilo, že jsme teď v jeho očích svatí, jsme občané nebeského království. Už nám nesedí světská špína a bahno, ani klamné a špinavé myšlenky. Když se večer posadíte před televizi, uděláte si pohodlíčko, usadíte se v křesle a chystáte se schlédnout svůj oblíbený pořad. Řekněme, že si takhle začnete odpočívat kolem 7. O 11:30 nebo kolem půlnoci televizi vypnete. Co se to vlastně stalo? Otevřeli jste svoje myšlení věcem v podstatě bezbarvým. Takže jste se hodiny a hodiny koukali na nahotu, rouhání a násilí a přitom vám do myšlení proudil rozmanitý brak. Chcete mi snad tvrdit, že můžete myslet na boží věci, že usilujete o boží myšlení, že jste zaměřili svoje myšlení na Pána, A že můžete mít Boží myšlení, když večer co večer trávíte tím, že dovolíte, aby vám do myšlení někdo naléval odpadky svých reklam, smyslnost a nahotu, drzost, vulgárnost všeho druhu, slovní narážky a náznaky, zbytečnosti a marnosti i modlářskou filozofii. A pak se divíte, proč se mi nedaří ovládat myšlenky. Je to jako když si do počítače natáhnete spoustu marastu a přidáte i něco dobrého. Co máte? Máte smíchané odpadky s pravdou. Vznikne vám tam z toho zmatek a v podstatě nepořádek. Kolikrát jsme četli v novinách nebo slyšeli v televizi o dětech i dospělých, kteří se dopustili násilných činů, k čemuž se nechali inspirovat televizí. Neprobíhalo to tak, že by se posadili a řekli si, teď si to důkladně promyslím a přijdu si na to, jak nejlépe páchat násilí. A nebo když se zamyslíte nad vším, co se objeví v reklamách. Třeba když budeš pít tento nápoj, budeš se cítit skvěle a nemáš co řešit. Přitom pravda je taková, že jestliže se navíc jedná o alkohol a vy se pak na dálnici připletete do dopravní nehody, když jste si předtím pěkně přihnuli, můžete i zabít naprosto nevinné lidi. Všechno je to prolhané, nepravdivé, zlé, smyslné a modlářské. Takové myšlenky se do myšlení Božích dětí snaží vpravit svět. A pak se divíte, že se vám nedaří ovládat myšlenky. A přitom důvod spočívá v tom, že jste si do hlavy vysypali popelnici. A když si její obsah smícháte s pravdou, pak vás upozorňuji, že nakonec navrch budou mít ty odpadky, to zlé a nesvaté. Protože není možné vypravit se jednou za týden z Biblí do kostela a otevřít se tak věcem spravedlivým, nechat kazatele, aby vás v myšlenkách zavedl do svatého prostoru a odpoledne se po hlavě vrhnout a otevřít braku a odpadu. V tom případě zvítězí brak nad tím, co je před Bohem svaté a spravedlivé. Bible, potažmo Bůh, nás vybízí, abychom svoje myšlení zakotvili v tom, co je skutečné a pravdivé. Žijeme v nereálném světě. Obklopují nás samé napodobeniny. Všechen ten důraz na módu a na to, co musíme mít a tak dále. To všechno je jen náhražka. To není to skutečné a pravé. Co je pravé? Pravda je to, že Ježíš Kristus v nás žije. To, že moc živého Boha by se měla skrze vás vyjadřovat. To, že vaše jména jsou zapsaná v Beránkově knize života. To, že jsme Boží děti, kterým živý Bůh odpustil. I to, že žijeme uprostřed světa, který zoufale potřebuje pravdu, kterou nám dal Bůh. To je pravda. To je skutečnost. Milovat. Odpouštět. Jít dál než jen na půl cesty a sloužit. To je pravdivé. Bůh nám dal sílu směrovat myšlení a ovládat myšlenky. Určitě si vzpomínáte, že jsem řekl, že nám Satan může do cesty lecos poslat. To je jedna věc. To druhé však je, že vy potom nemusíte skočit a zmocnit se toho. Třeba k vám na pracovišti přijde do kanceláře velmi spoře oblečená kolegyně či klientka. Nemusíte se dívat. Když jde kolem, stačí jen zběžný pohled, ale nemusíte se dívat. Bůh po nás chce, abychom mysleli spravedlivě a svatě. Protože on dobře ví, co nás ničí. A také ví, co nás buduje a povznáší. Přátelé, tohle si vezměte k srdci. Když jsou vaše myšlenky pod Boží kontrolou, Bůh ve vás může vykonat mnohem víc, než v co jste kdy doufali a o čem jste snili. Když se ale snížíte k těm druhým myšlenkám a zůstáváte v nich, pak podle nich nakonec začnete i jednat. A co s tím tedy udělá Bůh? Prostě to odloží. Kladu si otázku, kolik asi požehnání, výsad a příležitostí. Kolik božích darů jsme propásli jen proto, že jsme svým myšlenkám dovolili zaměstnávat se věcmi, které nejsou pravda. Zaměřte svou pozornost na věci svaté a boží, protože to, čemu věnujete svoje myšlenky, přesně to z vás potom bude. Každý den se nemohu dočkat, abych se už ponořil do Božího slova. A když se v neděli večer vracím domů, hned začínám studovat text na příští týden. Ne proto, že se z něj pokouším vypracovat kázání, ale proto, že chci objevovat sám sebe a něco o osobě Pána Ježíše Krista. Protože totiž právě tam je moje srdce. To je to, co mne uspokojuje a naplňuje ze všeho nejvíc. Na světě kromě Pána Ježíše neexistuje nikdo jiný, kdo by mi mohl dát to, co chci od života ze všeho nejvíc. Jedině Kristus. Proto se vás teď ptám, co vám přináší největší uspokojení. Zkuste si to dobře promyslet. Jestli se vám Bible zatoulá do myšlenek jen sem tam v neděli, pak máte svůj žebříček hodnot ve strašlivém nepořádku. V ničivém nepořádku. Je to důležité, tak to řeknu ještě jednou. Jestli o Bibli přemýšlíte jen velmi zřídka, pak je váš žebříček priorit ve strašlivém nepořádku. Neusilujete o mysl Kristovu. Nezaměřili jste svoje myšlení na věci Boží. Proč vás předtím varuji? Protože jestli věnujete svoje myšlení světským věcem, zničí vás to, zrujnuje vás to, zkazí vás to. Bude vás to vodit za nos a okrade vás to o to nejlepší, co vám Bůh ve svém požehnání nabízí. Bůh jedná naprosto jednoduše, jasně a nekomplikovaně. Tak ale svět nejedná. Bůh říká, jestli mi věnuješ svou lásku, dám ti tolik, že si nic podobného nikdy ani ve snu neumíš představit. Když budeš hledat mne a ne světské věci, dám ti všechno, co potřebuješ. Proto řekl, abychom v první řadě usilovali o Kristův charakter, o Kristovu vládu v srdci. A pak dostaneme všechno. Co všechno? Všechno, co potřebujeme. Nečekám, že tomuto uvěří svět. Ale jsem přesvědčen, že mám právo očekávat, že Boží děti budou věřit Ježíšovým slovům. Jestli vám dnes v životě něco chybí, něco, o co opravdu hodně stojíte, chci vás vyzvat, abyste okamžitě začali hledat Pána Ježíše Krista a jeho vůli pro váš život, jeho moudrost a jeho vědění, jeho chápání. Zaměřte svou pozornost na osobu Krista. Ponořte se do Božího slova. Začněte číst třeba evangelia. Poslouchejte, co apoštol Pavel řekl o Ježíši Kristu. Věnujte mu svoje myšlenky a řekněte mu, že chcete přesně to, co on chce pro váš život. Že se mu podřizujete a podvolujete. Že se mu odevzdáváte. Budete udiveni, jak vám Bůh promění život. Nebude to výsledek vašeho úsilí a šikovnosti. Bude to Boží úžasná a láskyplná reakce na vaši prostou poslušnost hledat ho, věnovat mu svoje myšlenky a ovládat je. Ale přátelé, jestli jste ještě nikdy nepřijali spasení, svoje myšlenky ovládat nemůžete. Ano, může se vám podařit v určitých věcech myslet na to, na co myslet chcete, ale přesto vás přemůže a zahltí ten starý světský příval propagandy, ze které člověk vychází s myslí oklamanou, zvrácenou a zatemnělou, která se snaží uspokojit tělesnost s jediným výsledkem, jen k obohacení druhých a vaší vlastní zkáze. Když ale budete ochotni odevzdat svůj život osobě Pána Ježíše Krista, který za vás položil svůj život, a který byl ochotný přijít bydlet ve vás a skrze vás vyjadřovat svůj plný a nádherný život, změní se všechno, co se vás týká, a on vám dá svou moc ovládat myšlenky, proto abyste se mohli stát takovými lidmi, jaké vás Bůh chce mít. On říká, nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se. Čím? Proměnou své mysli, přeprogramováním svého myšlení. A protože už nejsem to, co jsem býval dřív, rozhoduji se přeprogramovat svoje myšlení tak, aby to bylo v souladu s Božím myšlením. Tak chci začít myslet. Chci to vidět tak, jak to vidí on. A když začneme chodit po jeho cestě, v podřízenosti jeho vůli, a v poddanosti jemu, pak, přátelé, to bude v pořádku. Všechno bude v pořádku. Všechno bude dobré a úžasné. Bude to přesahovat vaše nejoblíbenější sny. To, co Ježíš Kristus může s vaším životem udělat, když budete hledat Boha a ne svět. Nasměrujte svoje myšlenky na Boha, ne na věci. A budete překvapeni, co jako reakci na to je Bůh ochotný udělat.
0: Přímo nás ovlivňuje všechno, čemu dovolíme proniknout do našeho myšlení. Buď nás to bude budovat nebo ničit. Vlivy naší společnosti jsou často silné a proto je potřeba uvědomovat si jejich dopad na náš život. Postavme si na první místo Boží slovo a zaměříme své myšlenky na Boží pravdu.
2: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád, tak mě vezmi někdy s sebou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Nevím, co přinese zítřek, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuju, znělo v téhle písni I Know v podání Shiloben Hoda. Tak nevíme, co nám ten zítřejší den, nový den přinese, protože už za chvilku tady je, budeme mít úterý, ale věřím tomu, že s Pánem Bohem, ať už bude ten den dobrý nebo těžký, tak ho překonáme. Tak vám přeju, ať prožíváte ten den v Boží blízkosti, pod Boží ochranou. Mějte se moc hezky.

Minula půlnoc, je tady úterý 6. října. Vysíláním Rádia 7 vás v následujících hodinách bude provázet Daniel Zeman. Už první verš Bible nenechává čtenáře na pochybách o tom, že za stvořením vesmíru stojí všemocný Bůh. Jak vypadal harmonogram jeho dalšího stvořitelského díla, sledujeme ve výkladu Johna Vernona McGeeho ke knize Genesis. Pořad Světem Bible si můžete poslechnout ve 12:15. Koncertino dnes v 13:00 zve k poslechu Mozartovy symfonie C-dur, kterou napsal jako jednu z posledních pouhé 3 roky před svou smrtí, jako své vrcholné dílo. V závěru Ozeášova proroctví zaznívá zaslíbení vítězství nad smrtí. Co znamená boží příslib, že člověk bude vysvobozen z moci smrti a získá život, který nekončí? To se dozvíte v pořadu Bible Guide od 14:00. Devatenáct let žil bez duchovních otázek a víry a najednou ho pokořovalo, když si měl přiznat, že by to mohlo být i pro něj. Takový byl závěr teenagerských let mladého kazatele Vojty Furáka. Jehož příběh je podkladem pro rozhovor v pořadu Hláska. Vysíláme o 14:30. Ve čtení z historického románu manželů Evy a Pavla Dulejších Plavčík Žán sledujeme dramatickou plavbu lodí Jitřenka, která plula s nákladem zbraní z Francie na pirátský ostrov v Karibiku. Během plavby probíhají na lodi neustálé vzpoury a boje o moc. Do toho všeho udeřila prudká bouře. Nyní už šlo o život všem, jak uslyšíme ve 3:15. Vzít Bibli jako skutečné boží slovo, tedy závaznou autoritu, je pro mnoho lidí problém. I proto se právě knize knih věnoval ve svém titulu Víra ve vírech otazníků její autor David Novák. Zveme vás k poslechu této kapitoly ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 po 16:00. Ohlédnutí za životem, které konstatuje Vždycky si to byl ty, přináší píseň, se kterou za vámi přichází rozhlasová lektorka angličtiny Elza v pořadu Live Plus od 17:00. Někdy vás služba potřebným zavede i na nečekaná místa a k důležitým lidem. S další relací Klika se ocitneme na jednom modlitebním setkání, kde ale nebyli jen lidé z církve. Možná překvapivě byla místnost plná politiků. O rozdílu mezi velkými slovy a skutečným postojem srdce mluví o 17:30 Petr Hůšť.

0: V dalším dílu rozhlasového cyklu Světem Bible, který vysíláme na Rádiu 7, nás teolog John Vernon McGee provede šestidenním stvořitelským dílem, jak je popsáno v knize Genesis. Objevíme jedinečnost Božího řádu, ve kterém byl člověk utvořen k Božímu obrazu jako svobodná osobnost. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě začínáme třetí pořad, v němž je předmětem naší pozornosti především první kniha Bible. První kniha Mojžíšova, zvaná jinak také Genesis nebo Geneze. V prvních dvou verších jsme mohli pozorovat stvoření všeho míra, stvoření univerza. A nyní přichází postupně výstavba dalšího stvoření v šesti stvořitelských dnech. To bude v první kapitole od verše 3. až po 31. Rád bych vaši pozornost obrátil k několika bodům. Ve druhé knize Mojžíšově, v knize Exodus, čteme: Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi a moře a všecko, co v nich jest. 2. Mojžíšova 20, 11. verš. V tomto verši není zmínka o stvoření, nýbrž Bůh říká, že učinil. To znamená, že v uvedených šesti dnech přetvořil to, co již bylo stvořeno předtím. Pracoval s hmotou, kterou povolal k existenci neznámo jak dlouho předtím. Bůh stvořil na zemi život a potom také stvořil člověka. My jsme součástí tohoto stvoření. A zřejmě právě z toho pramení náš zájem o tuto věc. Proto má i dnes zpráva z první knihy Mojžíšovi svoji důležitost. Tak přicházíme k prvnímu dni. První den – světlo. Budu číst verš 3. až 5. podle kralického překladu. I řekl Bůh, buď světlo. I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré. I oddělil Bůh světlo od tmy a nazval Bůh světlo dnem a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Bůh řekl, buď světlo. V této kapitole se několikrát setkáme s tvůrčím slovem božím anebo s jednotlivými božími stvořitelskými prohlášeními či rozhodnutími. Buď světlo, buď obloha, odděluj vody, zhromažďte se vody, ukaž se souš, sploť země, buďte světla, vydejte vody, vydej země, učiňme člověka a nakonec i stvořil Bůh. I řekl Bůh, buď světlo. To je v Bibli poprvé, kdy je nám sděleno, že Bůh něco řekl, že mluvil.

Řekl také Bůh, buď obloha uprostřed vod a děl vody od vod. Buď obloha. Hebrejské slovo pro oblohu je ragia, což znamená vzdušný prostor. Děl vody od vod. Co to znamená? Bůh nejdříve oddělil vody ve svislém směru. Jsou vody nad a vody pod. V první kapitole 7. verš podle Kralického překladu. I učinil Bůh tu oblohu a oddělil vody, které jsou pod oblohou, od vod, které jsou nad oblohou. I stalo se tak. Byl jsem na Havajských ostrovech, povídá náš cestovatel, a jednou tam byl takový liák, že v malé chvilce napršelo 130 mm srážek. Podle mého odhadu se to stalo během několika minut. Byli jsme totiž na místě, kde za rok prý naprší až 5 metrů vodních srážek. Takových 5 metrů srážek, to je, přátelé, ohromná spousta vody, která přijde z hora. Můžeme si představit, že něco takového se stalo. Oddělení vod, které byly nahoře, od těch, které jsou dole. A 8. verš. I nazval Bůh oblohu nebem, i byl večer a bylo jitro, den druhý. To není nebe, které si lidé představují, že tam sídlí Bůh. Mimochodem, v Biblii je řeč o trojím nebi. Možná si vzpomínáte, že pán Ježíš mluvil o nebeských ptácích a nemínil tím vůbec nic duchovního. Mám za to, že právě o takovém nebi je řeč v našem verši. Přichází den třetí, v něm suchá země a rostlinný život. Verše 9 a 10. Řekl také Bůh, zhromažďte se vody, které jsou pod nebem v místo jedno, a ukaž se místo suché. A stalo se tak. I nazval Bůh místo suché zemí, zhromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. Tohle je horizontální dělení vod. Nejdříve byly horní vody odděleny od těch spodních a nyní je voda na zemi oddělena od souše. Chtěl bych připomenout, že v tom není nic nevědeckého. I z učených knih se dovídáme, že každý kousíček země, na kterém žijeme, byl kdysi pokryt vodou. Jak jsem řekl, věřím, že to byl důsledek soudu nad zemí v dávné minulosti. Ale musíme říci, že o tom prakticky nic nevíme, dodává náš teolog. Všechno, co je v tomto ohledu řečeno, jsou pouze úvahy. Bůh nám zde řekl velice málo, ale to, co nám řekl, je naprosto postačující k tomu, abychom mu věřili. I nazval Bůh suché místo zemí. Co se asi chystal udělat? Vypadá to, jako by připravoval místo, kam postavit člověka. A proto činí to místo obyvatelným. Člověk není stvořen pro vodní prostředí, i když mnozí evolucionisté mají za to, že odtud snad člověk pochází. 11. verš nám podle Kralického překladu říká tohle. Potom řekl Bůh, sploť země trávu a bylinu vydávající símě a strom plodný nesoucí ovoce podle pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. Nyní tedy Bůh povolává rostlinný život. Mimochodem, před potopou byl člověk vlastně vegetarián, živil se ovocem a zemskými plodinami. Utváření rostlinstva proběhlo v třetí den. Nebo země vydala trávu a bylinu nesoucí semeno podle pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podle pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí. Den čtvrtý, kdy se ukázalo slunce, měsíc a hvězdy, je nám zachycen v první kapitole první knihy Mojžíšovi ve 14. verši. Opět řekl Bůh,
buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. Ze samotného textu zde neplyne, že by se jednalo o stvoření slunce nebo měsíce a hvězd. Ty tu už byly. Ale teprve nyní je Bůh uvedl do funkční činnosti vzhledem k zemi. 15. a 16. verš. Aby svítila na obloze nebeské a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nad dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí. Též i hvězdy. Tolik verše 15 a 16. Jedno ze světel tedy mělo správu nad dnem, a slunce tu službu dělá docela dobře až dodnes. Také měsíc odvádí za noci kus dobré práce. Nevím, jak to bylo s vámi, ale já jsem požádal o ruku svoji manželku za měsíčního svitu. Zasněně vzpomíná a usmívá se náš stařec. Měsíc prokazuje svůj vliv během noci, to vás mohu ujistit. Ale je zde ještě dovětek, že též i hvězdy. A 17. verš s 18. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi a aby správu držela nad dnem a nocí a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré. Všimněme si, že Bůh zařizuje rozlišení, oddělení světla od tmy. Když to vezmeme přeneseně, duchovně, bude nám jasné, že on to tak dělá doposud. I dnes se ozývají otázky, jakýže je rozdíl mezi pravdivým a nesprávným. Bůh určil směrnice, jak můžeme jednat a co je správné. Řekl, co je správné, stanovil pravidla. Bůh oddělil světlo od tmy. A právě takový je rozdíl mezi dobrým a zlým. A byl večer, a bylo jitro, den čtvrtý. 19. verš. Nyní tedy přichází na řadu živé tvorstvo, které je stvořeno 5. dne. To je verš 20. a budu číst podle Hegerova překladu. Bůh pravil, ať se zahemží voda hemžením, živými bytostmi, a létající tvorstvo, ať poletuje nad zemí u nebeské klenby. Tady vidíme, jak se příroda dále rozvíjí, jak přibývají živé bytosti. To neznamená, že by vše pocházelo z nějaké malé buňky, ale Bůh učinil jedno každé stvoření, které se potom dále rozvíjelo. V následujícím verši je nám sděleno, že ty jednotlivé živočichy Bůh stvořil v hojnosti podle jejich druhu, nebo podle pokolení jeho, kralicky. To znamená, že se jedná o celou přímou linii potomků v té které skupině. Například nejedná se jen o jednoho koně, ale o každého člena takové té příbuzenské rodiny koní. A nutno říci, že v tomto okruhu můžeme v jednotlivých generacích podle životních podmínek a vzájemného křížení sledovat určitý vývoj. Ten ovšem nemusí jít vždycky takzvaně k lepšímu, nastává totiž i degenerace. 21. verš podle Hegera. Bůh stvořil veliké mořské tvory a všelijaké živé bytosti, které se tu hýbají, kterými se voda hemží, podle jejich druhů a všechno okřídlené tvorstvo podle jeho druhů. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Bůh viděl, že to bylo dobré. Všimněme si toho. Co Bůh udělal, bylo dobré. A Bůh je požehnal a pravil, rozplozujte se a rozmnožujte se a naplňte vody v moři. I létající tvorstvo, ať se rozmnožuje na zemi.

Je před námi den šestý, život a plodnost tvorstva. Podle Hegerova překladu čtu verše 24 a 25. A Bůh pravil, ať dá země vzniknout živým bytostem podle jejich druhů, dobytku, plazu a polní zvěři podle jejich druhů. A stalo se tak. Bůh učinil polní zvěř podle jejího druhu a dobytek podle jeho druhu a všechny plazy podle jejich druhů. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Znovu si všimněme výrazu podle jejich druhu, jak je tu přeloženo. Není tu řeč o každé jednotlivé rostlině či druhu, ale o jejich jednotlivých rodinách či skupinách těch živočichů. A nyní ve 26. verši přicházíme k tomu stvořitelskému finále. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty i nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Nyní vidíme, jak Bůh odlišuje rostlinný život, živočišstvo a lidi. Toto poslední stvoření, čili člověk, by měl vzbudit náš velký zájem, protože tenhle Bohem stvořený člověk se stal naším prapraprapradědečkem. To znamená, že navzájem jsme vlastně jakýmisi vzdálenými bratranci, i když si možná na první setkání nepadáme do náručí, povídá náš starý Američan. Ale není pochyb, že celý lidský rod je pokrevně, jak se tomu říká, navzájem zpřízněn. Ať panují. Člověku byla svěřena oblast, nad kterou měl panovat, vládnout. A nemyslím, že by to byla jen služba nějakého elitního zahradníka v zahradě Eden. Adam tam dostal velikou autoritu. Později uvidíme, že Adam měl vůči stvoření dělat něco podobného, co Bůh sám učinil Adamovi, totiž dát těm jednotlivým stvořeným živým tvorům jména. 27. verš podle kralického překladu a k němu ještě ekumenicky. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. Zde je před námi prostá skutečnost stvoření člověka. Potřetí nacházíme v původním hebrejském textu ono slovo bara, které má význam stvoření něčeho, co tu dosud nebylo. Tak vidíme, jak byl člověk stvořen. Je něčím naprosto novým. Hebrajské slovo bara je stejné, s jakým jsme se setkali již v prvním verši knihy Genesis. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To bylo stvoření fyzického vesmíru. Potom Bůh stvořil život. 21. verš. Bůh stvořil veliké mořské tvory a všelijaké živé bytosti, které se tu hýbaly.

O něco málo podrobnější popis směřuje pouze k poslednímu článku stvoření, to jest k člověku. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. Chtěl bych zdůraznit, že toto je jedno z velkých a mimořádně důležitých prohlášení Božího slova. Člověk je tedy podobný Bohu, anebo je obrazem Boha. V jakém smyslu? Co to znamená? Kdybychom v bázni před Bohem dále hledali v písmu, objevili bychom řadu různých souvislostí, které nám ukážou ty podobnosti, ty jednotlivé stránky, v nichž je vidět, že člověk je obrazem Boha. Apoštol Pavel napsal v 1. epištole Tesalonickým, 5. kapitole, verš 23. A celý váš duch, i duše, i tělo, bez úhony, ku příští Pána našeho Ježíše Krista, zachováno budiš. Na základě toho se někdo ihned ozve a řekne, já vím, co chceš říct, že člověk je fyzicky, duševně a duchovně jedna bytost. Ano, věřím, že je to tak. Ale při čtení další kapitoly první knihy Mojžíšovy najdeme ještě další význam toho pojmu být obrazem Boha. Mám za to, že především tu jde o skutečnost, že člověk je svébytnou osobností. Osobností, která činí vlastní rozhodnutí, za něž nese odpovědnost. Člověk je svobodným činitelem. Věřím, že to je především význam toho vyjádření být stvořen k Božímu obrazu. Muže a ženu stvořil je. Tato slova nám zatím nevysvětlují podrobnosti o stvoření muže a ženy, to bude až v další kapitole. Můžeme sledovat, jak Bůh tímto postupem zdůrazňuje to, co je podstatné. V úvahách o stvoření a vůbec o počátku jsme vždycky znovu přiváděni k základní pravdě o důležitosti víry. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11, 3. verš. Někdo řekne, vysvětli mi to. Milí příteli, to ti neumím vysvětlit, přiznává náš starý bohoslovec. Ale nevysvětlí ti to ani evoluce. Naše mysl potřebuje mít někde začátek, opěrný bod, východisko. A Bible o něm hovoří zřetelně. Bůh stvořil. To je obrovské zjevení této kapitoly. A ve 28. verši podle kralického překladu dále čteme a požehnal jim Bůh, tedy lidem, a řekl jim Bůh, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. Zde vidíme, že Bůh dal svému stvoření něco velkého. Člověku říká, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi. Totéž zaznívá v další kapitole, kde je blíže popsáno stvoření ženy. Při přehlédnutí celé Bible můžeme říci, že Bůh v historii lidstva použil čtyři způsoby, kterými se dostali lidé na svět. První je přímé stvoření, jak jsme to viděli u Adama. Druhý je nepřímý způsob, při stvoření Evy z části Adamova těla. Třetím bylo narození z panny, což byla cesta, kterou Pán Ježíš Kristus přišel do lidské rodiny. A čtvrtý způsob je ten nejčastější, nejpřirozenější. O němž hovoříme, když pozorujeme právě stvořené lidi, muže a ženu. Lidstvo ovšem, žel, snížilo tento přirozený proces hluboko pod tu Bohem zamýšlenou úroveň. Rozrůstání lidstva se mělo stát krásnou, obohacující skutečností a ne pošpiněnou a zesměšněnou záležitostí, jak to z těchhle věcí dělá dnes člověk. Různí

lidé píší různé nechutné knihy a říkají tomu literatura. Stejně tak někteří malují obrázky nebo vyrábějí filmy a říkají tomu kultura. Někde se ozývají proti tomu kritické hlasy a my jsme za takové kritické hlasy vděčni. Zneužití sexu nebo jen takzvané erotiky je totiž v naprostém rozporu s původním božím záměrem. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh je jedinečná, věčná, osobní bytost. A tím, že dal člověku nesmrtelnou duši, také člověka učinil jako jedinečnou, věčnou, osobní bytost. Trošku víc o tom budeme přemýšlet příště, ale v tuto chvíli se už musíme rozloučit. Bůh vám žehnej.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy, které můžete posílat na mail radio7@radio7.cz nebo na profily na sociálních sítích radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a vysílat mimo řady dalších i tento pořad. Více o možnostech vašeho zapojení se do práce Rádia 7 najdete na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Pokračovat budeme ve studiu Bible v rámci cyklu Světem Bible na Rádiu 7 už dnes večer ve 20 hodin a 15 minut.

Posloucháte Rádio 7 a Concertino vás dnes v jednu hodinu zve k poslechu Mozartovy symfonie C-dur, kterou napsal jako jednu z posledních, pouhé 3 roky před svou smrtí jako své vrcholné dílo.

Z úterý 6. října minula 1 hodina. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman, který vám teď přeje dobrý poslech hodinky klasické hudby v pořadu Concertino.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu svátečního poslechu krásné hudby. Dnes se vrátíme k tvorbě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta v jedné z jeho symfonií. Dnes už posloucháme hudbu jinak než za dob tohoto hudebníka druhé poloviny 18. století. V jeho době byl koncertní prostor zpravidla mnohem menší a nástroje vydávaly slabší zvuk. Smyčcové nástroje měly střevové struny, žesťové menší roztruby a tak dál. Sluch lidí té doby, obklopených po většinu dne tichem, byl dokonale uspokojován i nižší dynamickou hladinou zvuku a nepotřeboval 100 decibelový příval, aby rozpoznal důraz. Navíc tehdejší posluchač mnohem lépe znal hudební stylistiku své doby a proto také snáze rozpoznával každou odchylku od normy, každý projev skladatelské individuality. Aspoň takto popsal rozdíl vnímání Tomislav Volek. Mozart napsal mnoho orchestrálních děl, především symfonií a klavírních koncertů, a soulový part pak často sám interpretoval. Symfonií pod jeho perem vzniklo přes 50, dochovalo se jich v úplnosti 47. Ty první začal komponovat zázračně nadaný chlapec ze Salzburku už v 9 letech. Poslední psal 36-letý Mozart na vrcholu své umělecké zralosti. Přes vysokou hodnotu Mozartových vrcholných symfonií byly ale prováděny málo či vůbec ne. Naopak velký úspěch měly jeho opery. V průběhu léta 1788, tedy 3 roky před svou smrtí, složil Mozart ve Vídni své 3 poslední symfonie, které chtěl uvést na nekonané podzimní hudební akademii. Nakonec možná slyšel v živém provedení aspoň jednu. Symfonii G-moll v dubnu 1791 zařízení Antonia Salieriho. Jedna z těchto 3 vrcholných symfonií Mozartových, symfonie C-dur, kterou si dnes také pustíme, dostala o 250 let později od mozartovských nadšenců přízvisko Jupiter, čímž měla být charakterizována její suverénní stavba. V ní už Mozart nic nehledá, neověřuje, neskoumá, ale podává svou syntézu, jak se na poslední symfonii jeho života sluší. My si symfonii číslo 41 C-dur Jupiter poslechneme v podání kapely Istropolitany pod řízením Barryho Wordsworta. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

Do symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta se můžete zaposlouchat ještě v repríze dnešního koncertína na Rádiu 7 v sobotu krátce po poledni. A v jeho příštím vydání si pak můžeme poslechnout misu Paschalis Jana Dismase Zelenky v neděli v 21 hodin.

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Epištola Římanům, 1. kapitola, 19. a 20. verš.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Po druhé hodině noční úterý 6. října posloucháte Rádio 7, u jehož mikrofonu je Daniel Zeman. V následující hodině opět otevřeme Ozeášovo proroctví spolu s pastorem Jiřím Zdráhalem v krátkém biblickém průvodci Bible Guide. A o 14:30 se můžeme zaposlouchat v pořadu Hláska do příběhu mladého kazatele Vojty Furáka, který žil